Opět jsme se sešli v rozhlasovém studiu, abychom vám nabízeli oldies. Mistr zvuku Vojtěch Dluhý, zastupující zvídavé a tvořivé mládí, a já, autor Jirka Tieftrunk, starý pedant, perfekcionista a encyklopedista. Máme pro vás 17 hudebních titulů a začneme pohledem do britského žebříčku přesně před 45 lety. Skupina Status Quo v něm měla Mystery Song.

Mystery Song z alba Blue for You se u nás moc nehraje, proto jsem jej vybral. Dnes vám nabídnu to, o čem jsem se jenom zmínil, ale nezahrál, a také vás poprosím o pomoc. Ale pěkně po pořádku, zmínil jsem, že šlágr Cigeinerin se v Německu zpíval také anglicky, a to pod názvem Gypsy Boy, a byl to v roce 1970 single zpěváka Bena Thomase.

Just couldn't resist her with her pocket transistor jsem hrál na přání v britském provedení, teď jsem přidal originál Američana Dannyho Jordana z roku 1960. Je jasné, že píseň vznikla v Americe, v roce 1960 v Británii ještě žádná hitparádová rádia nevysílala. Před týdnem jsem zmínil Sonnyho Boye Williamsona. Oni vlastně byli dva.

Americký bluesman Sonny Boy Williamson první zaspíval Good Morning Schoolgirl. Nahrávka je z roku 1937 a je slyšet, že inspirovala třeba britské The Yardbirds. Sonny Boy Williamson II. Se narodil dříve a zemřel později než ten výše zmiňovaný první a jméno si od něj vypůjčil. Bring It On Home mu složil Willie Dixon, nahrávka inspirovala skupinu Led Zeppelin.

To byl skok od amerických bluesmenů k českému popíku. Americká inspirace je ale i v něm. Iveta Simonová a Milan Chladil zaspívali krásný román. Je to původně filmová píseň z roku 1936. Textoval Zdeněk Borovec, doprovázel samozřejmě Karel Vlach. Suprafonský singl je z roku 1971. Fine Romance vám zaspívá Bing Crosby s manželkou.

good woman, lie strong. Aged in the wood, woman.

0: oh boy,
1: this is a fine romance.
2: Jak se říká, pokaždé není posvícení a týká se to samozřejmě i mě. Ne všechny zahraniční a našimi interprety převzaté nahrávky se mi daří identifikovat a tak se obracím na vás, posluchače. Protože stále platí, že více uší více slyší a více hlav víc ví. Takže víte-li něco o zahraničním původu těchto dvou nahrávek, moc prosím, laskavě mi napište.

Helena Blehárová zaspívala Pojď to vzdát, Hana Buštíková Už není sám, roky vzniku těchto nahrávek 1981 a 77. V případě první písně je uváděn jako zahraniční autor Giorgio Moroder, u té druhé Maďar Tibor Konc. To je bohužel bez záruky, ale mohlo by to znamenat, že originál zpívala třeba Dana Summer nebo Koty Kováč.

Toto porovnávání je naprosto jasné. Karel Štědrý zaspíval Magdalénu s textem Jiřího Suchého, doprovázel ho Karel Vlach se svým orchestrem. A název originálu vydavatelé uvádějí, takže je zřejmé, že vzorem byla těm všem už přes 100 let stará americká písnička Pretty Baby. Řekl jsem si, že by se vám mohla líbit interpretace Deana Martina.

Mám tu také něco na přání, to první zní Světla promenád. Měl jsem tak nějak v povědomí, že je to původně zahraniční píseň a ejhle, teprve při hledání nahrávky jsem zjistil, že tomu tak není. Autory jsou Petr Kareš a Karel Kozel starší. To druhé přání je zpěvačka Froso Tarasidu a brněnská nahrávka z roku 1977 Dej nám, řeko, sílu svou.

případě světel promenád přání znělo ne s Vlachem a ne na šelaku, ale nahrávka Točru a sboru Lubomíra Pánka. Tu jste také slyšeli. Na desce vydána nebyla, pochází z roku 1965 a orchestr tehdy řídil Karel Krautgartner. A ještě k Froso Tarasidu, ta písnička je původem ze zahraničí, víte-li něco o originálu, prosím, podělte se mnou.

Hana Ulrichová zaspívala Sedmý den, sedmý díl, sedmý sen a myslím si, že v tomto porovnávání jste jistě měli po několika tónech jasno. Rok 1970 doprovázel ji Točer a textoval Michael Prostějovský. Ten svět a kraj mi moc nesedí, ale třeba jiný nápad a rým neměl. Původně samozřejmě Stevie Wonder a jeho hit Yester Me, Yester You, Yesterday.

Text originálu se od našeho liší. Stevie nostalgicky zpíval, co mezi námi bylo, to už je včerejšek. Mám tu ještě jeden malý rest. Alespoň já to tak cítím. Začátkem června jsem říkal, že Gillian Hills převzala svoji píseň Tut, tut, tut, tut z Ameriky a teď to tou zaoceánskou nahrávkou také doložím. Toto je z

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Kdo končí?
2: Končí.
3: Já mám nalíkají.
1: Slyšme z toho zdrudana.
4: Kdybychom to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
5: Hezký letní den s osvěžením, s českým humorem přeje od mikrofonu Patrik Rozehnal a vítám svého hosta Petra Salavu.
6: Já přeji krásné a ničím nerušené odpoledne.
5: Co by ho mohlo rušit v případě Petra?
6: Já si myslím, v případě ještě většího vedra už budeme všichni zrušení. Musím říct, že mě to úplně deptá, že ta situace opravdu je velmi vážná a já bych strašně si přál trošku deště.
5: Ano, tak vzýváme a bubnujeme za déšť a samozřejmě taky za dobrou náladu. To rozjedeme, doufám, už brzy po písnice od Elánu.
0: Humoriáda.

0: Začíná nám tady Humoriáda naplno s Petrem Salavou a před námi je výběr také první ukázky a pak je povídání s vámi, hodina je na začátku.
1: No, Patriku, já řeknu to, že si vyberu klasiku českého humoru a hlavně, že jsem strašně rád v Humoriádě, protože moje manželka tyhle ty prázdniny jede celou sérii s Jessicou Fletcher, tedy detektivky ano, To je vražda, napsala. Takže já vstávám s Jessicou Fletcher, většinou i večer, po večeři tam je Jessica Fletcher, takže pro mě pohled na Patrika Rozehnala je absolutně skvělý. Takže bez Jessiky a poprosil bych o dvojici legend Lubomír Lipský a Jaroslav Štercl. To je můj výběr.
0: Starosti pana Melichara.
2: Zdravíčko, pane Melichar, zdravíčko, všechno nejlepší ke třem králům, pane Melichar.
3: Melichar, no jo, Melichar, já, že jsem vás potkal, už půl hodiny přemýšlím, jak se vlastně jmenuju. Melichar, no, já viděl, že to začíná nějak na ch.
2: Ale pane Melichar, odkud jdete, pane Melichar?
3: Ze Silvestra.
2: Neříkej, na Cikláre? No, jsem si nějak zašel, pane Melichar.
3: No, zašel, jsem to vzal přes vinný sklepy Mělník na zbojnickou chýšu, ze Strážnice na SMB Znojmo. Pak jsem zaskočil do Stupavský kržmy, která ještě poráč čudná. A teď jsem dorazil včil, až jsem do Brna.
2: No počkejte, snad do Prahy, ne?
3: Do Prahy.
2: No do Prahy.
3: Já jsem tady v Praze?
2: No pochopitelně jste v Praze.
3: A co bych tady dělal v sídelním městě?
2: No sídlíte tady.
3: No tak to by asi tím. Nemáte u sebe, jak je ctěné jméno?
2: Sláma, prosím, Sláma. Sláma.
3: Já, že jste nějaký vymlácenej. Nemáte u sebe, pane Věchet, na...
2: Sláma.
3: Co říkáte?
2: Sláma,
3: když říkám. Nemáte u sebe, pane Sláma, nemáte u sebe náhodou okurku?
2: Co jestli
3: Nemáte močáka?
2: Ne.
3: Nebo aspoň rychlokvašňáka.
2: Víte, že jako na potvoru nemám u sebe nic.
3: A co takhle hltá nekláku, nebyl by?
2: Bohužel, ani kdyby se mě vyždímal.
3: No to je pěkný, pane, to je pěkný. Já už 3 dny scháním utopence a ne narazit na jedinýho. Všude si dám tajtrlika. Jako kdyby se stalo, že kdybych přeci toho utopence schrastil tak, aby tam neležel jenom tak na sucho.
2: Já.
3: Žaludečním traktoru. Ale kde pak to je dneska sama vědecko-technická revoluce a utopenec žádnej.
2: Počkejte, nechtěl byste radši Turka, jak tak na vás koukám, trojnásobnýho sila.
3: Já? Trojnásobnýho, abych vystřízlivěl, ne? Víte, co já jsem do tohoto stavu investoval? A teď najednou fučavou pryč a co já jsem do toho vrazil peněz a ještě si najednou vzpomenu, kde jsem byl na Silvestra, je to úplně v taloně.
2: No ne, tak to já vám můžu říct. Helejte, na Silvestra jste byl u Mordýře. No u Mordýře.
3: Jak to víte?
2: Já jsem tam byl s váma přece.
3: Sakra.
2: Nepamatujete?
3: U Mordýře.
2: No.
3: A co jsem tam dělal?
2: Striptýz.
3: Ajejejejejej. Striptýz. Mě bolí hlava až po černic. Ale ostuda, víte to.
2: Ne, ostuda.
3: Co říkáte striptýz?
2: Ne, striptýz, ale helejte, ono to bylo až při placení, víte, tak ostuda nebylo.
3: Já ani nechci vědět, co bylo dál.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: A to my bychom možná rádi věděli, protože samozřejmě scénka pokračuje. Jestli bude znít i ve vysílání, rozhodnete za malou chvíli vy. Hrál někdy muziku ke striptýzu Petr Salava?
1: Nehrál. To je zajímavý. Dlouhá léta doprovázím hudbou opravdu všechno možné, zvláště teda největší sportovní události, ale teď jste mě dostal. Ne. Ale víte co? Nikdy nemá člověk říkat nikdy. To se ještě může stát? To je dobrý
0: tip. Objednávka může přijít.
1: Objednávka. Třeba někdo poslouchá, kdo si mě na to objedná.
0: Jo. My jsme si mimochodem Petra Salavu taky objednali na tu oslavu 10. narozenin pochůdkového roku na 29. srpna na sobotu do Kostelce nad Orlicí, takže tam se bude hrát.
1: Jasně, já se dokonce budu snažit připravit nějakou soutěž hudebních ukázek, které budou souviset s jídlem, takže určitě pobavíme a možná necháme i vyhrát nějakou krásnou cenu.
0: Určitě, cen bude dost, bude tam i kolo štěstí, kromě jiného, můžete si třeba vytočit i zdarma kávu nebo zmrzlinu, můžete si ji pořídit, pozveme vás do naší velké kavárny před pódiem, na kterém se bude odehrávat spoustu zajímavých rozhovorů i s osobnostmi z toho světa gastronomie, které znáte. Určitě se na to ještě dostane s informacemi v našem vysílání. Já taky jenom rychle připomenu Naďa Konvalinková, taky Jan Punčochář, Ivan Vodochodský a další. Oslava 10. narozenin 29. srpna v sobotu od 11 do 16 hodin v Kostelci nad Orlicí. Teď dáme tedy na výběr to druhou manželství. Můžu vybrat?
1: No, já stojím stále za dvojicí Lipský Štercl.
0: Tak já
1: uvidíme.
0: Zkusím trojici. Josef Náhlovský, Karel Šíp a Josef Dvořák. Závěrečná zkouška z pořadu Za oponou, tedy v režii Viktora Polesného. Tak vy vybíráte Ačko starosti pana Melichara, Lubomír Lipský, Jaroslav Štercl, Bčko, závěrečná zkouška, Náhlovský, Šíp a Dvořák. Číslo pro vaše SMSky 90 01 04, pro přímé volání 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát spisovatel, režisér a dokumentarista Petr Horký.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
4: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
5: Stále si můžete vybrat první souboj. Je tady Jaroslav Šterc, Lubomír Lipský Ačko, Bčko, Josef Náhlovský, Karel Šíp a Josef Dvořák. Telefon pro vás 731 800 900 ve studiu se mnou Petr Salava. Kdo je na telefonu?
6: Dobré odpoledne, z Rapoti z vás zdraví posluchačka Jana. A prosila bych Bčko.
5: Děkujeme, Jano, mějte se pěkně, ať se daří a přesouváme se za dalším po telefonu.
7: Miroslav z Karviné, dobrý den, pane Salovo, dobrý den, Patriku.
8: Dobrý den.
7: A než budu hlasovat, tak mám jenom takovou malou připomínku. Takový dvě těžké váhy proti sobě, to by snad ani nemělo být.
5: Ano.
7: Ale hlasuju pro dvojku.
5: Dobře.
8: Já dávám žlutou kartu Patrikovi.
5: Děkujeme. Když tě někdo na telefonu, dobrý den.
9: Krásné odpoledne, Robert Praha, 7. Zdravím pana Salavu, vás, Patriku.
5: Děkuju.
9: A je vás chtěl taky. Bčko.
5: Chtěl byste Bčko? Dobře, přibývá Bčko. Děkujeme a poslední telefon, pak prozradíme, jak to dopadlo.
10: Tak, dobré odpoledne, Patriku, a zdravím vašeho hosta. A myslím si, že to vyhraje Bčko. Děkuji, nashledanou.
5: Petře, vidíte mi pod ruku.
8: Bohužel vidím.
5: Bčko to není. Bohužel ten těžký kalibr, jak byste říkali, nevyšlo to mně tedy, ale vyšlo to Petrovi. Dobře zvolil Jaroslava Štercla, Lubomíra Lipského získali víc hlasů. Starosti pana Melichara budou pokračovat.
11: No tak dál, počkejte, dál jste potom byl u Modrý štiky.
12: Kde to je?
11: To je tam v Kamenném hvozdu.
12: Ježišmarja, tam taky striptease?
11: Ne, tam se dělal Rothschilda.
12: Rothschilda?
11: Rothschilda.
12: Co to je? Taky nějaká sprostňárna.
11: Ne, to je moc slušná hra, to jste platil za celou vinárnu, víte?
12: Ježe, já platí, já neměl ani floka. Takže to je dobrý.
11: Dobrý, oni vám vzali občanku totiž, víte?
12: Takže to je špatný.
11: No.
12: Ani mi neříkejte, co bylo dál.
11: No jo, brali vás tam za strašného pracháče, pane Melichar.
12: Pracháče, to je dneska tahleta doba. Dáte si někde 15 mizerných Napoleonů a hned vás držejí za multimilionáře. Ale ta bída doma, to nevidí nikdo. Pane, já nemám ani šindel. Mě prší do polívky.
11: Děte, vy nemáte šindel, chudáku malá.
12: Ani jeden, proto já takhle dohádím.
11: Jo,
12: umíte si vůbec představit, co to je být bez šindele? Bez dožky nad hlavou?
11: No jo, to je strašný. Počkejte, a co to ta šindel nebo ta dožka vlastně je?
12: To je takový, jak bych vám to lapidárně. To je takový celý slaměn, to dřív si to dávali chudí lidi na střechu.
11: Počkejte, ale vy máte střechu?
12: Jo, nad hlavou. Nad hlavou je, že bez nožku, na vršku, roztrhanou. Já na ní dupy do binou.
11: Je to mizérie, je to mizérie, pane Melichare. Počkejte, a co takhle tašky nebo plech? Víte?
12: Zbláznil jste se na stylovej mlejn plechovou střechu?
11: No tak pardon, vy máte mlejn? No. A co kolo mlýnský za čtyři rýnský?
12: Jo, za čtyři papíry. I s elektromotorem, no.
11: Je tak, že voda teče, mlýnský kolo, klapy, klap, víte, klapy, klap, klapy,
12: Mergo,
11: klap.
12: Co máte, voda teče, co furt máte s tou vodou? Vždyť já při vás úplně vystřízlivím. Klapy, klap, já mám větrnej mlejn.
11: Jo, takhle přímo na vítr, větrnej mlýn, tedy mlýnský kolo na elektriku u větrného mlýna v závěci, že ano, no jo. No. A šindele, tedy došky.
12: Ty právě nemám, takže mi kape.
11: Na maják.
12: Ale ne, na mlád. Pochopte, že stylovej mlýn potřebuje stylovou doškovou střechu. Že v téhle mizerné době neseženete došku, kdybyste se rozkrájel. Proto já takhle vyvádím.
11: Počkejte, a řekněte mi, co děláte jinak, když takhle nevyvádíte? Myslím, jako v podniku.
12: Starám se o fondy.
11: Děte, vy máte nějaký fondy?
12: Pane, já mám fondu, ale prachy žádný.
11: No a co pak to došly?
12: Došly na došky ze západního Německa. Pane, to jsou došky. Umělá hmota, paleta barev. Nehořlavý, v dešti nepouštějí, ani déšť nepropouštějí. Pane, to jsou došky, to bylo furt dýšeny vonu. Ten chlap, co mě měl obstarat, zmizeli z prachama.
11: Yeah. Ale no to je mizérie, pane Melichar, to je mizérie. Jak vás tak poslouchám, člověk by brečel. Tak vy jste vlastně bez šindele, no, bez došku, no, bez perspektivy. No. Je, kde vy jen seženete Hastrmana do tak suchýho mlejna?
12: Hastrmana? No. To si budu asi dělat sám, až jsem v tom namočený až po krk.
5: By to vypadalo, že došky ani šindle potřeba nejsou, jaké sucho, jak nic z nebe nepadá a mělo by, aby jsme to právě se zase vrátili k té vodě. Ale k Jaroslavu Šterclovi.
8: No, já musím říct, že to byl vynikající komik, herec i zpívající interpret. Mně se strašně líbil jako klukovi, když na obrazovkách Československé televize běžel Souboj s pamětí, tak on tam dělal vlastně jakoby opičky, legrácky, vypadalo to, že nic neví, ale vždycky zamotal tu svoji odpověď velmi dobře. A vlastně napálil ty soutěžíce a přitom byl strašně vzdělaný. Jeho, řekl bych, že byl jednička toho programu a to tam byla Stella Zázvorková, Ljuba Jermanová, Ivo Niedrle, myslím, že i pan Lipský, ale myslím, že Jaroslav Šterce byl nad nimi a jeho souboj s pamětí byl úžasný.
5: Mimochodem, ten model se často opakoval, takové to vlastně šálení toho diváka, bylo to i ve videostopu něco podobného,
8: ano,
5: pak i na Nově svého času pro ty mladší.
8: Když jsem pracoval jako dramaturg redakce Zábavy televize Nova, tak jsme uvedli Štveráky. Ty uváděla Bára Štěpánová a vlastně systém byl taky těch historek a znalostí, ale myslím, že Souboj s pamětí byl lepší.
5: Jaké to bylo v té době v té redakci Zábavy na Nově, když ještě fungovaly zábavné pořady i tam?
8: No, vedl to Ivan Ressler, ten tým, který měl, si myslím, že byl poměrně silný a byla to doba, kdy se dělali jakoby zábavné programy pro lidi, kteří to chtěli, tedy pro diváky. A vlastně pak po odchodu téhleté redakce se znovu vlastně stala stanice reality show. A mě je to hrozně líto, protože často potkávám i diváky nebo posluchače a oslovují na ulici a ptají se, a proč už nejsou takové programy? No, bohužel.
5: Nejsou i ti, co by to řídili, vybírali.
8: Ano, a nejsou bohužel ani autoři, protože ano. Od těch autorů typu pana Gustava Oplustila se to všechno vždycky prostě stavělo.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Ukázka číslo 3 před námi, humoriáda zhruba v polovině svého času. Co tam dáme do éteru, Petře?
2: Tak já dneska budu opravdu klasik. Já si poprosím velikána Vladimíra Menčíka a vím, proč to dělám.
1: O vojně bude povídat.
3: Přijeli jsme na vojnu, že ano, bylo po přísaze, a měli jsme štěstí, právě v tu dobu byla v Sušicích taková menší přehlídka, taková filiálka pražské přehlídky. Já jsem po nás chtěl prosadit, měl jsem tam kamaráda, nějakého Wegschneidera, takového prostě, dá se říct, čímana, že jo. A my jsme se tak dlouho prosazovali, až jednou povídá velitel, no, podívejte se, chlapci, já stejně pušku vám svěřit nemůžu, my jsme měli furt jen bodla. Chlapci, podívejte se, bude závod poštovních holubů. Tak ti naši majitelé tady z těch různých chovatelských klubů a ze Svazarmu svezou ty holuby na střelnici. Potom přijdou 111, ty holuby odvezou, ale aspoň ty dva dny, že byste je tam hlídali. No tak mi, že ano, já pám zvířata, já mám rád. Tak jsme šli, tam plný bedny holubů, že ano. A teď jsme seděli, pokuřovali, jak jsme na to vyzráli a tak dále, jenom že uplynul první den. My tam měli ten ptačí zob pro ty holuby a nám nepřivez nikdo nic. Teď mi hladový, druhý den, nikdo nic. Poslední partizánku jsme si rozdělili, nikdo nic. Wegschneider ochutnal ptačí zopa, to se žrát nedá. A najednou povídá, poslyš, velitel říkal, že ty holuby jsou hodnocený podle toho, kolik mají doletů, jak rychle přiletí a tak dále. A to nám zatajil, že spoustu holubů cestou zpátky sežerou dravci, povídá. A máme mi krmit těmahle holubkama nějaký okrahujíce, povídá, sežerem ho sami. Tak jsme si tam vybrali takového tučného, pěkného holuba, zbodli jsme ho, že pak přijedou 111, holuby odvezou a nic se nepozná, jenomže oni přijeli 111, ale s nima kontrola přes holuby. A my šli do basy. A do Vostry a na týden. A my jsme se bránili, prosím vás, nikdo nám nepřivez jídlo, my tam hladověli, plnili jsme svoji povinnost. Láďa Menšíku povídá, Wegschneider už chtěl jít do kasáren, jestli jste na nás náhodou nezapomněli, ale natolik je ukázněný, že věděl, že bez rozkazu nemůže, tak jsme tady dřepěli a hladověli a abychom tu službu mohli splnit, tak jsme si jednoho holoubka, no co to udělá? A velitel povídá, jednoho holoubka? To byl právě ten ze Svazarmu. Měl za sebou 20 perfektních doletů. A měl hodnost četaře a vy jako vojíni jste sežrali svýho nadřízenýho.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Petr Salava řekl, že ví, proč to vybírá. Proč?
2: No, už proto, že nad tohohle vypravěče není. A pak ještě docela nedávno, protože já jsem součástí uměleckého sdružení Artes a my v rámci mistra zábavního umění jsme udělali poprvé titul In Memoriam a získal ho právě Vladimír Menčík a pro cenu si přišel syn pana Menčíka, což byl obtisk. Najednou se tam objevil mladý Vladimír Menčík a na toho tátu úžasně zaspomínal. A já si myslím, že zcela právem. Takže jsem rád, že jsem vybral Vladimíra Menčíka. Stojím si za tím.
1: Jo, tak uvidíme, jak to dopadne, když tam pídeme ještě druhé jméno. Než k tomu mě zajímá syn. Má i ten dar vyprávět? Má ten hlas nebo způsob vyprávění podobný, nebo je originální jiný?
2: Jan Menčík, který přebíral tu cenu, je velmi podobný. Hlas, tedy alespoň na tom jevišti, měl samozřejmě jiný než táta, protože táta byl nezastavitelný bavič, ale má v sobě hodně toho menčíkovského. Takže
1: z té rodiny.
2: Myslím, že ano,
1: něco si tam nese. Tak co proti? No, předtím jste mě nařkli z toho, že dávám silná jména, tak já se snažím, ať to není úplně tak jako marný souboj. A já si myslím, že František Nepil zase z jiného soudku, ale také silné jméno. Takže proti dávám já Františka Nepila. Ačko Vladimír Menčík, Bčko František Nepil, jak odchází chalupář z tohoto světa, z CD nebo tehdy desky, jak se dělá chalupa. Vybíráte si na telefonu 731 800 900. Číslo SMS-kové 90 01 04. Tak do toho, je to humoriáda.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Riegerem a v neděli nás čeká audience u baronky Jany Germeny z Hildprantové na vodním zámku Blatná.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat kombinacím léků a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Který z pánů to v Humoriádě vyhraje teď v tom souboji, Vladimír Menšík nebo František Nepil? Voláte na telefon 731 800 900 a baví se s vámi dnes Patrik Rozenal a Petr Salava. Dobrý den.
3: Dobrý den, tady je Pavel z Prahy 4. Já bych vás chtěl oba pozdravit a já jsem byl svého času zaměstnaný s manželkou Petra Salavy na tranzitním plynovodu.
4: Jo, jo, před lety.
3: Tak bych volil Ačko.
2: Dobře.
3: Ačko bych volil.
2: Ano. Děkujeme.
3: Mám před sebou fotografii amfory, kterou mi dal Petr, a je tam Pepík Jelínek a Kvašňák a takovýhle hráč.
4: No jo, legendy.
2: Děkujeme.
3: A ještě jsem měl plakát, na kterém byli všechny hráči jako účastníci té amfory, protože tam byl Tankway.
4: Jo, taky býval, taky býval.
2: Ano, populární to osobnost v 90. letech hlavně.
4: Sluníčko.
2: Kdo další hlasuje, vybírá, je s námi.
5: Přeji krásné odpoledne vám do studia, tady Monika z Karlových Varů. Hlasuji pro Ačko a také jsem chtěla poděkovat Petru Salavovi za hezké utkání fotbalové v Lipové u Chebu při Anenské pouti.
4: Ano, a před pár dny.
5: Ano, no, 14 dní je to. A máte můj obdiv, jo, že jste moderoval a i běhal po trávníku, nebo obdiv mají všichni, kdo v tom vedru tam
4: no právě.
5: Běhali. Jo,
4: děkujeme.
5: Byl to hezký zážitek, jo. Díky, naslyšenou, krásný den. Čen.
2: Ať se daří, děkujeme moc. Ještě někdo se ozve, dobrý den, po telefonu.
6: Já vás zdravím, Patriku, ahoj, tady je Milan. Teďka momentálně teda ze Sadský v psychiatrický léčebny, trošičku jsem se složil, ale nemoje.
2: Tak ať se všechno vrátí do dobrých kolejí. A co to bude?
6: Zdravím pana Salavu.
4: Já taky.
6: Vás mám rád oba dva. Chtěl bych pozdravit kluky tady z pokoje pana Šlihana, pana Ševčíka a kluci kamarády. Chtěl bych poděkovat všem doktorům a všem sestřičkám tady v Sadský, jak se o nás starají a super rádio.
2: No a co vybíráte? Menšíka nebo Nepila?
6: Ačko.
2: Dobře. Ačko. Takhle, ano, bych to taky mohl číst. A vyhrálo to Ačko. Vyhrál to Menšík. Je tady kousek scénky návštěvy po 15 letech. Tak si dáme.
7: Jak ti pak omluví a ceremonie, že se nebudeme žinírovat před sebou. Co přece muž, ne? Chlapi!
8: Prosím pěkně. Vám to možná přijde divný. Jsem tu poprvé cizí chlap. Sedím v košili, víte, je to divný. Ale pane, to je tím, že jste přišel nečekaně, že jsem neměl čas se oblíknout. Nemyslete si nic zlýho. Rozumíte?
9: Ne.
8: A jako říkáte chlapi, já jsem sem, pane Drost, nebo pane Strnad, nepřišel jako chlap. Já jsem sem přišel jako kamarád z dětství. My jsme spolu chodili do školy a nic mezi námi nebylo. A tak jsem si řekl, zaskočíš tam, co kdyby bylo něco.
7: A jste už tady dlouho?
8: Prosím?
7: Jste už tady dlouho?
8: No celou noc jsem tady byl. A ne u vás doma, prosím. Ve městě. Já jsem přijel večer, ubytoval jsem se, ráno jsem se probudil. No tak normálně ty věci, že ano? No tak městem, tady jsem chvilku. No než jste přišel, tak já jsem právě taky zrovna přišel. Ne, to chápu. No prosím, chápete, ale byste to nechápali nějak obráceně.
9: Jak obráceně?
8: No, obráceně. Abyste si nemyslel, že se stalo něco, co se vůbec nestalo. Prosím, to si vůbec nepřipouštějte.
9: To si taky nepřipouštějte. To se vás nemyslím, co? A co bych si měl myslet?
8: No, prosím, vstal jste dítě nebo co? Přijete z práce, víte, že vás nikdo nečeká, nejenom koukáte. Manželka se celá tohle, ne? Tady víno, fialky, cizí chlap v košili, na to vám nedojde, nebo co?
9: Co má znamenat? Fialky a víno, no tak to...
8: No přece to je tak známý, jak to je, žený, zpěv a víno, no fialky jsou tady navíc teda, no to je pravda. Ale prosím tě, uvědomte si, ta láhev je nová, není načnutá, takže jsme si s toho vůbec necvakli, no taky jsme neměli kdy pačte hned, jo? Tohle to tak vše.
9: No jo?
8: No. No tak, jak bych tak řekl, no teď
9: co?
8: Já najednou v košili.
9: No a, no, když je to jednoduché, když jste přišel, byl vám horko, tak se sundal sako, ne?
8: To nemyslíte vážně u vás horko, tady máte snad i vlhko, pane, mě je zima, jak psovi.
9: Ne, tak proč jste si sundával to sako?
8: To je právě to, pane Drosti, já jsem si vůbec žádný sako nesundal, to vám chci říct. Ona mi ho sundala.
9: Ona.
8: Já pak nesundávej mi sako, to je nesmysl, co když ten tvůj sem vrazí a najednou tohleto, no ale... No, jistě, no ale co ženská, jestli něco umane, tak ta by z vás stáhla kůži.
9: Jo.
8: No. Teď tamhle někde dlakní mi sako, já jsem tady takhle v košili, pane. Já jsem si říkal, že to nemá cenu. Teď on přijde, co si o nás pomyslí, že on ne, prosím, tak se to stalo. No.
9: Co by si měl myslet?
8: No jak to, no, když se to stalo takhle, no, tak co byste si měl myslet? No jakože to, že jsme vás nečekali, že ano? No, co jsme vás taky nečekali? No a co, no tak já jsem to zkrátka nechtěl, pak je to riskantní.
9: A co je riskantní?
8: No když nevíme, kdy přijdete. Že ano?
9: No dá.
8: Víte to, tohle ona povídá, protože to ne, prej. My už jsme tak dlouho spolu, on prej je starý, no já jsem si vás takhle nepředstavoval. On prej ten můj už jako nic povídá, no. No rozumíte? No tak jsem si myslel, že jako vy už nic, no tak já to...
9: No tak teď mě to teprve dopadlo. Tak vítaný, jo?
8: Já si bude nemám společnýho.
9: V košili a já jakože nic, jo?
8: To řekla Máňa, já nic takového neřekl.
9: Moment! Sedět! Tohle se musí vyjasnit.
8: Na stranu.
9: Sedět! Čekat! Přijdu!
8: No to víš, že jo, to jo. Já jsem věděl, že to bude manér. To se má napřed poslat telegram.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Ještě v krátkosti, když máme léto. Petře, je čas odpočívat nebo je to čas práce? Byl jste někde na dovolené?
4: Byl jsem na krátké dovolené, ale já léto využívám na malování, protože my chystáme už příští neděli, vlastně máme vernisáž další výstavy s Danou Čenskou na zámku Berchtold a potom na podzim ještě na Kampě, takže já dodělávám obrázky, protože na Kampě je moc velký prostor a tam bude potřeba umístit asi 50 obrázků.
2: Malujete podle prostoru, kolik je třeba doplnit?
4: Ne, tak to ne, ale já jsem samozřejmě, já nejsem žádný výtvarník, já jsem naivní malíř a dopředu, protože moje obrázky jsou maximálně formátu 40x40, vím, že jich musí být víc, ale ještě vám řeknu, co jsem dělal včera předevčírem. Manželka, protože sucho přináší mouchy, asi víte, že ty jsou nesestřelitelné, tak mě poslala schánět mucholapku, což není v dnešní době vůbec jako legrace koupit mucholapku. Já jsem se teda něco najezdil, než jsem koupil mucholapku a pak jsem zjistil, že u nás v tom obývacím pokoji, který je propojený s kuchyní, nemám jinou šanci, než jí pověsit na krásný designový lustr. A manželka mi řekla, to nemyslíš vážně. Přece nebudu jíst tam, kde jsou mouchy. No, takže mucholapku, přátelé, kdybyste někdo potřeboval, můžu vám nabídnout.
2: Dobře. Vážení, poslední dnešní souboj do hry. Vracíme ty ukázky, které nevyhrály, tak je příznivce, ať pro ně hlasují. Takže Josef Náhlovský, Karel Šíp, Josef Dvořák, Ačko, Bčko, František Nepil a hlasujete na telefonu 731 800 900.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Takže Nahovský šíp, Dvořák nebo František Nepil. Kdo to vyhraje? Ptáme se vás, co voláte. Dobrý den po telefonu.
2: Dobré odpoledne, Honzo z Rukavín. Zdravím vás oba, vás Patriku i pana Salavu.
3: Ano.
2: Hlasuji pro pana Nepila.
1: Tak, zklamu vás. Díky. Bylo to málo hlasů.
2: Já jsem si to myslel.
1: Ale je dobře, že jste mu dal hlas. Děkuju. Nebylo jich zase úplně málo, ale nestačilo to na vítězství. Víc hlasů, Nahovský šíp a Dvořák. Závěrečná zkouška.
4: Jeruško, udělejte mi jedno kafe, jo? A pošlete mi sem rovnou ty dva. Pane majore, na strážmistr Snaživec.
5: Strážmistr Konvalinka.
4: No chlapci, tak teďka se ukáže, jak jste připravený plnit náročný úkoly. Protože vy se můžete vlastně stát prvními protikorupčními agenty v České republice. Samozřejmě, pokud úspěšně složíte závěrečnou zkoušku. Chlapci, jestli pak víte, proč jste byli vybraný právě vy dva?
5: No, protože takový ty protikorupční agenti musí být nenápadní, aby nezbudili podezření, že jde o řízenou provokaci. Čili
4: takový agent musí vypadat jako úplnej vůl, správně. Proto jste to výběrový řízení vyhráli právě vy dva.
6: Opravdu? Teda to je štěstí, pane majore. Já nevím jak kolega, ale já už dlouho nic nevyhrál.
4: Samozřejmě záleží, jak si poradíte s tou zkouškou, čili takovým agentem se může stát
6: pouze příslušník policie, který jedná tak, aby zastřel pravý důvod své činnosti. Podle trestního řádu číslo 158, písmeno...
4: Písmeno E. No, a jinak v pořádku.
5: Pane Maro, já mám takový problém. Jak jsou placení tyhle ty protikorupční agenti? Víte, já jsem zatím doposavat jenom šlapal chodník a tam ty platy byly úplně nejnižší, jo? Ale já jsem kolikrát neměl ani na činči. Kdyby mě ty holky z té Perlovky občas něco neškoupily, tak jsem byl...
4: Chodník. Chodník, Konvalinka, chodník jste šlapal, protože jste měl nějaký škralou, no? Dokonce. Tady to vidíme ve vašich materiálech. Čilé kontakty s lehkými děvčaty.
5: A to čilé, tak jako občas,
4: Dokonce tady píšou, že jste měl dokonce jednou v podnapilém stavu ve službě při noční pochůzce morální sex.
5: Kdo to napsal?
4: Tohle mi přepisovala manželka.
5: Tak ty se držte, pane majore. Ženská, která napíše morální, a přitom šlo o sex, jak my víme.
4: Je to pryč, teď se budeme věnovat té zkoušce. No tak, předveďte mi chlapci třeba model dopravák, jo? Konvalinka, protikorupční agent, Snaživec, dopravní policista.
6: Ano, pane majore.
4: Tak, pojďte.
6: Tak, pane řidiči, silniční kontrola, připravte si doklady. Řidičský průkaz, občanský průkaz.
7: No jo, celá babička.

0: Tak jestli pak víte, pane řidiči, kolik jsme vám naměřili?
1: 4 piva.
2: Chyba, rychlost, děláme rychlost, konvalinka, nedovolené překročení rychlosti.
1: Promiňte, pane doktore, promiňte. Už ty nemáte doktorát, že jo, pane majore? Promiňte, pane majore, já jsem takový nervózní z toho všeho. To víte, rychlost mi dělá potíže, ale chlast mi jde.
2: Naživec, pokračujte.
0: Víte, jak máme těžkou službu, pane majore? Co všecko musíme... Tak, pane řidiči, podržte se. My jsme vám naměřili v obci 115 pip za hodinu.
2: Kilometrů! Humoriáda.
3: Ta dnešní už tedy čas má za sebou, zbývá jenom jeden prostor pro písničku a na rozloučení s Petrem Salapou. Moc děkuju za návštěvu.
4: Já moc děkuju, bylo to opravdu úžasné a těším se na příště.
3: I já a zítra s Alešem Ulmem a v pátek třeba s Ondřejem Kepkou, když prozrazuju dopředu. A poslouchejte dál Český rozhlas. Zůstaňte s námi.

0: pět hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Hladiny řek v našem kraji klesají. Ve Vrchlabí finišují práce na zateplení základní školy školní. Plavkyně Barbora Sémanová bude na mistrovství Evropy útočit na zlato. A počasí čekáme slunečno, teploty kolem 27 stupňů. Zprávy a Radek Pulchrábek, hezké ráno. Vodohospodáři z povodí Labe upozorňují na zhoršování sucha v našem kraji. Nízké průtoky evidují na dědině Tiché, Orlici, Úpě, Bělé a Cidlině. V celém povodí Labe je ukazatel sucha na zhruba polovině sledovaných profilů. Před týdnem to bylo méně.
2: Vodohospodáři očekávají, že průtoky budou v dalších dnech dál převážně setrvalé nebo pozvolna klesat. Pomohl by déšť ideálně vytrvalý a mírný, aby se voda stačila vsáknout do vyschlé půdy. Situaci zatím pomáhají zvládat přehrady. Z nádrží ve správě povodí Labe už letos do řek odteklo přes 12 milionů kubíků vody. Například Rozkoše naplněná z 82% a odtékají z ní přes 3 kubíky vody za sekundu. Jiří Hofmann, Český rozhlas.
0: Základní škola školní ve Vrchlabí bude po letních prázdninách zateplená. Na pavilonu pro první stupeň budou taky žaluzie. Úpravy objektu popisuje nezávislý místostarosta Vrchlabí Michal Vávra.
3: Je otočen vlastně na jih a samozřejmě to tam dělalo teď problémy, protože se do toho opřelo slunce, velice se to zahřálo, takže jako účinný se ukazují tam dál venkovní, ale žaluzie, které se dají ovládat zevnitř na dálku.
0: Třebechovice pod Orebem plánují vybudovat na vrchu Oreb nový park Orebitů. Město usiluje o dotaci. Na místě bývalého chudobince má vzniknout prostor pro rodiny s dětmi. Počítá se mimo jiné s pískovištěm nebo s plochou na petank. Úroda chmele bude zřejmě o pětinu nižší než běžně, odhaduje to svaz pěstitelů chmele. Podle jeho předsedy Jiřího Smetany je průměrná sklizeň dlouhodobě zhruba 6 000 tun ročně. Chmel bude mít i tento rok horší kvalitu kvůli nedostatku hořkých látek. Rostlinám škodí horko a málo srážek. Na ceně piva se to ale neprojeví. Pěstitelé mají z pivovary dlouhodobé kontrakty.
4: Sport.
0: Plavkyně Barbora Sémanová bude na mistrovství Evropy v Paříži útočit na třetí zlato na trati 200 metrů volný způsob. Obhájkyně titulu postoupila do finále. V Paříži už závodila taky na stovce, kde obsadila 7. místo.
1: Počasí.
0: Čekáme slunečný den, teploty na východě Čech 25 až 28 stupňů, na horách naměříme kolem 20. Biozátěž je dnes na dvojce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na výjezdu z Náchoda směrem na Trutnov pozor na omezení v Dolní Radechové, kde se pohybuje těžká technika. Pokračuje tam stavba tunelů pro obchvat Náchoda.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: A 3 minuty po páté začíná dobré ráno Českého rozhlasu Hradec Králové. Dnes je čtvrtek 13. srpna, svátek má Alena, tak přejeme všechno nejlepší. No a od mikrofonu vás zdraví nejenom Radek Pulchrábek, který tady bude vždycky o půl anebo v celou se zprávami, ale taky Jakub Šmit, který vám přeje dobré ráno, hezké vstávání. Za chviličku v první reportáži budeme mluvit o televizi, novou talk show, moderně pojatou nedělní politickou debatu i dvoudílný film Greta Schnirch, natočený podle knižní předlohy, chystá na podzim Česká televize. Svůj program pro poslední třetinu roku tento týden představila ale také třeba i skupina Nova. Čím tedy chtějí veřejnoprávní a komerční televize zaujmout své diváky, uslyšíte v prvním příspěvku našeho dnešního dobrého rána, jak jsem říkal, už za pár minut. Tak si poslechněte ještě jednou, hezké vstávání a příjemný čtvrtek vám všem.
1: Dobré ráno s Jakubem Šmitem.

0: Gregorová a Petr Rezek, teď v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové, 4 minuty před 17:15, no a já jsem slíbil, že budeme chviličku mluvit taky o televizi. Nová podoba nedělní politické debaty, návrat Stardance i množství původní domácí hrané tvorby. To chystá od září na obrazovkách Česká televize. Podzimní programové schéma představila tento týden, no a jak se dozvěděl reportér Tomáš Maleček, po třetí se vrátí i divácky oblíbená miniserie Docent. V hlavních rolích s Ondřejem Vetchým, Terezou Ramba a Ivanem Trojanem, co by docentem.
1: Upřímně, pane docente, myslíte si, že je téma té vaší přednášky v pohodě?
2: Jsou to přes 30 let staré případy, dávno promlčené.
3: Tak byl to návrat domů. Byl jsem mezi lidmi, který mám rád, znal jsem téma, znal jsem autora. Už jsme, myslím, věděli, co jsou ty postavy zač, takže jsme se vrátili do bezpečného přístavu.
4: Říká ke svému návratu k postavě šéfa oddělení vražd, plukovníka Milana Šery, Ondřej Vetchý. Režie minisérie se opět ujal Jiří Strach.
5: My obecně s klukama, myslím, že můžu mluvit za oba, se strašně rádi vracíme do troje. Já se domnívám, že zatím vším stojí rukopis právě pana plukovníka Mareše, bývalého šéfa pražské kriminálky, který ty věci nemá vymyšlené, nemá je vycucené z prstu.
6: Až tohleto svinstvo skončí, tak si tě vezmu.
4: S novým krimiseriálem Hec přijde na Českou televizi režisér Michal Samír a hned 2. září diváci uvidí první díl seriálu Jana Hřebejka Na tělo. Filmového nebo televizního zpracování se dočkaly i některé knižní předlohy, jak říká Milan Friedrich, ředitel programu obsahu a digitálních služeb České televize.
7: Budeme mít 2dílný film Gerta Schnirch podle románu Kateřiny Tučkové o divokém odsunu v Brně po druhé světové válce.
8: Byly věci, které našly říct.
4: Starší alter ego Gerty Schnirch hraje Milena Steinmaslová. Stvárňuje ji jako 70-letou dámu, která přežila válku, odsun i komunisty.
9: Pokračujeme v nedělní debatě.
4: Proměny se už 30. srpna dočká diskuzní pořad Nedělní debata. Nově propojí přímý politický souboj s odbornou analytickou částí. Moderovat budou střídavě Jana Peroutková a Lukáš Dolanský.
10: Na ČT1 poběží zrovna ta velká politická debata, ale na ČT24 diváci uvidí komentáře odborníků a komentátorů, kteří v reálném čase budou digitálně přispívat příspěvky, ať už svými komentáři, anebo třeba budou kontrolovat to, co politici říkají, jestli to řekli správně, jestli řekli všechno, nebo třeba řeknou možná i to, co měli říct a neřekli.
4: Podzimní novinky tento týden představili i televize Nova a platforma OnePlay. Diváky čeká několik původních seriálů. Vězeňská komedie Oddíl B od tvůrců Mostu, Muži v letu s Miroslavem Donutilem, Bolkem Polívkou a Pavlem Zedníčkem, nebo komediální seriál Boží plán. Víc přibližuje ředitel vývoje TV Nova a OnePlay Michal Reitler.
11: Který je na téma rozvodu a na téma sdíleného bydlení, což prostě třicátníky poměrně drsně drtí. A v tomhle případě jsme k tomu přistoupili s nadsázkou, s nadějí, s nějakou jako zábavností až jako romanticko-komediální.
4: A po 5 letech se na obrazovky Novy vrátí pěvecká soutěž Superstar. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
12: Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: zpívala vám Sandra. Na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové ve čtvrtek 13. srpna vám přejeme dobré ráno. Dnešek je 225. dnem v tomto roce. Svátek má Alena, jak už jsme říkali. No a narozeniny oslaví třeba hokejista Aleš Hemský, bude mu dnes 43 let. Před 65 lety uzavřela vláda někdejší NDR hranice mezi západním a východním Berlínem a vybudovala tam betonovou zeď, která rozdělovala Berlín až do ledna roku 1990.
1: Počasí.
0: Ranní teploty, kde jsou? Ráno je studené, chladné, v Hradci Králové teď jenom kolem 11 stupňů Celsia, v Trutnově také, v Jičíně 13, v Rychnově 12, v Náchodě 12 stupňů. No a přes den to bude slunečné, na obloze teploty vystoupí na 25 až 28 stupňů a na horách kolem 20 stupňů Celsia bude. Biozátěž pak čekáme někde na dvojce, takže střední zátěž nás ve čtvrtek 13. srpna čeká.
2: Fandíte Královéhradeckým otrokům? Chtěli byste zažít na vlastní kůži fotbalový zápas FC Hradec Králové versus FC Viktoria Plzeň? Příští týden poslouchejte pozorně naše vysílání a vyhrajte vstupenky na zápas, který má pod Královéhradeckými lízátky výkop v neděli 23. srpna v 17 hodin. Když pod lízátka na fotbal, tak s Českým rozhlasem Hradec Králové, rádiem vašeho kraje.

0: Petr Muk, teď na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové, je čas taky na spotřebitelský servis v dnešním dobrém ráno, v dnešním ranním vysílání. No a v něm pravidelně na vaše dotazy odpovídá Josef Černý, náš expert v téhleté oblasti. A dneska to bude reklamace výrobku, který obsahoval i příslušenství.
1: Pan Karel reklamoval nefunkční nástěnné svítidlo. Prodejce mu ale sdělil, že musí přinést i držák, na kterém bylo svítidlo uchycené, které ale podle pana Karla nemá na funkci žádný vliv a proto ho také nechal doma. Rád by věděl, kdo má pravdu. Pane posluchači, pokud jste požadoval opravu, potom opravdu stačilo k reklamaci přinést vlastní svítidlo bez držáku. Pouze v případě odstoupení od smlouvy byste musel přinést všechno, co bylo součástí balení, tedy i držák.
0: Děkujeme za odpověď a za radu a ještě připomenu adresu, kde se můžete ptát, studio.hradec@rozhlas.cz.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Rady a informace pro váš úspěšný den.

0: Je 17:30.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: V Horním Maršově v Krkonoších zahájili v těchto dnech práce na opravě vyhořelého zámku. Snahou je zbavit památků poškozených částí a připravit ji na obnovu. Soukromý investor chce zámek přestavět na areál s ubytováním. Víc ve zprávách v 6. Barokním klášterem v Broumově opět provází jen pracovníci agentury pro rozvoj Broumovska. Benediktíni, vlastníci památky, museli nabídku prohlídkových tras stáhnout. Předběžným opatřením o tom rozhodl okresní soud v Náchodě. V některých českých lesích začalo předčasně opadávat listí. Důvodem je podle lesníků nedostatek vody. Stromy tak listy nemají z čeho živit. Zatmění slunce večera sledovali miliony lidí, zatímco v Česku bylo pouze částečné, na Islandu a ve Španělsku viděli, jak měsíc zakryl sluneční kotouč úplně. Oštěpař Jakub Vadlejch je poprvé v kariéře na mistrovství Evropy v roli obhájce titulu. Odpoledne vstoupí v Birminghamu do kvalifikace po téměř dvouměsíční pauze. Důvodem byly zdravotní problémy. A jaké bude počasí? Čekáme slunečný den. Teploty na východě Čech 25 až 28 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Hronovskou ulicí Vertyni v Podkrkonoší neprojedete, držte se objízdné trasy přes Červený kostelec, důvodem jsou opravy silnice.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno s Jakubem Šmitem.

0: právě denní tisk.
1: Co píšou dnes ve čtvrtek 13. srpna? Začnu regionálním deníkem. Třeba ten Hradecký má na titulní straně fotku prezidenta. Prezident Petr Pavel se proháněl totiž po východočeském nebi. Motorku tentokrát vyměnil za letadlo. Letiště v Josefově u Jaroměře zažilo začátkem tohoto týdne výjimečnou návštěvu. Prezident Petr Pavel vyměnil svou oblíbenou motorku za leteckou kombinézu a pevné popruhy v kokpitu akrobatického speciálu. Společně s piloty ze světově proslulé skupiny Flying Bulls vyrazil přímo do mraků. Hlava státu si užila plnohodnotné akrobatické obraty, led hlavou dolů i výrazné přetížení, při kterém se nejednomu přihlížejícímu tajil dech. Měl jsem již možnost vyzkoušet si akrobaci třeba ve speciálu SU-29, ale létat ve formaci v takhle krásném počasí a s tak nádhernými letadly, to je úplně něco jiného. Krásný zážitek a moc za to děkuji. Zhodnotil let po přistání sám prezident Petr Pavel. Je tady i fotka, tak se můžete podívat. Já se dívám do Mladé fronty dnes, do přílohy kraj Hradecký. Lanovka roste, práce na lyžařském propojení svatého Petra a Medvědína jsou za polovinou. Příští týden Jeřáb položí mostní konstrukci, na sjezdovce přehradní vyrůstají sloupy nové lanovky. Práce na lyžařském propojení svatého Petra a Medvědína ve Špindlerově mlýně významně pokročily. Pod střechou už je dolní stanice šestisadečkové lanovky. Na parkovišti P1 u Labské přehrady také roste provozní budova a dělníci se tedy rozhodli pracovat i na sjezdovce přehradní. Betonují tam základy sloupů nové lanovky. Jinak ta nová lanová dráha se šestimístnými vyhřívanými sedačkami a krycími bublinami proti nepříznivému počasí patří k nejlépe vybaveným zařízením této kategorie na trhu. Je to nejmodernější generace tohoto typu lanové dráhy od italského výrobce. Pořídili jsme ji v nejvyšším možném standardu. Bude mít například anatomicky tvarované sedadla a další záležitosti, jak říká ředitel lanovky. Nová lanovka se poprvé rozjede 12. prosince, kdy Ski Areál chystá tradiční Špindl Sky Opening. Zároveň se otevřou i sjezdovky lesní a přehradní v celé délce. Jinak v zimě 2027 bude lyžařské propojení Medvědina a svatého Petra kompletně hotové. Píše se tady ve velkém článku celostránkovém v hradecké příloze Mladé fronty dnes, tak si můžete taky přečíst. A já se ještě podívám na stránky dnešního Práva. Babiš platí poradcům víc než Fiala, nejdražší je Vachatová. Ačkoliv šel premiér Andrej Babiš z hnutí ANO do voleb se slibem ostrých škrtů na úřadu vlády, v případě vlastních poradců se mu jej naplnit nedaří. Za první letošní pololetí jim úřad vyplatil přes 2 miliony 100 tisíc korun, což je víc než poradcům Babišova předchůdce platil Petr Fiala z ODS, a to za celý uplynulý rok. V jejich případě to bylo takřka 1,5 milionu. V počtu poradců se přitom vůbec neliší, oba jich mají 11, nebo měl Petr Fiala a Babiš má teď taky 11. Nejvíce stojí stát práce poradkyně pro svobodu projevu Natálie Vachatové. Její hrubý příjem činil více než 550 tisíc korun. Také její hodinová sazba je nejvyšší, 1150 korun, a to všechno vyplývá z dokumentů, které si Právo vyžádalo od úřadu vlády podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Podrobně to rozbírají na stránkách dnešního Práva, tak si můžete přečíst víc. No a my za hodinu samozřejmě z dnešních novin budeme číst znovu a přineseme i další zajímavé články. Tak nás poslouchejte.

0: Dnes si s naším ranním hostem po půl deváté vyrazíme za sportem a představíme vám hradecké Dragons, kteří fungují už od roku 2016 a hrají třetí nejvyšší soutěž amerického fotbalu v Česku. Domácí zápasy i tréninky mají na Slávii tady v Hradci. V posledních letech pravidelně bojují o finále, no a rádi by se posunuli do ligy druhé. No a víc už nám právě o americkém fotbalu v Hradci řekne hlavní manažer a aktivní hráč Martin Stašek, který bude hostem našeho dnešního ranního vysílání po půl deváté, tak si poslechněte.
1: Počasí.
0: Ráno je chladnější, teploty se tady v Hradci Králové pohybují kolem 11 stupňů, totéž vidím v Trutnově taky kolem 11, v Jičíně kolem 13 stupňů Celsia, v Rychnově nad Kněžnou 12 stupňů a v Náchodě také lehce nad 12 stupni Celsia jsou teď ty aktuální ranní teploty. No a čekáme slunečný den, teploty se budou pohybovat od 25 do 28 stupňů, na horách bude kolem 20 a biozátěž dnes na stupni číslo 2, střední zátěž, tak si užívejte nejenom toho příjemného, chladnějšího rána, ale také samozřejmě i příjemného dne. Teploty by měly potom od zítřka začít zase postupně a pomalu stoupat až k nějakým 35, 36 stupňům Celsia, které očekáváme v neděli. Ale takhle je to podle toho, co si pamatuju z posledního rozhovoru s meteorology, což bylo včera ráno, kdy jsem si povídal s Tomášem Popelkou. My to samozřejmě s meteorology Českého hydrometeorologického ústavu Hradci Králové dnes zase upřesníme, jestli to taky, jestli to platí. No a připomínám, že se spolu s nimi spojíme i dnes kolem 8:45 v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. Tak s námi dál vstávej. Rád připomenu těm, kteří otevřeli oči před chvíličkou, že dnes je čtvrtek 13. srpna a že má svátek Alena. Všechno nejlepší.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat kombinacím léků a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Blanka až Ďorb. Teď v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové 5 hodin 51 minut. Ještě tady budou Rangers za chviličku s písničkou Vysočina a potom taky ABBA. No a teď děti, pochopitelně, kterých se Petra Beránková v čase letních dovolených, letních prázdnin a letních radovánek třeba někde u moře zeptala.
1: Proč je moře slané?
2: Protože je modrý a musí být slané. Protože je v tom sůl.
3: Protože se dělají vlny.
4: Protože když ho spolknem, tak nás může škrabat z krku.
5: Tam je trošku písek a ten písek se oslaďuje.
1: Slyšeli jste někdy o mrtvém moři?
6: My jsme už tam jednou byli, jak tam jsou takový ty labutě.
7: To tě tak nadnáší, že se ani neutopíš.
8: Tam je taková voda, a na který se všichni lidi nepotopí, i když tam jich je hodně.
9: Tam můžou být labudě.
1: Už jste někdy byli u moře?
10: Já v Chorvatsku a ještě na Malediva.
11: A my pojedu s babičkou na jaře na Kanáry.
12: Já jsem byla v Chorvatsku.
13: Já jsem taky byla v Chorvatsku a teď tam pojedu, ale trošku do jinýho.
14: Teďka tam byl dvakrát. V Itálii.
1: Komu chutná slaná voda?
15: Mně ne. Ne, fuj.
16: Blé.
17: A takhle to vidíme my.

0: umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Je 6 hodin.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: V Horním Maršově začaly práce na obnově vyhořelého zámku. Aplikaci e-doklady čeká odpoledne zátěžový test. Německo si připomíná 65 let od začátku stavby berlínské zdi. A počasí čekáme slunečno, teploty kolem 27 stupňů. Zprávy a Radek Půlkrábek. Hezké ráno. Na základní škole v Malšově Lhotě v Hradci Králové začne v září výuka. Po několika měsících právních sporů je budova po opravě zkolaudovaná. Děti se můžou těšit mimo jiné na nové třídy, informuje hradecký magistrát. Vyhořelý zámek v Horním Maršově čeká proměna. Práce začaly v těchto dnech. Snahou je zbavit památku poškozených částí a připravit ji na obnovu. Soukromý investor chce zámek přestavět na areál s ubytováním.
3: V první etapě, která by měla být hotová do konce letošního roku, stavbaři odstraní biologicky napadené a staticky narušené části. V severním a východním křídle budou zachovány nejstarší klenuté prostory, zatímco hlavní jižní trakt bude kompletně očištěn a připraven na náročnou rekonstrukci. Investor plánuje objekt využít pro kombinaci hotelových a ubytovacích služeb. Součástí projektu má být také zařízení domova pro seniory hotelového typu a obnova zámeckého parku. Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
1: Lidé se dnes můžou zapojit do zátěžového testu systému e-doklady. Stačí, když si ve 13 hodin aplikaci spustíme. Cílem státu je vyzkoušet před komunálními a senátními volbami, zda systém vydrží nápor desítek tisíc přihlášených najednou. Systém e-dokladů nefungoval při loňských sněmovních volbách. Před 65 lety začala stavba takzvané berlínské zdi. V rozděleném Německu to byl jeden z vrcholů studené války. Bariéra obkroužila západní část města. Na dalších téměř 30 let ji oddělila od okolního socialistického státu.
4: Lídr východoněmeckých socialistů Walter Ulbricht ujišťoval sice ještě v červnu roku 1961, že stavbu zdi nikdo neplánuje, ale už v noci na 13. srpna tisíce vojáků a policistů uzavřeli hraniční přechody. Nejprve zátarasy a ostnatým drátem skoro 4metrová ikonická zeď z betonových dílců rozdělující město přišla až později. Strana tak chtěla vyřešit mimo jiné úbytek obyvatel. Ze země utekli do té doby na západ skoro 3 miliony lidí. Až do znovu otevření hranice v roce 1989 východoněmečtí pohraničníci zastřelili při pokusu překonat zeď 90 lidí. Z Berlína Tomáš Havlín, Český rozhlas. Sport.
1: Fotbalisté Paris Saint-Germain porazili Aston Villa 2-1 a podruhé za sebou ovládli super pohár UEFA. Anglický celek přitom dokázal ještě před pauzou vyrovnat. Po změně stran ale rozhodli Pařížané. Počasí. Čekáme slunečný den, teploty na východě Čech 25 až 28 stupňů, na horách kolem 20. Biozátěž je dnes na dvojce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Na trase Trutnov Náchod pozor na omezení v Poříčí, pokračuje tam stavba dálnice D11. Projíždějte opatrně.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: A 4 minuty po 6. vás po zprávách s Radkem Půlkrábkem zdravím. Dál taky Jakub Šmit. Dobré ráno, hezké vstávání. Dnes je čtvrtek 13. srpna, svátek má Alena. No a v Trutnově dnes začíná už legendární hudební festival Trutnov Open Air. Letošní ročník je věnovaný Václavu Havlovi jako připomínku jeho nedožitých 90. narozenin. Bude letos tedy festival mít. Máme pro vás za chviličku připravenou reportáž a vzpomínku na jeden z dřívějších ročníků, který Václav Havel sám osobně mě navštívil a víc tedy v reportáži Elišky Pilařové za mnou chvíli. V dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové, tak dál, vstávejte s námi.

0: Českého rozhlasu Hradec Králové a za 3 minuty už bude 6:45. Přejeme dobré ráno, hezké vstávání. Teď na skok do Trutnova a taky s pozvánkou pro vás. I když byl prezident, tak v Trutnově v areálu na bojišti mu říkali výhradně náčelník. Na rokovém festivalu, jehož 42. ročník začíná právě dnes večer, měl prezident Václav Havel výsadní postavení, akci se silnými kořeny v někdejším disentu vždycky podporoval a i proto byl jejím stylizovaným indiánským prostředím prohlášen za náčelníka. Následující unikátní nahrávka vás zavede o celých 18 let zpátky.
1: Trutnov, areál na bojišti, srpen 2008. Hospoda ve stanu, undergroundová scéna, vejděte. U mikrofonu před doslova nabitým stanem zasedl náčelník a prezident zároveň.
2: Já vám děkuji za váš potlesk. A tomu svému náčelnictví bych rád přidal jednu informaci, možná to nevíte. Já nejsem náčelníkem pouze zde. Já jsem náčelníkem i v Brazílii. Já jsem navštívil při státní cestě do Brazílie jeden indiánský kmen v hlubokém pralese a tam byl takový rituál uvítací, spočívající z toho, že náčelník toho kmene házel oštěp do terče a host hlavní, to jsem byl já, házel také oštěp do terče. A já, který jsem házel oštěp poprvé v životě a vůbec házet neumím, jsem se strbil lépe do toho terče než ten jejich náčelník. A což byla samozřejmě absolutní fyzikální náhoda. Nicméně platí tam ten zvyk, že když někdo se strefí lépe než náčelník, tak se stává náčelníkem on. Já jsem se stal náčelníkem, bral jsem to jako takový zdvořilostný žert, jenomže oni to tak nebrali. A opravdu dodnes mám na hrádečku ty insignie náčelnický, oni nás honili autem, aby mě mohli předat, že a až bude nejhůř, tak se mám tam uchýlit.
3: Já jsem se vás zeptat, co vy a Rolling Stones, vaše oblíbená kapela, je to je má oblíbená kapela, tak co vás na ní nejvíc baví?
2: Já nejsem žádný hudební odborník, vědec nebo muzikant. Já tu jejich hudbu mám rád a hlavně jsem s nima osobně s kamarádem. Zdá se mi, že bylo velmi důležité, že jsem záhy po naší revoluci přijeli a měli takový svůj první veliký koncert na Strahově. To bylo důležité, protože pro mnoho mladých lidí teprve tato událost byla jasným znamením, že se cosi změnilo v naší zemi.
1: Strutnova, Eliška Pilařová, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Trutnovsku. Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Přejeme dobré ráno z Českého rozhlasu Hradec Králové. Před chvíličkou jste slyšeli úžasnou 18 let starou reportáž jako vzpomínku na prezidenta Václava Havla, který byl tenkrát osobně na bojišti v Trutnově a byl na tehdejším festivalu Trutnov Open Air zvolen náčelníkem. Jenom připomínám, že legendární hudební festival, jeho tedy 42. ročník, začíná dnes večer právě v Trutnově. No a kdybyste chtěli zažít něco rockového tady v Hradci Králové, tak kytarový mák Adam Bomb, který spolupracoval s největšími legendami, jako jsou Kiss nebo Guns N' Roses, se vrací dnes do hradeckého AC klubu. Kdo má tedy rockovou muziku rád, tak si dnes večer určitě přijde na své. Adam Bomb v Hradci totiž zahraje s kompletní kapelou a kromě vlastní tvorby určitě dojde právě i na největší hity slavných Guns N' Roses nebo kapely Kiss, a to i dokonce s ohňovými efekty. Hradecký AC klub se otevírá večer v 19 hodin a samotný koncert pak začne večer po 20. hodině. Tak si to hezky užijte.
1: Počasí.
0: Dnes nás čeká opět slunečný den, bude jasno nebo skoro jasno. Teploty 25 až 28 stupňů, na severu kraje bude ale chladněji, tam teploty do 25. Na horách v Krkonoších do 21 a v Orlických horách do 23 stupňů. Noc pak bude opět chladnější, bude jasná, teploty klesnou na 14 až 10, ale v údolích klidně až na 7 stupňů Celsia. No a pátek, zítřek, tedy bude nadále slunečný, bude jasno, teploty vyskočí na 27 až 30 stupňů, na severu kraje budou teploty zítra do 28. A více řekneme s Tomášem Popelkou, až se s ním potkáme dnes v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové, a to bude zase kolem 8:45. Teď vám přejeme dobré ráno, hezké vstávání. Těm, kteří otevřeli před chvíličkou oči do nového dne, rád připomenu, že dnes je to čtvrtek 13. srpna a svátek má Alena. Přejeme všechno nejlepší.
1: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
2: Povídat si budu s hercem a moderátorem Alešem Hámou.
1: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Eva Farná, teď v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. Co nás čeká v radioporadně? Jaké bude téma dneska? Lékařské, křečové žíly v létě nás budou zajímat a cestování v uvozovkách takzvanými těžkými nohami. Pan doktor Pavel Kořínek bude připraven tady u nás v radioporadně dopoledne po 11. hodině odpovídat. No a po 13. hodině Alex Minářová a její host. Dneska tam bude módní návrhář Osmany Lafita. Tak se dozvíte třeba i to, jaký je jeho denní rytmus, kdy se mu vůbec nejlépe pracuje.
1: Já jsem spíš takový jako nošní, tak jak se to říká, protože já miluju presovat, nejlíp se mi presuje v nosi, klidně nekoukám, jestli je do jednu hodinu, druhou, třetí hodin v nosi, ale pro mě důležitý je, že musím spát já stávám kolem půl desátý a pak klidu se připravím, snídám a nepotřebuju ráno takové hysterky, nebo jak se to říká. Ale je pravda, že pracuju večer dost dlouho v nosi. Je to pro mě fantastický moment. Jsem klid sám a tvořím všechno bez problému. No.
2: Tvoříte, ale produkční věci asi necháváte na den, nebo telefonujete někomu třeba i v jedno ve dvě ráno?
1: Já mám takové štěstí, že mám kolem sebe dost lidí, jako tedy se starají věci, tedy se nestarám já, protože já se zabývám spíš, co se týká navrhování, vyrovatý modely, technické věci, jako okolen technologie, jako technika stříhu a tak dále. Ale pak, co se týká marketingovy, finance a všechny ty věci, na to mám lidi.
0: A víc dnes odpoledne po 13. hodině, kdy bude Osmany Lafita hostem Alex Minářové. Teď je 6 hodin 26 minut, za 4 minuty už bude půl sedmé, zaspívá nám Kylie Minogue, jak už možná poznáváte podle prvních tónů téhle písně, a pak už si řekneme, co je nového. Budou tady zprávy o půl.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Roman se vrací a chystá pomstu Luďkovi a celé Severce. Komediální seriál Most. ČT2. Pomsta byla dokonána. Přinese mu vytoužené smíření. Dva díly seriálu Hrabě Monte Cristo. A ČT Art uvede příběh legendárního režiséra, podepsaného pod filmy jako Čelisti, Indiana Jones a Schindlerův seznam. Filmařské legendy Steven Spielberg. Čtvrteční večer s Českou televizí.
2: Je půl sedmé.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Vodohospodáři z povodí Labe upozorňují na zhoršování sucha v našem regionu. Nízké průtoky evidují na dědině Tiché Orlici, Úpě, Bělé a Cidlině. Víc ve zprávách v sedm. Krajský úřad Královéhradeckého kraje převzal kandidátky do podzimních komunálních voleb. Uskuteční se ve všech obcích a městech regionu s jedinou výjimkou. Vedení obce nebudou lidé volit v Krchlebech na Rychnovsku. Nepodařilo se tam sestavit žádnou kandidátní listinu. V Česku přibývá lidí, kteří podnikají na vedlejší činnost. Na konci roku jich bylo zhruba 500 000, o 80 tisíc víc než před 10 lety. Vyplývá to z čísel České správy sociálního zabezpečení. Ruský prezident Vladimír Putin navštívil Iturup, největší z Kurilských ostrovů. Informuje ruská státní agentura TASS. Jde o první Putinovu návštěvu souostroví v roli hlavy státu. Rusko vede od druhé světové války o ostrovy územní spor s Japonskem. Největší domácí cyklistický závod Czech Tour dnes začne první etapou z Prahy do Karlových Varů. Víc než 120 jezdců odstartuje předpolednem z Vítězného náměstí v Dejvicích. Do cíle by měli dorazit kolem 16. hodiny. A jaké bude počasí? Čekáme slunečný den. Teploty na východě Čech 25 až 28 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Dopravní problémy teď máme hlášené na dálnici D11. Pozor ve směru Praha, Jaroměř za exitem 76 Pravy. Tam stojí porouchané auto, projíždíte opatrně.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: právě Denní tisk.
1: 9 minut po půl sedmé otvíráme noviny, začnu Hradeckým deníkem. Po roce sporu se konečně otevírá škola v Malšově Lhotě. Trpělivost rodičů, dětí i učitelů byla konečně odměněna. Základní a mateřská škola v Malšově Lhotě se od 1. září po rozsáhlé modernizaci znovu otevře žákům. Přestože stavební práce skončily už loni v létě, brány školy zůstaly zavřené kvůli vleklým správním sporům se sousedem. Jak asi víte, my jsme to také sledovali v našem vysílání. Jinak stavební ruch v areálu školy na kraji Hradce Králové vypukl v říjnu roku 2024. Během jednoho roku se budova dočkala zásadní proměny díky přístavbě a nástavbě. Vznikly nové odborné učebny, rozšířily se stávající prostory a školní jídelna získala zcela nové zázemí. Rekonstrukce se dotkla i technické infrastruktury. Škola má teď nový výtah, vzduchotechniku, vytápění, elektroinstalaci a moderní požární zabezpečení. Úpravou prošel také venkovní areál, včetně systému pro hospodaření s dešťovou vodou. Přečtěte si víc, v Hradeckém deníku jsou podrobnosti. Tak, dívám se do dnešního Práva. Regionální strany zvou na cihelnu, která bude vzpomínat na temné doby Mnichova. V pátek v Generálce, o den později pak na Ostro, se u Králík na Orlicko-Ústecku uskuteční vojenská akce Cihelna jako připomínka předválečného období, které je s pevnostní oblastí tohoto regionu spjato. Letošní podtitul nese název Temné dny republiky 1938-1939. No a pořadatelé se přitom vydávají cestou fabulace. Ve vojenské ukázce zkusí navodit, jak by to bojově vypadalo, kdyby Československo nepodepsalo v roce 1938 Mnichovskou dohodu a Němci zaútočili. Podrobnosti si můžete k tomu přečíst na straně číslo 16 v dnešním Právu, tak se podívejte, a já se ještě budu dívat dál, tentokrát na celostátní strany Práva, kde mají test. Levnější špekáčky obsahují více masa než ty nejdražší. Léto je hlavně sezónou špekáčků, opékání, opékáme je rádi u táboráku i na zahradě na grilu, jenomže pod stejným názvem se prodávají výrobky, které se výrazně liší jak cenou, tak složením. Zda nejsou šizené a obsahují skutečně tolik masa, kolik výrobci deklarují, si nechalo Právo zjistit v laboratoři Eurofins, no a test odhalil obrovské rozdíly v kvalitě. Rozbor zahrnoval 10 špekáčků koupených redakcí v různých obchodech i řeznictvích a týkal se především množství masa, tuku, vody a kolagenu, ale také zbytků dusitanů a dusičnanů z konzervace, které při tepelné úpravě nejsou žádoucí. Výsledky ukázaly velmi rozdílné složení. Obsah masa se pohyboval od 50 do 89% a vyšší cena neznamenala automaticky lepší složení. Zajímavé také je, že vysoký obsah masa nemusí vždycky nutně znamenat nejlepší chuť. No a podrobně už si můžete celý průzkum a test špekáčku prostudovat sami na straně číslo 11 v dnešním Právu. My teď noviny zavíráme a za 3 minuty jenom připomínám, bude 3:15. Dobré ráno.

0: Gypsy Kings teď v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové 6:45. No a dnes nás čeká fotbal. Velmi těžký úkol mají před sebou fotbalisté Hradce Králové. Pokud chtějí postoupit do play-off předkola Evropské ligy, tak musí dnes vyhrát na hřišti Bešiktaše Istanbul. V odvetě potřebují smazat jednogolovou ztrátu z domácí arény před týdnem. No a podrobnosti si k tomu řekneme za chvíli v dnešní ranní sportovní reportáži. Tak dál stávejte s námi a dobrou chuť k snídani.
1: Počasí.
0: Noc byla příjemná teplotně, stejně tak je příjemné i to ráno, které je ale chladnější. Tady v Hradci Králové 11 stupňů, v Trutnově taky 11, v Jičíně 13, v Rychnově 12 stupňů, v Náchodě lehce nad 12 stupni Celsia. No a co nás čeká dál, jaká je předpověď? Slunečný den to bude dnes, jasno nebo skoro jasno, teploty taky fajn, letní 25 až 28, na severu kraje bude chladněji 22 až 25. No a na horách v Krkonoších 18 až 21, v Orlických horách potom 20 až 23 stupňů Celsia. Noc bude pak opět chladnější, bude jasno, teploty klesnou na 14 až 10, v údolích můžou klesnout až na 7 stupňů Celsia. No a zítřek, tedy pátek, bude nadále slunečný, jasný a teploty už zase o malinko vyšší, 27 až 30 zítra čekáme. Na severu kraje ale bude opět chladněji, tam ty teploty zítra 25 až 28 stupňů Celsia.
1: Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
2: A my si společně tentokrát připravíme kuřecí plátky s rikotou a rajčaty a budeme je podávat s bramborovou kaší. A co vám ještě nabídneme? Větrničky z pohankové mouky a s Radkem Pálkou se vydáme na jeřabiny a řekneme vám, proč je potřeba dívat se dobře na tvar listů.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Manuel Jumelí.
1: Na moderním stadionu Tipraš se ale kromě soupeře budou muset fotbalisté Hradce Králové vyrovnat také s bouřlivou atmosférou, protože na utkání se chystá více než 40 tisíc fanoušků. Z tohoto pohledu má největší zkušenosti v kabině kapitán Vladimír Darida, který už v minulosti arénu v Bešiktaši zažil.
2: My se o toho musíme odprostit, musíme hrát náš fotbal, soustředit se na nás, na to, co chceme. Nakonec i třeba myslí atmosféry těžit, protože pro většinu hráčů to bude asi poprvé vyhráli před tak velkým publikem. Něco jsem říkal, ale nakonec to asi bude na každém hráči, aby si to dokázal a hlavně nastavit co nejlépe.
1: Mezi fanoušky Bešiktaše nerezonuje v posledních hodinách pouze téma pohárové odvety. Aktuálně se také těší z toho, že vedení klubu podepsalo smlouvu s Dušanem Vlahovičem, který přestoupil z Juventusu. Srbský útočník ale do utkání nezasáhne, na rozdíl od belgického křídelníka Leandra Trossarda, který už bude tureckému celku k dispozici. Odveta třetího předkola Evropské ligy mezi Bešiktašem Istanbul a Hradcem Králové začne v 19 hodin. Tomáš Borovec, Český rozhlas.

0: Radioservis představuje
1: audioknihu Pastvina zmizelých.
2: Tak si to shrneme. Zmizelo tady celkem 6 lidí. Začalo to před 2 roky.
1: Kam se poděli?
3: Přítel Meduna má svou teorii o ufonech.
1: Kapitán Exner pátrá v další detektivce z pera Václava Erbena.
4: Je to pěkně zamotaný.
1: Pastvina zmizelých. Audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
5: Je 7 hodin.
6: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
5: Hladiny řek v našem regionu klesají. V Trutnově začíná tradiční rokový festival. Plavec Jan Čejka na medaili na mistrovství Evropy nedosáhl. A počasí slunečno s teplotami kolem 27 stupňů. Zprávy a Radek Půlchrábek. Hezké ráno. Vodohospodáři z povodí Labe upozorňují na zhoršování sucha v našem kraji. Nízké průtoky evidují na Dědině, Tiché Orlici, Úpě, Bělé a Cidlině. V celém povodí Labe je ukazatel sucha na zhruba polovině sledovaných profilů. Před týdnem to bylo méně.
7: Vodohospodáři očekávají, že průtoky budou v dalších dnech dál převážně setrvalé nebo pozvolna klesat. Pomohl by déšť ideálně vytrvalý a mírný, aby se voda stačila vsáknout do vyschlé půdy. Situaci zatím pomáhají zvládat přehrady. Z nádrží ve správě povodí Labe už letos do řek odteklo přes 12 milionů kubíků vody. Například Rozkoše naplněná z 82% a odtékají z ní přes 3 kubíky vody za sekundu. Jiří Hofmann, Český rozhlas.
5: Další podrobnosti k tématu nabídneme po 8. hodině. Silničáři stále častěji používají k opravám děr a výtluků českou mikrovlnnou technologii. Patentovaná metoda umožňuje kvalitnější a trvalejší opravy. Podle ředitelství silnic a dálnic prodlužuje životnost cest až o několik let.
8: Ten základní stroj obsahuje to, co má mikrovlnná trouba v naší kuchyni, akorát ohřívá asfalt po okraji toho výtluku, aby se propojil s tím novým asfaltem a to zamezuje vzniku té spáry. Jo.
9: Přibližuje Ondřej Rušik vás z firmy Futek hlavní výhodu české metody, která teď zahlazuje díru na jedné z pražských ulic. Často se ale využívá i na hlavních tazích, jak potvrzuje Jan Riedl z ředitelství silnic a dálnic.
10: Má podstatně delší životnost než běžně používané metody. Klidně 2-3 roky, možná 4.
9: Česká mikrovlnná technologie oprav se prosazuje u nás i v zahraničí. Eva Kézrová, Český rozhlas.
5: V přírodním areálu na bojišti v Trutnově začíná 4denní rokový festival. Největší zastoupení budou mít podle Evy Navrátilové z organizačního týmu české skupiny.
11: Přivítáme také hosty z Polska, z Německa, z daleké Ameriky i Jamajky. Letošním největším lákadlem nebo možná takovou zajímavostí je to, že na bojišti poprvé za celou historii festivalu Trutnov přivítáme kapelu Lucie. Sport.
5: Plavec Jan Čejka na medaili na mistrovství Evropy nedosáhl. V Paříži skončil 5. Na bronz chybělo Janu Čejkovi zhruba 0,5 sekundy. Barbora Sémanová postoupila do finále kraulařské dvoustovky nejrychlejším časem.
6: Počasí.
5: Na východě Čech dnes bude slunečno, teploty 25 až 28 stupňů, na horách kolem 20. Biozátěž je dnes na dvojce.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
5: Silnice z Jaroměře do Hradce Králové je v obci Holohlavy uzavřená, pokračuje tam oprava mostu. Objízdná trasa vede po dálnici D11. Práce potrvají do prosince.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: A 4 minuty po 7 vám všem dobré ráno z Českého rozhlasu Hradec Králové ve čtvrtek 13. srpna od Jakuba Šmita, který i dnes vstává s vámi a rád. My za chviličku budeme mluvit o tom v dalším příspěvku, že za prací ve volebních komisích dostanou jejich členové, nebo za práci ve volebních komisích dostanou jejich členové při letošních komunálních volbách výrazně víc peněz, než to bylo zvykem doteď. My jsme zjišťovali, zda s vyšší odměnou roste v našem regionu taky i zájem o tuhletu výpomoc. A David Macháček, který se do toho pustil, do toho zjišťování, nám za chviličku řekne podrobnosti. Takže to bude za pár minut a v Bleskovce dobrého rána pro vás máme i dnes knížku. Dnes knížku z nakladatelství Kazda, Kouzlo islandské noci od Katie Frost. A je to romantický a emotivní, krásný příběh o tom, jak daleko musíme někdy zajít, abychom našli sami sebe. A že i v mrazivém tichu se může rozhořet plamen naděje a lásky. Tak si o knížku s námi zahraje, držím vám palce, zahraje si o ní s námi určitě každý, kdo má rád romantiku před 7:30 v dobrém ránu. A já už teď můžu slíbit, že to dnes nebude vůbec těžké a složité. Takže hodně štěstí a dobré ráno ještě jednou. Hezký čtvrtek.

0: Petr Novák, teď v dobrém ránu, je 7 hodin 10 minut. No a jak jsem říkal a nastínil před chvílí, členům volebních komisí náleží od ledna letošního roku vyšší odměny, než jaké pobírali doposud. Poprvé se budou vyplácet tedy po letošních komunálních volbách v říjnu. No a tak se ptáme, jestli stoupl s navýšením odměn taky zájem o práci v komisích. Zjišťovali to naši reportéři napříč celým naším Královéhradeckým krajem. No a souhrn má pro nás teď reportér David Macháček. Dobré ráno, Davide.
1: Dobré ráno, tak já úplně na začátek jenom připomenu, o jakou motivaci se jedná. Dosud měl řadový člen volební komise odměnu 1800 korun a nově bude dostávat 2,5 tisíce korun, takže o 700 korun víc. A pro předsedu volební komise, který zatím pobíral 2200 korun, se ta odměna zvyšuje až na 3500 korun. My jsme se ptali na zájem o členství jak v malých vesnicích, tak ve větších obcích i městech.
0: No a jak to tedy dopadlo? Zvýšil se zájem lidí o práci v komisích?
1: Tak to základní shrnutí je, že se zvýšily odměny, ale zájem se příliš nezvýšil. Není to tak, že by teď zájemci stáli v dlouhých frontách a tvořili pořadníky, kdo se do volební komise dostane. Když to vezmu namátkou, tak třeba Police nad Metují, což je město, které má 4,5 tisíce obyvatel, tak odtamtud nám přišla odpověď. Hlásí se nám ti, kteří byli i v minulých volbách. Zatím máme počet lehce pod počet požadovaných členů a nějak jsme nepocítili, že by se ty vyšší odměny projevovaly. Spíš jsou mile překvapeni ti, kteří se hlásí znovu. Z Libňatova, což je ta menší obec, má 400 obyvatel, tak tam víme, že se jim podařilo komisi obsadit. Motivace lidí jsou různé, takže nejsou to jenom peníze. Největší zajímavost je, že tentokrát se v Libňatově do volební komise přihlásily výhradně ženy, a to ty, které se tam v nedávné minulosti přistěhovaly. A Třebechovice pod Orebem, což je ten poslední vzorek, který jsem vybral, město s 6 tisíci obyvateli, má 7 volebních okrsků a ani tady se lidé příliš nehlásí, ale ještě se hlásit můžou, takže zřejmě ty potřebné počty doplní, ale z Třebechovic víme, že ta odměna, i když je vyšší, tak to rozhodně není ten hlavní motiv pro lidi, protože zatím se jim hlásí ti, kteří se hlásili i v minulých letech. A takové odpovědi vlastně přicházely i z těch dalších míst kraje. Takže komise na podzim obsazené budou, ale lidé se tedy o členství ani přes ty vyšší odměny nijak nepředhánějí.
0: Zjistili reportéři Českého rozhlasu Hradec Králové a shrnul nám to David Macháček. Moc za to děkuju, naschledanou.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Michael Jackson, teď na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové, čtvrtek 13. srpna, ale nám blahopřejeme k jejich dnešnímu svátku. Já jsem tady rychle teď zjišťoval aktuální ranní teploty, protože se samozřejmě vyvíjejí, mění, tak jsem to zjistil, teď jsem to dopsal a hned vám řeknu, jak tady v našem kraji v tuto chvíli je.
1: Počasí.
0: Možná ale začnu nejdřív takovou dlouhodobější předpovědí, výhledem do konce týdne, protože ten týden by měl být skutečně dokonce slunečný a mělo by převažovat teplé až tropické počasí, vyvrcholí právě to počasí teplé o víkendu teplotami přesahujícími opět supertropických 35 stupňů. No ale pak v pondělí už by měla Česko zase zasáhnout naplno studená fronta, která ukončí další vlnu veder a měly by přijít už také konečně přehánky. Ty teploty aktuální teď po ránu 14 stupňů tady v Hradci Králové, v Trutnově 14 taky, v Jičíně tam je 16 stupňů, teď aktuálně v Rychnově nad Kněžnou kolem 14, v Náchodě 14,5. No a co nás čeká během dne? Bude to příjemný letní slunečný den s teplotami taky příjemnými letními, do 28 stupňů Celsia, na severu kraje bude chladněji, tam teploty jen do 25, no a na horách v Krkonoších do 21 a v Orlických horách do 23 stupňů. Noc pak bude opět chladnější, bude jasná s teplotami 14 až 10, ale v údolích můžou klesnout k 7 stupňům Celsia. No a zítřek nadále slunečný, zítra bude jasno, také teploty 27 až 30 na severu kraje do 28.
1: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
1: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: kdo by chtěl knížku, o kterou dneska budeme hrát, kterou jsem představil a ještě dopředstavím, tak může už začít pomalu trošičku víc a možná soustředěněji poslouchat naše vysílání. Je to knížka z nakladatelství Kazda, Kouzlo islandské noci od Katie Frost, romantický a emotivní příběh o tom, jak daleko musíme někdy zajít, abychom našli sami sebe a že i v mrazivém tichu se může rozhořet plamen naděje a lásky. Příběh se odehrává na Islandu, kde se Molly snaží uniknout z krachujícího vztahu a strávit Vánoce se svojí sestrou. Na každém kroku ji čekají překážky, ale také okamžiky nečekané krásy, jako jsou ticho polární noci, přátelství a jemné jiskření, které mohou přerůst v novou lásku. Tak, romantika opravdu každým coulem, no a může být vaše, pokud poznáte tohoto muže, který nám teďka chviličku jenom řekne možná o svém největším životním štěstí nebo o jednom z mnoha svých velkých životních štěstí.
1: Moje štěstí se postavilo na cestě, protože rovna před prezident Havel jsem si mohl tady zůstat, nebo a když jsem už tady byl, přišel moment, který mě pozvali na Pražský hrad, mě volali a byl rovna prezident Havel a Dagmar Havlová, tenkrát byla jako první dáma a mě oslovili, jako jestli by nestěl dělat její myš, jako oblikal a tak dále. A takové začala moje kariéra.
0: Krása. Tak můžete zavolat, jestli víte, jakože určitě víte, já už jsem předeslal, že to nebude dnes těžké a tady je telefon.
2: Telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Hradec Králové je 726 46 46 46.
0: Tak koho pak máme na lince? Dobrý den, haló.
3: Dobrý den.
0: Dobrý den, kde pak tam?
3: Tady je Ludmila.
0: Dobrý den, Ludmilo, moc vás zdravím. Tak povídejte.
3: Já myslím, jestli to není pan Lafita.
0: Ano, je to on. Je to pan Lafita. Kubánský modní návrhář, rodák z Havany, žijící a působící tady u nás v Česku. No a já už vám taky, paní Ludmilo, řeknu, proč jsme ho dneska hádali, protože ho uslyšíte ještě jednou. Bude tady celou hodinu po 13. hodině u Alex Minářové, takže se bude povídat o tom, co je u něj teď aktuálně nového. A třeba se dozvíte i to, jak má rozplánovaný většinou svůj den a v kolik hodin vstává. My už jsme
3: ano,
0: to dneska...
3: já mám váš rozhlas moc ráda.
0: No tak paráda, tak poslouchejte samozřejmě a my vám taky posíláme knížku, kterou jste vyhrála, takže je to romantika, ať se vám hezky čte.
3: Ano,
0: a krásné léto, paní Ludmilo, vám přejeme. Naschledanou.
3: Děkuju.
0: Tak to byla dnešní výherkyně v Bleskovce Dobrého rána Českého rozhlasu Hradec Králové. Zítra taky nějaká pěkná knížka, teď ještě František Nedvěd. Rikie Povery tady taky budou s písničkou, takže dál vstávejte s námi s Českým rozhlasem Hradec Králové. Je 7 hodin 25 minut.

0: 7.30.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Barokním klášterem v Broumově opět provází jen pracovníci agentury pro rozvoj Broumovska. Benediktíni, vlastníci památky, museli nabídku prohlídkových tras stáhnout. Předběžným opatřením o tom rozhodl okresní soud v Náchodě. Opočno plánuje úpravy části Švamberk nedaleko zámeckého parku. Změny se týkají lokality bývalého lomu. Město ji plánuje otevřít a využít pro trávení volného času, oznámila to radnice. V některých českých lesích začalo předčasně opadávat listí. Důvodem je podle lesníků nedostatek vody. Stromy tak listy nemají z čeho živit. Víc ve zprávách v 8. Zatmění slunce večer sledovali miliony lidí. Zatímco v Česku bylo pouze částečné, na Islandu a ve Španělsku viděli, jak měsíc zakryl sluneční kotouč úplně. Oštěpař Jakub Vadlejch je poprvé v kariéře na mistrovství Evropy v roli obhájce titulu. Odpoledne vstoupí v Birminghamu do kvalifikace po téměř dvouměsíční pauze. Důvodem byly zdravotní problémy. A jaké bude počasí? Čeká nás slunečný den. Teploty na východě Čech kolem 27 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Dopravní omezení máme hlášené ve Velkém Poříčí na Náchodsku. Poříčská ulice je kvůli stavbě nové silnice směrem na Náchod uzavřená. Držte se objízdné trasy.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: právě Denní tisk.
1: Ve všech dnešních novinách samozřejmě najdete obrázky a fotografie včerejšího nebeského divadla. Česko také zažilo působivé zatmění slunce. Ty fotky jsou opravdu nádherné, velmi působivé. No a zatmění bylo nejlépe viditelné ve Španělsku, tam tedy bylo úplné zatmění. V skutku ojedinělou akci připravila pro milovníky vzácného astronomického jevu španělská aerolinka Iberia. Letadlo přenášelo vlastně na sociálních sítích společnosti obraz úplného zatmění z výšky 10 kilometrů nad zemí. A tím, že stroj letěl nad mraky a části spodní atmosféry, tak měla posádka odborníků, kteří byli na palubě, opravdu jedinečný, výjimečný výhled na tento úkaz. Takže si přečtěte v dnešních novinách, já už se dívám do regionálního hradeckého deníku, kde píšou, že prezident Petr Pavel se proháněl po východočeském nebi tento týden a motorku vyměnil tedy za letadlo. Letiště v Josefově u Jaroměře zažilo s začátkem týdne výjimečnou návštěvu. Prezident Petr Pavel vyměnil svou oblíbenou motorku za leteckou kombinézu a pevné popruhy v kokpitu akrobatického speciálu. Společně s piloty ze světově proslulé skupiny Flying Bulls vyrazil přímo do mraků. Hlava státu si užila plnohodnotné akrobatické obraty, let hlavou dolů i výrazné přetížení, při kterém se nejednomu přihlížejícímu tajil dech. Měl jsem už možnost vyzkoušet si akrobaci třeba ve speciálu SU-29, ale létat ve formaci v takhle krásném počasí a s tak nádhernými letadly, to je úplně něco jiného. Krásný zážitek a moc za to děkuju. Zhodnotil let po přistání sám prezident Petr Pavel. Je tady v regionálním hradeckém deníku i obrázek fotografie z toho letu. Dívám se také do Mladé fronty dnes, do přílohy Kraj Hradecký. Lanovka roste, práce na lyžařském propojení svatého Petra a Medvědína jsou za polovinou. Příští týden Jiřáb položí mostní konstrukci, na sjezdovce přehradní vyrůstají taky sloupy nové lanovky. Práce na lyžařském propojení svatého Petra a Medvědína ve Špindlerově mlyně tedy významně pokročily. Pod střechou už je dolní stanice, šestisedačkové lanovky na parkovišti P1 u Labské přehrady. Také roste provozní budova a dělníci na sjezdovce přehradní betonují základy sloupů nové lanovky, jinak lanová dráha Leitner se šestimístnými vyhřívanými sedačkami a krytými bublinami proti nepříznivému počasí patří k nejlépe vybaveným zařízením této kategorie na trhu. Nová lanovka se poprvé rozjede 12. prosince, kdy Ski Areál chystá tradiční Spindle Sky Opening, zároveň se otevřou sjezdovky lesní a přehradní v celé délce. V zimě 2027 tedy bude lyžařské propojení Medvědína a svatého Petra kompletně hotové, jak tady píšou. Článek je celostránkový, takže zbytek už si přečtěte sami. No a já se ještě vrátím na stránky dnešního Práva, kde jsem viděl ty krásné fotky včerejšího zatmění, protože tady se taky píše na titulní straně, že Babiš platí poradcům víc než Fiala, nejdražší je Vachatová. Ačkoliv šel premiér Andrej Babiš z hnutí ANO do voleb se slibem ostrých škrtů na úřadu vlády, v případě vládních poradců se mu jej naplnit nedaří. Za první letošní pololetí, tedy musím říct jenom za první letošní pololetí, jim úřad vyplatil už přes 2 miliony 100 tisíc korun, což je mnohem více než poradcům Babišova předchůdce Petra Fialy z ODS za celý uplynulý rok. V jejich případě to bylo takřka 1,5 milionu. V počtu poradců se přitom vůbec neliší, mají jich stejně, je jich 11, no a nejvíce stojí stát práce poradkyně pro svobodu projevu Natálie Vachatové. Její hrubý příjem činil více než 555 tisíc korun, také její hodinová sazba je nejvyšší, je to 1150 korun. Vyplývá to z dokumentů, které si Právo vyžádalo od úřadu vlády podle zákona o svobodném přístupu k informacím, takže tam už si můžete taky v Právu k tomu přečíst víc. My noviny zavíráme v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové, no a teď už George Harrison, 7 hodin 42 minuty, za 3 minuty tedy bude 7:45. Připomeneme si, jaké počasí nás dnes čeká venku, abyste to věděli. No a jinak vám dál přejeme hezký den, dnes je to čtvrtek 13. srpna, ale my mají svátek. Všechno nejlepší.

0: Dobré ráno z Hradce Králové, 7 hodin 47 minut, kdo má rád muziku, tak si přijde na své. V Trutnově dnes začíná legendární hudební festival Trutnov Open Air, jak už jsme také říkali v našem vysílání, letošní ročník je věnovaný Václavu Havlovi jako připomínka jeho nedožitých 90. narozenin, takže si určitě užijte. No a kdo by chtěl trošičku roku, pořádného roku tedy zažít dnes třeba večer i tady v Hradci Králové, tak může kytarový mák Adam Bomb, který spolupracoval s největšími legendami, jako jsou třeba Kiss nebo Guns N' Roses, se vrací do Hradce, do Hradeckého AC klubu. A kdo má tedy rád rockovou muziku, tak se má na co těšit. Adam Bomb totiž v Hradci zahraje se svou kompletní kapelou a kromě své vlastní tvorby určitě dojde právě i na ty největší hity slavných Guns N' Roses nebo kapely Kiss. A to i dokonce s ohňovými efekty. Hradecký AC klub se otevírá večer v 19 hodin a samotný koncert Adama Bomba potom začne po 20. hodině. Tak hezké zážitky.
1: Počasí.
0: A teď už se pojďme podívat na to, jak bude venku, jak tam je. Možná teploty tady v Hradci Králové kolem 14 stupňů Celsia už to stoupá, protože v Hradci ráno bylo jenom kolem 11, to též v Trutnově taky jenom 11, teď už tam taky 14 stupňů, Výčině teď aktuálně kolem 16 stupňů Celsia, v Rychnově 14 na teploměru a v Náchodě lehce nad, je tam asi 14,5 stupně Celsia. Co nás čeká během dne a jaká je předpověď pro dnešek? Dneska nás čeká slunečný letní den i s letními teplotami, které budou do 28 stupňů, maximálně na severu kraje bude chladněji, tam do 25 a na horách v Krkonoších do 21 a v Orlických horách do 23 stupňů. Noc bude opět příjemná, chladnější, bude jasno, teploty klesnou na 14 až 10, v údolích ale můžou klesnout až na 7 stupňů. No a zítřek bude jasný s teplotami už vyššími malinko, zítra 27 až 30, na severu kraje 25 až 28 stupňů Celsia. Všechno to za půl hodiny probereme podrobněji s Tomášem Popelkou i s výhledem do konce tohoto týdne. No a za chviličku, co v učebnicích nebylo, naše pravidelná a vámi hodně oblíbená rubrika a my spolu s Martinem Písaříkem dnes zamíříme pod vodu. On nám už za chviličku představí několik ryb s opravdu neobvyklými jmény. Tak nás dál poslouchejte. Dobré ráno z Hradce Králové.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát spisovatel, režisér a dokumentarista Petr Horký.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Šarm. Týdeník o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
4: Na rozmarné léto se tentokrát zeptáme herce Miroslava Hanuše. V dalším díle naší domácí etikety se dozvíte, jak dlouho by měla trvat taková konverzace u stolu. A v cestovatelském seriálu se s Pavlou Apostolaky zastavíme v Rakousku, konkrétně ve Štýrsku, a představíme si blahodárné účinky dýňového oleje.
3: Šarm. V sobotu po 18. a v neděli po 11. hodině. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že slunečnice je i ryba? Hned několik v Česku žijících ryb má nezvyklá nebo kuriozní jména. Například slunečnice pestrá, původně severoamerický druh, zavlečený do Evropy v 19. století. U nás byla poprvé identifikována v roce 1929. Slunečnice pestrá opravdu hýří všemi barvami. Hlava je zlatohnědá až olivová, na bocích těla má zelenomodré pásky, břicho může být až červené. Žije v čistých stojatých vodách, třeba v pískovnách. Další rybou s výmluvným názvem je hořavka hořká. Drobná, asi 10 cm dlouhá rybka stříbrné barvy, která tvarem zjevně inspirovala tvůrce oblíbeného zavíracího nože rybičky. Název je pravdivý, její maso je totiž skutečně nepříjemně hořké. Samice hořavky se v minulém století využívaly k testování těhotenství. Třetí rybou se zvláštním jménem je piskoř pruhovaný. Dorůstá délky až 27 cm a pozornost upoutá 5 páry vousů kolem ústního otvoru. Nejsou to však pisky, jak by se mohlo podle jména zdát. Zvláštností piskoře je fakt, že umí přijímat i vzdušný kyslík, a to sliznicí střeva.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Osm hodin.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: České lesy trpí nedostatkem vody. Ve Vrchlabí finišují práce na zateplení základní školy školní. Fotbalisté Paris Saint-Germain ovládli superpohár UEFA. A počasí čekáme slunečno, teploty kolem 27 stupňů. Zprávy a Radek Půlchrábek. Hezké ráno. V některých českých lesích předčasně opadává listí. Důvodem je podle lesníků nedostatek vody. Stromy tak listy nemají z čeho živit. Málo vláhy a vysoké teploty se projevují i na jarních sazenicích, které usychají.
4: Jsme na některých plochách ztratili i 100% toho, co jsme tam vysázeli. Nejenom, že tam nic neroste, prodlužuje se nám doba toho, kdy to budeme zalesňovat, ale zároveň nás to stojí značné finanční prostředky.
5: Ukazuje uschlé stromky Jiří Bezdíček z lesů města Brna. Podle mluvčí lesů České republiky Evy Jouklové se sucho projeví i na struktuře stromů.
6: Letošní sucho se určitě zapíše i do letokruhů, protože kvůli dehydrataci stromů nepřiroste tolik dřeva jako v jiných letech.
5: Oslabené stromy jsou náchylnější k napadení škůdci. Některé druhy dřevin méně odolné suchu můžou do budoucna z českých lesů zmizet. Šimon Franc, Český rozhlas.
2: Základní škola školní ve Vrchlabí bude po letních prázdninách zateplená. Na pavilonu pro první stupeň budou i žaluzie. Úpravy objektu popisuje nezávislý místostarosta Vrchlabí Michal Vávra.
7: Je otočen vlastně na jih a samozřejmě to tam dělalo teď problémy, protože se do toho opřelo slunce, velice se to zahřálo, takže jako účinný se ukazují tam dál venkovní, ale žaluzie, které se dají ovládat zemí na dálku.
2: Třebechovice pod Orebem plánují vybudovat na vrchu Oreb nový park Orebitů. Město usiluje o dotaci. Na místě bývalého chudobince má vzniknout prostor pro rodiny s dětmi. Počítá se mimo jiné s pískovištěm nebo s plochou na petank. Do Česka míří víc než 10 000 balení léku Tamoxifen na léčbu rakoviny prsu. Informovalo o tom ministerstvo zdravotnictví. České lékárny se dlouhodobě potýkají s nedostatkem těchto přípravků. Podle úřadu by se měla situace na trhu stabilizovat. Lékárníci teď vydávají přípravky pacientkám díky speciálnímu opatření v nově sestavených baleních podle individuálních předpisů. Léky s tamoxifenem, které do českých lékáren míří ze zahraničí, jsou v Česku neregistrované. Sport. Fotbalisté Paris Saint-Germain porazili Aston Villu 2-1 a po druhé za sebou ovládli superpohár UEFA. Anglický celek přitom dokázal ještě před pauzou vyrovnat. Po změně stran ale rozhodli Pařížané.
3: Počasí.
2: Na východě Čech dnes bude slunečný den, teploty 25 až 28 stupňů, na horách kolem 20. Biozátěž je dnes na dvojce.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Vertyni v Podkrkonoší zůstává uzavřená Hronovská ulice. Důvodem jsou opravy. Držte se objízdné trasy přes Červený kostelec.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: A 4 minuty po 8 dál posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Přejeme dobré ráno, hezké vstávání. Pokračuje náš ranní informační servis, ve kterém za chviličku budeme mluvit o suchu. Dědina, Tichá Orlice, Úpa, Bělá nebo Cidlina, řeky a potoky v našem Královéhradeckém kraji mají pořád méně a méně vody a situace se za poslední týden ještě více zhoršila. Řekne nám k tomu víc náš reportér Jiří Hofmann, který všechno sledoval. Takže za pár minut se s ním spojíme. No a hostem po půl deváté pak bude Martin Stašek, hlavní manažer a aktivní hráč hradeckých Drago, Lions, což je klub amerického fotbalu, který v Hradci Králové funguje od roku 2016. Oni hrají třetí nejvyšší soutěž a v posledních letech pravidelně hrají o finále. Myslím, že i ta letošní sezona byla velmi, velmi úspěšná a vydařená, ale o tom už tedy s Martinem Staškem víc. Koho by americký fotbal zajímal, tak jenom můžu předeslat, že budou mít taky nábory a domácí zápasy i tréninky hrají na Slávii v Hradci Králové, ale víc po půl deváté, takže ať se hezky poslouchá a přejeme dál hezký den s Českým rozhlasem Hradec Králové. Je to čtvrtek.

0: Bránit myšlence, vrátit se o nějakej ten rok zpátky, být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: A to byl Vladimír Mišík, samozřejmě v dobrém ránu, za 3 minuty už bude 8:45. Sucho v Královéhradeckém kraji se dál prohlubuje a vodohospodáři upozorňují na velmi nízké zásoby vody. Problém se netýká jenom řek a potoků, ale také podzemních zdrojů. No a jak se situace během posledního týdne změnila a co by jí mohlo zvrátit, zjišťoval náš reportér Jiří Hofmann. Jirko, dobré ráno.
2: Dobré ráno, tak situace se bohužel k lepšímu nezměnila. Průtoky na většině řek dál setrvávají na velmi nízkých hodnotách nebo pomalu dál klesají. Ukazatel sucha dnes ráno na stránkách Povodí Labe svítil u 61 ze 133 sledovaných profilů. Ještě před týdnem jich ale bylo jen něco málo přes 30. V Královéhradeckém kraji se to týká například Dědiny, Tiché Orlice, Úpy, Bělé nebo Cidliny. A vysychají i některé menší potoky.
1: No a kde je teď situace v kraji nejhorší?
2: Tak poměrně výrazně je nedostatkem vody zasažené právě Rychnovsko. Na Dědině a Tiché Orlici už jsou průtoky pod limity, při kterých vodohospodáři sledují, jestli není potřeba přijmout další opatření. Nízká vodnost je ale i na Úpě na Trutnovsku, Bělé na Rychnovsku nebo Cidlině na Jičínsku. A důležité je, že nejde jen o samotné řeky. Sucho se postupně propisuje i do podzemních vod. Jejichž hladiny jsou v Povodí Labe mimořádně podnormální. Minulý týden vodohospodáři z Povodí Labe evidovali takto 3 mimořádně podnormální vrty. Podle včerejší informační zprávy to je už 1,40.
1: Je šance, že se ta situace v nejbližších dnech nějak zlepší?
2: Tak pomohl by déšť, ale potřebovali bychom ho spíš jako takový ten jemný zahrádkářský, zkrátka několik hodin klidného deště, který půdu postupně promočí. Žádný prudký liják, při kterém voda po vysklé a tvrdé půdě rychle steče pryč. Povodí Labe teď na většině toku očekává spíš setrvalé stavy nebo jen pozvolný pokles. Ty srážky, které by mohly přijít na přelomu týdne, by podle aktuálního výhledu průtoky výrazně zvýšit neměly.
1: No a jak se daří situaci zatím zvládat? Pomáhají přehrady?
2: Ano, pomáhají. Vodní nádrže už od začátku roku poslali do řek přes 12 milionů kubíků vody. Například Rozkoš je teď naplněná zhruba z 82% a do říční sítě z ní odtéká 3,1 kubíku za sekundu. Přehrady tak pomáhají udržovat v řekách potřebné průtoky. Jenže zásobní prostory se přitom postupně vyprazdňují. Pokud tedy výrazněji nezaprší, bude mít Povodí Labe v dalších týdnech stále méně možností, jak nízké průtoky kompenzovat.
1: Zjistil náš reportér Jiří Hofmann. Děkujeme za to, naschledanou.
2: Naslyšenou, hezký zbytek dne.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Je to tak, jsme ve spojení s Českým hydrometeorologickým ústavem v Hradci Králové a Tomášem Popelkou dnes. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: No a jaký bude den, pane Popelko, jak to vidíte? Bude to podobné jako včera? Ještě ano, asi, vidíte.
2: Bude to podobné, sice o něco teplejší, ale myslím, to nebude celkem příjemné, přesto ten vítr bude trošku pofukovat. Začíná počasí u nás ovlivňuje oblast vysokého tlaku vzduchu, takže dneska jasno nebo skoro jasno to bude hlavně na horách. No a teploty by se nám zase na 25 až 28 stupňů, na severu kraje 22 až 25. A vítr bude foukat slabý východní, severovýchodní do 4 metrů.
1: Jaká bude noc? Ta dnešní byla taky docela příjemná, hezky se spalo, teploty klesaly nízko, tak taky budeme v tom ještě pokračovat.
2: No, zatím ještě ano, už to je spíš takový ten charakter pozdního léta. Nocí bude málo oblačnosti, prakticky jasno, a teploty klesnou na 14 až 10, v údolích tam můžou být někde až kolem 7 a v těch horských údolích kolem 4. Třeba dneska ráno pro zajímavost, třeba v Orlickém závodě už se teploty pohybovaly aspoň na chvíli kolem 0. Takže přece jenom už je to chladnější. No a v pátek, zítra stále jasno, teploty zase o něco vyšší, 27 až 30 stupňů, na severu kraje 25 až 28 a vítr bude foukat od východu, jihovýchodu do 4 metrů.
1: A pak přijde tropický víkend.
2: Ten bude hodně teplý, v neděli dokonce ten příliv teplého vzduchu vyvrcholí. No, na sobotu zase jasno nebo skoro jasno, teploty po ránu 16 až 12. V údolí až 8 stupňů a vítr bude foukat slabý jižní až jihovýchodní do 4 metrů. V neděli ráno ještě bude jasno až polojasno, ale během začne od západu přibývat oblačnost, večer by mohlo být takové oblačno zataženo a to vypadá někdy večer, by se mohla s velmi malou pravděpodobností objevit slabunka a přeháňka. Teploty po ránu v neděli 19 až 15 a přes den 32 až 36. Vítr ráno ještě bude foukat od jihovýchodu do 4 metrů a postupně během nebude zesilovat a mění se na západ, k večeru na severozápad, no a zesilí nám na 4 až 6 metrů.
1: A pak tedy přijde už to ochlazení taky po víkendu, po tom tropickém víkendu, takže o tom jsme mluvili včera. To platí pořád, víte, pane Popelko.
2: Zatím platí, ta zmaněná studená fronta by nás začala ovlivňovat nad ránem a hlavně během dopoledne, ta by nám přinesla mírné ochlazení a i konečně nějaké srážky. Tam to vypadá na pondělí oblačno zataženo a ráno dopoledne by se objevily přehánky nebo déšť, odpoledne by potom to odcházelo dál na Moravu. No a odpoledne by se přehánky, jak to vypadá, objevily pouze hodně, ale zejména v oblasti hor a tam by se mohla i s malou pravděpodobností objevit i bouřka. Teploty po ránu ještě 19 až 15, ale přes den 21 až 25 a v podobném duchu by se, teda aspoň co se týká teplot, by se odvíjel celý příští týden.
1: Takže bude chladnější ten příští týden určitě. Děkuji, Tomáš Popelka, nashledanou.
2: Hezký den.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz.

0: zvítězila pravda a láska. Yes, we can.
1: Čtvrtek 13. srpna. Svátek mají Aleny. Všechno nejlepší. Tady je Petr Jungmann. Vláda Německé demokratické republiky zavřela hranice na západ před 65 lety v roce 1961.
2: V ten den zakryli berlínské ворота na восток.
1: Na dělící čáře mezi východním a západním Berlínem začala růst zeď.
3: We have lived in the shadow of the wall.
1: Železobetonové monstrum, které město a symbolicky i svět neprodyšně rozdělilo na dlouhých 28 let. Před 24 lety s plnou silou podruhé během několika dnů udeřily tragické povodně. 13. srpna 2002 se pod vodou ocitla většina zoologické zahrady v Troji. To nejhorší naši zemi ještě čekalo. Pod vodou byly České Budějovice a další města a vesnice, především na Lužnici a Vltavě. Tisíce lidí muselo opustit domovy a hladiny řek stále stoupaly. Přírodní katastrofa postihla tehdy celkem 753 měst a obcí. Starší z bratrů Mašínových, Ctirad, zemřel před 15 lety ve svých 81. Člen odbojářské skupiny žil od roku 1954 ve Spojených státech. Před 100 lety v roce 1926 se narodil bývalý kubánský vůdce, revolucionář, líder Maximo, Fidel Castro.
4: Patria o muerte!
1: A kulatou osmdesátku má dneska náš zpěvák, skladatel a moderátor, dokonce i bývalý politik Michal Prokop. Všechno nejlepší vám všem, pěkný den.

0: 8.30.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Na základní škole v Malšově Lhotě v Hradci Králové začne v září výuka. Po několika měsících právních sporů je budova po opravě zkolaudovaná. Děti se můžou těšit na nové třídy, informuje hradecký magistrát. Krajský úřad Královéhradeckého kraje převzal kandidátky do podzimních komunálních voleb. Uskuteční se ve všech obcích a městech regionu s jedinou výjimkou. Vedení obce nebudou lidé volit v Krchlebech na Rychnovsku. Nepodařilo se tam sestavit žádnou kandidátní listinu. V Česku přibývá lidí, kteří podnikají na vedlejší činnost. Na konci roku jich bylo zhruba 500 000, o 80 tisíc víc než před 10 lety. Vyplývá to z čísel České správy sociálního zabezpečení. Vandalové zničili dveře od lesního hrádku Eichelburg u Horního Maršova v Krkonoších. Případ vyšetřují policisté. Hrádek je pro veřejnost uzavřený. Oprava by mohla být hotová během týdne. Největší domácí cyklistický závod Czech Tour dnes začne první etapou z Prahy do Karlových Varů. Víc než 120 jezdců odstartuje předpolednem z Vítězného náměstí v Dejvicích. Do cíle by měli dorazit kolem 16. hodiny. A jaké bude počasí? Čeká nás slunečný den, teploty na východě Čech kolem 27 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Na dálnici D11 pozor na omezení u Předměřic nad Labem, kde je provoz veden zúženými pruhy kvůli stavbě dálniční odpočívky.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Dobré ráno s Jakubem Šmitem.

0: Je 9:09, posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. No a v dobrém ránu si teď vyrazíme za sportem, jak jsem slíbil, a představíme vám hradecké Dragons, kteří fungují už od roku 2016 a hrají třetí nejvyšší soutěž amerického fotbalu v Česku. Domácí zápasy i tréninky mají na Slavii tady v Hradci Králové. V posledních letech pravidelně bojují o finále a rádi by se posunuli postupně i do ligy druhé. No a víc už nám o americkém fotbalu tady v Hradci Králové řekne hlavní manažer a aktivní hráč Martin Stašek, který je hostem dobrého rána Českého rozhlasu Hradec Králové. Martine, dobrý den.
1: Dobrý den vám i posluchačům. Děkujeme. A děkuji za pozvání.
0: Tak jak se vám dařilo? Jaká byla ta letošní sezona vůbec?
1: Letošní sezona dopadla druhým místem ve třetí lize. Bohužel jsme nestačili ve finále na tým, který víceméně je postaven z druholigových hráčů.
0: A to jsou Jihočeši?
1: Jsou to Jihočeši a hrají na Hluboký, aha, přímo pod zámkem.
0: No ale tak jako hráli jste teda zase o finále vlastně.
1: Přímo ve finále
0: ve finále
1: hráli,
0: o první místo jste
1: tak,
0: hráli.
1: Tak, takže
0: to je dobrý,
1: hráli,
0: ne?
1: Tak. Slovo obhajubu a je to mnohem těžší, než to vyhrát poprvé. No.
0: A já vím, že jste to obhajovali tady v Hradci Králové, že před domácím publikem. Jaké to je? Chodí lidé tady v Hradci Králové na americký fotbal fandit?
1: Některé zápasy se nám kryly s jinýma akcema, takže to bylo trošičku slabší než loni, ale na semifinále a finále bylo jako hodně lidí a finále to bylo skvělý.
0: Takže
1: to
0: paráda.
1: Úžasný.
0: Máte tady fanoušky, podporu.
1: Ano.
0: Když se řekne americký fotbal, Martine, tak si hned člověk vybaví ty obrovský chlapy, vy jste teda jako... Vy jste velký, větší než já.
1: ale myslím si, že tam jsem tak průměr.
0: Jaký typ hráčů vlastně se hodí pro americký fotbal? Jsou to právě tyhle ty typy jako velkých, robustních chlapů?
1: Jsou to právě úplně všechny typy, což dává výhodu, nebo je to o to zajímavější pro spousty lidí.
0: Počkejte, takže já bych taky jako měl šanci,
1: taky, ano, taky.
0: Co bych tam dělal na tom hřišti?
1: Vy byste mohl být třeba receiver nebo cornerback.
0: Jo, a co to je?
1: Receiver je ten hráč, který většinou hnedka po rozehře běží co nejvíc dopředu nebo jo, někam a snaží se chytit balon.
0: Takže musí být mrštnej, jako
1: tak,
0: rychlej.
1: Tak, rychlej, mrštnej a cornerback je přesný opak v obraně, který se snaží zabránit tomu zachycení balonu.
0: Takže fakt každej se
1: opravdu uplatí. Každej.
0: Uh-huh. A ty, ale velký robustní chlapy, ty asi jsou ve výhodě, ne?
1: Tak, ty jsou ve výhodě, ale zase hrajou jinou pozici, kde vlastně hrajou proti stejně robustním postavám, jako jsou oni sami, takže nedostanou se vyloženě k postavě, jako jste vy, zcela výjimečně.
0: Zcela výjimečně, takže jsem bezpečí, jo?
1: Víceméně se dá říct.
0: Já vím, že budeme mít teď v září nábor, proto to taky říkám, ano, že je dobré prostě se třeba přijít podívat na zápas, nebo přijít se podívat tak i tak na to, jak hrajete, protože určitě scháníte nové hráče.
1: Scháníme, uvidíme, jak dopadne nábor. Letos bychom třeba chtěli i rozjet jako juniorku, kde jsou vlastně hráči od nějakých 14-15 let až vlastně do 18, pak přecházejí mezi chlapy a hrajou tuhle tu kontaktní verzi.
0: Hmm, ta mládežnická základna je samozřejmě důležitá, k tomu se ještě dostaneme, ale jak to vůbec bylo tady s americkým fotbalem v Hradci Králové? Vy jste teda, jak jsem říkal na začátku, vznikli v roce 2016?
1: Ano, přesně tak.
0: Kdo?
1: V roce 2016 tady byl nějaký amatérský klub, kde tam bylo pár nadšenců, který se tak nějak scházeli, měli tréninky. Tehdy jsem tam přišel teda i já a přišel pan Lukáš Machala, který narodil se v Hradci, ale žil už v Praze a prošel spousty týmama a měl sen tady v Hradci jako založit klub. Tak k ním přišel, oslovil je a vlastně založili se Dragons. My jsme vlastně první rok víceméně jenom trénovali, nebyli jsme registrovaní jako v žádný sezóně, v žádný lize a rok na to jsme začali hrát už třetí ligu. Mm-hmm. Po roce jsme dostali pozvánku do druhé ligy. Dva roky jsme hráli vlastně druhou ligu.
0: Fakt?
1: A pak Lukáš Machala z různých důvodů, bohužel v Praze, jak žil, tak dojíždění a tak, tak to tady předal na Romana Fialu, který teďka je hlavní trenér Vysočiny Gladiators, který hrají první ligu, ale to si vyhráli teda první ligu jako první místo. A Janu Pavlíkovi, který tam je teďka dodnes. A nějak na dva roky se to tak jako stoplo. Já jsem jeden rok víceméně jezdil jenom koukat na zápasy těch spoluhráčů, kteří odešli do jiných klubů. Začalo mi to chybět, tak jsem šel na hostování do Trutnova.
0: To bylo během covidu nebo?
1: To bylo ještě před covidem. Těsně. To bylo rok 2020, tuším. Mm-hmm,
0: takže to bylo opravdu těsně na tak, začátku vlastně té pandemie, která to asi taky jako utlumila. A vám se stejskalo, takže jste šel hrát do Trutnova?
1: No nějak, jak jsme jezdili do Trutnova asi ve čtyřech, tak jsme se rozhodli, jestli jako v Hradci to jako znova nerozjedem, protože to dojíždění a tak. A napsalo se pár klukům, který hráli předtím a vrátili se, tak jsme první rok tak jako poslepovali a hráli jsme teda třetí ligu, kde jsme... Teď nejsem si jistý, nechci lhát, myslím, že jsme měli dvě výhry a čtyři prohry. A rok na to už jsme byli vlastně v playoff.
0: Paráda.
1: A teďka letos jsme byli po třetí ve finále, ve třetí lize, takže už je na čase jít dál.
0: Jít dál, posunout se. Tak, no, tak. My o tom budeme mluvit určitě i za chviličku v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. Jenom připomenu, že naším hostem je Martin Stašek, hlavní manažer a aktivní hráč Hradeckých Dragons.

0: Olivia Newton John v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové, kde je naším hostem dnes Martin Stašek, hlavní manažer a aktivní hráč Hradeckých Dragons, což je klub amerického fotbalu, který v Hradci Králové funguje od roku 2016, jak už jsme si říkali. Teď hrají třetí nejvyšší soutěž a v posledních letech pravidelně hrají o finále. Teď taky hráli ve finále o první místo a postup do druhé ligy, se taky snažíte o ten postup. Ano. Domácí zápasy tady v Hradci na Slavii a tréninky. Čím vás vůbec, Martine, ten americký fotbal jako chytnul? Čím to je, že jste nešel třeba hrát normální běžný?
1: Normální běžný asi jsem na to nebyl úplně přizpůsoben. Nešlo mi to možná kopat do balónu. A co mě přilákalo asi většinu hráčů, co to hraje, tak film Trestná lavice, to je asi jako nejvíc. No.
0: Jo.
1: V tomhle ohledu.
0: Tak ten jsem neviděl.
1: Koukněte.
0: Mrknu a třeba přijdu v září k vám jako se podívat, že bych přišel na nábor.
1: Budem rádi.
0: Že byste vyzkoušeli a ověřili, co ve mně je, ale spíš dopředu říkám, že není. Jinak se samozřejmě hodně lidí myslí, že je to taková jako bezhlavá srážka obrněnců, ale tam je taky jako důležitý mozek a hlava. Tam se musí hodně přemýšlet a je ten americký fotbal taky hodně o taktice, že? Je to taková šachová partie, vlastně dá se říct.
1: Je to tak, je to tak, je to o získávání vlastně území soupeře a posouvání se vlastně dopředějíc až vlastně k té koncové zóně, kde se skóruje. Akorát, že my proti rugby nepokládáme balon na zem, nám stačí jakoby do té koncové zóny jenom vběhnout.
0: A studujete svého soupeře?
1: Studujeme i u nás ve třetí lize, studujeme, jak hrál a co má za akce. My dokonce tady v Čechách máme i pravidlo i ve třetí lize, že musíme natáčet zápasy a musíme je poskytnout soupeři,
0: aby se na vás podíval, tak, jak to hrajete, připravit. Aby se taky mohl.
1: Ano, a my musíme to sami vlastně.
0: Aha. Jak vypadají tréninky? A co všechno vlastně musíte natrénovat, abyste byli dobří? Taky ty srážky, jako mezi váma, já jsem ten, jak jsi to říkal, Cornel, něco.
1: Receiver
0: tak já budu mimo.
1: taky tam učíme tyhle věci. je to hodně o těch pozicích. Každá pozice dělá něco jiného, samozřejmě na začátku je vždycky rozcvička. Když začínáme, což je třeba teďka v začátkem října, když začneme trénovat, tak se začíná teprve nějakou fyzičkou a běhání hlavně a tak dále. Pak se začínají třeba receiveri, což byste byl vy, tak se začínají učit, jak zatáčet, protože samozřejmě máme hodně běhy rovně, pak 45 stupňů a 90.
0: Takže se musí v rychlosti uhnout. Jako
1: ano, a musíte to udělat tak, aby ten obránce nevěděl do poslední chvíle, co uděláte.
0: Což... ho překvapit ho musím.
1: Tak.
0: Jak jste na tom s mládeží? My jsme říkali, že si budeme taky o té mládeži povídat. Ta je důležitá v každém sportu, aby ten sport potom měl ty své pokračovatele. Tady to je hodně tvrdý sport, jak jsme říkali, a rodiče moc neradí. Vidí, že se ty kluci jako už do sebe pouštějí jako hodně brzo.
1: No, buď je varianta učit od začátku už od mládí flagovou verzi, což je vlastně bezkontaktní a strhávají si vlaječky. A nebo prostě do toho budou muset skočit a budou se muset naučit srážet. Ale ono to je hodně o tom, že se to člověk naučí. Jo, je to takový, zní to jako kliše, ale naučíte se padat, naučíte se jako otočit se tak, aby vás to co nejméně bolelo. No.
0: Ale mě zaujala ta verze s těma vlaječkama. Jak to vypadá? To mám někde vlaječku? A...
1: máte u pasu takovej pásek a na tom jsou z každé strany vlastně na bocích vlaječky a ve chvíli, kdy soupeř vám strhne tu vlaječku, tak vás jakoby sundal na zem. V té teklovací verzi by to bylo, že vás schodil na zem.
0: To je zajímavá verze. Ona bude taky zkušebně na olympiádě.
1: Ano, je to tak.
0: V Los Angeles.
1: Mělo by to tak být.
0: A vy jste říkal, že máte obavy, aby všichni neodešli z toho amerického fotbalu právě na tuhle tu flagovou verzi.
1: Trošku jo, ale samozřejmě ty větší chlapy by tam asi úplně neuspěli, protože tam je to čistě o tom jako o té rychlosti, o tom běhání, tam byste se prosadil spíš vy.
0: Jaké jsou plány do budoucna? Tak samozřejmě ten postup asi z té třetí ligy do té druhé.
1: Přesně tak. Chtěli bychom do druhé ligy, aby jsme se někam posunuli, protože samozřejmě být každý rok ve finále ve třetí lize už nedává smysl a je to trošku nefér pro soupeře třeba i. Ale i my bychom mohli třeba příští rok rupnout, ale samozřejmě chceme jít do druhé ligy, protože se potřebujeme prostě posunout. Je potřeba pak víc hráčů samozřejmě, protože třeba letos jsme hráli 6 zápasů garantovaně plus playoff, což jsou další 2. A příští rok nebo ve druhé lize se hraje garantovaně 8. a když se dostanu do playoff, tak jich je 10 za sezonu a máme sezonu 2,5 měsíce.
0: A hráčů je opravdu hodně potřeba, protože jak to je, 11...
1: 11 je obrana, 11 je útok, nejlépe je mít opravdu těch 22 aspoň.
0: A kolik jich máte teď, tady hráči, hráčů?
1: My jich máme aktuálně 33 aktivních a ve finále jsme to hodně lepili.
0: Aha, protože zranění a tak dále.
1: Ano, ano, během sezóny se to nakupí, ty zranění tam jsou a... Prostě to tak je, no, ale jednu sezónu se vám zraní jeden hráč a druhou sezónu se jich zraní třeba 6-7.
0: Jasně, jasně.
1: Tak to je, no.
0: Takže ale potřebujete hodně hráčů, ještě tak. Jednou tedy na závěr.

0: dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Firma Havelka uhelné skaly, dobrý den.
2: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
1: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
2: A hlavně za sucha, my máme nový trávník.
1: Píšu si, za sucha. Volejte i hned 602 489 489.
2: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí. A pozor, přijedou za sucha.
3: Český rozhlas Hradec Králové, zprávy.
4: V Broumovském klášteře vznikl spor ohledně organizace prohlídek. Aplikaci e-doklady čeká odpoledne zátěžový test. Fotbalisté Hradce Králové chtějí v odvetě třetího předkola Evropské ligy zaskočit Bešiktaš Istanbul. A počasí čekáme slunečno, teploty kolem 27 stupňů. Zprávy a Radek Půlchrábek, hezké dopoledne. Barokním klášterem v Broumově opět provází jen pracovníci agentury pro rozvoj Broumovska, respektive její servisní organizace Klášter Broumov servisní. Naopak benediktíni, vlastníci památky, museli nabídku prohlídkových tras stáhnout. Předběžným opatřením o tom rozhodl okresní soud v Náchodě.
5: Dvojí nabídka prohlídek trvala necelý měsíc, souvisí se sporem benediktínů a agentury, ta včas neplatila nájem. Benediktíni proto vypověděli smlouvu a památkou začali provázet sami. Agentura se po prvním předběžném opatření soudu do kláštera vrátila, benediktíni ale ve svých prohlídkách pokračovali. Servisní organizace agentury se tím podle slov svého ředitele dostala do existenčních potíží, nově provází znovu sama, podá žalobu o ušlý zisk z Broumova. Václav Plecháček, Český rozhlas.
4: Lidé se dnes můžou zapojit do zátěžového testu systému e-doklady. Stačí, když si ve 13 hodin aplikaci spustíme. Cílem státu je vyzkoušet, zda před komunálními a senátními volbami vydrží nápor desítek tisíc přihlášených najednou. E-doklady nefungovaly při loňských sněmovních volbách. Kvůli tomu rezignoval z pozice tehdejšího šéfa digitální informační agentury Martin Messerschmidt. V přírodním areálu na bojišti v Trutnově začíná čtyřdenní rockový festival. Největší zastoupení budou mít podle Evy Navrátilové z organizačního týmu české skupiny.
6: Přivítáme také hosty z Polska, z Německa, z daleké Ameriky i Jamajky. Letošním největším lákadlem nebo možná takovou zajímavostí je to, že na bojišti poprvé za celou historii festivalu Trutnov přivítáme kapelu Lucie. Sport.
4: Fotbalisté Hradce Králové chtějí v odvetě třetího předkola Evropské ligy zaskočit favorizovaný Bešiktaš Istanbul. S tureckým velkoklubem prohráli na domácím hřišti 0-1. Dnes v 19 hodin je na půdě soupeře čeká těžký úkol, pokračuje trenér David Horejš.
7: Víme, jaký výsledek si neseme z toho prvního zápasu. Ten zápas je rozehraný, takže jsme pořád veře a my musíme hrát tak, aby jsme to drželi co nejdýl a počkat si prostě na svoji příležitost. A věřím tomu, že uděláme všechno pro to a ten cíl se nemění. My prostě chceme postoupit, když víme, že to tady bude těžký a s velice kvalitním soupeřem. Počasí.
4: Na východě Čech dnes bude slunečno, teploty 25 až 28 stupňů, na horách kolem 20. Biozátěž je dnes na dvojce.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
4: Na trase Trutnov Náchod pozor na omezení v Poříčí, pokračuje tam stavba dálnice D11, projíždějte opatrně.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
8: Startuje čtvrteční dopolední Habaděje, před námi je vysílání plné letní muziky, zajímavostí, důležitých informací z regionu. Ať už jste kdekoliv a děláte cokoliv, jsme rádi, že vám můžeme promlouvat a hrát do uší. Co budeme dělat v této hodině? Vrátíme se o rovných 100 let zpátky, právě tehdy začal radiožurnál pravidelně vysílat zprávy dvakrát denně. Připomeneme si to v našem seriálu Rozhlasové stovky. A také si řekneme, jaké chyby děláme při čištění zubů nejčastěji. A opět půjdeme na bylinky. Dnes si utrhneme chmel, tentokrát ne na pivo, ukážeme, jaké další využití může mít a kde ho hledat. Určitě platí, že chmel je naše zlato. Nejdřív ale vyrazíme do terénu. Naše stopařka Zuzana Boučková dnes míří do Kostelce na Torlicí. Proč právě tam? To zjistíme za chvíli. Od mikrofonu Českého rozhlasu Hradec Králové vás zdraví Kateřina Prouzová. Ať se vám dnes daří.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: My se teď v Českém rozhlase Hradec Králové spojíme s naší reportérkou, stopařkou Zuzanou Boučkovou. Hezké dopoledne, Zuzi.
2: Pěkné dopoledne přeji.
1: Ty jsi dnes prý na cestě za nějakým historickým pokladem.
2: Ano, je to tak. Mířím do Kostelce nad Orlicí, do kostela svatého Jiří. Tamní historické varhany jsou totiž opravdový unikát od mistra Haniše, ale hlavně teď se tam otevírá skvělá možnost stát se, a to doslova, součástí historie.
1: Počkej, jak se může obyčejný člověk stát součástí historických varhan? To zní tajemně.
2: Místní farnost spustila veřejnou sbírku formou adopce píšťal. Varhany už mají 160 let a nutně potřebují odborně opravit. Sýpají, dřevo žere červotoč, trápí je koroze. A hlavní myšlenka tkví v tom, že když si adoptujete píšťalu, vaše jméno bude na věčné časy nebo alespoň na další stovky let uloženo přímo uvnitř nástroje.
1: Takže tam člověk zanechá trvalou stopu, to je moc pěkná myšlenka. Na co se nejvíc těšíš ty?
2: Já se těším, až uvidím ty nejmenší píšťaly, které mají jen 3 cm a naopak i ty obří, 5-metrové basové. Chci si jednu vybrat, adoptovat ji a podpořit opravu varhan. A ano, přiznávám, láká mě mít zapsané jméno v plicích takové vzácné památky. Každý se může zapojit, adopce začíná už na 200 korunách a já to tedy jedu všechno ověřit, prozkoumat a také nafotit a natočit.
1: Tak šťastnou cestu, Zuzko.
2: Děkuji.
1: Naše reportérka Zuzana Boučková míří do kostelce na Torlicí. Všechno pro vás fotí a natáčí, jak sama říkala, takže už se brzy podívejte na náš web a sociální sítě Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
1: Chmel je naše zlato a rozhodně nejen kvůli pivu. Je dobrý na nervy, nespavost a krásu. Kde ho nasbírat a co s ním udělat, tak to se dozvíte už za chvíli v našem bylinkovém seriálu.

0: S bylinkářkou od Dobroty Terezou Skutilovou jsme pro dnešní díl našeho letního seriálu vybrali rostlinu velice blízkou našemu národu. Má zlatou barvu, specifickou vůni a objevuje se i v pochvalných písních. Už tušíte, jde o chmel. Ne vždycky se používal pouze na vaření piva a v tradičním bylinkářství má své místo.
1: Dneska se podíváme na moji velmi oblíbenou bylinku. Celý národ miluje tuhle bylinku. Chmel otáčivý.
2: Já můžu někde tady ve volné přírodě na Hradecku najít někde chmel?
1: Já jsem ho hledala hrozně dlouho. Pak jsem ho náhodou objevila v Nymburce podél řeky. Potom jsem rozhodila sítě mezi mými kamarádkami, kdyby náhodou chmel někde viděli, ať mě dají vědět, a objevili jsme ho tady u potůčku blízko Sadové. Chce to hledat fakt v nějakých vlhkých oblastech.
2: Nemůžu se ho s něčím splést, je nezaměnitelný.
1: Šištice toho chmelu jen tak nespleteš. A navíc typicky voní.
2: Takže zkrátka pivo.
1: Ano, když se vaří pivo. Pivo piju ráda. Když mám blízko k téhle bylince, pro mě je prospěšná i v kosmetickém použití. Když jsem studovala tu fytoterapii, jedna moje spolužačka mě přinesla chmelový krém. A musím říct, že v konkurenci různých drahých kosmetických výrobků, které jsem zkoušela, tak ten chmelový krém prostě pro mě byla jako naprostá jednička. A od té doby už se nemažu ničím jiným.
2: Když si nazbíráme chmel, usušíme si chmel, vyžaduje to sušení nějaký speciální postup, nebo opět stačí jenom rozhodit na síťku?
1: Stačí rozhodit na síťku. Ten chmel ještě schne docela rychle a rychle ztrácí svoje účinky. Je třeba výborný na nespavost, i na lehké psychické potíže, je skvělý, ale rychle ztrácí tu účinnost, takže třeba do půl roku už tam ty obsahové látky v něm nenajdeš. Když se takhle podíváme na tu šištici, ano. Já ji takhle rozevřu, tak tam vidíš takovej žlutý prášek, což je lupulín. A to jsou takové žlázky obsahující řadu látek, které dávají právě chmelu tu jeho typickou vůni, ale i tu hořkost a část jeho biologických účinků. Když byste si udělali čaj z toho chmelu, je to strašně hořká bylina. Někomu to může chutnat, přece jenom pivo máme taky hořký.
2: Ale tohle je extra hořké.
1: Tohle je extra hořké, takže stačí ho tam dát fakt málo. A ještě bych chtěla zdůraznit, že po jeho požití by se neměly řídit auta.
2: Takže má opravdu sedativní účinky.
1: Já jsem mluvila o tom chmelu spíš na kosmetické účely.
2: Ano, protože všechny ženy chceme ten zázračný krém, po kterému budeme vypadat báječně.
1: Ten chmel tedy nazbírám, dám ho do toho oleje, ten zavadnutý, nechám ho v něm macerovat a potom zase klasicky, jako jsme si říkali u těch předchozích bylinek, to v té vodní lázni smíchám se včelým voskem.
2: A máme krém na světě. Jak ho aplikuješ? Na noc, ráno, kdykoliv podle potřeby?
1: Ještě na vlhkou pleť si ten krém namažu a tím to pro mě končí. Ráno, večer, odpoledne, na ruce, na nohy, všude.
2: Platí, že chmel je naše zlato.
1: Chmel je strašně rychle rostoucí rostlina. A pokud má dobrý podmínky, tak je schopná vyrůst třeba o desítky centimetrů denně. A ještě navíc je to pravotočivá liána. Když někde roste, kolem něčeho se jako obepíná, tak vždycky zprava. A pokud ty nějakým způsobem ho jako zkusíš nasměrovat nalevo, tak on si stejně poradí. A zase to vezme prostě doprava. Ten chmel stejně jako kopřiva má samčí i samičí rostliny, a my samozřejmě sbíráme ty samičí, kde mají ty šištice.
0: Máte doma bylinkovou lékárnu. Právě teď na konci léta si ji můžete obohatit o léčivá semena, plody a kořeny. Více si řekneme zítra v posledním díle našeho bylinkového seriálu.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Německé léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Riegerem a v neděli nás čeká audience u baronky Jany Germeny z Hildbrandtové na vodním zámku Blatná.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: Včerejší radioporadna patřila péči o náš chrup. Praktické rady přinesla dentální hygienistka Květa Prouzová. Jaké největší chyby dělají dospěláci při čištění zubů?
1: Především třeba nemají správný zubní kartáček. Nevědí, jestli má být středně tvrdý, měkký, nebo používají úplně ty nejměkčí. Nejsou informovaní o správné technice čištění zubů. A tam právě dochází k tomu, že při té špatné technice čištění zubů může dojít k tomu, že si samovolně odhalují ty krčky. Ta dáseň ustupuje díky tomu, že ten tlak kartáčku je na tu dáseň veliký. To se tak skládají ty problémy a dochází potom k tomu, že když si dají zmrzlinu nebo nějaký kyselý nápoj, tak tam mohou být ty zuby citlivé. Ta technika čištění zubů u pacientů je individuální. Každý ten pacient má jiná postavení zubů. Je jinak zručný. To znamená, že my musíme volit u pacienta takovou techniku, aby ji zvládl. A co je důležité, musíme se ho pozvat na kontrolu, abychom věděli, jestli to dobře dělá nebo nedělá, jestli si neubližuje a jestli používá ty správné pomůcky, které jsme mu doporučili. Ale musím říct, že jenom samostatný zubní kartáček na čištění zubu nestačí. Teď už na trhu je velké množství různých pomůcek, které jsou doplníkem toho čištění zubu a bez nich bychom se vůbec neobešli, protože zub musí být vlastně čistý kolem dokola, nejenom z té přední strany nebo z té strany od jazyka.
0: Takže máme mezizubní kartáčky, jednosvazkové kartáčky. A co takové zubní nitě? Někdo je nedoporučuje.
1: Ta nit je výborná, dobře vyčistí zhoubky v tom bodu kontaktu. A ten mezizubní kartáček, jak se zmínila, tak zase tu správnou velikost zubního kartáčku podle velikosti těch mezizubních prostor. Nemůžeme do menšího prostoru spát nějaký velký, jednak se ty kartáčky lámou, ohýbají, ale pak si můžeme poškodit také tu dáseň v tom mezizubním prostoru a vytvořit si ty mezizubní prostory daleko větší, než máme.
0: Proč dávají křečové žíly v létě o sobě víc vědět a jak zvládnout dlouhou cestu autem nebo letadlem bez těžkých nohou? Probereme prevenci, kompresní punčochy i moderní možnosti léčby. Hostem dnešní radioporadny po 11. hodině bude doktor Pavel Kořínek.

0: domova, ciziny, z divadel i o počasí. Taková byla struktura prvních pravidelných zpráv, které začal Československý rozhlas vysílat v roce 1926. Právě pravidelné zpravodajství teď připomeneme v dalším díle našeho seriálu Rozhlasové stovky. Před 100 lety se zprávy z radiožurnálu začaly ozývat dvakrát denně, kromě večera také v poledne.
1: Radiožurnál 5 hodin. Zprávy s Terezou Tomáškovou. Tereza Tomášková pracuje tady na pozici zprávařky už jak dlouho?
2: No, od roku 2006, to už je strašná doba.
1: Jak se změnila ta práce zprávaře za těch 20 let?
2: Tak mám pocit, že teď tady máme ještě větší tým, než jsme měli předtím, protože tady celý newsroom pracuje na tom, co my pak používáme do těch zpráv a co si od nich vybíráme. Jsou tady zahraniční redakce, domácí redakce, kultura a pak tu jsou ještě editoři, kteří tohle všechno kontrolují a spolu s nimi ten zprávař dává dohromady ty zprávy, které pak vysílám.
3: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Takhle vypadá zpravodajství na Radiožurnálu dnes. Do studia přicházejí zprávaři každou půl hodinu. Mezi 5. a 9. raní slyšíme krátký zpravodajský servis i ve čtvrt a ve 3/4. Přesně před 100 lety začalo zpravodajství v rozhlase nabývat stabilnější formy.
4: Zpravodajské relace ve 30. letech nevyráběl sám rozhlas. To je vyráběl ČTK a v podstatě na klíč je dodával do vysílání.
1: Říká znalec rozhlasové historie a archivář Miloslav Turek. Nikoho tehdy nenapadlo, že by se každodenní agenda měla archivovat, a pokud, tak se archivovaly pouze texty, nikoli zvuk, s jedinou výjimkou zpráv z 18. prosince 1936.
4: Ten den totiž to bylo první výročí volby prezidenta Edvarda Beneše prezidentem a u této příležitosti si natočil rozhlas úplně všechny zprávy ČTK od 11 hodin dopoledne až do večerních zpráv.
5: Právě před rokem, dne 18. prosince roku 1936, 35. zvolilo Národní shromáždění Republiky Československé nového prezidenta republiky doktora Edvarda Beneše.
1: Gro zpráv z tohoto dne se vztahuje k výročí volby Edvarda Beneše prezidentem. Slyšíme ale i další zprávy, například bulvární.
6: Bývalý anglický král Edward VIII, nyní vévoda Windsorský, objevil se dnes v poledne na 5 minut ve dvoře Enzensfeldského zámku v Rakousku, kde nyní bydlí, a dal tak fotoreportérům příležitost, aby si pořídili celé série snímků.
4: Zpravodajské relace byly od 5 minut až do 25 minut, to byly ty polední nebo večerní zprávy. My jsme byli česko-německý stát, takže některé zprávy byly dvojazyčné.
7: Heute vor einem Jahre wurde der damalige Außenminister Dr. Edvard Beneš mit der großen Mehrheit der Volksvertretung bereits im ersten Wahlgange zum Präsidenten der Republik gewählt.
1: Zatímco zprvu zprávy četl rozhlasový hlasatel, v roce 1926 se začaly vysílat z redakčního pracoviště ČTK, kde vznikla nová hlasatelna.
8: My dnes ty zprávy čteme a připravujeme hovorovou spisovnou češtinou. Tenkrát to bylo něco takového jako institucionálního, tam se nemluvilo, tam se hovořilo.
1: Hodnotí vývoj mluvy v rozhlasovém zpravodajství moderátor Jan Pokorný, který připomíná, že na zpravodajství po roce 1948 už rozhlas moc pyšný být nemůže.
8: Ty zprávy chodily z ČTK do rozhlasu dálnopisem. Když přišla jakákoliv významově zanedbatelná zpráva z jednání ústředního výboru komunistické strany Československa, tak to se sešlo nejvyšší vedení toho zpravodajství a kontrolovali každé písmenko.
9: Soudruh má Marka Dáfí, se teď zdraví s dalšími představiteli Československé socialistické republiky.
1: Dnes redaktoři zpravodajství připravují nezávislé a ověřené zprávy nejen pro Radiožurnál, ale pro všechny stanice Českého rozhlasu, včetně těch regionálních. Tomáš Maleček, Český rozhlas.

0: Liberecké léto.
1: Přeji vám hezký, úspěšný, sluný letní den, když toho sluníčka už máme asi všichni po krk, kdyby tak se zatáhla obloha a malinko zapršelo. No já jsem včera předznamenal, že dnes se na zámek vydáme do Boru. Bor kdysi byl docela nechvalně známý, říkal se mu, nebo říká se také někdy Bor u Tachova, vojenským útvarem 1745. Naštěstí ta posádka byla zrušena v roce 1991. No a vojáci, zejména samozřejmě starší generace, která vojnu pamatuje, tak říká, že kdo nebyl v Boru na vojně, tak na vojně vlastně nikdy nebyl, protože přezdívka Borské peklo nebo Zelené peklo se docela mezi tehdejšími vojáky ujala právě třeba pro tu, řekněme, základňáckou, mazáckou, bigošáckou vojnu, jak se také říkalo. To je naštěstí minulost. Zámek tam zůstává, zámek je nádherný a právě ten dnes navštívíme. František Kinský je naším průvodcem a zve nás.
0: Zámecké léto.
2: Nyní podnikneme cestu na západ Čech, na Tachovsko, kde se nachází zámek Bor. Tato rozsáhlá stavba vypadá, jako byste dali dohromady zámek Hluboká a Křivoklát. Během historie tam žili jen tři šlechtické rody. Více nám prozradí Soňa Weizenbacherová.
3: Zámek Bor už z dálky zaujme svojí věží. Kolik schodů na ně vede?
4: Na ochoz zámecké věže vede 117 schodů. Vyhlídka je tam velmi krásná, je z 30 metrů, takže návštěvníci vidí celý Bor jako na dlani.
3: Schody má spočítané kastelánka zámku Galina Mariana Kortanova.
4: Prohlídka celé expozice právě na té vyhlídkové věži končí. Ono je to taková ta perlička nakonec.
3: Jedním z lákadel k návštěvě zámku Bor je knihovna, která se sem vrátila přibližně po 80 letech.
4: A my se tedy přesuneme do prvního patra zámku, kde v rámci knížecích salonků se knihovna nachází. Zámeckou knihovnu založil kníže Karel z Levensteinu na počátku 19. století a z původních 2000 svazků se nám dochovalo zhruba 1000 knih.
3: Knihovna je umístěna v knížecím salonku. Připomeňte nám šlechtické rody, které se tady vystřídaly. Zámek je raritou v tom, že jich nebylo příliš. Vy se tím chlubíte.
4: Ano, je to velká zajímavost, protože hrad založili v polovině 13. století. První písemná zmínka je z roku 1263, přičemž Borské panství vlastnili pouze tři šlechtické rody. Byli to tedy zakladatelé našeho hradu Švamberkové, hraběcí rod von Gezen a Levensteinové.
3: Salonků, šlechtických salonků je tady celkem 6. Šlechta měla pro každou denní dobu a pro každou příležitost nějaký.
4: Tato zámecká jídelna sloužila pro majitele zámku. Tady je zajímavostí, že máme původní mobiliář a také původní obrazy, které znázorňují pejsky Karla z Levensteinu, který byl velký milovník psů a samozřejmě také lovu.
3: A to se mi líbí, my jsme vstoupili rovnou na jeviště.
4: Do klasicistního sálu, který byl původně tedy v tom gotickém paláci, ale v rámci pozdějších přestaveb tady vznikl tento sál, který my i dnes využíváme jako kulturní prostor. V prostorách předsálí bych vás ráda upozornila na vzácná záclonová okna. Ta okna vypadají, jako kdyby na nich byly záclonky.
3: Takže ne klasický oblouk nahoru, ale skutečně jako zavěšené záclonky. Je tady překrásná sklípková klenba, když se člověk podívá nahoru, úplně se mu z toho zatočí hlava, to je nádhera.
4: Té klembě se také říká diamantová právě pro ten svůj tvar. Tady u nás v zámku vidíte opravdu původní architektonické řešení bez jakýchkoliv zásahů a prakticky i s původními omítkami a krásnou sklípkovou klembu máme také v naší hradní kapli svatého Vavřince. Do kaple máme nejstarší a největší klíč.
3: A opět je tady, jak jste říkala, sklípková klenba, v tomto případě už svý malbou.
4: Jedná se o renesanční malbu, není to klasická freska, ale je to malba seko do suchých omítek a samozřejmě velkou zajímavostí je tady také barokní oltář svatého Vavřince.
3: Než odejdeme z našeho pohledu vpravo, vidím otisk dvou dlaní, každá je jiná, takže asi dlaně dvou různých lidí.
4: Ano, v podkruchtí se nachází dvě dlaně, ke kterým se pojí zámecká legenda o nenaplněné lásce dvou mladých lidí, ale to si necháme pro návštěvníky, až k nám zavítají na prohlídku.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Bor si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: To skutečně udělejte, taky mi to nedalo. Podíval jsem se na fotografie Boru. Je to opravdu takové zvláštní spojení zámecké budovy svěží, taková ta opravdu, jak říkal František Kinský, taková ta křivoklácká věž k tomu přilepená, taková hradní. Je to takový zvláštní záběr. Takže podívejte se, je to krásný objekt a doporučujeme rozhodně navštívit. Tak, teď to sklidníme, teď tu návštěvu ukončíme a začneme teď takovou tu napjatou chvilku, a to je soutěž. Jenom pro vaši informaci, když vám zvednu telefon, neznamená to, že jste třetí. Mohu vám říct, že jste první, že jste druzí, ale až ten třetí půjde do vysílání. Tak začněte vytáčet naše telefonní číslo a dáme se do soutěže. Držím palce.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: Skupina Olympic, osmý den, no my máme vlastně čtvrtý pracovní den, je čtvrtek 13. srpna, zítra už budeme losovat výherce té soukromé prohlídky z našich týdenních výherců. Paní Vlasta z Račeněv si byla třetí, dobrý den, paní Vlasto.
1: Dobrý den.
0: Já jsem teď byl trochu na vážkách, odkud bude kdo volat. Já jsem dostal včera vyčiněno, lehce od paní posluchačky poslala i mi e-mail, že prý, když někdo zavolá z Brna, tak je automaticky v záloze. Tak jsem se mírně urazil nebo víc urazil a díval jsem se na Loňsko, tak zhruba ze 40 soutěžících bylo 8 brněnských a dnes za uplynulý týden byly 2 z Brna. Takže jsem se opravdu ohradil, takže s paní posluchačkou jsme si lehce psali, tak jsem teď říkal, kdo pak asi zavolá. Z Račeněv si. Kde je Račeněves?
1: Račeněves je vesnička pod Žipem.
0: Pod Žipem, jasně. Paní Vlasto, soutěžní otázka, můžeme?
1: Můžeme.
0: Tak se do toho dáme. Jaký šlechtický rod nepůsobil na zámku Bor u Tachova? Nepůsobil za A. Švamberkové, za B. Levensteinové, za C. Schwarzenbergové.
1: Tak já myslím, že bože můj dobrej.
0: Jste mě krásně oslovila, tak prosím, Švamberkové, Levensteinové, Schwarzenbergové.
1: Já myslím, že na A.
2: Ježišmarja, to mi neříkejte.
0: To vám neříkám, to už bylo naznačeno. Paní Vlasto, zítra zase, jak se říká, jede. Mějte se hezky a zkuste to. Tak hezký den. Paní Jana Střepkova je na... No není náhradníkem, vidíte, ta zmizela. Takže zkusíme dalšího z posluchačů. Teď je to vždycky takové trošku napínavé. Kdo tam bude, kdo tam je? Dobrý den.
3: Dobrý den.
0: No vidíte. Takže já vás poprosím, kdo tam, jenom křestní.
3: Jiří.
0: Tak pane Jiří, stejná otázka zůstává i pro vás. Kdo nepůsobil na zámku Bor u Tachova, Švamberkové, Levensteinové, Schwarzenbergové?
3: Schwarzenbergové.
0: Máte pravdu, telefonní číslo jsem si napsal, škoda, že paní Jana Střepkova nevydržela, že položila telefon, ale tím pádem vy jste měl štěstí. Zůstaňte u telefonu, tedy respektive já vám zavolám po 10. hodině, tak buďte u telefonu. Jo, děkuju. Samozřejmě napíšu si adresu, abychom věděli, kam poslat dnešní výhru. No a zítra vás čeká zámek Nové Město nad Metují, zítra vás čeká také Pavel Kudrna v 9.45. A prosím, když nejste tím třetím, ale náhradníkem, vydržte, jak vidíte, vyplatí se to. Tak dnes se to nevyplatilo. Hezký den přeji, naschánu.
4: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Hladiny řek v našem regionu klesají. Vyhořelý zámek v Horním Maršově čeká proměna. Hokejisté Hradce Králové nastoupí v přípravném duelu proti Olomouci. A počasí čekáme slunečno, teploty kolem 27 stupňů. Zprávy a Radek Pulhrábek. Hezké dopoledne. Česká republika, včetně našeho regionu, bojuje se suchem. Vodohospodáři z povodí Labe upozorňují na zhoršování situace. Nízké průtoky evidují na Dědině, Tiché Orlici, Úpě, Bělé a Cidlině. V celém povodí Labe je ukazatel sucha zhruba na polovině sledovaných profilů. Před týdnem to bylo méně.
2: Vodohospodáři očekávají, že průtoky budou v dalších dnech dál převážně setrvalé nebo pozvolna klesat. Pomohl by déšť ideálně vytrvalý a mírný, aby se voda stačila vsáknout do vyschlé půdy. Situaci zatím pomáhají zvládat přehrady. Z nádrží ve správě povodí Labe už letos do řek odteklo přes 12 milionů kubíků vody. Například Rozkoše naplněná z 82% a odtékají z ní přes 3 kubíky vody za sekundu. Jiří Hofmann, Český rozhlas.
1: Vyhořelý zámek v Horním Maršově čeká proměna. Práce začaly v těchto dnech. Snahou je zbavit památku poškozených částí a připravit ji na obnovu. Soukromý investor chce zámek přestavět na areál s ubytováním. Silničáři stále častěji používají k opravám děr a výtluků českou mikrovlnnou technologii. Patentovaná metoda umožňuje kvalitnější a trvalejší opravy. Podle ředitelství silnic a dálnic prodlužuje životnost cest až o několik let.
3: Ten základní stroj obsahuje to, co má mikrovlnná trouba v naší kuchyni, akorát ohřívá asfalt po okraji toho výtluku, aby se propojil s tím novým asfaltem a to zamezuje vzniku té spáry. Jo.
4: Přibližuje Ondřej Rušik vás z firmy Futek hlavní výhodu české metody, která teď zahlazuje díru na jedné z pražských ulic. Často se ale využívá i na hlavních tazích, jak potvrzuje Jan Riedl z ředitelství silnic a dálnic.
5: Má podstatně delší životnost než běžně používané metody. Klidně 2-3 roky, možná 4.
4: Česká mikrovlnná technologie oprav se prosazuje u nás i v zahraničí. Eva Kézrová, Český rozhlas. Sport.
1: Hokejisté Hradce Králové nastoupí v 17 hodin ke druhému přípravnému utkání na novou extraligovou sezónu. Poté, co v úterý vyhráli v Jihlavě, nastoupí na svém ledě proti Olomouci. Podle útočníka Dominika Pavlíka to bude náročný duel. Tenistka Kateřina Siniaková bude hrát o 38. deblový titul kariéry. S Číňankou Chang Shuai, se kterou tvoří první nasazený pár, porazili v semifinále turnaje kategorie Masters v Torontu slovensko-britskou dvojici Mihalíková-Nikolsová 6-1 7-5.
0: Počasí.
1: Bude slunečno, teploty na východě Čech od 25 do 28 stupňů, na horách kolem 20. Biozátěž je dnes na dvojce.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Ve Vrchlabí pozor na nehodu v Dělnické ulici, kde se srazila za kruhovým objezdem dvě auta. Projíždějte opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Pokračuje čtvrteční dopolední Habaděj i po desáté. Máme před sebou hodinu, ve které se budeme ptát, zjišťovat, ale také se bavit. Rozhledneme se po našem regionu a podíváme se, co už na některých místech způsobuje dlouhotrvající sucho. Zavoláme meteorologům pro aktuální předpověď a děti nám vysvětlí, proč je vlastně moře slané. Chybět nebude ani soutěž, věřte, nevěřte. Dnes se u ní docela zasmějeme. Nejdřív ale jedno téma, které se týká lidí v každém věku. Být sám a cítit se osamělý není to též. Jaký je mezi tím rozdíl a co z toho nám může škodit, povíme si už za pár minut. Od mikrofonu vás zdraví Kateřina Prouzová a nastartuje kapela Buty.

Být sám a být osamělý, to není to též. Člověk může strávit celý den sám, docela si to užít a naopak může sedět u stolu s 10 lidmi a připadat si, že tam vlastně nikoho nemá. A právě tenhle rozdíl zkoumala nová rozsáhlá studie. Vědci rozlišují sociální izolaci a osamělost. Sociální izolace se dá docela dobře spočítat, s kolika lidmi se stýkáme, jak často vídáme rodinu nebo přátele. Osamělost je pocit. Vzniká, když nám ve vztazích chybí blízkost, důvěra a nebo pocit, že někam patříme. A právě osamělost vyšla ze studie jako závažnější problém. Byla spojená s horším duševním zdravím, nižší životní spokojeností a někdy ukazateli horšího celkového zdraví. Vědci zároveň upozorňují, že vztah může fungovat oběma směry. Třeba deprese může pocit osamělosti ještě prohlubovat. Ale zajímavý je praktický závěr. Člověk, který je sám, může pomoci dostat se víc mezi lidi. Člověku, který se cítí osamělý, to samo o sobě stačit nemusí. Může mít kolegy, známé, velkou rodinu a přesto mu chybí někdo opravdu blízký. A není to zrovna okrajová záležitost. Podle Světové zdravotnické organizace zažívá osamělost přibližně každý šestý člověk. Takže možná stojí za to občas nepočítat, kolik lidí kolem sebe máme, ale jestli mezi máme někoho, komu můžeme zavolat, když nám není dobře. Snad se dobře cítíte v naší společnosti, i když jste právě teď někdy sami. A když nám budete chtít zavolat, tak můžete třeba dnes po 12. do písniček od srdce.

0: Víte, proč je moře slané? Dětí se na to v čase dovolených a letních radovánek zeptala i redaktorka Petra Beránková.
1: Proč je moře slané?
2: Protože je modrý a musí být slané. Protože je v tom sůl.
3: Protože se dělají vlny.
4: Protože když ho spolknem, tak nás může škrabat z krku.
5: Tam je trošku písek a ten písek se oslaďuje.
1: Slyšeli jste někdy o mrtvém moři?
6: My jsme už tam jednou byli, jak tam jsou takový ty labutě.
7: To tě tak nadnáší, že se ani neutopíš.
8: Tam je taková voda, a na který se všichni lidi nepotopí, i když tam jich je hodně.
9: Tam můžou být labudě.
1: Už jste někdy byli u moře?
10: Já v Chorvatsku a ještě na Malediva.
11: A my pojede s babičkou na jaře na Kanáry.
12: Já jsem byla v Chorvatsku.
13: Já jsem taky byla v Chorvatsku a teď tam pojedu, ale trošku do jinýho.
14: Teďka tam byl dvakrát. V Itálii.
1: Komu chutná slaná voda?
15: Mně ne. Ne, fuj. Blé.
16: A takhle to vidíme my.

0: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
1: Povídat si budu s hercem a moderátorem Alešem Hámou.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Nenápadně, pomalu, jistě se nám léto nachyluje do svého finále. Poznáte to podle toho, že v noci už je poměrně chladno, ale dny jsou stále horké. Jak hodně bude horký dnešní den, tak to už ví Tomáš Popelka z Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové. Dobrý den.
1: Hezké dopoledne.
0: Tak pojďte nám říct, co můžeme čekat od čtvrtka 13. srpna.
1: Tak vzhledem k tomu, že nás stále ještě ovlivňuje oblast vysokého tlaku vzduchu, takže bude jasno, v případě na horách skoro jasno a teploty nám vyšplhají na 25 až 28 stupňů na severu kraje, tam se budou pohybovat maximálně do 25 a vítr nám bude foukat od východu až severovýchodu do 4 metrů, takže to bude slabý vítr a v noci zase málo oblačnosti, prakticky jasno a teploty klesnou na 14 až 10 v údolích kolem 7 a vítr bude foukat slabý proměnlivý do 4 metrů.
0: Tak ten dnešní den ještě se docela dále, vím, že potom budou teploty přibývat, jak to bude vypadat zítra?
1: Zítra zase jasno, teploty maximálně 27 až 30 na severu kraje do 28 a vítr bude foukat od východu až jeho východu do 4 metrů. Sobota bude ještě o něco teplejší, zase bude jasno nebo skoro jasno, teploty po ránu 16 až 12 u dolíčka kolem 8 a přes den do 34 stupňů.
0: Tak a přijde někdy ke konci týdne nějaká bouřka nebo aspoň pár dešťových kapek, které tak toužebně vyhlížíme?
1: Tak u nás v neděli být něco malého, slabého, možná večer, hodně slabonká přeháňka, jinak v neděli nám vyvrcholí příliv velmi teplého vzduchu. Ráno bude ještě jasno až polejasno a během dnešního západu přibývat oblačnost. Večer bude už takové oblačno zataženo a jak jsem se zmínil, k večeru večer se může objevit, ale velmi hodně slabá přeháňka. Další voda by dorazila, jak to vypadá někdy po půlnoci nad ránem v pondělí. No a teploty v neděli ráno 19 až 15 a přes den do 36 stupňů.
0: Tak to bude pořádné teda padno. Děkujeme za informace a přejeme krásný den.
1: Hezký den.

0: Věřte, nevěřte.
1: A naše telefonní číslo 726 46 46 46 a o co dneska budeme soutěžit. Máme tady pro vás pro dobrou zábavu jeden bublifuk s logem Českého rozhlasu Hradec Králové, abyste si mohli dělat veselé bubliny a k tomu ještě dvě vstupenky na koncertní léto na Orlici 2026, které se koná 20. srpna od 7 večer v areálu Slezská plovárna a vystoupí tam Ivan Hlas Trio, Norby Kováč a Olin Nejez Chleba, takže to bude krásný letní večer, který se určitě užijete. A teď vás vezmu do belgického Dinantu. Už 15 let mají jednu zvláštní letní tradici. Soutěž o nejpodivnější smích. Začalo to prý docela obyčejně. Majitel místního baru chtěl oživit letní slavnost a napadlo ho zjistit, kdo se umí smát tak, že se tím rozesměje celé okolí. Lidem se to zalíbilo a ze zábavy na jeden večer se stala tradice. Letos si vítěz odnesl svůj portrét od místního karikaturisty a sud belgického piva. A právě teď vítězný smích uslyšíte. Co myslíte? Opravdu se takhle směje letošní vítěz soutěže v belgickém Dinantu? Věříte nebo nevěříte? Je to vaše právě teď. Český rozhlas Hradec Králové, Kateřina Prouzová, dobrý den.
2: Dobrý den, tady Jitka u telefonu. Já si myslím, že tam jako to je možné, že určitě tam tu soutěž pořádají. Možná, že napodobují racky.
1: Takže věříte nám?
2: Takže teda věřím, no.
1: No, tak já si to tady píšu, abych věděla případně, kdybyste náhodou vyhrála a dáváme možnost někomu dalšímu. Mějte se zatím hezky, nashledanou.
2: Nashledanou.
1: Tak kdo je náš další volající? Dobrý den.
3: Dobrý den, tady Míla. Já vám nevěřím. Mně to připadá jak pavijáni.
1: Jak pavijáni? Já se to tady k vám píšu, takže vy nevěříte. Já si myslím, že to je skvělá soutěž. Soutěž je to nejpodivnější smích. Dobře, ale samozřejmě je to vaše právo. A dáme šanci ještě třetímu volajícímu. Mějte se krásně, naslyšenou. A do třetice, dobrý den.
4: Dobrý den, tady Jaroslava Vřičnovská. A já vám taky nevěřím.
1: Jak pak to, takový krásný smích, ten by vás nerozesmál, já si myslím, že byl docela ale nakažlivý.
4: Určitě, ale myslím si, jestli to nebude nějaký pták nebo papoušek nebo něco takového.
1: Mm-hmm. Dobře, paní Jaroslavo, já si to píšu. Mějte se zatím hezky, nashledanou.
4: Vy taky, děkuji, nashledanou.
1: A teď dáme také prostor těm, kteří nám budou psát své e-maily na adresu studio.hradec@rozhlas.cz. Věříte, že jsme vám pouštili smích letošního vítěze soutěže v podivném smíchu v belgickém Dinantu? Tato soutěž trvá už 15 let a má velký úspěch.
5: Jsem kometu oblohou letěla, chtěl se mi zaspívat, ona mi zmizela, zmizela jako laň v lesa ve nízku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků, penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem, my už tu nebudem, ach pícho marnivá. Spatřil jsem kometu, chtěl jsem mi zaspívat o vodě, o trávě, o lese.

0: Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
1: A my si společně tentokrát připravíme kuřecí plátky s rikotou a rajčaty a budeme je podávat s bramborovou kaší. A co vám ještě nabídneme? Větrničky z pohankové mouky a s Radkem Pálkou se vydáme na jeřabiny a řekneme vám, proč je potřeba dívat se dobře na tvar listů.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

Blíží se 10:45 v éteru Českého rozhlasu Hradec Králové. Teď zpívá Phil Collins a před námi je vyhodnocení soutěže Věřte, nevěřte, kde se dozvíte, kdo získá dvě vstupenky na koncertní léto na Orlici, které se koná 20. srpna od 7 hodin večer v areálu Slezská plovárna. A vystoupí například Ivan Hlas Trio, Norby Kováč nebo Olin Nejez Chleba. Tak a já se podívám, co jste napsali do svých e-mailů, vezmu to jen tak namátkou. Věřím, bez komentáře, dnes se lidi baví i vším podivným, Hanka Strutnova. Docela mi to přišlo, že tam byly opičky, ale proč ne, smích je zdravý, každý se směje jinak, věřím, posluchač Pavel. Ano, ten smích by dokázal nakazit ostatní, ale já jsem v něm slyšela spíše šimpanze, proto vám dnes nevěřím, opět Jarmila. Dnešní téma je moc pěkné, myslím si, že smíchu není nikdy dost, dnes vám proto věřím a dobrou náladu nám přeje posluchačka Jana a ještě se třeba podíváme na tenhle vzkaz. Ještě jsem takto nikoho neslyšel se smát, to jsou snad nějaká zvířata, určitě nevěřím a uslyším, zda dělám dobře. Tak co jsme vám to vlastně tvrdili? Že v belgickém Dinantu už 15 let mají soutěž o nejpodivnější smích a letošní vítěz se smála takto. Tak já si myslím, že by to byl velice nakažlivý smích, ale jeho autorem není žádný člověk, je to hyena, ano, je to skutečně zvíře, nikdo z vás to neuhot, ale byli jste docela blízko té zvířecí říši. A tak jste udělali všichni dobře, vy, kteří jste mi dnes nevěřili a vám se samozřejmě omlouvám za mystifikace, ale taková jsou pravidla hry. Tentokrát si naši výhru, vstupenky a bublifuk odnáší posluchač Michal a vy se pojďte ještě jednou zasmát.

Je 10 hodin 54 minuty a my stihneme ještě jeden docela dojemný příběh, který je naprosto reálný, ne jako věřte, nevěřte. 6 divokých kachen uvízlo v bahně vyschlého rybníka nedaleko Dobrušky. Voda byla pryč a ptáci se zabořili tak hluboko, že se sami nedokázali dostat ven. Naštěstí se k ním dostali pracovníci záchranné stanice. Jaro Jaroměř kachny vyprostili, odvezli do stanice a dali do bazénu s vodou a teď už jsou v pořádku a čeká je návrat do přírody. Jenže to není jediný podobný příběh z posledních dnů. V Miletíně na Jičínsku téměř vyschla říčka Bystřice. Starosta, zaměstnanci radnice a dobrovolníci postupně procházeli poslední tůně a zachraňovali, co se dalo. Přenesli asi 700 raků, ale také další vodní živočichy, včetně vzácných mihulí. Teď už jsou i poslední tůně téměř bez vody. Tak se rozhlídnete kolem sebe. Třeba nějakému živočichovi i zachráníte život.

0: 30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku zná finalisty. Mezi 10 nominovaných se na základě vašich hlasů dostali Taťána Medvecká, František Kinský, Saskia Burešová, Miroslav Hanuš, Lucie Výborná, Jakub Kvášovský, Naďa Konvalinková, Daniel Stach, Jaroslav Svěcený a Martin Mišička. Vyberte absolutního vítěze. Hlasovat můžete do konce září prostřednictvím SMS zpráv na telefonním čísle 736 30 40 30 ve tvaru SARM, mezera a jméno a příjmení vybrané osobnosti. Nebo také na e-mailové adrese sarm@rozhlas.cz. Na 10 hlasujících posluchačů čekají televizor, chytrý telefon, DAB rádia a další ceny. Více informací na www.sarmantniosobnost.cz.
1: Radioservis představuje
2: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
4: České lesy trpí nedostatkem vody. Bývalé gymnázium v Jelemnici bude mít nové využití. Znakař Miroslav Knedla překonal v rozplavbách mistrovství Evropy vlastní český rekord. A počasí slunečno, teploty kolem 27 stupňů. Zprávy a Radek Půlchrábek. Hezké dopoledne. V některých českých lesích předčasně opadává listí. Důvodem je podle lesníků nedostatek vody. Stromy tak listy nemají z čeho živit. Málo vláhy a vysoké teploty se projevují i na jarních sazeních.

0: nicích, které usychají.
1: Jsme na některých plochách ztratili i 100% toho, co jsme tam vysázeli. Nejenom, že tam nic neroste, prodlužuje se nám doba toho, kdy to budeme zalesňovat, ale zároveň nás to stojí značné finanční prostředky.
2: Ukazuje uschlé stromky Jiří Bezdíček z lesů města Brna. Podle mluvčí lesů České republiky Evy Jouklové se sucho projeví i na struktuře stromů.
3: Letošní sucho se určitě zapíše i do letokruhů, protože kvůli dehydrataci stromu nepřiroste tolik dřeva jako v jiných letech.
2: Oslabené stromy jsou náchylnější k napadení škůdci. Některé druhy dřevin méně odolné suchu můžou do budoucna z českých lesů zmizet. Šimon Franc, Český rozhlas.
0: Bývalou budovu gymnázia v Jilemnici čeká nové využití. Po dokončení oprav tam bude sídlit základní a mateřská škola pro děti se speciálními potřebami. Práce by měly skončit příští rok.
4: Radnice budovu rekonstruuje na základě memoranda s Libereckým krajem z roku 2024, ve kterém se samosprávy domluvily na spolupráci. Liberecký kraj přestavbu zaplatí a jilemnická radnice ji zorganizuje. Podle starosty Davida Hlaváče z ODS by tam děti mohly školní rok zahájit v září v roce 2028. Z Jilemnice Johana Tománková, Český rozhlas.
0: Krajský úřad Královéhradeckého kraje převzal kandidátky do podzimních komunálních voleb. Uskuteční se ve všech obcích a městech regionu s jedinou výjimkou. Vedení obce nebudou lidé volit v Krchlebech na Rychnovsku. Nepodařilo se tam sestavit žádnou kandidátní listinu. Japonská vláda důrazně odsoudila návštěvu ruského prezidenta Vladimira Putina na Kurilských ostrovech. Oznámil to ministr zahraničí Toshimitsu Motegi, který jsou ostroví označil za nedílnou součást Japonska. Putin dnes přijel na Kurily vůbec poprvé, konkrétně na největší z ostrovů Iturup. Moskva a Tokio se dlouhodobě přou o moc nad tímto územím. Sport. Znakař Miroslav Knedla překonal v rozplavbách mistrovství Evropy na 50-metrové trati vlastní český rekord. Časem 24,19 sekundy postoupil jako třetí do semifinále. Počasí. Čekáme slunečný den, teploty na východě Čech 25 až 28 stupňů, na horách kolem 20. Biozátěž bude na dvojce.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: V centru Trutnova pozor na nehodu před kruhovým objezdem poblíž autobusového nádraží. Srazilo se tam osobní auto s motorkářem.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Jste s námi na jedné vlně, společnost vám dělá Český rozhlas Hradec Králové. 4 minuty po 11. hodině vás zdraví Kateřina Prouzová. Možná to znáte, venku je horko, celý den jste na nohou a večer máte pocit, že jsou najednou o pár kilo těžší. A pokud vás trápí křečové žíly, léto jim ještě může dát více zabrat. Právě křečovým žilám, těžkým nohám a letnímu cestování bude patřit dnešní radioporadna. Zeptáme se, jak velkou roli hraje dědičnost, co můžeme ovlivnit pohybem a jak nohám uhlavit v horkých dnech. Prakticky se podíváme také na dlouhé cesty autem nebo letadlem. Kdy už mají smysl kompresní punčochy? Jaké jednoduché cviky můžeme dělat cestou a co nohám dopřát po příjezdu? A řeč bude i o moderních způsobech léčby křečových žil. Na vaše otázky bude odpovídat lékař Pavel Kořínek už za pár minut.

0: Rádioporadna.
1: Léto, vysoké teploty, dlouhé cesty autem nebo letadlem, to všechno může dát našim nohám pořádně zabrat. A zvlášť pokud máte křečové žíly, jak jim předcházet, jak si ulevit a kdy už je čas uvažovat o zákroku. V radioporadně vítám pana doktora Pavla Kořínka. Dobré dopoledne.
2: Dobré dopoledne vám i posluchačům.
1: Tak a možná bychom mohli začít tím, proč vlastně ty křečové žíly vznikají.
2: Křečové žíly se vlastně dělí do takových dvou velkých základních skupin. Jsou takzvané primární křečové žíly, to jsou takové, kde se předpokládá určitý vrozený defekt v tvorbě kolagenu v žilní skeně a lidé pak mají daleko rychlejší sklon k tomu, že ty žíly se skudrnatí, zvětší, rozšíří. A druhá skupina jsou takzvané sekundární, druhotné křečové žíly, které vznikají v podstatě jako následek většinou prodělané hluboké žilní trombózy, protože krev se nemůže dostat tím hlubokým žilním systémem, nachází si cestu v povrchovém žilním systému, který nestačí, rozšiřuje se a také se kudrnatí. Takže to je základní dělení křečových žil, které máme. Takže to první, ty primární, se příliš ovlivnit nedají, obvykle začínají v časnějším věku, snad nejčastnější, co jsem viděl, už byly varixy ve 13 letech a tím pádem už třeba ve 20, ve 30 letech mají ty lidi poměrně velké varikozity s takovými nálety v kůži, černo až hnědou kůži podobně. A ty sekundární zase naopak vznikají s nějakou odstupem po té hluboké žilní tromboze třeba po 3-4 letech a ty se terapeuticky ovlivňovat ani nemají, protože by chyběly.
1: Jak velkou roli hraje dědičnost?
2: Dědičnost hraje poměrně velkou roli, dá se to vysledovat v té linii rodinné, že to mají většinou ženy se dědí, někdy i muži, ale dědičnost tam zcela určitě
1: je. Tak a můžeme jejich vzniku nějak zabránit, když víme, že to máme v rodině a že bude dobrá ta prevence?
2: Dá se spíš vznik těch symptomů a těch varikozit oddálit, ne tak úplně vyloučit, takže doporučí se všelijaká opatření ve smyslu cvičit s končetinami, nosit elastické bandáže a tím se dá, ale skutečně jenom oddálit vznik těch varikozit, ne úplně vyloučit.
1: A které sporty jsou vhodné a které naopak méně?
2: V podstatě každá sportovní činnost je vhodná pro dolní končetiny, ať už pro jejich funkci, nebo pro vznik těch varikozit, nebo i pro tepelný systém jsou dobré všelijaké aktivity. V případě varikozit se nedoporučí sporty, kde něco vzpíráte, kde se to přenáší na břicho a tím pádem se to přenáší do toho hlubokého žilního systému, tak tyto sporty zejména u lidí, kdy už mají varikozity, by se provozovat neměli, protože akorát zrychlí vznik těch komplikací třeba eventuálních.
1: V lékárně najdeme spoustu volně prodejných přípravků na křečové žíly. Co od nich můžeme reálně očekávat?
2: Přípravky tam v podstatě podle současných studiích mají význam jenom dva léky, které mají vliv na symptomy těch varikozit. Zejména redukují otok, zejména redukují bolestivost, pocity tíhy těch končetin a jsou to v podstatě jenom Detralex a Cyclotriforte. Ostatní mají spíš takový podpůrný efekt, ale nezdá se mi, že by až tolik fungovaly.
1: Kdy vlastně bychom měli zajít už k tomu lékaři třeba jenom na prohlídku, nebo dokdy to můžeme považovat za pouze kosmetickou vadu?
2: To v podstatě záleží na typu toho člověka. Ženy většinou přicházejí častěji, drobné žilky, takové ty retikulární varexy nebo metličkové žilky, tak s nimi přichází daleko častěji než muži, který to obvykle vydrží až do komplikací. Nezřídka.
1: I o tom se budeme povídat po písničce. Naším hostem je doktor Pavel Kořínek.

0: Posloucháte radio poradnu Českého rozhlasu Hradec Králové. S panem doktorem Pavlem Kořínkem se povídáme nejen o křečových žilách. Pane doktore, co dělají s cévami vysoké teploty a proč mohou být těžké nohy v létě výraznější?
1: Vysoké teploty vždycky způsobí, že žilní systém, který je všeobecně nízkotlaký a nemá příliš mnoho svaloviny ve své stěně, tak v podstatě kolabuje, dilatuje, rozšiřuje se a tím pádem způsobuje, že krev tam jakoby laicky řečeno stojí v těch žilách, špatně se dostává v těchto rozšířených žilách směrem k tělu a tím pádem se tam zejména kolem kotníku zvyšuje takzvaný hydrostatický tlak a prosakuje tekutina skrz žilní stěnu do tkání v okolí a pak, když je ta kapacita lymfatického systému, který má tuto tkáňovou tekutinu zase zpátky odvádět k tělu, nestačí, je přeplněná, tak potom začínají vznikat právě ty symptomy ve smyslu otoků a těžkých nohou se to už potom projevuje jako všeobecně.
0: A jak se během toho horkého dne ulevit? Jestli se třeba schladit ve sprše, nebo jak se říká, hodit nohy nahoru?
1: Ano, obojí pomáhá. Jako používat třeba peličkové koupele studené třeba, nebo i osprchovat končetiny studenou vodou funguje. Přijít domů a po nějaké si lehnout třeba na podlahu a zvednout nohy, dát nohy i na konferenční stoleček, když se to je to nevhodné, ale tohle pomáhá. V tomto případě po těch symptomů.
0: Já jsem někdy zaslechla, že potíže s křečovými žilami může zhoršovat káva a alkohol. Je to pravda?
1: Tak to úplně nejsem si vědom, že by to až tak působilo, ať už káva nebo alkohol, ale alkohol všeobecně působí na tepelný i žilní systém tou právě tím rozšiřováním, tou dilatací. Takže sekundárně tímto způsobem to symptomy může zhoršit, ale o kávě jsem to neslyšel.
0: Co můžeme pro nohy udělat během běžného letního dne, když nechceme čekat na to, až nás začnou bolet, ale tak se o ně chceme preventivně postarat?
1: Tak bych doporučil určitě nějakým způsobem ty sportovní aktivity. Nenecháváte nohy úplně v klidu, nenecháváte dlouho svěšené. V práci třeba, když někdo má sedavé zaměstnání, vstát, na chvilku se projít, udělat pár dřepů, nebo když nemůže vůbec stávat, tak aspoň hýbat chodidly směrem nahoru dolů, zatínat lítka, trošku ohýbat v koleních kloubech a podobné aktivity. Jestliže ty lidi už mají nějaké symptomy ve smyslu těch těžkých nohou a i třeba i takové určitě napětí, tak už by se doporučila i ta elastická bandáž, nějaká komprese třeba těmi elastickými punčuchami a nebo aspoň podkolenky.
0: Co třeba nějaké chladivé gely?
1: Chladivé gely pravděpodobně by také měly mít úspěch.
0: Vy sám, jak se říká, jestli kovářově z kobyla, chodí vždycky bosa, tak uděláte si přes den nějaké dřepy nebo něco takového?
1: No, hodně stojím, pravda, v tom operačním stole, takže moc jim nevěnuju.
0: Takže se možná tady během písničky ještě pár dřepů uděláme. Za chvíli se budeme věnovat cestování autem a letadlem, protože to je také velké téma.
2: Kochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovirok.cz.

0: Posloucháte radioporadnu Českého rozhlasu Hradec Králové. My se tady povídáme s panem doktorem Pavlem Kořínkem a teď by mě zajímalo, jak se připravit, respektive jak připravit naše nohy na několika hodinovou cestu.
1: Záleží, kterým dopravním prostředkem nebo který dopravní prostředek použijeme, protože v případě automobilu si můžeme kdykoliv zastavit, udělat si bezpečnostní nebo nějakou krátkou zdravotní procházku, projít se, udělat zmiňovaných pár dřepů, procvičit si končetiny. Podobně to je u vlaku, i dlouhé cestování vlakem je v podstatě takové pohodlné, můžeme si kdykoliv vstát, zajít si do jídelního vozu a se zpátky vrátit, takže tam by větší problémy neměly nastat. Horší to je autobusy a potom letadla, kde jsou sedačky blízko, relativně blízko u sebe, ty končetiny trpí, jsou příliš ohnuté, flektované, takže tam určité problémy hrozí, zejména u populace, která je starší. Mladší lidé by samozřejmě cestu jakkoliv dlouhou by měli vydržet bez nějakých větších problémů a nemusí se na to ani nějak zvlášť připravovat, ale starší populace tam už hrozí, že otoky končetiny vzniknou sami o sobě, že nemusí mít ani žádné předchozí onemocnění a při delším sezení, při pokrčených končetinách ty prostě ta krev přece jenom tam stojí kolem těch kotníků, vzniká to, čemu se říká žilní hypertenze a opět, jak jsem zmiňoval, prosakuje tekutina, voda do tkání a vznikají právě ty otoky. Takže v případě, že je člověk už věkovitější, dejme tomu, by měl přijmout určitá opatření, zejména při cestování autobusem nebo při cestě letadlem, která je delší třeba jak víc jak 3 hodiny, tak by měl na to už myslet v prvopočátku a splnit zhruba tyhle ty 3 základní podmínky. Tou první je určitě dbát na dostatečný příjem tekutin. Spíš víc než míň, aby krev byla v podstatě takzvaně lidově naředěná. Další opatření určitě velmi výborné je elastické bandáže. Nemusí být třeba úplně vysoké punčuchy až po stehno a podle současných studií stačí alespoň podkolenky, které výrazně redukují právě tu žilní hypertenzi kolem kotníků a zároveň cvičit. I v těch bunčochách nebo podkolenkách cvičit ty nohy v nějakých třeba 5-7 minut v kuse, hejbat buď koleními klouby, anebo třeba hlezeními klouby, spíš hlezeními klouby v případě těch dopravních prostředků. A tyto 3 opatření by samozřejmě mohly být dostatečně účinné.
0: Má také vliv na to, jaké třeba se zvolíme boty?
1: Zcela určitě ano, protože jsou to boty páskové, sandále a podobně, tak ty otoky tam jsou výrazně, respektive jsou víc vidět. Jo, jsou i samozřejmě uzavřených bot, ale přece jenom ty uzavřené boty mají určitou kompresi, takže se třeba ten otok objevuje až kolem hlezeního kloubu, zatímco v případě, že máte páskové boty, můžou vznikat takové bochánky, ty otoky i mezi těma páskama na těch botách.
0: Takže spíš pevnější obuv.
1: Spíš pevnější obuv.
0: Tak na co ještě nesmíme zapomenout? Tak jednoduché cviky možná některé zvládneme i v sedě, to si myslím, že to bychom mohli i zvládnout v tom autobuse. A ty kompresní punčochy, tak od cesty, teda jak jste říkal, když už cestujeme déle jak 3 hodiny, tak máme případně zvážit, když víme, že s tím máme problém.
1: Ono se těm nohám rozhodně uleví. I když budete normálně zdravá, tak i když budete nosit elastické punčochy, ta cesta bude komfortnější. A ještě v případě, že lidi už mají nějaké žilní poškození, respektive třeba prodělali nějakou v minulosti, třeba mnoho let zpátky hlubokou žilní trombózu, nebo mají pokročilé varikozity, některé studie, některé lékaři i doporučí už preventivní dávku, takzvané antikoagulační terapie před letem a v den toho letu a pak stejně obráceně.
0: Takže na to také nesmíme zapomenout. Co potom dělat po příjezdu?
1: Po příjezdu to už v podstatě děláme běžnou normální činnost, takže žádná větší opatření po příjezdu asi nebudou potřeba. Krom toho, jak jsem říkal, těch hluboké žilní trombóz a pokročilých varikozit, kde by mě ještě v míst, kdy odlítají, stejně použít tu antikoagulační terapii, se dneska doporučuje.
0: Tak za chvíli se budeme povídat o tom, kdy už je potřeba zákrok a také se podíváme tady do e-mailu, jestli nám nepřišel nějaký dotaz.

0: křečovým žilám se tady v naší radioporadně společně věnujeme s Pavlem Kořínkem. A já tady vidím jeden dotaz, pane doktore. Takže nejdříve tady pochvala, že mluvíte výborně a jste skvělý specialista. A dotaz, nakolik používáte při odstraňování žil a žilek laser na vašem pracovišti?
1: Používám. Používáme spíše na klasické varikozity, ale na metličkové žily nemáme ten laser, ale všeobecně používáme laser.
0: A kdy už je tedy potřeba ten zákrok? Jaké vlastně možnosti léčby křečových žil dnes medicína nabízí?
1: Medicína nabízí celé velké spektrum možností, jak se zbavit křečových žil. Většina žen přichází, že muži ty metličkové žílky prakticky nemají, ale z kosmetických důvodů velmi často přichází ženy, protože mají rozšířené podkožní žílky, kterým se říká flebektázie nebo metličkové žílky a podobně. A tak tam se doporučuje, respektive dá se to odstranit takzvanou sklerotizací, to speciální výkon, kdy se do té žílky vpraví buď speciální tekutina edoxisklerol nebo fibroven, čili pěna. A ta žilka potom úplně celá zmizí. Dá se to používat nejen na metličkové žilky, ale i na větší varikozity, zhruba tak do těch půl centimetru se dá ještě tento výkon použít. A pak už máme spektrum možností chirurgických výkonů, kdy nejčastěji se používá právě ta laserová terapie, kdy se přímo do té žíly zavede speciální vodič, na jejímž konci je laser a při určité frekvenci se postupně ta žíla jakoby zevnitř spálí. Ona potom zmizí a už se tam neobjeví a je tam v podstatě jako takový vazivový proužek. Tak to je jedna z možností. Používá se i normální klasické teplo, že se to jakoby spálí zevnitř. Používá se dokonce i pára vodní se používala. A v současné době se používají dokonce i akrylátové lepidla, že se ta žilka jakoby zevnitř zalepí.
0: Takže je vidět, že to postupuje dopředu. Jsou třeba momenty, kdy ten pacient přijde už jako pozdě a nedá se s tím nic moc dělat, nebo vždycky je nějaká možnost?
1: Určitě, oni přicházejí většinou s tou komplikací, že mají bercový vřet. To skutečně, když varikozity dlouhodobě ten člověk snáší, jsou větší a větší, tak potom výživa té kůže se vytrácí nebo je výrazně špatná, až se tam skutečně objeví defekt, který je dlouhodobý a trvá jeho léčení i léta třeba, nebo zůstane i jakoby chronický. A tam se doporučuje, že má-li člověk nějaký defekt, nějaký to vřet bercový a zároveň jsou přítomny i ty varikozity, tak se mají ošetřit. Mají se nějakým způsobem buď klasickou chirurgickou cestou prostě podvázat, odstranit nebo zkusit tu laserovou terapii. V tomhle případě ten chirurgický výkon asi spolehlivější a ta naděje, že se ten defekt zlepší, ne-li zahojí, je skutečně velká ze zkušenosti.
0: Tak vy jste říkal, že ženy přicházejí dříve, protože jim vadí i to kosmetické hledisko, ale když člověk pozoruje sám sebe. Kdy je ten moment, kdyby si řekl, aha, tak teď už jako opravdu musím zajít ke specialistovi?
1: Já opravdu mám pocit, že to záleží na takovým vnitřním naladění toho člověka. Jestli už mu to vadí a přijde se tím s ním ukázat, nebo vidí, že třeba za roky nějaká větší a větší progrese, tak se přijde ukázat, ale přímo ten moment, kdyby musel, to většinou přicházejí s tím, že jim něco vadí. Že by někde byl, bo tyhle ty velikosti už by měli si někde ukázat, to neplatí u nich.
0: Takže se nestává, že byste tam stál v ordinaci a říkal, tak vy jste měl přijít před rokem.
1: Ne, já to z principu neříkám, ale je to opravdu záleží na mentálním nastavení těch lidí, jestli jim to vadí nebo nevadí, protože nebo ty symptomy se objeví, nebo se tam objeví různé kožní změny ve smyslu takových těch hnědých flíčků, které je vyděsí a pak se přijde ukázat a podobně.
0: Jsou ty výsledky trvalé, nebo se mohou křečové žíly znovu objevit?
1: V případě těch primárních varixů, když se operuje, tak ten výsledek je dobrý, ale nevydrží. Jo, vždycky tam je celá pleteň na těch dolních končetinách, která tam zůstane a která se potom po čase, většinou to bývá víc jak 5 let, když je to dobře provedený ty primární výkony, tak se můžou nové varikozity opravdu objevit. Ale ty lidi už jsou většinou poučeny z toho operačního řešení, že když se něco takového začíná objevovat, žíly se začínají rozšiřovat, tak se většinou ukazují častěji už než normální populace před výkonem.
0: Určitě takový častý dotaz, který dostáváte, je, jak je to u jednotlivých zákroků s anestezií?
1: Klasický chirurgický zákrok se dá dělat ve spinální anestezii anebo v celkové anestezii a laserové zákroky se dělají v lokální anestezii, že se aplikuje do podkoží anestetikum, protože ono to pálí. Takže jsme stále symptom eliminovali, tak se to opichuje.
0: A co čeká pacienta po výkonu a jak rychle se potom může vrátit k běžnému životu, což je asi důležité při plánování vůbec, kdy na tu operaci jít?
1: Už nejsme tak rigorózní, jako to bylo v minulosti, takže za předpokladu, že bude nosit alespoň 14 dní po té operaci elastické punčochy, tak může prakticky vykonávat běžnou normální činnost, čili běžnou chůzi, běžné sportovní aktivity. Nemělo by se to přehánět, ale větší omezení nejsou.
0: Tak a na závěr naší radioporadny. Je něco, na co jsem se nezeptala, a co byste rád posluchačům řekl z těch témat, které jsme tady probírali?
1: Že třeba komplikace toho cestování bývají někdy hluboké žilní trombózy anebo povrchové flebitidy. Takže pak, když ten člověk, a to nemusí být za toho letu, a to může být třeba i s odstupem jednoho, dvou, tří dnů nebo nějakým časovým odstupem po skončení třeba nějaké rozsáhlejší cesty nebo delší cesty, a ty lidi si to ani nemusí spojit, že to bylo s tím letem. Takže na to bych chtěl ještě upozornit, že pak, když se po nějakém dalším cestování objeví symptomy, že začnou z ničeho nic bolet nohy, mírně otýkat, cítí nějaké pnutí, tak by se asi měl někde ukázat.
0: Děkujeme za dobrou radu a budeme se těšit zase někdy naslyšenou.
1: Naschledanou.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat kombinacím léků a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
3: Šarm. Týdeník o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
4: Na rozmarné léto se tentokrát zeptáme herce Miroslava Hanuše. V dalším díle naší domácí etikety se dozvíte, jak dlouho by měla trvat taková konverzace u stolu. A v cestovatelském seriálu se s Pavlou Apostolaky zastavíme v Rakousku, konkrétně ve Štýrsku, a představíme si blahodárné účinky dýňového oleje.
3: Šarm. V sobotu po 18. a v neděli po 11. hodině. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Hygienické rady.
1: Domácí univerzální čistič, jehož výroba je ideální právě v létě, když pro své blízké připravujete osvěžující citronádu. Potřebovat na něj totiž budete citronovou kůru. Oloupejte ji tolik, abyste naplnili do poloviny střední zavařovací sklenici. Tu poté naplňte octem. Nechte alespoň 2 týdny na tmavém místě luhovat. Poté přeceďte a tekutinu přelijte do čisté lahve s rozprašovačem. Nemusíte používat jen citron. Přidat lze i kůru z pomerančů nebo limetek. Pokud nemáte více kůry najednou, nevadí. Zalijte ji octem a postupně přidávejte do sklenice. Až bude kůry dostatek, nalijte do sklenice ještě trochu octu, zamíchejte a nechte stát uvedenou dobu. Citron při úklidu řada z vás určitě používá. Nezapomeňte na něj, ale třeba i když loupete česnek. Jeho odér vám z prstů zmizí snáze, když si je poté potřete právě citronovou šťávou.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

11 hodin 51 minuta k tomu a vy ladíte vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové. Aktuální zprávy už této chvíle pro vás chystá Karolína Davidová. Dozvíte se například, jak se dnes můžete zapojit do velkého zátěžového testu e-dokladů. Začne ve 13 hodin. A připomenu, že po 12. hodině na našich rozhlasových frekvencích budou písničky od srdce a už teď můžete psát na naši adresu studio.hradec@rozhlas.cz.

0: Kovalčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
3: Lidé se dnes můžou zapojit do zátěžového testu e-dokladů. Hradecký magistrát bude dál jednat s majitelem pozemků u školy v Malšově Lhotě. Hradečtí hokejisté nastoupí k druhému přípravnému utkání proti Olomouci. Čeká nás jasno s teplotami kolem 26 stupňů. Hezké poledne vám u zpráv přeje Karolína Davidová. Stát dnes ve 13 hodin spustí zátěžový test aplikace e-doklady. Má zjistit, jak je aplikace připravená na nápor při podzimních volbách do obecních zastupitelstev a třetiny senátu. Loni při sněmovních volbách totiž e-doklady kvůli přetížení nefungovaly. Podle ředitele digitální informační agentury Bohdana Urbana je potřeba otestovat aplikaci veřejně a popisuje, jak se lidé můžou zapojit.
4: My bychom potřebovali, aby uživatelé si zaregistrovali aplikaci předem, to znamená dříve než v tu jednu hodinu. V jednu hodinu bychom potom potřebovali, aby uživatel udělal ten úkon, který proběhne při volbách, to je, že si otevře tu aplikaci, jako kdyby prokazoval tu svoji totožnost.
3: Po přihlášení se pak doklad automaticky aktualizuje. Podle Urbana by se k testu mohlo přihlásit ideálně 40 tisíc lidí najednou. Případné nedostatky pak stát vyhodnotí a opraví, aby systém při podzimních volbách fungoval. Město Hradec Králové bude dál jednat s majitelem pozemků v sousedství základní a mateřské školy v Malšově.

0: v Jilhotě. Kvůli právním sporům se tam o rok zdržela kolaudace opravené budovy, kterou umožnil až částečný smír obou stran. Podrobnosti smíru radnice nezdělila. Náměstek primátorky Lukáš Řádek z TOP 09 ale potvrdil další jednání.
1: Pro každou veřejnou investici je dobré, aby potenciální účastníci řízení byli v pohodě, byli v souladu s tím, co tady město připravuje. A vzhledem k tomu, že plně nekončí rozvoj tady toho areálu a my chceme eliminovat riziko, že budou podávána nějaká obstruktivní podání v budoucnosti, tak chceme konstruktivně komunikovat.
0: Vandalové zničili dveře od lesního hrádku Eichelburg u Horního Maršova ve východních Krkonoších. Případ nyní vyšetřují policisté a hrádek je pro veřejnost uzavřený. Oprava by mohla být hotová do týdne. Další část výškové budovy 34 ve Zlíně, kterou 9. července poničil požár, se dnes dopoledne zřítila. Padající trosky strhly i velký plakát s portrétem Tomáše Bati. Ten přitom dnes chtěli pracovníci demoliční firmy zkusit zachránit. Stát tak zůstává už jen necelá třetina objektu na východní straně. Sport. Hokejisté Hradce Králové nastoupí v 17 hodin k druhému přípravnému utkání na novou extraligovou sezónu. Poté, co v úterý vyhráli v Jihlavě, nastoupí na svém ledě proti Olomouci. Podle hradeckého útočníka Dominika Pavlíka to bude náročný duel.
2: Počasí.
0: Čeká nás jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty 25 až 28, na horách kolem 20 stupňů. Vítr povane slabý východní, rozptylové podmínky jsou pro dnešek dobré a biohlásí dvojku, střední zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na 79. kilometru dálnice D11 ze směru na Prahu máme hlášené pomalu jedoucí vozidlo údržby. V tomto úseku uberte plyn a dobře dojeďte.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Krásné poledne, 12 hodin 4 minuty, co si dáváte dobrého k obědu, i když jsou vedra, dáváte přednost horkým polévkám a nebo naopak něčemu lehkému, jako je salátek a třeba i méně masa. Ať už je to cokoliv, doufám, že to, co máte na stole, vám chutná a že si to vychutnáte. Vychutnat si můžete i naše vysílání mezi 12 a 13 hodinou, protože kuchaři budete tak trochu vy. Budete posílat své vzkazy svým blízkým v písničku od srdce. Ale ještě předtím se dáme kalendárium, abychom si připomněli významná výročí a řekli si, kdo má dneska svátek, a zpívat také bude Pavel Vítek nebo Karel Gott. Hezký den vám všem přeje Kateřina Prouzová.

0: Aby zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Čtvrtek 13. srpna. Svátek mají Aleny. Všechno nejlepší. Tady je Petr Jungmann. Vláda Německé demokratické republiky zavřela hranice na západ před 65 lety v roce 1961.
3: V ten den zakryli berlínské ворота na vostok.
2: Na dělící čáře mezi východním a západním Berlínem začala růst zeď.
4: We have lived in the shadow of the wall for more than a year.
2: Železobetonové monstrum, které město a symbolicky i svět neprodyšně rozdělilo na dlouhých 28 let. Před 24 lety s plnou silou podruhé během několika dnů udeřily tragické povodně. 13. srpna 2002 se pod vodou ocitla většina zoologické zahrady v Troji. To nejhorší naši zemi ještě čekalo. Pod vodou byly České Budějovice a další města a vesnice, především na Lužnici a Vltavě. Tisíce lidí muselo opustit domovy a hladiny řek stále stoupaly. Přírodní katastrofa postihla tehdy celkem 753 měst a obcí. Starší z bratrů Mašínových, Ctirad, zemřel před 15 lety ve svých 81. Člen odbojářské skupiny žil od roku 1954 ve Spojených státech. Před 100 lety v roce 1926 se narodil bývalý kubánský vůdce, revolucionář, líder Maximo, Fidel Castro.
5: Patria o muerte!
2: A kulatou osmdesátku má dneska náš zpěvák, skladatel a moderátor, dokonce i bývalý politik Michal Prokop. Všechno nejlepší vám všem, pěkný den.

0: Tak to jsme začali skoro dramatickou modlitbou Pavla Vítka. Je 12 hodin 14 minut a začínají písničky od srdce. Můžete nám volat na telefon číslo 726 46 46 46 a nebo psát vaše zprávy a vzkazy na adresu studio.hradec@rozhlas.cz.
1: Písničky od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: A první písničku posílá paní Marcela svému manželovi Radkovi, který je dnes od rána za volantem a vrátí se domů až večer. Přeje mu klidnou cestu, co nejméně kolon a vzkazuje: dávej na sebe pozor, doma na tebe čekáme.

0: Na telefonní lince vítám naši posluchačku Hanu, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak, já vás poprosím, abyste trošičku stlumila rádio, protože nám to tam vazbí, abychom se slyšeli. Tak, ještě nám to dělá takové vlny. A už to vypadá dobře. Tak, paní Hanko, povídejte, komu všemu budeme posílat písničku.
1: Já bych chtěla zahrát pro mýho manžela, s kterým jsme oslavili 64 šťastných let. Tak to bych chtěla zahrát pro něj. A pak tady máme dceru Blanku, která se tady o nás stará krásně. Jsme všichni jako v pohodě. Pak čekáme pátý pravnoučátku do rodiny. Tak prostě k oslavě toho máme hodně. Tak když byste nám dali něco zahrát od Karla Gotta, písničku.
0: Určitě dáme, Hanko, ať vám ta rodinná radost vydrží a hlavně hodně
1: ano,
0: zdraví. Děkujeme. Mějte se krásně, naslyšenou.
1: Ano, naschledanou.
0: A protože tady máme ještě jednu žádost o Karla Gotta, tak to spojíme. Dobrý den, ráda bych vás poprosila, zda byste mohli zahrát písničku Být stále mlád, podání Karla Gotta pro paní Janu Luňákovou z Přelouče, která právě dnes, 13. srpna, oslaví 80. narozeniny. Je to písnička z celého srdce, krásné narozeniny, hodně zdraví, pohody a stále tak dobré srdce, kterým děláte svět okolo sebe laskavější a krásnější. A je to podepsáno Nekvindovi.

0: Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
3: Fandíte Královéhradeckým otrokům? Chtěli byste zažít na vlastní kůži fotbalový zápas FC Hradec Králové versus FC Viktoria Plzeň? Příští týden poslouchejte pozorně naše vysílání a vyhrajte vstupenky na zápas, který má pod Královéhradeckými lízátky výkop v neděli 23. srpna v 17 hodin. Když pod lízátka na fotbal, tak s Českým rozhlasem Hradec Králové, rádiem vašeho kraje.
4: A následující písničku bude vybírat posluchačka Jaroslava. Jak mají dnes svátek Aleny? Vzpomněla si na herečku paní Alenu Vránovou a její slavnou roli v pohádce Pyšná princezna. A protože je paní Jaroslava taková romantická duše a píseň Rozvíjí se poupátko je v jejím případě jasná volba, je oblíbená a nejraději v podání Ivety Bartošové. Takže Alenám k svátku s pozdravem paní Aleně Vránové všem dnešním narozeninovým oslavencům.

0: Na chvíli jsme se vypravili do pohádky a teď už je na naší telefonní lince posluchačka Zdenka. Dobrý den.
1: Dobrý den. Já bych chtěla dát zahrát paní Alence Seidlovi. Dneska má svátek, takže Alenko, všechno nejlepší. Hodně zdraví, štěstí, pohody a lásky ti přeju.
0: A my se k přání samozřejmě připojujeme. Bude zpívat Petr Spálený. Mějte se krásně a naslyšenou.
1: Naschledanou.

0: Tak to byl Petr Spálený a budeme pokračovat dál a už vítám na naší telefonní lince dalšího volajícího. Dobrý den.
1: Dobrý den. Já jsem posluchač Hradec Králové a chtěl bych poslat všem, kteří byli u moře, anebo jestli ještě chystají, písničku Sluneční ostrov zpívá Jarmila Veselá.
0: Tak písnička je připravená a vy se chystáte k moři, nebo jste přijel od moře?
1: Ne, já už nikam nejezdím radši, já už to mám všechno za sebou.
0: Takže se prohlížíte na fotkách a staré mapy, jaké to bylo a vzpomínáte.
1: Vzpomínky.
0: No, alespoň vzpomínky si doma prohlížet hezky v klidu, tak vás nečekají vrtochy žádného počasí. Tak děkujeme za písničku a mějte se krásně, naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Tak doufám, že jste se ve fantazii přenesli někam k moři na slunečný ostrov. A teď se přeneseme do Tetína. Pavle, dobrý den.
1: Dobrý den, já vás zdravím všechny rozhlasy a chtěl bych zahrát děvčatům z Tetína, z Vídoně, z Koleju, ze Zvlkánky a ještě Alence tady včera u vás byla, paní Tejmerová, takže ty taky, to je to taky Alenka a děvčata hlavně to vydržte, tyhle ty hici a jinak se mějte rádi a buďte spokojení s tím, co máme.
0: Tak, a i s tou písničkou, kterou jsme vybrali.
1: Samozřejmě.
0: Pavle, mějte se krásně a zase někdy naslyšenou.
1: Děkuju moc za shledanou.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát spisovatel, režisér a dokumentarista Petr Horký.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zameckeleto.cz.
3: Tak milí posluchači, já jsem se teď dozvěděla od Jany Strutnova, že tam na sídlišti mají teď 20 stupňů Celsia a že nám závidí to teplo tady. Dobrý den, Jano.
4: Dobrý den, paní Kateřino, zdravím vás i všechny posluchače. Já jsem velmi smutná, když slyším, anebo mi volají i přátelé z kraje, jaké je tam horko, teplo, nesnesitelné. Já jsem taková teplomilka a my tady v Podkrkonoší, konkrétně v Trutnově, máme ustavičně 19, 20, no někdy dokonce i celých 23, jako, jo. No, takže, že bych nějak umírala horkem, to ne. Říkali jsme si, víte, paní Kateřino, že bychom si to mohli trochu prohodit, no. Já bych vám poslala ten chládek a vy nám zase to teplíčko,
3: přesně,
4: no nejde
3: tak. To by bylo krásné.
4: Krásný, no, je to tady prostě, mění se klima a ten severovýchod Čech asi už prostě bude mít teploty jako někde ve Švédsku za chvíli. No, ale
3: uvidíme.
4: Právě proto se vybrala písničku Léto dlažbu žhaví, aby je to pro mě taková modlitba, aby se to u nás tady v Trutnově splnilo a v Krkonoší.
3: My vám to, paní Jeno, z celého srdce přejeme, vezměte si to teplo od nás a tady vám posíláme Evu Pilarovou. Mějte se krásně a naslyšenou.
4: Naslyšenou.

Do Hradce Králové míří gratulace Luci a Martinovi, kterým se před pár dny narodila dcera Rozárka. Písničku posílají kamarádi a přejí celé rodině zdraví, trochu spánku a spoustu krásných společných chvil.

divokej horskej tymián, Žalman a spol. A písničky od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové. Paní Jitka z Náchoda chce nechat zahrát své kolegyně Zdeně, která dnes naposledy přichází do práce a odchází do důchodu. Děkuji za všechny společné roky a přeje, aby si nově nabitý volný čas pořádně užila.

Paní Milada posílá písničku synovi Tomášovi, který se dnes po několika měsících práce v zahraničí vrací domů. Celá rodina už odpočítává hodiny do jeho příjezdu a maminka vzkazuje, že jeho oblíbená večeře bude samozřejmě čekat.

Za 4 minuty tady bude 13. hodina. Loučí se s vámi od mikrofonu Kateřina Prouzová. Budu se těšit na vás zase zítra dopoledne a my si teď ještě poslechneme zpěváka Rickyho Martina a zpěvačku Mayu a potom už se můžete těšit na aktuální zprávy s naší zprávařkou Karolínou Davidovou. Krásné odpoledne je s vámi Český rozhlas Hradec Králové.

0: Radioservis představuje
1: Toulky první republikou.
2: Kdy konečně přijdou na scénu V plus V?
1: Právě teď. A taky Edvard Beneš, Eliška Junková, Čechoslováci na olympiádách, nejslavnější nahá dáma, zábava, aféry a korupce nebo právě vzniknuvší československé letectvo.
3: Tak se pojďme těmi časy trochu proletět.
1: Druhých 25 dílů Toulek první republikou dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
4: Firma Havelka uhelné skaly, dobrý den.
5: Mautsta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
4: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
5: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
4: Píšu si, za sucha. Volejte i hned 602 489 489.
5: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí. A pozor, přijedou za sucha.
6: Český rozhlas Hradec Králové, zprávy.
7: Meteorologové varují před požáry už v celém Česku. V Trutnově začíná tradiční rokový festival. Fotbalisty Hradce Králové čeká v dnešní odvetě Bešiktaš Istanbul. Čeká nás jasno s teplotami kolem 26 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Karolína Davidová. Výstraha před požáry už kvůli pokračujícímu suchu a horku platí v celém Česku. Oznámil to Český hydrometeorologický ústav. Na víkendy v platnosti i předběžné varování kvůli vysokým teplotám, které budou na většině republiky stoupat nad 32 stupňů. Horko může způsobit komplikace v dopravě, živočišné výrobě a energetice. V neděli večer začne počasí od severozápadu ovlivňovat studená fronta, která v pondělí přinese výrazné ochlazení. Počet lidí, kteří v Česku podnikají na vedlejší činnost za posledních 10 let mírně vzrostl. Ukazují to čísla České správy sociálního zabezpečení. Na vedlejší činnost podnikalo ke konci loňského roku bezmála 500 000 lidí, tedy o 80 tisíc více než v roce 2016. Podle Tomáše Surky z personální agentury Orientaček stojí za nárůstem i počet maminek, které stále častěji rozjíždí vlastní biznis na mateřské nebo rodičovské dovolené. I kvůli malé flexibilitě svého zaměstnavatele. A Surka dodává, v jakých odvětvích začínají podnikat nejčastěji.
8: To jsou typické služby, které jsou jako vedlejší činnost, které jsou flexibilní, dají se dobře plánovat. Můžou to být různé administrativní činnosti, nebo i úklidové, marketingové, nebo jiné služby, případně nějaký menší obchod, e-shop, kde si může ta žena volně organizovat práci.
7: V přírodním areálu na bojišti v Trutnově dnes začíná čtyřdenní rokový festival. Největší zastoupení budou mít letos podle Evy Navrátilové z organizačního týmu České skupiny.
9: Přivítáme také hosty z Polska, z Německa, z daleké Ameriky i Jamajky. Letošním největším lákadlem nebo možná takovou zajímavostí je to, že na bojišti poprvé za celou historii festivalu Trutnov přivítáme kapelu Lucie.
7: Na koupaliště Flošna v Hradci Králové přišlo v letošní sezóně už 1,5 milionu lidí. Jubilejní návštěvnice je z Pardubic a se dvěma dětmi přišla na Flošnu ve středu dopoledne.
10: Sport.

0: Kolem 40 tisíc fotbalových fanoušků bude na stadionu v Istanbulu při odvetě třetího předkola Evropské ligy mezi Bešiktašem a Hradcem Králové. Někteří hráči zažijí něco takového vůbec poprvé. Kapitán týmu Vladimír Darida už ale v minulosti atmosféru na hřišti Bešiktaše zažil.
1: My se o toho musíme odprostit, musíme hrát náš fotbal, soustředit se na nás, na to, co chceme. Pro většinu hráčů to bude asi poprvé, kdy hráli před tak velkým publikem. Něco jsem říkal, ale nakonec to asi bude na každém hráči, aby si to dokázal a hlavně nastavit co nejlepší.
0: Utkání začíná v 19 hodin.
2: Počasí.
0: Čeká nás jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty 25 až 28, na horách kolem 20 stupňů. Vítr povane slabý východní, rozptylové podmínky jsou pro dnešek dobré, aby ohlásí dvojku, střední zátěž.
2: Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na příjezdu do Náchoda směrem od České Skalice máme hlášenou nehodu u Vysokova, kde se srazila dvě auta. V tomto místě očekávejte možné dopravní komplikace a jeďte opatrně. Ostatní hlavní tahy Královéhradeckého kraje jsou v tuto chvíli průjezdné bez omezení. Tolik doprava. Český rozhlas Hradec Králové vám přeje šťastnou cestu a šťastný dojezd do cíle.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Posloucháte reprízu pořadu Alex a host.
3: Naším dnešním hostem je kubánský módní návrhář a každý už ví, že ve studiu sedí Osmany Lafita. Své kolekce předvedl v New Yorku, v Paříži, v Miami, ale tu největší přehlídku své kariéry chystá na podzim v Praze. Vítám vás, dobrý den.
4: Děkuji za pozvání, dobrý den.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: mikrofonu Českého rozhlasu vítám Osmanyho Lafitu, modního návrháře. V dobré náladě opět.
1: Dobré ráno, dobré ráno.
0: No, tak už je odpoledne.
1: No právě, pro mě to už, pro mě už je to ráno, protože to je teprve před chvíli normální situace vystává.
0: Takže kvůli rozhovoru jste si musel přivstat? Kvůli rozhovoru v jednu hodinu odpoledne?
1: No právě, brzo ráno jsem stává, abych byl připravený na to.
0: Jaký máte denní rytmus? Chodíte
1: spát
0: pozdě v noci?
1: Já jsem spíš takový jako nošní tak, jak se to říká, protože já miluju presovat, nejlíp se mi presuje v nosi, klidně nekoukám, jestli je do jednu hodina, druhou, třetí hodin v nosi, ale pro mě důležitý je, že musím spát já stávám kolem půl desátý, a pak klidu se připravím, snídám a nepotřebuju ráno takové hysterky, nebo jak se to říká. Ale je pravda, že pracuju večer dost dlouho v noci. Je to pro mě fantastický moment. Jsem klid sám a tvořím všechno bez problému. No.
0: Tvoříte, ale produkční věci asi necháváte na den, nebo telefonujete někomu třeba i v jednu ve dvě ráno?
1: Já mám takové štěstí, že mám kolem sebe dost lidí, jako tedy se starají věci, tedy se nestarám já, protože já se zabývám spíš, co se týká navrhování, vyrovat ty modely, technické věci, jako okolen technologie, jako technika stříhu a tak dále. Ale pak, co se týká marketingové finance a všechny ty věci, na to mám lidi. Takže já o toho moc se nestarám.
0: A v noci vás napadají ty nejlepší návrhy?
1: Nejlíp, protože opravdu já pracuji takové, že já vyhledávám tu klid, pustím hudba, žádný techno, bum bum, ale takové romantická hudba, dám si sklení se víno, začínám takové kreslit, jako až to nekonečně, jako mě to jde neuvěřitelný, nebo mám tam materiály pána a začínám aranžovat na pány modely, jak má to de facto vypadat. A pak to všechno vysvětlí moje holky.
0: Vysvětlíte to vašim zaměstnankyním nebo kolegyním. A nežádá si to různý styl hudby? Já myslím jako různé styly oblečení, outfitu.
1: Je to zajímavé, protože já kdy tvořím, já jsem hodně na ty romantické, latinské hudba, jo? Ale je pravda, že kdy začínám dát ty návrhy vedle sebe a už vidím, jak ty modely budou i za sebou, já pustím tam de facto ta hudba, co si představím ty modely, jaký má být rytmus, jak má být agresivní nebo míň, víš, jako, ale jenom tentokrát do toho ani nemůžu zasahovat, protože tentokrát se tvoří ta hudba celá pro moje přehlídka, co já nemůžu ani si vybírat, tak na to je člověk, který, jestli můžu, jako je Paul Van Dyke právě, tvoří celá ta hudba. A já se budu jenom nechat překlapit, protože nevím ani, jak vypadá jako.
0: Ale modely budou všechny vaše?
1: Všechny
0: na té
1: moje,
0: velké modní přehlídce,
1: moje,
0: která se chystá na zář.
1: Musím říct, že mám velký starosti, protože navrhuju 140, je to největší show, co jsem dělal, když jsme kariéra jako. A já působím od rok 1999. A musím říct, že poprvé v životě dělám něco takového. Všichni ví, jakože moje modní přehlídky vždycky byly viditelný, velký show, ale tentokrát, já bych říkal 50%, možná i 90% vyšší, než to všechno překonali jsme nebo dělali jsme. Očekává se 1800 hostů, bude předvádí 110 modely, jako 100 holky a 10 kluky budu předvádět. Navrhuju 140 navrhu jako kolekce, originální každý model, než budu mixovat se jaký starý. Všechno je originální, nový udělané se na kolekce. No a mezi tím jízdím po republika se můj talk show, takže já mám všechno ve životě mimo času.
0: Tak o to více si vážíme, že jste zavítal do Alex a host. Děkuji. Osmany Lafita.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Alex, ahoj, si povídám s Osmanem Lafitou, kubánským módním návrhářem. Vy jste říkal, že tvoříte od roku 1999.
1: Ano, je to.
0: Podíval jste se někdy na ty návrhy právě z toho roku 99-2000, nebo tak?
1: Já mám tež nedávno...
0: Dalo by se to použít ještě dnes?
1: Jo, právě tež nedávno rámci můj jubileum, jak jsem slavil můj narození na 50. leta, 60. leta, na 60. leta, jsem si rozhodnul, že budu dělat retrospektivní módní přehlídka. A nevím, já myslím, že já jsem jediný tady v České republice jako navrhář, který se řídí pohled světový navrháře, protože celý činný světový navrháře, oni skladují svůj kolekce, každá kolekce se skladuje, je to, my říkáme, muzeum. A to je, já mám činný můj modely od rok 99 do teďka. A když se udělá právě tyhle ty rekopilace, jako retrospektivní show, právě ty vybíráš o každý rok pár modelů. A to všechno potom se snaží, aby to navazovalo. No a mně se to povedlo. Bylo to, myslím, že to kolem 123, 130, nevím, něco takového, ale byl to fantastický. A zajímavé je, že když jsem koukal modely, které jsem dělal už rok 99, ty jsou jako modely, které klíní dneska můžete nosit, jako je to nadčasový, jako nádherný.
0: Takže neřekl jste si, ježíš, co jsem to tehdy vytvořil.
1: No právě, jsou modely, který ani koukám a říkám, je, jako, jsem z toho překvapený, jakože jsem si ho ani nepamatoval, ale přitom i koukám, já miluju ty detaily, ta technika stříhu a tak dále. A já začínám potom vystudovat, co bylo tenkrát a co dělám teď, dokonce i materiály, teď materiály, protože lidi si myslí, že, no, lidi si myslí, já slyším, na každou rohu se objeví teď, jakým, každý je navrhář. Stačí mi doma čistý stroj a už říká, že je navrhář. Ale málo kdo ví, jako co do, za to všechno je doopravdu. Kolik studio, kolik technika, kolik... protože furt si musíš naučit. Existuje nový materiály, které jsou v kovový níti, jako vlakno, takové. A musíš umět s tím pracovat. A ty technika stříhu taky, jestli já koukám to, co jsem si naučil ve škole a co dělám teď, mě vůbec to, co jsem si naučil ve škole, nemůžu říkat, jako, že mě bylo k ničemu. To mě pomohlo na ten start, ale to jsou věci, které už v současné dobu vůbec ani nepoužívám.
0: Ta praxe to umocnila.
1: Ano, ano, je to vždycky krok dopředu.
0: Kdy jste si řekl, jsem módní návrhář?
1: Já myslím, že to bylo, když já jsem měl ten lom, když jsem končil střední škola, a protože celý svůj život jsem plánoval, nebo jsem myslel, že budu studovat medicínu. Ale jako dítě, mama pro nás všechno šila. Činy naše oblečení, málo kdy mama něco koupila, všechno nám šila. A mě to fascinovalo, já jsem viděl, jak ona stříhala látky, dokonce mi dala, když pomáhal, mě ona kreslila to šára, říká, stříhej podle šára, jako. A musím říct, že nelákalo mě to, jako, že, nebo ne, že nelákalo, nemyslel jsem, že jedenkrát budu se na to věnoval. S tím, že já jsem byl nemocný dítě, odrozený jsem, měl srdeční problémy, astma a tak dále, furt jsem byl v nemocnici. Asi tohle, to, že jsem byl víc času v nemocnice než doma, mě lákalo, aby se studoval medicína. Jenomže mama říká, Milanšku, to je blbost. Ty nemáš rád studoval, medicína se musí studovat celý život, protože stále jsou nový nemocnice, který se musí naučit nebo pracovat s tím. A pak jsem říkal, ale co mám dělat? Já nevím, co mám studoval. A ona mi říkala, krásně maluješ, proč nejde do umělecká škola, do akademie? No a jsem si přihlásil na naše největší akademie na Kubě, jako malířská akademie San Alejandro. A tam jsem začínal jako studovat jako sochař, malíř. A potom jsem směroval moje znalost nebo moje studio na textilní průmyslové navrhování, co bylo všechno jako textil. A tam celá ta kariéra se směrovala na navrhářství, no.
0: Osmane Lafita je naším hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu Alex a host. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem a v neděli nás čeká audience u baronky Jany Germeny z Hildprantové na vodním zámku Blatná.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat kombinacím léků a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek o 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: host je Osman Lafita, kubánský módní návrhář, který téměř 40 let působí v Česku. Nebude to příští rok přesně 40 let? Bude to mít výročí?
1: Já myslím, že jo. Já jsem přijel do Česká republika rok 1987.
0: Tak to bude. 40 let. Bude oslava, jste slavící typ? To jsme viděli minulý
1: asi ne,
0: rok.
1: Protože stále lidi mě nadávají, že po tolik léta ful mluvím tak katastroficky česky. No, ale já si myslím, že mluvím docela dobře.
0: Rozumíme vám.
1: No, právě to je to důležité.
0: A máte ještě třeba nějaké, jako zdokonalujete češtinu, učíte se nebo
1: ne,
0: tak?
1: Ne, právě to je ten problém, že praxi. Já jsem čeština nikdy se nestudoval. Já mluvím, protože jsem to poslouchal od dobu, co jsem přijel do Česká republika tady a nikdo mě nekorigoval. Víš, jako neříkal, to se neříká tak, to, víš, jak oni jenom se smáli, jak já mluvím. A já myslím, že já už nemám věk, aby tam, věk mám, ale nemám čas, aby se jel a studoval ta čeština. Já myslím, že to patří už i mě, i ke mně, jako jsou lidi, kteří to milují, lidi, kteří ne, ale mě to vůbec ani nevádí. Tak dlouho, pokud rozumíte, co říkám, a já mimo toho mluvím 5 jazyků, já mluvím španělsky, italsky, francouzsky, anglicky a česky, takže všude, kam jdu do světa, se domluvím bez problémů. Tak.
0: Takže výbava jazyková velmi, velmi slušná. Jak už jsem narazila na vaše jubileum, které jste oslavil v minulém roce, velkolepě, 60. Asi vám to říká spousta lidí, že nevypadáte na ten
1: říkají
0: věk.
1: Říkají to, oni říkají, kolik z toho jsem si udělal jako plastická chirurgie a tak dále, díky bohu, že nic za tím, říkám za tím, protože nejsem za stát jako... Vadí mě, kdy vidím ty mladé holčíšky a nebo i kluci, jak už se začínají píchat botox a to všechno. A to je zbytečné. Měli jste nehal ty svůj ples zrál jako přírodní. A jasné, že až budu potřebovat něco, tak si do toho pustím, bez problému. Já na to se nestydím, ale říkám, pan Bůh asi mě miluje, protože ta genetika moje je, já bych říkal, tak dobrá, že máte pravdu. Lidi mi říkají, že na ty věk nevypadám vůbec. No.
0: Ostatně v minulém roce jsme viděli i vaši maminku, která příští rok oslaví dokonce 90.
1: 90 let bude slávit a taky je. Já myslím, že já to mám po mámě. Já myslím, že já mám ty geny po mámě, protože mama vždycky byla taková hezká ženská, jako, no každý dítě vidí svoje mama hezká, ale myslím, že jo, že moje mama i s tím, že jelala tu diplomácie, vždycky byla hezky oblečená, nališená, vlasy udělány a starne pomalu. Ona teprve ty vrážky, jako co má na její věk, nebo ne, jak by to říkal, na její doba neexistovalo to, že se pichne botox nebo silikony nebo cokoliv, to vůbec nefungovalo. Mama já vždycky používala kosmetika. A to právě mě inspirovalo i dělat celá svůj řadu kosmetiku taky, co já používám nejvíc. Jako.
0: A vy označujete za Jiřinu Bohdalovou?
1: To je, já říkám, že moje mama je kubánská Jiřinka Bohdalová, protože mama má tu sama energie, co má Jiřina. Ona stává a už je ve funkci. Víš, jako nemá rád být klidná, jako furt musí něco jelat. Taky nezapomněte, že ona už prožívala, já bych říkal, kolem 7. válka. Ona jízdila do světa a bojovala, byla v Angola, byla v Sýrii, Libii. Ful, kde byla jaká válka posílali, tak ona tam šla bojovat, takže neměla taky lehko život, ale daří se jí, díky Bohu.
0: To je ocelená žena. Ocelová. Když ještě zůstanu u těch vašich 60, užil jste si vůbec tu oslavu s ohledem na to, co všechno tam bylo?
1: Právě, že ne. Vždycky většinu a to lituju, protože můj manžel mi říkal, nechceš opravdu si balit a jdeme spolu nikam na dovolená nebo to. Musím říct, že ta oslava mě stala dost peníze, ale nejde o peníze. Já si myslím, že mi bude dělat to radost, že se setkám se činný z tí svůj blížší kamarádi, to jsem dělal takové a jsem dělal to po kubánský styl, ale 1950 taková elegance, no, ale s tím, že jsem byl full stěl, abyš každý byl spokojený, abyš každý se dobře bavil, takže nakonec jediný, kdo se nebavil a nebyl spokojený o to všechno jsem byl já.
0: Perfekcionalista.
1: No,
0: jste.
1: Ano, jsem takový. No.
0: Tak, Osman Lafita je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: dát.
1: V Alex a host si povídám s Osmanem Lafitou mimo jiné i o jeho oslavě narozenin 60., kterou si všichni užili, kromě něj. Ale jeden host, který byl pozván, ale nemohl přijet, byl slovenský prezident Peter Pellegrini.
2: Ano.
1: Vy jste od něj dostal osobní dopis.
2: Ano, ano, je to tak. A byl to krásné, protože de facto, já nevím, jestli víte, jakože já, když jsem začínal můj kariéra, mě oslovil prezident Havel. Mě pozval na Pražský hrad a mě požádal, abych já oblíkal, abych i oblíkal průběhu mandátu, on i první dáma Daša, jako Dagmar Havlová. A takové jsem začínal já s mé kariéra, kdy potom průběhu času jsem znal Ivana Trump, Sharon Stone a ty další. A to je zajímavé, že potom i Livia Klausová, taky máme dobrý vztah i všechno, ale že současný prezident vůbec, ale přitom byli pozvané na moje akce a nikdy jako ta reakce nebyla nijaké. Ale přitom chcem dělat můj prevení přehlídka na Slovensko, ne v rámci Fashion Week Slovensko, protože je pravda, že já jsem dělal jedna přehlídka na Vysoký Tátra a byl to obrovský show, ale já jsem byl v šoku, kdy najednou se objevilo prezident republika Pellegrini a sám si požádal, že se se mnou setkal. Takže bylo tam připravené pro nás jaký ty VIP prostory, místnosti a byl to neuvěřitelný příjemný setkání. Bavili jsme si o všechno možné a ještě mě slíbil, že přijde na soukromou návštěvu, jakože musí nikdy, kdy bude kolem Praha, jako Česká republika, že David je. Ale já jsem ho pozval na narozenina, mě nehalo to otevřeno, jakože pohle jeho funkce, víš, jakože nemůže říkat dopředu, jestli bude moc nebo ne. A s tím, že nemohlo, dělal nádherný gestu, že mě posílal dopis a mě popřál k narozenin.
1: Takže zkrátka, vy jste ho poznal až co by prezidenta Slovenské republiky. On je ve funkci, tuším, že tak 2 roky, takže ano, takhle čerstvě je vaše.
2: Ano, čerstvě, no právě.
1: Vaše
2: fešák to je.
1: Bez pochyby. A oblíká se dobře? Obléká se dobře podle vás?
2: Až po, jak jsem ho viděl, se oblíkal moc dobře. Byl takový elegantní, celkový. Ladilo mu všechno. Boty, oblek, co měl na sebe, košíle. Byl moc hezky oblečený.
1: Je to taková pro vás vaše profesní deformace, že se na někoho podíváte, nejprve zhodnotíte jeho oblečení a pak se možná dostanete
2: ano,
1: k něčemu dalšímu.
2: To mám, já chodím po ulici jako koukám na každý člověk. Jako, nekritizuju, jako, já nejsem takový ten typický, ale na všechno pro sebe, jako mám, jsem takové kritiky, jako říkám, Ježíš, co to je, jak se kombinuje, tak. Ale
1: říkáte si to často?
2: To mi dělá i třeba tady problém, když koukám na naše vláda tady, jak když vidíš ty naše politik, to je katastrofický, to je jako, víš, pistola si zatřeli do mozku. Já nevím, kdo ji oblíkají, nebo kam oni se oblíkají, ale
1: no k vám asi ne.
2: No určitě ne, určitě ne, jsou, ale nevím, kdo ji poradí, musí mi někdo, který poradí, jako já nevím, existuje to. I prevení dáma musí mít svůj poradce, jako a já nevím, jak to dělají, jako ale to je její věc.
1: Dobře, a když tedy hodnotíte i třeba lidi na ulici, tak potěší vás potom, potěší vaše oko, když to někomu sluší a říkáte si, tak tohle je podle mého gusta. Máte z toho radost?
2: Dokonce i jdu za ten člověk a jí chválím. Říkám, máte moc hezky oblečený, nebo jste hezká opravená, nebo hezky. Takhle, já říkám, koukám na všechno, já koukám i na to ošklivé, protože i to ošklivé, co vidím, mě inspiruje, něco tvořil. Já jsem takový, že když jdu po ulici, pracuju. Jako koukám na, pardon, ve šestměr. Víš co, tady je jeden velký problém, že tady se objevili různý stylista, který hrádí a nevím jak proč, protože měli se hrádí sám sebe. A pak stane se to, co se stane. Oni zapomenou, jakože tendence nebo trendy nejsou určeny pro každý člověk. Poslední dobu vidíš, jako jsou, jak se nosí též oversize modely. Vidíš, člověk, který nemá ani metr vysoký a má oversize oblečený, který jaký stylista říkal, že je to in, že to jí sluší a je to katastrofický.
1: To zarazí ještě více do země.
2: To jako Monty normálně, ten zvířata se ty velký kabát, to je šílený.
1: Osman Lafita je naším hostem.
3: Český rozhlas
0: Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Ve vysílání Českého rozhlasu je s námi Osmany Lafita, jehož přehlídky dobyly New York, Paříž, Miami a teď, teda na podzim, dobydou Prahu. Má to být vaše největší vůbec přehlídka, kterou jste kdy dělal.
1: Jo.
0: Jak se ve vaší hlavě zrodil nápad, jak to bude vypadat, kde, kolik
1: no,
0: lidí,
1: tahle,
0: co?
1: Bylo to de facto, já jsem ani neplánoval, že budu dělat něco takového. Už se pracuje na ty moje přehlídka od lednu. Ledna, ale začalo to s jeden z mé klient, který je to berlínský import takové klasické auto jako veterány, jedno největší, já bych říkal největší. A on přišel tu napad, jestli nejseme dělal show, který byl spojený luxus jako elegantní, vysoká moda a i elegantní luxusní auta. Já říkám, proč ne? To jsem nejelal nikdy. Já jsem dělal všechno možné, ale tohle takové show jsem nejelal a začalo to jakože srandička, jakože jenom mluvíme o to, no a de facto to se skutečnilo, jako, ale říkám, pracuje se od ledna, už je to obrovská produkce, říkám, čeká se 1800 hostů, víc než půlka sál už je prodána, protože to je poprvé, jako, že prodám vstupenky, jako na moje přehlídka nikdy nikdo se nemohlo dostat, pokud nebyl osobně pozvaný od nás, jako kamarádi nebo klienti. A pak novináře, ale jiná nedalo se to, jako že koupím stupenka a jdu se podívat na Lafita. To neexistovalo. A tentokrát jo, takže každý, kdo bude chtít se podívat, tak může přijít. Ještě hudba, můžu říct, kdo to dělá, jméno, nebo nemůžu říct, kdo to dělá, můžu.
0: Já myslím, tak, protože, můžete, určitě.
1: Protože hudba přijde osobní Paul Van Dyke a bude hrát na tu moje přehlídka. On říkal, na začátě nestěl, protože on je zvyklý dělal v Ibiza, Tomorrowland, takový ty velký event, ale přehlídky nikdy nedělal a říkal, jako potom volal a říkal, že jo, že přijde, protože pro ní to je výzva. A dokonce slož celá ta hudba, co bude se hrát na moje přehlídka, to je vyložení hudba, které on tvoří jenom pro moje přehlídka. Takže máme opravdu na co se těší. Je to neuvěřitelný event, jako pracuje se tam se světla, prostory. Molo bude 90 metrů dlouhý, takže hodinky modelky, protože modelky musí předvádět 90 metrů tam a 90 metrů zpátky z té vysoké podpáty, ale holky to dají, jsou čikovné.
0: Budou to české modelky?
1: České a zahraniční modelky. Budu mít tam i zahraniční modelky. Moc toho nechceme mluvit, protože pak je to, víš, jak to je, jak už všechny napady můžou ty nikdo ukrát. Ale je velký event, opravdu velký event. Já mám už hlava, že mě vybuchne normálně. Denodenně máme setkání, denodenně se pracuje se celý tým, jako produce, světlo, zvukotechnika, všechno. Je to,
0: dá se říct, že to bude vrchol vaší kariéry?
1: Ano, je to. Doufám, že nevymyslí se nikdo, že ještě něco většího než to, protože pro mě to je jedna z největších. Jako, a věřte mi, že jsem dělal hodně, hodně velký programy jako show. Já jsem dělal neuvěřitelné přehlídky. Dokonce zapřeli jsme celá Varsavsky na městě a já jediný jsem mohl to udělat. Jsem zapřel celá Varsavsky na městě a dělali jsme obrovská přehlídka tam po japonský styl. Jako, nádherně to bylo.
0: No teď bych to úplně nedoporučoval na Václavské náměstí. Osmany Lafita je naším hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu Alex a host. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát spisovatel, režisér a dokumentarista Petr Horký.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte stále Český rozhlas Alex a host a tím hostem je Osmany Lafita, který má na svém kontě řadu módních přehlídek, ale ta největší show ho teprve čeká a to na podzim, teď datum 22.
1: nebo 25. září
0: na Expo, v Praze na
1: Expo Leňany, na PVA Expo.
0: V Letňanech na výstavišti zkrátka.
1: Na výstavišti.
0: A vy jste mluvil o tom, že už teď máte hodně, hodně naplno, kromě toho také jezdíte se svojí talk show po krásách České republiky, tak by mě zajímalo, jestli jste našel čas na svoji zahradu vůbec.
1: Vůbec, nemám čas a mě to trošinku stve. Takhle, moje zahrada, i když je zarostla a začínají kvíst, tak je taky zajímavá. Víš, jako, že je to jako džungle, hezká džungle, rozkvětlá džungle, ale mě to strašně vádí, protože já mám rád, když všechno je tak hezky udělané, tráva sekána, kytičky už vystříhány a tak dále, ale moc času na to nemám, ale na to já se dostanu. Já vždycky na všechno musím najít aspoň ten moment, ten sekund, aby si věnoval, takže nebudu ji nehal takové trpět.
0: Trpět, ale říkáte, že si vystačí i bez vašeho zásahu a možná to bude, když se zjistíte, že to bude i hezčí a lepší.
1: No, doufejme. Jo, můžu ještě říct něco ohledně prodejní stupenky na moje přehlídka?
0: Pokud by chtěl někdo přijít na vaši velkou show?
1: Ano, můžu. Ano? Stupenky se koupí jenom na Ticketmaster. Uh-huh. Ale jsem viděl a jsem slyšel, že začínají prodávat mimo jako... A ty jsou falešní. Ano, právě. Prosím, nedělejte to, nekupujte venku, protože to nejsou... To oni lidi se snaží prodávat věc, který není na prodej. Takže pokud máte zájem a pokud se chcete současnit, tak přímo na Ticketmaster.
0: Tak, nikde jinde.
1: No.
0: Buďte opatrní. Než bude ta vaše velká show, tak bude léto, budou prázdniny, budete mít nějakou dovolenou?
1: Myslím, že právě se kamarád a klient, který děláme spolu tu přehlídka, on má v plánu, že jdu do Itálie, do Lago Como, on tam má svoji vílu a tak až po na víkend jdu tam relaxoval, odpošíval, ale nemám čas, opravdu nemám čas na žádná dovolená a nechci ani, protože taky plánuju, že tento rok nic nebudu dělat, protože příští rok, jestli pan Bůh mě to dovolí a ještě budu mít mámě na šivu, doufám, že jo, že bude další několik let, příští rok máma slaví ty 90 let a manžela já lítáme i spal kamarádi, lítáme na Kubě, protože ta oslava bude na Kubě. No.
0: Bude tak velkolepá, nebo to bude nějaká decentnější, komornější?
1: Bude velkolepá, protože budu tam Čech, proto jdu na Kubě, protože máma má tam víc svůj známý a kamarádi a rodina než my, ale už bude to velký taky.
0: Tak ať se vám všechno vydaří dle vašich představ. Díky, že jste přišel. Osmany Lafita.
1: A děkuji za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Areál na Stříbrném rybníku v Hradci Králové získají městské lesy. Jilemnice představuje bývalé gymnázium na školu pro děti se speciálními potřebami. Plavkyně Barbora Sémanová zabojuje o titul na mistrovství Evropy. Čeká nás skoro jasno s teplotami kolem 26 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Karolína Davidová. Areál koupaliště a kempu u Stříbrného rybníka v Hradci Králové převede magistrát do majetku městských lesů. Město naopak získá akcie městských lesů v odpovídající hodnotě přes 200 milionů korun. Podle náměstka primátorky Pavla Vrbického z Pirátů převod pomůže především samotnému areálu.
2: To umožní ještě rychlejší rozvoj, než byl dosud, protože ta akciovka městské lesy má jiné procesy, rychlejší, pružnější procesy, než má magistrát, takže jedině dobrý krok za mě.
0: Projekt propojení sky areálů Svatý Petr a Medvědín ve Špindlerově Mlýně jde podle plánu. Tento měsíc bude pokračovat montáží podpěr nové šestimístné lanovky Přehradní a osazením ocelové konstrukce druhého mostu, který překlene silnici mezi Vrchlabím a Špindlerovým Mlýnem. Most pro lyžaře naváže na dojezd sjezdovky Lesní k dolní stanici budované lanovky Přehradní. První etapa propojení areálů má být hotová na příští zimní sezónu. Bývalou budovu gymnázia v Jilemnici na Semilsku radnice přestavuje. Pracovníci kromě rozsáhlé rekonstrukce také mění dispozici budovy. Po dokončení tam bude sídlit základní a mateřská škola pro děti se speciálními potřebami. Celkové náklady vyjdou na zhruba 28 milionů korun a zaplatí je Liberecký kraj. Práce by měly skončit příští rok.
3: Radnice budovu rekonstruuje na základě memoranda s Libereckým krajem z roku 2024, ve kterém se samosprávy domluvily na spolupráci. Liberecký kraj přestavbu zaplatí a jilemnická radnice ji zorganizuje. Podle starosty Davida Hlaváče z ODS by tam děti mohly školní rok zahájit v září v roce 2028. Z Jilemnice Johana Tománková, Český rozhlas.
0: V některých českých lesích začalo předčasně opadávat listí. Důvodem je podle lesníků nedostatek vody. Stromy tak listy nemají z čeho živit. Třeba v okolí Brna začaly některé stromy listí schazovat skoro o čtvrt roku dříve, než je běžné. Lesy města Brna kvůli suchu přišly i o některé jarní sazenice, vysvětluje vedoucí lesní školy Jiří Bezdíček.
4: Jsme na některých plochách ztratili i 100% toho, co jsme tam vysázeli. Ten stromek celé jaro rostl až do období, kdy přišly tato sucha, ty nové přírůsty zase. Chlip, takže nejenom, že tam nic teďka vlastně z těch dřevin neroste, prodlužuje se nám doba toho, kdy to budeme zalesňovat, ale zároveň nás to stojí značné finanční prostředky. Sport.
0: Plavkyně Barbora Sémanová zabojuje o obhajobu titulu na mistrovství Evropy na kraularské dvoustovce. Po triumfu v rozplavbě i semifinále čeká českou reprezentantku finále, které v Paříži začne v 19 hodin a 36 minut.
1: Počasí.
0: Čeká nás jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty 25

0: 25 až 28, na horách kolem 20 stupňů. Vítr povane slabý východní, rozptylové podmínky jsou pro dnešek dobré, aby ohlásí dvojku. Střední zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: V centru Náchoda očekávejte zdržení v ulici Pražská, kde v odpolední špičce housne provoz. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Náš rozhlasový stopař dnes v terénu mapuje východ Královéhradeckého regionu. Spojíme se s ním. Karel Saltký vás zdraví ze čtvrtečního dobrého odpoledne Českého rozhlasu Hradec Králové. V Trutnově, jak víte, dnes začíná už legendární hudební festival Trutnov Open Air. Mnozí se chystají, těší, říkal mi kamarád, balím se na 4 dny, v Trutnově to bude stát za to. Letošní ročník je věnovaný Václavu Havlovi jako připomínka jeho nedožitých 90. narozenin a my u toho také ty 4 dny budeme vše sledovat, mapovat. Dnes ale budeme vzpomínat. Nabídneme vzpomínku na jeden z dřívějších ročníků v Trutnově, který Václav Havel tenkrát osobně navštívil. Další návštěva jednoho z našich šlechtických sídel vás čeká po 14:30 ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové. Mluvím samozřejmě o rozhlasovém zámeckém létu. A písničky na léto jsme také připravili, namíchali pestrý hudební koktejl, ať už to bude šarmantní Marie Rotrová, Janek Ledecký, Eláni, Jennifer Rush, Olympic, Michal Kocáb nebo Mandraže. Kým začneme? Jankem Ledeckým. Hezké odpoledne s Českým rozhlasem Hradec Králové ve čtvrtek 13. srpna.

0: Český rozhlas Hradec Králové má svého rozhlasového stopaře, co už vystupoval jen na našem webu hradec.rozhlas.cz. Ale i dnes ve čtvrtek 13. srpna je náš rozhlasový stopař v terénu. A kde přesně?
1: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
0: Pokud posloucháte Český rozhlas Hradec Králové dnes celý den, víte, že naše reportérka Zuzana Boučková dnes brázdí východ Královéhradeckého regionu. Teď se nám hlásí z Kostelce nad Orlicí, kde v kostele svatého Jiří poměřuje a zkouší píšťaly tamních varhan. To jsem zvědavý jak. Zuzko, zdravím tě, dobré odpoledne přeji.
2: Pěkné odpoledne přeji.
0: Přemýšlím, proč to děláš? Co se tam děje zajímavého?
2: No, já se k tomu dostanu. Kostel svatého Jiří jsem totiž právě opustila, ale musím říct, že to byl opravdu zvláštní zážitek, i když mi to asi nebudeš věřit. Zdejší varhany postavil už v roce 1863 rychnovský mistr Amadeus Haniš, legenda, která stavěla nástroje starým, poctivým řemeslem až do svých 82 let. Je až k nevíře, že po 160 letech provozu tento obří stroj stále funguje. Sice už ze zhruba tisícovky píšťal mnohé mlčí kvůli únikům vzduchu, červotočům nebo korozi, ale ten původní duch a zvukový charakter, tak ten tam stále dýchá.
0: Ty už si nahlédla i do zákulisí, tak máš ten nástroj celý zmapovaný. Jak ten složitý systém vlastně vypadá uvnitř?
2: Je to dokonalé mechanické srdce. Restaurátoři už odvedli obrovský kus práce. V předchozích etapách stihli obnovit 3 metrové varhaní měchy, to jsou vlastně takové plíce varhan, a zrekonstruovali celou basovou část na pedály, na které se hraje nohama. Byla jsem se podívat zblízka na ty největší basové píšťaly, které měří neuvěřitelných 5 metrů. Když se rozezní subas nebo oktáv bas, doslova se klepe podlaha a rezonují tabulky v oknech. Je to nepopsatelná síla.
0: To si myslím, to musel být zážitek. Ale aby varhany mohly hrát zase v plné kráse, zbývá ještě jeden krok. Je to tak?
2: Přesně tak, a proto jsem tam vlastně dneska jela. Celá oprava stojí téměř 2 miliony korun. Většina už je proinvestovaná díky kraji a dárcům, ale zbývá získat posledních 800 tisíc korun. A právě proto zde vznikl projekt Adopce píšťal. Zapojit se může úplně každý, i ten, kdo do kostela běžně nechodí. Píšťalku si vyberete na webu farnosti, jsou tam jemné dřevěné flétničky, písklavé vysoké tóny i tajemná flauta magor. Příspěvky začínají už na 200 korunách a úžasné je, že když adoptujete některou z těch píšťal, malou nebo velkou, získáte pamětní certifikát a vaše jméno bude navždy uloženo přímo uvnitř varhaní skříně.
0: No, to je myšlenka, jak zanechat svou stopu v historii a pomoci v krásné věci. Předpokládám, že vše natáčíš, fotíš, tak jak je u rozhlasového stopaře dobrým zvykem.
2: Ano, je to tak, a také jsem adoptovala jednu z píšťalek.
0: Zuzana Boučková v Kostelci nad Orlicí všechno zdokumentovala. Unikátní záběry z útrop varhan, 5metrových píšťal i měchů si můžete prohlédnout na webu Českého rozhlasu Hradec Králové, hradec.rozhlas.cz, ale máme i další sociální sítě, Facebook, Instagram, tam to všechno bude. Zdravíme rozhlasového stopaře, dobré odpoledne.
2: Děkuji a přeji vám krásný celý den.
1: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Králové s vámi ve čtvrtek odpoledne 13. srpna. I když byl prezident v Trutnově farálu, na bojišti mu říkali výhradně náčelník. Na rokovém festivalu, jehož 42. ročník začne dnes večer, měl bývalý prezident Václav Havel výsadní postavení. Akci se silnými kořeny v někdejším disentu vždy podporoval a proto byl jejím stylizovaným indiánským prostředím prohlášen za náčelníka. Náčelníka si připomeneme právě teď, protože nabízíme unikátní nahrávku, která vás zavede o 18 let zpátky.
1: Trutnov, areál na bojišti, srpen 2008. Hospoda ve stanu, undergroundová scéna, vejděte. U mikrofonu před doslova nabitým stanem zasedl náčelník a prezident zároveň.
2: Já vám děkuji za váš potlesk. A tomu svému náčelnictví bych rád přidal jednu informaci, možná to nevíte. Já nejsem náčelníkem pouze zde. Já jsem náčelníkem i v Brazílii. Já jsem navštívil při státní cestě do Brazílie jeden indiánský kmen v hlubokém pralese a tam byl takový rituál uvítací, spočívající z toho, že náčelník toho kmene házel štěp do terče a host hlavní, to jsem byl já, házel také oštěp do terče. A já, který jsem házel oštěp poprvé v životě a vůbec házet neumím, jsem se strbil lépe do toho terče, než ten jejich náčelník. A to byla samozřejmě absolutní fyzikální náhoda. Nicméně platí tam ten zvyk, že když někdo se strefí lépe než náčelník, tak se stává náčelníkem on. A já jsem se stal náčelníkem, bral jsem to jako takový zdvořilostný žert, jenomže oni to tak nebrali. A opravdu dodnes mám na hrádečku ty insignie náčelnický, oni nás honili autem, aby mě mohli předat, že a až bude nejhůř, tak se mám kam uchýlit.
3: Já jsem se vás zeptat, jsou vy a Rolling Stones. Vaše oblíbená kapela, jako je má oblíbená kapela, tak se vás na ní nejvíc baví.
2: Já nejsem žádný hudební odborník, vědec nebo muzikant. Já tu jejich hudbu mám rád a hlavně jsem s nima osobně s kamarádem. Zdá se mi, že bylo velmi důležité, že jsem záhy po naší revoluci přijeli a měli takový svůj první veliký koncert na Strahově. To bylo důležité, protože pro mnoho mladých lidí teprve tato událost byla jasným znamením, že se cosi změnilo v naší zemi.
1: Z Trutnova, Eliška Pilařová, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Trutnovsku. Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Šarm. Týdeník o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
1: Na rozmarné léto se tentokrát zeptáme herce Miroslava Hanuše. V dalším díle naší domácí etikety se dozvíte, jak dlouho by měla trvat taková konverzace u stolu. A v cestovatelském seriálu se s Pavlou Apostolaky zastavíme v Rakousku, konkrétně ve Štýrsku, a představíme si blahodárné účinky dýňového oleje.
0: Šarm. V sobotu po 18. a v neděli po 11. hodině. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Martin Havlíček je edukátorem Českoskalického muzea Boženy Němcové. Teď je u mikrofonu Českého rozhlasu. Dobrý den, Martine.
1: Dobrý den i vám.
0: Vy máte na starosti zdejší knihovnu, tak si říkám, to budou asi především výtisky Babičky.
1: Tak nemám na starosti knihovnu Babičky, respektive knihovnu Boženy Němcové, která obsahuje přes 1300 svazků vydání knihy Babička, ale pak samozřejmě ostatní další knihy vydané nebo napsané teda Boženou Němcovou a pak samozřejmě i další místní, jako je pan Řezníček a další knihovna jakoby historická.
0: Takže ta knihovna celkem kolik má zhruba?
1: Já si myslím, že knihovna zde v muzeu má kolem 6000 knih.
0: Zůstaňme u toho díla Boženy Němcové, které je právě tady v knihovně. Kolik jste říkal výtisku Babiček?
1: Více než 1300 Babiček. Z toho samozřejmě máme všechny cizojazyčné vydání. Těch cizojazyčných vydání je celkem 36 jazyků. Něco máme i ve vícero vydání, ale nějak jako opravdu všechno ostatní jsou potom různá vydání z let 1855 od prvního vydání až po současnost, tedy poslední vydání Babičky.
0: Můžeme tam sledovat nějaké zajímavé nuance mezi těmi vydáními?
1: Tak samozřejmě důležitou částí těch vydání je ilustrace, takže samozřejmě ilustrátor se mění, i když nejčastějším ilustrátorem jak v českých, tak i v cizích vydáních je pan Kašpar. Adolf Kašpar je samozřejmě významný výtvarník, právě hlavně ilustrátor Babičky a díla Boženy Němcové.
0: My si právě letos připomínáme i výročí, takže předpokládám, že se lidi hodně zajímají právě o dílo Boženy Němcové.
1: Ano, je to tak. Letos máme 170. výročí od prvního vydání knihy Babička. My k tomuto výročí máme i výstavu, která se nachází v Berunčině škole. Máme tam symbolických 170 knih Babičky a včetně všech cizojazyčných vydání, která vydána byla. A potom samozřejmě různá vydání od toho roku 1855 až po současnost.
0: Jak tu Babičku a Boženu Němcovou připomínáte přímo tady v muzeu teď v září?
1: Tak samozřejmě v muzeu Boženy Němcové je stála expozice věnovaná Boženě Němcové a jejímu dílu a životu, takže ta se víceméně nezměnila, ale samozřejmě k tomu dílu Boženy Němcové samozřejmě patří i Jiřinkové slavnosti, které nás čekají teďka v září.
0: Ano. Kdyby se někdo chtěl na té výstavě zastavit, tak má teď v září možnost jak?
1: Tak muzeum je otevřené v září klasicky od úterý do neděle v časech od 10 do 16 hodin. Takže každý den tady jsme kromě pondělí.
0: Martin Havlíček, edukátor Českoskalického muzea Boženy Němcové. Děkuji za rozhovor a přeji hezký den.

0: loňském velkém úspěchu vám letos nabízíme o prázdninách ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové zámecké léto. Celé prázdniny vás zveme na šlechtická sídla Čech, Moravy a Slezska, zastavujeme se i ve východních Čechách. Je to velmi pestré putování. Průvodcem je i letos František Kinský. Tak mu teď předávám slovo, aby vás pozval na další z památek.
1: Zámecké léto.
2: Nyní podnikneme cestu na západ Čech, na Tachovsko, kde se nachází zámek Bor. Tato rozsáhlá stavba vypadá, jako byste dali dohromady zámek Hluboká a Křivoklát. Během historie tam žili jen tři šlechtické rody. Více nám prozradí Soňa Weizenbacherová.
3: Zámek Bor už z dálky zaujme svojí věží. Kolik schodů na ně vede?
4: Na ochoz zámecké věže vede 117 schodů. Vyhlídka je tam velmi krásná, je z 30 metrů, takže návštěvníci vidí celý Bor jako na dlani.
3: Schody má spočítané kastelánka zámku Galina Mariana Kortanova.
4: Prohlídka celé expozice právě na té vyhlídkové věži končí. Ono je to taková ta perlička nakonec.
3: Jedním z lákadel k návštěvě zámku Bor je knihovna, která se sem vrátila přibližně po 80 letech.
4: A my se tedy přesuneme do prvního patra zámku, kde v rámci knížecích salonků se knihovna nachází. Zámeckou knihovnu založil kníže Karel z Levensteinu na počátku 19. století a z původních 2000 svazků se nám dochovalo zhruba 1000 knih.
3: Knihovna je umístěna v knížecím salonku. Připomeňte nám šlechtické rody, které se tady vystřídaly. Zámek je raritou v tom, že jich nebylo příliš. Vy se tím chlubíte.
4: Ano, je to velká zajímavost, protože hrad založili v polovině 13. století. První písemná zmínka je z roku 1263, přičemž borské panství vlastnili pouze tři šlechtické rody. Byli to tedy zakladatelé našeho hradu Švamberkové, hraběcí rod von Gezen a Levensteinové.
3: Salonků, šlechtických salonků je tady celkem 6. Šlechta měla pro každou denní dobu a pro každou příležitost nějaký.
4: Tato zámecká jídelna sloužila pro majitele zámku. Tady je zajímavostí, že máme původní mobiliář a také původní obrazy, které znázorňují pejsky Karla z Levensteinu, který byl velký milovník psů a samozřejmě také lovu.
3: A to se mi líbí, my jsme vstoupili rovnou na jeviště.
4: Do klasicistního sálu, který byl původně tedy v tom gotickém paláci, ale v rámci pozdějších přestaveb tady vznikl tento sál, který my i dnes využíváme jako kulturní prostor. V prostorách předsálí bych vás ráda upozornila na vzácná záclonová okna. Ta okna vypadají, jako kdyby na nich byly záclonky.
3: Takže ne klasický oblouk nahoru, ale skutečně jako zavěšené záclonky. Je tady překrásná sklípková klenba, když se člověk podívá nahoru, úplně se mu z toho zatočí hlava, to je nádhera.
4: Té klembě se také říká diamantová právě pro ten svůj tvar. Tady u nás v zámku vidíte opravdu původní architektonické řešení bez jakýchkoliv zásahů a prakticky i s původními omítkami a krásnou sklípkovou klembu máme také v naší hradní kapli svatého Vavřince. Do kaple máme nejstarší a největší klíč.
3: A opět je tady, jak jste říkala, sklípková klenba, v tomto případě už s výmalbou.
4: Jedná se o renesanční malbu, není to klasická freska, ale je to malba seko do suchých omítek a samozřejmě velkou zajímavostí je tady také barokní oltář svatého Vavřince.
3: Než odejdeme z našeho pohledu vpravo, vidím otisk dvou dlaní, každá je jiná, takže asi dlaně dvou různých lidí.
4: Ano, v podkruchtí se nachází dvě dlaně, ke kterým se pojí zámecká legenda o nenaplněné lásce dvou mladých lidí, ale to si necháme pro návštěvníky, až k nám zavítají na prohlídku.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Bor si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.
5: Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Yeah.

0: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
1: Povídat si budu s hercem a moderátorem Alešem Hámou.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovirok.cz.

Kulturní charitativní duchovní program v prostředí znovu oživené horské vsi Neratov a jejího kostela s prosklenou střechou. To nabídnou neratovské poutní slavnosti, jsou velmi oblíbené. Konat se budou od 14. do 16. srpna. Během víkendu tam bude řemeslný jarmark, připraveny budou projížďky na ponících, ukázky psů, divadlo pro děti, malování na obličeji, stříkání obrázků na kůži a další. Nezůstanete ohladu ani žízni, všechny tamní stravovací provozy jsou na vás připraveny, jsou plné síly a elánu. Třeba už zítra v pátek se můžete těšit na Spirituál kvartet. V sobotu pak na varhanní koncert s Filharmonií Hradec Králové nebo další varhanní koncert, který bude v neděli. Letošní neratovské poutní slavnosti od 14. do 16. srpna s bohatým programem.

Jak to vypadá s kvalitou vody na koupalištích Královéhradeckého kraje, to se dozvíte ve zprávách v 15 hodin. A také o tom, že stát otestoval výdrž aplikace e-doklady v 15 hodin zpravodajská relace. Nabídneme vám ji za 3,5 minuty. Dobré odpoledne.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Roman se vrací a chystá pomstu Lučkovi a celé Severce. Komediální seriál Most. ČT2. Pomsta byla dokonána. Přinese mu vytoužené smíření. Dva díly seriálu Hrabě Monte Cristo. A ČT Art uvede příběh legendárního režiséra, podepsaného pod filmy jako Čelisti, Indiana Jones a Schindlerův seznam. Filmařské legendy Steven Spielberg. Čtvrteční večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
3: Hradečtí hygienici varují před horší vodou na třech koupalištích v kraji. Stát otestoval výdrž aplikace e-doklady. Hradečtí hokejisté nastoupí k druhému přípravnému utkání proti Olomouci. Čeká nás skoro jasno s teplotami kolem 26 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Karolína Davidová. Horší kvalitu vody v Královéhradeckém kraji mají podle posledních rozborů přírodní koupaliště Dolce u Trutnova, Kemp Písák v Kostelci nad Orlicí na Rychnovsku a Tyršovo koupaliště ve Dvoře Králové nad Labem. Lidé po koupání v těchto nádržích by se měli na místě osprchovat čistou vodou, jak vyplynulo ze zveřejněných informací na webu krajské hygienické stanice. Na všech umělých koupalištích v kraji je voda ke koupání vyhovující. Vodohospodáři z povodí Labe upozorňují na další zhoršování sucha v Královéhradeckém kraji. Nízké průtoky teď evidují na Dědině, Tiché Orlici, Úpě, Bělé nebo Cidlině. V celém povodí Labe je ukazatel sucha na 62 ze 133 sledovaných profilů. Před týdnem to bylo jen něco málo přes 30.
4: Vodohospodáři očekávají, že průtoky budou v dalších dnech dál převážně setrvalé nebo pozvolna klesat. Pomohl by déšť ideálně vytrvalý a mírný, aby se voda stačila vsáknout do vyschlé půdy. Situaci zatím pomáhají zvládat přehrady. Z nádrží ve správě povodí Labe už letos do řek odteklo přes 12 milionů kubíků vody. Například Rozkoše naplněná z 82% a odtékají z ní přes 3 kubíky vody za sekundu. Jiří Hofmann, Český rozhlas.
3: Tisíce uživatelů dnes otestovali výdrž aplikace e-doklady. Stát chtěl zátěžovým testem zjistit, jestli bude aplikace připravená na nápor uživatelů během podzimních komunálních a senátních voleb. Při sněmovních volbách minulý rok se totiž e-doklady potýkaly s výpadky. Výsledky testu teď bude vyhodnocovat digitální a informační agentura. Dnes se také do aplikace registrovalo množství nových uživatelů, říká šéf agentury Bohdan Urban.
5: Za hodinu jsme evidovali počet nových registrací na úrovni zhruba poloviny běžného týdenního registrování a z těch největších problémů, které tam měli uživatelé, tak už nyní vidíme, že zhruba 1/3 uživatelů se pokusila přihlásit neaktualizovanou aplikací. To je určitě věc, kterou budeme muset i mediálně zkusit zvládnout před volbama.
3: Při výbuchu v přístavu v nizozemském Rotterdamu zemřel podle policie nejméně jeden člověk. Několik dalších utrpělo zranění. Příčina výbuchu podle agentury Reuters není jasná. Na místě zasahují policisté, kteří zatím další informace neuvedli. Sport. Hokejisté Hradce Králové nastoupí v 17 hodin k druhému přípravnému utkání na novou extraligovou sezónu. Poté, co v úterý vyhráli v Jihlavě, nastoupí na svém ledě proti Olomouci. Podle hradeckého útočníka Dominika Pavlíka to bude náročný duel.
0: Počasí.
3: Čeká nás jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty 25 až 28, na horách kolem 20 stupňů. Vítr povane slabý východní, rozptylové podmínky jsou pro dnešek dobré, aby ohlásí dvojku. Střední zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
3: Na příjezdu do Semil směrem od Košťálova máme hlášenou nehodu. V tomto úseku projíždějte s opatrností a dobře dojeďte.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Copacabánu Heleny Modráčkové si dáme už za malou chvíli.

0: dobrém odpoledni Českého rozhlasu Hradec Králové, které pokračuje. Karel Sladký přeje hezký den. Je čtvrtek, je 13. srpna. V této hodině navštívíme oblíbený zámecký zvěřinec v Častolovicích. Pokud jste tam ještě nebyli, tak určitě vás budeme inspirovat. Pozveme vás také na vyhlášený festival Janouškovo Ústí, a to přímo se Slávkem Janouškem. Jeho písnička nebude chybět. A inzerovat ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové můžete po půl čtvrté. Hudebně otevíráme tuto hodinu dobrého odpoledne právě s Helenou, pak to bude také Karel Gott, Shaken Stevens, Lucie Ondráčková nebo Celine Dion. Hezké odpoledne s Českým rozhlasem Hradec Králové. Jsme také online přes hradec.rozhlas.cz. Přidáváme tam zprávy z Královéhradeckého kraje. Tak teď zavřete oči a představte si, že jste tam. Copacabana Heleny Vondráčkové.
1: Dobré odpoledne s Karlem Sladkým.

0: Český rozhlas Hradec Králové, písničky, které nestárnou.
1: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm jsi ty, celý můj svět.
2: Laskavá

0: kdy se ví, co Bůh chystá.
1: Třetí ročník silného triatlonového závodu Ironman v Hradci Králové se blíží a je to znát už venku. Konec se bude od pátku 14. srpna do neděle 16. Pořadatelé představili novou sadu krásných medailí, o které budou závodníci bojovat ve vodě, na kole i na běžecké trati. Hlavní závod vypukne v neděli 16. srpna, ale i sobota bude v Hradci Králové velkolepá. Centrem dění bude okolí Labských nábřeží a Masarykova náměstí, kde je stanoven i cíl hlavního závodu. Závodní centrum se nachází v samém srdci živého univerzitního města, přímo na břehu mohutné řeky Labe. No a výjimečné plavání bude v Labi také k vidění. Ironman v Hradci Králové od 14. do 16. srpna. Budeme ho také sledovat.

0: s muzikantem Slavkem Janouškem budu mluvit v příštích minutách. Dobrého odpoledne Českého rozhlasu Hradec Králové. Budeme zvát na slavné Janouškovo Ústí. Ale teď se vypravíme do Častolovic. V roce 2006 před 20 lety byl v areálu zámku zpřístupněn zámecký zvěřinec. Je to oblíbené místo návštěvníků v Častolovicích, hlavně těch, kteří tam přichází s dětmi. Proč, tak to uslyšíte i z reportáže, kterou tam v doprovodu zámeckého správce natočila kolegyně Vlaďka Vildová. V dobrém odpolední Českého rozhlasu Hradec Králové míříme do častolovického zámeckého zvěřince.
1: Zdeněk Bachmann právě teď dotelefonoval, protože tady se narodila nová prasátka. To je ten váš zvěřinec?
2: Ano, to je náš zámecký zvěřinec, kde dneska máme nejčerstvější přírůstky v podobě malých prasátek gettingenských v zámeckém zvěřinci. Můžete spatřit a nejenom spatřit, ale třeba si pohladit nebo i nakrmit různé druhy zvířat. Máme tady lamy alpaky, klasické lamy krotké, pštrosa emu, různé druhy oveček a koziček, holandské zakrslé kozy, například uvedu valiserské kozy z oveček, například kamerunskou ovečku nebo kvesanský ovečky. Kromě takovýchto menších zvířátek máme i trošku větší v podobě šetlenských poníků, oslíků.
1: Jak dlouho je ten zámecký zvěřinec otevřený?
2: Zámecký zvěřinec je otevřený od roku 2006, v podstatě už dlouho 20 let. Dbáme na to, aby se ta zvířátka tady u nás měla dobře, měla dostatečný prostor pro výběh, pastvu. Přemýšlíme do budoucna, že možná bychom rozšířili trochu ještě zvěřinec.
1: Tady holub byl na návštěvě,
2: ano,
1: u prasátek.
2: Ano, ano, to funguje.
1: A to jsou nějaká speciální
2: prasátka? To jsou gettingenská prasátka, jsou vlastně jako menší druh prasátek. Nevyrostou do takových velkých rozměrů, i když jsou dobře živený.
1: To je úplně mrňavé prasátko. Zvládli to sami, nebo je?
2: Většinou jsou šikovní a vždycky to zvládnou sami.
1: Já jsem si tady hned po ránu popovídala s pávy.
2: Pávy jsou výborní jednak jakoby hlídači, protože oni tady u nás mohou běhat na volno, takže je můžete potkat v kterékoliv části zámeckého parku. Mm-hmm. Na noc řadují na vyšších místech, když jdete třeba po setnění do zvěřince. Pávy o vás ví a hnedka spustí poplach, že se něco děje.
1: Tady holuby, ti mají částečně, jako jsou ty pěkné staré holubníky. Aha. Ještě vidím, že jste jim nechali i dole.
2: To mají slepičky. Zrovna tenhle prostor je určený vlastně pro naši drůbež. Tam máme slepičky hedvábničky, rousné, holandské.
1: Údržba to dá také asi zabrat, vidíte?
2: Ano, přímo ve zvěřinci máme jednoho ošetřovatele, pak samozřejmě pomáhají s údržbou zeleně zahradníci, plus o víkendech chodí dámy na pomoc s víkendovým krmením.
1: Kam vy se jdete podívat, když sem přijdete sám, třeba chcete si trochu odpočinout?
2: V podstatě nemám úplně favorita, každý zvířátko má něco do sebe, takže jsem rád, že když sem třeba přijdu večer na uklidněnou, tak si vezmu pytlík s krmením a jdu skrz celý zvěřinec a každému zvířátku dám.
1: Spravedlivě
2: podělím. Tak, tady už přicházíme k lamám. To jsou vlastně největší obyvatele zámeckého zvěřince, Amy a Anna. Amy!
1: Zdeněk hladí lamu, čerstvé seno dostalo u Amy přednost, kdežto Anna si tady pochutnává na tom, co Zdeněk Bachmann přinesl.
2: To jsou v podstatě jenom zalisované sené granulky.
1: To je spokojený zvuk?
2: To je trávící zvuk.
1: Takže spokojený.
0: Zámecký zvěřinec v areálu zámku v Častolovicích je otevřen každý den, včetně víkendů a svátků. Nahlédnout jste tam mohli prostřednictvím zámeckého správce Zdeňka Bachmana a kolegyně Vlaďky Vildové. Snímky a další zajímavosti už také na našem webu hradec.rozhlas.cz. Podívejte se, jak to vypadá v zámeckém zvěřinci v Častolovicích.
3: Jsme s vámi i na Rychnovsku. Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.
0: A jaká je další hudební nabídka dobrého odpoledne Českého rozhlasu Hradec Králové? Céline Dion nebo Lucie Vondráčková? Její růži si dáme právě teď. Dobré odpoledne.

Fandíte Královéhradeckým otrokům? Chtěli byste zažít na vlastní kůži fotbalový zápas FC Hradec Králové versus FC Viktoria Plzeň? Příští týden poslouchejte pozorně naše vysílání a vyhrajte vstupenky na zápas, který má pod Královéhradeckými lízátky výkop v neděli 23. srpna v 17 hodin. Když podlízátka na fotbal, tak s Českým rozhlasem Hradec Králové, rádiem vašeho kraje.

0: Dobré odpoledne Českého rozhlasu Hradec Králové. Vás teď budeme zvát na vyhlášené Janouškovo ústí. A s kým jiným než se Slávkem Janouškem, kterého zdravím. Slávku, dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne, zdravím všechny posluchače Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Děkujeme za pozdravení. Jaké je vaše léto?
1: No, teď je hektické, protože zítra začíná můj festival, 41. ročník.
0: To je neuvěřitelné.
1: Pátou dekádu rozjíždíme. To vůbec nechápu, jak je možné, že jsme se tady daleko dostali. To, kdyby mě někdo řekl někdy na tom začátku, že teda něco takového se stane, to bych teda se velmi divil. No a to jsem přitom při těch všech 40 ročnících byl přítomen.
0: Slávku, jak rozjedete tu pátou dekádu? Jak bude vypadat letošní Janouškovo ústí?
1: Začínáme zítra v Ústí nad Orlicí v Cakli, takovém romantickém místě u řeky Tichá Orlice, takový pěkný kemp tam je. Tak tam začínáme v 19 hodin, je až do půlnoci program, většinou folkový, ale jsou tam kapely a písničkáři, třeba nevím, z těch mladých Honza Jícha a Zuzana Hasalová, nebo z těch už starších Jindra Kejak, Marty Johnson, nebo pak je tam takový spíš takový středoprout, Tomáš Průša Band a další. Pak vždycky po hraní děláme zpívanou, že se pod pódium zpívají takové ty písně, co všichni znají. No a v sobotu potom pokračujeme od 13 hodin dětským odpolednem, tam jsou divadla pro děti, písničky pro děti, různé všelijaké atrakce a tak, a od 17 hodin potom jdou ty hlavní kapely, Přístav, Madalen, Alfa Srdec a další. A z čeho mám největší radost, že přijede Zdenka a Jirka Tichotovi, což jsou legendy Spiritual Quintetu. Když jsem to loni domlouval s Jirkou Tichotou, tak říkal, mám jedinou podmínku, a to tu, že mě v 89 letech, že udržím kytaru a rovnováhu a všechno ostatní na jevišti, doprovodí je potom z kapely Spiritual Quartet, což je vlastně taková nástupnická kapela po kvintetu. No ale tak bude to určitě extra vystoupení, protože takových už asi se moc v 89 letech udělat nedá, si myslím. Takže to bude takové opravdu až raritní. No a my si zahrajeme s kapelou, abychom seděli ty Tichoty od toho Spiritual Quartetu, a tam se dá očekávat, že bude spousta písně Spiritual Quintetu a že si lidi budou mít co zaspívat.
0: No krásný program, takže doporučujete vzít stan a vyrazit na Janouškovo ústí, abychom to všechno slyšeli.
1: Jasně, tam se na konci louky dá i stanovat, takže a v tom kempu se dá i užívat třeba i lodičky, je tam horolezecká stěna a další věci, atrakce takové všelijaké, takže se určitě dá i kromě toho festivalu si užít ty věci. Doufám, že to počasí vydrží a že bude takhle pěkně. Loni nám to taky přálo, už jsme tam moc krát byli vyplavení, ale tentokrát to vypadá velmi dobře v tomhle smyslu.
0: My teď posluchače navnadíme jednou z vašich písniček. Připravili jsme píseň Slávka Janouška. Je to pohoda. Vybrali jsme dobře, Slávku?
1: Jo, tak to je teda hodně stará píseň, kterou už moc nehraju, ale proč ne?
0: Tak ať je to pohoda. Tak i na letošním Janouškově ústí. Děkujeme za krásnou pozvánku. Ať se to všechno vydaří. Mějte se hezky.
1: Děkuju, mějte se hezky, nashledanou.
0: Muzikant Slávek Janoušek.

motelech, skupinka tří herců a před nimi Coca-Cola, jak v nejluxusnějších hotelech. Toť úvod do hry nové, žádná hospoda, dost je tragédií, proto předstupuji s hrou.

0: Dušan Vaško, street fotograf, bude hostem Dobrého rána Českého rozhlasu Hradec Králové zítra na Prahu víkendu ráno 9:05. No a známe to všichni na cestách, stres, horko za volantem, jak zvládat cesty bez hádek, poradí Radana Rejšánková, dopravní psycholožka v radioporadně Českého rozhlasu Hradec Králové zítra hodinu před polednem. No a protože je čtvrtek 15:36, nejvyšší čas pozvat do vysílání vás.
1: Radio Bazar.
0: Otevíráme radiobazar Českého rozhlasu Hradec Králové. Můžete prodávat, nakupovat, vyměňovat, něco darovat za odvoz a nebo se třeba zkusit i seznámit. K tomu máte k dispozici naše telefonní číslo.
2: Telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Hradec Králové je 726 46 46 46.
0: Čtvrteční radiobazar má otevřeno. Vítejte, dobrý den, dobré odpoledne.
3: Dobrý den. Já bych rád koupil jako začínající včelař staré knížky o včelách.
0: Staré knihy o včelách. A to je zatím jediné, co potřebujete, začínající včelaři.
3: A z nostalgie červený slabikář, jak jsme měli v 60. letech.
0: Ano, ano, ano. Červený slabikář.
3: Červený slabikář, ještě byla taková početnice. A to všechno na telefon 702 824 307.
0: Tak ať se ženete, ať se někdo ozve. Mějte
3: děkuju,
0: se hezky, pěkný den.
3: Vše dobré přeju.
0: Také vše dobré. Tak knihy týkající se včelařství a červený slabikář schání posluchač 702 824 307. Začíná se včelami, tak mu třeba také nějaký zkušený včelař poradí a ozve se mu. Český rozhlas Hradec Králové, radiobazar, dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne přeji. Ráda poznám hodného kamaráda, přítele, předdůchodového věku zhruba 60 až 65 let z Pardubic Hradce Králové a blízkého okolí na kontaktu 606 48 27 36.
0: Tak, máme to poznamenané, tak ať nějakého hodného ve věku 60 až 65 let seženete. Mějte se hezky, pěkný den.
4: Děkuji, pěkně, nashledanou. Hezké vysílání, nashledanou.
0: Díky, děkujeme také. No a naše vysílání pokračuje, radiobazar Českého rozhlasu Hradec Králové má otevřeno. Je tady pro vás i pro vás, dobrý den, dobré odpoledne.
5: Dobrý den.
0: Dobrý den.
5: Já bych přáněl, nebo přáním hlavu na 130, škodu 130.
0: Hlavu na 130.
5: Kdyby někdo měl doma nepotřebnou, tak bych koupil. Je to na telefonu 602 755 932 Tomec a Cidlou.
0: Tak ať se ženete, zdravíme do Chlumce nad Cidlinou, hezký den, hezké odpoledne.
5: No, děkuji, hezký, taky.
0: 602 755 932, pokud hlavu máte na škodovku, tak se pánovi ozvěte. Český rozhlas Hradec Králové, radiobazar, hezký den, hezké odpoledne.
6: Dobrý den. Prodám jehňata Dorper, beránky i ovečky, Nechanicko, číslo je 731 03 05 35. Děkuji.
0: My vám také děkujeme. Beránky, ovečky, 731 030536, telefonní číslo posluchače z Nechanicka. Tak ještě jednou to číslo 731 030535. Ozvěte se mu, určitě bude rád. Naše telefonní číslo je 726 46 46 46. V této hodině je to hodně o číslech a v této chvíli, protože vysíláme radiobazar, zdravíme i vás. Dobrý den, dobré odpoledne.
7: Dobrý den, já vás zdravím a měl bych na prodej hubcuk, už skoro nový, a je to na číslo telefonu 731 347 275.
0: Tak ať se někdo ozve, ať hubcuk jde na odbyt, mějte se hezky, pěkný den. Tak to byla nabídka na čísle 731 347 275. Radiobazar Českého rozhlasu Hradec Králové má stále otevřeno, stále ještě šance pro vás. Dobrý den, dobré odpoledne, vítejte v našem vysílání.
8: Dobrý den, nabízím novou, menší výkonnou benzínovou elektrocentrálu, jak 400 V, tak 230 i 12. Cena dohodou do 5000 a je to Holicko 732 90 45 11.
0: Děkuji. Ať se ženete, děkujeme také za zavolání. Benzínová elektrocentrála 732 90 45 11. Další inzerát je před námi. Zdravíme i vás a vítáme v Radiobazaru Českého rozhlasu Hradec Králové. Můžete inzerovat. Pěkný den.
9: Dobrý den. Moc vás zdravím. Já bych nabídla, prosím vás, pařníková okna starší za 20 korun kus a nová za 50 korun kus. A tabulové sklo levně. Dále bych nabídla přepravky na zeleninu a ovoce zelené kus za 10 korun. A ještě retro gauč z ohýbaných chromovaných trubek levně. A bylo by to Holicko, a bylo by to 731-589-248.
0: Máme poznamenané. Děkujeme také, mějte se hezky na Holicku, pěkný den. Pařníková okna, tabulové sklo, přepravky na ovoce, 731-589-248 a ještě ta retro nabídka v závěru, tak pokud vás zaujal inzerát, dozvěte se paní 731-589-248, její telefonní číslo. Český rozhlas Hradec Králové, Radio Bazar, ve vysílání vítáme i vás, zeslapte si rádio, děkujeme.
10: Dobrý den.
0: Dobrý den.
10: Prosím vás, mám tady asi 20 kusů jaspisu, přírodní nález, krásný zabarvení a bylo by to možno i řezat na půlky, zajímavý kusy. Jestli by někdo měl zájem, je to tak velikost, dejme tomu kilo, kilo 50, kilo a půl, podobně, jo, je to nepravidelný. Na telefon 739 172 682.
0: Děkujeme, mějte se hezky, pěkný den, naslyšenou. Naslyšenou už nezazní a od nás zaznělo. A nabídkou jaspisu jsme uzavřeli dnešní Radiobazar 739 172 682, telefonní číslo na posluchače. Ale že to dnes bylo pestré, pokud jste si nestačili vše poznamenat, můžete si znovu přehrát zpětně, nejen dnešní Radiobazar, najdete na webu hradec.rozhlas.cz v audioarchivu, jsou tam i celodenní záznamy.
2: Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audioarchivu na webu hradec.rozhlas.cz.
0: A my pokračujeme písní Františka Nedvěda, také Cyndi Lauper vám zaspívá ještě v této hodině. Dobrého odpoledne. Český rozhlas Hradec Králové.

0: Dobrý den.
1: Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
2: A my si společně tentokrát připravíme kuřecí plátky s rikotou a rajčaty a budeme je podávat s bramborovou kaší. A co vám ještě nabídneme? Větrničky z pohankové mouky a s Radkem Pálkou se vydáme na jeřabiny a řekneme vám, proč je potřeba dívat se dobře na tvar listů.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Riegerem a v neděli nás čeká audience u baronky Jany Germeny z Hildbrandtové na vodním zámku Blatná.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: Cindy Loper v dobrém odpoledni Českého rozhlasu Hradec Králové, Kláru Sochorovou, režisérku a dabérku, představíme v dalším z portrétu osobnosti. Na rozhlasovou návštěvu za Klárou Sochorovou, režisérkou a dabérkou se vypravíme dnes po 18. hodině. Ještě předtím to bude den v kraji, zpravodajsko-publicistický souhrn z Královéhradeckého kraje, ve kterém se spojíme i s Českým hydrometeorologickým ústavem, nebude chybět letní informační servis. Dnes mezi 17. a 18. hodinou. Aleš Ulm už je připraven ve studiu Humoriády, aby vás pozdravil po 16. hodině. S Alešem Ulmem budete vybírat scénky v hodině plné humoru na přání a určitě se budete skvěle bavit.
1: Medicine man,

0: O nedostatku krve budeme mluvit ve zprávách Českého rozhlasu Hradec Králové v 16 hodin. Také se vypravíme do Dobrošova, uslyšíte o zajímavých prohlídkách. Předpověď počasí nebude chybět a dopravní servis. No a potěšíme i příznivce sportu, něco z fotbalu. V 16 hodin ve zpravodajské relaci Českého rozhlasu Hradec Králové, což bude za 4,5 minuty. Zprávy jsou i na našem webu hradec.rozhlas.cz, můžete se podívat. Hezké odpoledne přejeme, příjemný poslech.
1: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Pro Královéhradecký kraj vysíláme na frekvenci 90,5 FM. V Hradci Králové a okolí nás naladíte na frekvenci 95,3 a na Rychnovsku na 96,5 FM. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: V Ústeckém kraji ohrožuje vodní zdroje i kvalitu vody. Některým nemocnicím chybí krev. Hradečtí fotbalisté nastoupí k odvetě třetího předkola Evropské ligy. Zítra bude jasno s teplotami do 30 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Karolína Davidová. Královéhradecký kraj v souvislosti s extrémním suchem svolal na 18. srpna komisi pro sucho. Řešit bude situaci v kraji i možné dopady na kvalitu vody. Informoval o tom mluvčí hejtmanství Dan Lechman. Cílem setkání je podle něj mimo jiné nastavení postupu pro případ, že by bylo nutné přijmout mimořádná opatření, jako je třeba doporučení dočasně neodebírat vodu z řek a nádrží. Letošní rok v Česku patří k těm nejsuším od roku 1961. V některých nemocnicích dochází zásoby krve. Třeba Ústavu hematologie a krevní transfuze v Praze chybí hlavně krevní skupiny A a 0. Zásoby se podle něj blíží kritickému minimu. Ústav proto vyzývá lidi k darování. Problémy s nedostatkem krve v létě jsou podle přednosty Ústavu hematologie a krevní transfuze v Praze Jana Loužila každý rok.
1: Dárci víc cestují, kdy samozřejmě dochází k určitým omezením v darování krve, když člověk navštíví nějakou zemi, kde je riziko třeba komárů. Takže prostě nemáme třeba tolik dárců jako obvykle v těch letních měsících.
0: Nedostatek krve teď mají také ve fakultní nemocnici Královské Vinohrady, v pražské ústřední vojenské nemocnici nebo v transfuzní stanici nemocnice v Benešově. Krev může darovat každý zdravý člověk od 18 let, který váží více než 50 kilogramů. Pevnost Dobrošov na Náchodsku nabízí ode dneška do neděle prohlídky v polštině. Dělostřeleckou tvrzí propojenou systémem chodem zájemce provádí rodilý mluvčí vždy v 10 a ve 14 hodin, říká správce pevnosti Martin Měřinský.
2: Nevíme, jaký zájem bude o polské prohlídky, ale snažíme se rozšířit sortiment našich služeb i pro zahraniční návštěvníky. Pro české návštěvníky platí, že budou všechny prohlídky probíhat i česky.
0: Vandalové zničili dveře od lesního hrádku Eichelburg u Horního Maršova ve východních Krkonoších. Případ nyní vyšetřují policisté a hrádek je pro veřejnost uzavřený. Oprava by mohla být hotová do týdne. Sport. Fotbalisté Hradce Králové chtějí v odvetě třetího předkola Evropské ligy zaskočit favorizovaný Bešiktaš Istanbul. S tureckým velkoklubem na domácím hřišti prohráli 0-1. Od 19 hodiny tak na půdě soupeře čeká velmi těžký úkol. Ví to i hradecký trenér David Horejš.
3: Víme, jaký výsledek si neseme z toho prvního zápasu. Ten zápas je rozehraný, takže jsme pořád dveře a my musíme hrát tak, aby jsme to drželi co nejdýl a počkat si prostě na svou příležitost. Věřím tomu, že uděláme všechno pro to a ten cíl se nemění. My prostě chceme postoupit, když víme, že to tady bude těžký a s velice kvalitním soupeřem. Počasí.
0: Zítra nás čeká jasno a slunečno, nejvyšší teploty 27 až 30, na horách kolem 22 stupňů. Vítr povane slabý jihovýchodní, rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé a biohlásí dvojku, střední zátěž.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Nehody aktuálně hlášené nemáme. Na 112. kilometru dálnice D11 ze směru na Polsko máme hlášenou tvorbu kolon vozidel. V tomto směru očekávejte zdržení a jeďte opatrně. Přejeme klidnou cestu.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: jsme to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda.
2: Já doufám, že tahle znělka vám už vlezla pod kůži, jak se říká, dostatečně a tušíte, že před námi je hodina plná zábavy, rozhovorů, telefonátů, SMSek a možná i vzpomínek. To všechno dnes doprovozeno i vyprávěním a slovem Aleše Ulma, už se na mě usmívá. Aleš,
3: určitě, hezké odpoledne. Těším. Pochváleno buďš léto i v zemi této. Psal jsem teď někomu. Tak trochu vody by to chtělo, ale ono to přijde.
2: Všechno bude.
3: Ano.
2: Teď ale hlavně zábava, tak se těšíme na vás.
1: Humoriáda. Humor.

0: Aleš Ulm je naším hostem v Humoriádě a má před sebou seznam, už si udělal dokonce i poznámky, možná si to rozstřídil, jeho touhy budou znát. Tak co jako první bychom měli pustit?
1: Určitě s radosti Miroslav Horníček, protože já jsem ho navštívil u nich s jeho paní ještě za jeho života samozřejmě na chalupě.
0: Ano.
1: A bylo to nezapomenutelné a jako rád si na něj vzpomenu a bylo to je pro mě s ním svázáno i
0: přes tu chalupu.
1: Samozřejmě i léto v Mariánských Lázních, nebo jak psal tyhle ty věci, ale vůbec takovou s touhletou osobní historkou. Takže
0: tím pádem má Horníček
1: něco,
0: máme.
1: Jsem četl, že by tam něco bylo s Danou Metrickou.
0: Ano, vzpomínka na ně, tak jo, máme, pustíme, uvidíme.
2: My jsme s Danou Metrickou hráli řadu věcí. Já jsem jí měl strašně rád jako kolegyni a jako přítelkyni. Ale to jsme hráli takovou tragédii, to bylo Gerhard Hauptmann Před západem slunce. A ona tam hrála manželku jednoho profesora, kterýho hrál Zdeněk Hofbauer, později tragicky zahynuvší při autonehodě. A on, to je zvláštní role, on má předepsanou od autora tvar paruky. On má mít sešišatělou hlavou, takovou jako, a to se v té hře vysvětluje, protože oni ho při porodu cvakli kleštěma a od té doby má šišatou hlavou a je trošku degenerovaný, ale přesto je profesorem.
3: Tragédie.
2: Na divadle to jde, to je samozřejmě. V normálním životě to je vyloučený, ale na divadle to jde. A to hrá Zdeněk Hofbauer jako toho trošku pomatenýho takového profesora. A my jsme tam měli takovou scénu, kdy jsme stáli s kolegou, s Karlem Forstem, dole a na dvoumetrovém praktikálu nahoře byla Dana Metrická a ten profesor, Klausen se jmenoval, a v zákulisí jsme stáli připravený na výstup a on říká, Dano, já jsem si tu roli ještě doma jako trošku domyslel a já tam budu ode dneška přidávat takový šílený smíchy. A on říká, Zdeňku, neblbněte, nedělejte nic, já jsem smíšek, já to nevydržím. Říká, no to nebudou veliký smíchy, to bude takový tichoučký jenom. A on říká, no tohle si uděláte jednou, tak já odcházím. Tak se dohadovali. Pak on řekl, no tak přece dělám legraci v zákulisí a nebudu to dělat na jevišti, že? A v tom řekl inspicient ven. A my jsme vyšli, my s Karlem Forstem dole a oni dva na ten dvoumetrový praktikábl. A on jak jí odvíral dveře a ona ho míjela, on jí pouštěl, tak do ucha jí udělal. A teď to dělal za každou její větu. A Dana Metrická, to byl její hlavní part, tam ona mluvila, ona ani tak moc ne. A ona rozčilená pomlouvala celou tu rodinu a tohleto. A on do těch jejich nádechů vždycky udělal. A ona už zápasila o každý slovo. Už prostě nemohla. Jo? A my jsme stáli dole a měli jsme oba nalepený kníry, protože já jsem byl mladý a měl jsem rád doktora, tak mě dali aspoň knír, aby lidi věřili, že mám aspoň maturitu, že jo. A řvali jsme smíchy a jak jsme věděli, že jsme ve tmě, tak jsme se otočili zády k hledišti a čuměli jsme na ty dva nahoru, jak tam spolu bojujou o ten smích. Skončili, vypotáceli se a já cítil, že se mě odlepila půlka kníru a visí mě dolů přes rty. Tak jsem si říkal, je zle. Teď za chvilku do nás přijde světlo, máme dialog, který já jsem začínal větou s pohledem za ní, jsem říkal, ta dáma má jazyk jako břitvu. Jo? Rozsvítila se světla a já jsem si řekl, zachráním to. Takže jsem držel ten knír a říkal jsem, budu mluvit s Karlem takhle přes rameno, takže ani on, ani diváci si toho nevšimnou. Taky jo, jsem si přidržel knír a povídám, ta dáma má jazyk a víc jsem neřekl, že v té chvíli se na mě Karel Forst obrátil a taky mu visela půlka. Takže jsme se oba rozeřvali, odešli jsme, jo. Tak tam byl nesmyslný výstup, jeden herec, ta dáma má jazyk, řekne a odejde. Naprosto nesmyslný. A čím větší tragédie, tím větší srandy. To byl zákon, absolutní zákon.
0: Taky se vám, Aleši, někdy něco takového stalo na pódiu, že jste prostě nebyl v té formě, nebo vám oblečení vypovědělo službu, rupnul knoflík třeba u kalhot, určitě, nebo něco určitě, takového, no, nebo,
1: ano,
0: nebo
1: ano.
0: Nedorazil kostým třeba.
1: No, já jsem byl v rokoku, jak já jsem nehrál toho divadla tolik, že jo, ale tam jsem se vyřádil v tom rokoku, 2 roky jsem tam dělal a děkoval jsem Bohu pak, že prostě by to bylo dopřáno pod tím, škoda toho Ostřela, že ano. Prostě musel tak rychle skončit, že tam to bylo krásný na tom Václaváku a já jsem tam hrál po Labským Mouřeninovi, tuším, a ten hrál toho Kandrase, to je takový, který nic neumí ještě, ten herec, co tam přijde a dostal jsem od něj jako rád facku, jako takovou tedy kaširovanou, ale pak on přitlačil, já jsem říkal, to už nepřeháněj zase, Darku.
0: To jste měl dostávat pak nějaké fackovné, ne?
1: No, nedostal, ale ne. To bylo mezi námi jako dobře, to nebylo nic to, ale takže tam se děli takový věci, no, já jsem poprosil akorát Kozderkovou kolegyni, Laďko, prosím tě, kdybys byla tak hodná, ty tam zpíváš na mě tu písničku. Na mě, poněvadž já jsem byl na 4, to bylo jako šantán takovej, aha, jako, a ona si na mě sedla, ze strany, jako na fotel. A to bylo mělo být vtipné. A teď tam zpívala tu píseň a teď ona, jak se jí to líbilo,
0: jo,
1: tak
0: se pohupovala.
1: Si říkala, mladej, ten to vydrží, tak se bohu dobila. Já jsem říkal, Laďko, mě bolely záda, teďka, jestli to budeš dělat, tak já už prostě nebudu možný, tak toho nechala. No. Tak to bylo takový jedno s mnoha nebo s kostým, že vám nemůžou najít. A včera se mi stala jiná věc a to jsem si říkal, bože, je to tady, ten, jak se jmenuje, ten ne Parkinson, ale ten druhej, ano.
0: Ano, co se
1: nebo
0: stalo?
1: Nebo oba možná. A já jsem, ne, není to pravda, já jsem se naučil, vylez jsem u Anděla v parkovišti, tam v tom centru, a hledal jsem vůz, svůj auto. A ono tam nebylo. Já jsem si říkal, E4, to musí tam být, snad nejsem blbej. A je to tady, jsem říkal. Katastrofa přišla, všechno vycházelo.
0: Aha, bylo to jiné podlaží, nebo co?
1: No, ono to bylo o podlaží míň, ale stejně číslovaný. A ten na mě řval v toho reproduktoru, jako kdybych zvůdě jako blížil, ten informátor.
0: Jo, jo, jo.
1: No, no.
0: Tak všechno zachránilo.
1: No, nakonec dobrý.
0: Jak budeme pokračovat v Humoriádě dnes? První dnešní souboj. Miroslav Horníček je ve hře, vybral tedy Aleš Ulm. Já proti zkusím taky nasadit jméno možná v podobné době. Vladimír Komárek, malíř, ale taky velký bavič, řekl bych. Jeho vzpomínka a vyprávění může zaznít. Tak buď to bude od Horníčka o psovi, anebo od Vladimíra Komárka o módě. Co si vyberete? 731 800 900, to je náš telefon sem do studia, hlasovací v téhle chvíli, a můžete posílat i SMSky na číslo 90 011 04. Humor, mezera A nebo B.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatáláska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
4: Humoriáda dnes s Alešem Ulmem a Patrik Rozehnal vás zve do vysílání. Telefonní číslo sem do studia 731 800 900 a vybíráte tedy mezi Miroslavem Horníčkem a Vladimírem Komárkem. Na telefonu v této chvíli je s námi kdo? Dobrý den, kdo hlasuje?
5: Dobrý den, Karel Zbojkovic. Zdraví vás, Patriku, vypadá Aleše Ulma. A já bych chtěl pokračování.
6: Děkuji.
4: To znamená další vyprávění Miroslava Horníčka. Píšu, děkuju a jdeme za dalším.
7: Dobrý den, tady Pepa z Ostravy, zdravím vás vám do rádia a přál bych si Miroslava Horníčka.
4: Dobře, ano. Děkujeme. Děkujem. Nashledanou, děkujeme za ten krátký, rychlý telefonát. Kdo dál?
8: Dobrý den, tady Jarka z Prahy. A přála bych si pana Horníčka.
4: Dobře, píšu Horníčkovi další bod. Myslím si, že asi už to z toho je i docela jasné. Ale ještě jeden hlas přidáme, ať vám dáme prostor. Kdo pak tam je?
9: Dobrý den.
4: Dobrý den, tak Ačko nebo Bčko?
9: Já bych prosil pana Komárka.
4: Zklamu vás. Měl tady taky hlasů nemálo, ale ne tolik, aby to stačilo na vítězství. Téměř 2/3 jich putovalo na konto Miroslava Horníčka. To znamená, že právě on vyhrává a teď bude vzpomínat na psa.
10: Verich měl dlouho kolii psa, krásně. Jmenoval se Hero. A to byl nádherný pes, chytrý. Ten byl cvičený, takže když jsem vešel, on byl zvyklý, že se s ním peru o papíry. A vždycky vzal první papír, který našel a lítal po bytě, já mu ho bral a rvali jsme se spolu. A tak nikdy to byla stránka rozepsaného Verichova rukopisu. A pak jsme se honili tři. Ale ten Hero, ten byl na mě vysazený, že jsem vešel a už bral papír a už si chtěl hrát. A já jsem si pak po letech opatřil taky koli, taky psa. Taky Hero se jmenoval, to už Verichův Hero nežil. A měl jsem ho, 13 let jsme ho měli. A jednou, tomu bylo asi 5 nebo nevím kolik, tak Verich povídá, poslyšte Horníčku, přivezte mi někdy toho vašeho Hera, já bych chtěl zase doma zažít koli, jako pro vzpomínku. Tak jsem ho tam vezl autem, naložil jsem našeho Hera, jeli jsme na kampu, že jo, a Verich měl takovej kameninový takovou věc v pokoji, takový jako vodotrysk to vypadalo, a tam měl kyčky v tom nasázený a to měl jako ozdobu v pokoji. Náš Hero vletěl rovnou k tomu bývalýmu vodotrysku, zvedl nožičku a pokropil. A to byl tak čistotný pes, že třeba na zahradě to nevykonal. To zahradu ještě považoval u nás doma za součást bytu, to ne. To se museli za dveře, ven na ulici, tam teprve to vykonal a vrátili jsme se. A tady najednou v bytě u Vericha. Takže to dal do provozu. A já mu strašně nadával, tedy psovi, a říkal jsem, můžeš to do toho? A Verich říkal, neřvěte na něj, člověče, co na něj hulákáte, tady čurá každý pes. On to cítí, to nevydrží, to musí udělat, to je samozřejmě.
0: Humoriáda.
4: Taky takovéhle zážitky měl Miroslav Horníček. Mimochodem, Jan Verich je autorem mnoha krásných citátů i o tom, jaký člověk je, jakou náladu by si měl udržet, o humoru. Taky když si řekl, že kdo se umí smát sám sobě, tak má právo se smát všemu ostatnímu, co mu k smíchu připadá.
6: Mm-hmm.
3: No a to ten Vladimír Komárek byl podobný v tomhle tom jako vypravěč úžasný, jenomže ten horníček byl prostě, to měl vycizelovaný a všechno to. A Komárek se bál jako přitom.
4: Ano.
3: Ten říkal, já nemůžu tohle to říkat, já se prostě se styděl jako jo, ale přitom byl uchvatný. No a ten říkal třeba, blbost je velký dar od přírody, činí člověka šťastným. A nebo že třeba, co se mi líbilo velice, že já jsem si to napsal tady, holky mám stále rád, jen si nemůžu vzpomenout k čemu. Ale mám to někde napsaný, jenže ten notes nemůžu najít, což je geniálně, on to rozved. To je známá věc, no. Takže za ním jsem taky rád jezdil a bylo to samozřejmě i s tím horníčkem. V jednom pořadu jsem je právě měl. O létě ještě k tomu, no tak to je úžasný. Hmm. Tak se musím zmínit.
4: A proč ne třeba o malování?
3: Prosím?
4: Proč ne o malování? Komárek maloval, horníček taky, vlastně ten dělal koláže.
3: No dobře, ale to bylo tak, jo, no.
4: Jo. Léto se nabízelo víc, tehdy se hodilo.
3: Jasně, no ne, ono je pojelo to léto, víte, jo. Jako tam byl.
4: Láska k létu a to, že léto mají rádi.
3: Tam ještě byl, no spousta lidí zajímavých. No, ale to se mi moc líbilo, ten pořád. No a...
4: A když už jsme u toho léta, ano. Nějaká dovolená bude? Někam k moři, do hotelu,
3: dovolená bude.
4: Do lázní?
3: Bude.
4: Bude? Co bude?
3: Bude. A bude v září. My to máme už dlouho s mojí přítelkyní vyhlednu to. Ano.
4: Kdo vybírá, jako přítelkyně nebo vy, nebo je to
3: oba
4: rada?
3: Dva jsme to vybrali
4: fakt,
3: stejně,
4: jo?
3: No stejně zase. Říkal, chvíli mám takový záchvaty, že my myslím něco jiného. A pak ne, podívej se, chodbaň máš hůl teďka. Nemůžeš jako, jeďme do toho, kde to známe. Já jsem říkal, no ano, špitál tam znám. To je pravda na tom Rodosu. Tam jsem byl asi 4
4: tam
3: dny.
4: Už ne.
3: Ne, tam, ne, právě, že tam pojedu, pak znám tam ty doktory. Jako, tam už tě volou volat.
4: No myslím, abyste poznal něco jiného než
3: zdravit,
4: špitál.
3: Volat zdravit, myslím, jako jo, ale to já tam nepůjdu. Já jsem připravený teďka.
4: Tak jo,
3: že,
4: tak ano. Hezkou dovolenou teda,
3: no,
4: už
3: to předu. No a to jedeme na Rodos tedy v půlce září. No.
4: Ať je počasí a když už o té dovolené mluvíme, tak si dáme hudebně, když vás tady máme, Aleši.
3: Děkuji.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Opět zamíříme do archivu, který šuplíček teď otevřeme s jakým jménem a jakou ukázku pustíme posluchačům. Ptám se Aleše Ulma.
2: Kde to máme, kde jsme? Tady Luďka Sobotu bychom mohli vzít, co?
1: No, tak jo, tak můžeme.
2: Máme tam vlastní životopis. No,
1: máme.
2: To musí být sranda docela, bych řekl.
3: Třeba ještě dneska, prosím pěkně, o půl noci, kdyby se mě zbudil, tak já když byšem, teda ne, aby se mě chodili budit o půl noci, klidu, ale... Nechte toho čověče. Po půlnoci ještě ke všemu dneska již byste mě zmrzkali bičem. Počkejte, no tak nechte to. Všech si nevzpomne. Jo, ale ještě dneska. Vov ausgerechne. Po půl noci, jo. Jak když prská. Vopno, ještě dnes, ale po, když by ještě dneska. Když bych se zmrzkal. Ale hodně. Ale jiný třeba. Teď nevím, jo, ale hodně. Jo, pak jsem ještě ke všemu jsem učil francouzsky. To jsem se nenaučil. No tak já bych se to naučil, o to nejde, ale to je úplně jiná řeč než naše. Je každý slovo jiný. No tak. Nejsem cvok. Ale to třeba matematika, to je vlastně jenom 10 čísel, přihazuje všechny. Sice arabský, to je pravda, to mě v počátku dělalo potíž. No, ale když si na to zvyknete, víte, hlavně nejdůležitější u tohle z toho všeho je, že se dělá hlavou. Když to se nedělá nic. A o tom vyšlo celý život. No ale... No protože ta hlava je chytrá, tu drží krk, nebo je krku, ta se zná někde váhá. A když vás tak sleduju, mě to tak připadá, že vy taky asi spíš tou hlavou, že? Sice některej rukou takhle, ještě línej. No podívejte se, vážení přátelé, takhle by to nešlo. Společnost do vás investuje. No tak zvedneme se a jdeme na to. Těžko vy ne. Tak já to s vámi udělám jinak. Já vám zaspívám, ono vás to zvedne.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak zpívat už jsme slyšeli dnes Aleše Ulma, že by nám zaspíval Luděk Sobota. Taky zpíval. Jak zpíval Luděk Sobota?
2: Luděk Sobota, já myslím, že strašně. To se nedá nic jiného očekávat u něj. Než...
1: Tak to je herecké, no, zpívání. No, u něj něco ale... jiného.
2: No tak při jeho tom, jako to spíš myslím, že Pepa Dvořák by ten by vyloudil asi nějakou písničku, že dělal v těch svých těch hrách, ale...
1: I Luděk Sobota zpíval, i třeba s Lenkou Kořínkovou
2: zpíval. Jo, no tak to je v pořádku. myslím si, že tam se doplnili. No.
1: Víte, kolik jste naspíval písní vůbec, Aleši?
2: Já?
1: No, máte to spočítané?
2: Nemám. Nemám, protože já jsem dělal ještě takový, jakože někdo něco přinesl v té době, kdy jsem začínal, tak jsem nemohl odmítat a tak, tak jsem prostě zaspíval tu písničku, támhletu, kterou vy pak naši najdete tady a pustíte. Já se divím, ale naštěstí to nezní špatně, takže se nestydím za to. A jako dobrý, no, tak jako já nevím, 100 nebo...
1: To není málo.
2: No, protože ty televize vždycky přinesla jinou písničku, že jo? Když jsem dělal třeba to kabarety byly, no. A tohleto.
1: Byly zábavné pořady i ty písničkové, jenom to už dneska vůbec
2: ano,
1: není.
2: Ano, ano. A to už jsem dostal, to už mi vybíral Opustil pak, mi dával písničky, no.
1: Takhle jako přidělil rovnou.
2: Jo, to oni už měli vykoukaný, oni věděli, kdo se jim tam hodí typově, jako, že jo?
1: Jo.
2: No. Tam bylo kousek, jsem byl od toho, aby hrál na Karlštejně toho...
1: Koho?
2: Toho pátera tam, jak Bartoň, myslím, že to dělal.
1: Aha, no vydá.
2: Pavel, že jo, tam stojí na tom zábradlí někde, tam na těch kasematech a co, zpívá.
1: Proč to sešlo?
2: No, protože nějak tam byl zrovna, nevím, ale...
1: Šel okolo zrovna
2: Ale taky mladý děl rozsah ano. takový a tohleto ano. a všechno. Asi se jim vzdál takovej jakoby kněžštější. než já.
1: Říká Aleš Ulm. Vybral nám Luďka Sobotu. Já zase z toho seznamu, který dnes máme, vybírám další jméno proti, zkusím Jiřího Sováka. To jsou obyslná
2: no,
1: jména.
2: Úžasný.
1: Tak uvidíme, jak nám budou naskakovat SMSky v SMSkovníku. Uslyšíme vaše hovory na telefonním čísle 731 800 900. SMSky pak můžete posílat na číslo 90 01 04. Všechny hlasy sčítáme a jejich součet určí vítěze v Humoriádě a toho, kdo půjde do éteru. Tak užijte si pořad.
0: Humoriáda.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát spisovatel, režisér a dokumentarista Petr Horký.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
2: Už teď se na to těšíme, protože tahle akce bude opravdu vyvrcholení těch oslav 10 let pochoutkového roku a velké pódium, velká kavárna pod širým nebem. Představíme i detailně naši knížku Sladké Česko, nabídneme i něco sladkého a budou tam i další účinkující. S Františkem Kinským se budete moci potkat a vyslechnout jeho povídání. To všechno právě na té oslavě 29. srpna v sobotu mezi 11. a 16. hodinou v Kostelci nad Orlicí. Tak za námi zajeďte a užijte si tenhle ten krásný den. Ale teď je to humory. A ve hře Luděk Sobota, Jiří Sovák stojí proti sobě, vy jim dáváte hlasy. Telefonní číslo 731 800 900, kdo tam je?
3: Jo, dobrý den, tady je Jitka u telefonu, Jižní Morava a já bych si přála, zdravím vás oba dva pánové.
2: Děkujem.
3: A
2: děkujem.
3: Přála bych si Sobotu.
2: Luďka Sobotu, ano. Píšeme mu bod, které Esko získá teď hlas od vás, Sobota nebo Sovák?
4: Miroslav Skarviné, dobrý den, pane Ulme.
5: Dobrý den.
4: Dobrý den i vám, Patriku, a já dávám hlas Jiřímu Sovákovi.
2: Dobrá, jasně. Děkuju za to, mějte se moc pěkně. Kdo další?
6: Jo, dobrý den, tady je Pepík z Brna a já bych chtěl Sováka.
2: Dobře, jasně, Pepíku, Pepí, už to můžu říct, pustíme ho, protože ano, ke slovu tady a do éteru. Vyhrál to na plné čáře. Ano. Jiří Sovák vzpomínka na maminku, na tatínka, tahle ukázka právě teď začíná.
7: Taková její mánie byla, že já nesměl nikam v krátkých podlikačkách. Pro ní byl furt venku vítr. Vidíš to, víte, jak se to... Já už byl starý pacholek. A už jsem chodil za holkama a jsem říkal, maminko, když já mám rande. Čím spíš? Čím spíš, ty kluku pitama? Pojď sem. A ona, když mi říkala něco pikantního, tak se rozlížela, jako jsem byl na dvoře. Až přijdete k ní. Nebo kam to chodíte, vy sviňáci? A když se slíkat, tak ji po očku pozoruj. Až ona uvidí ty dlouhý podlikačky a ošklíbne se. Pryč, pryč, taková to s tebou nikdy nebude myslet dobře. Taková roztomilá prověrka. Já jsem celkem třikrát ženatý, tím nechci říct, že jsem nějaký nebravá. Naopak, tyhle ty kluci se nežení. Já dal slovo, tak jsem ho splnil, že jo. Tak si s náma zahrál osud, jak to bývá. Maminka tomu trochu pomohla, to je fakt. No ale s ohlédnutím zpět musím říct, že ta máma měla pravdu. No ale přece jenom, abych ten maraton těch rozvodů a těch svadeb nějak skončil, tak jsem za mámou šlapal. Prosím tě, maminko, buď tak hodná, vyber si nevěstu sama, ať už je pokoj. Já jsem kluk čiperný, já se s kamarádím s každou. No je to nemoderní, já vím, není to ani pokrokové, ale je to pravda. Maminka vybrala a já mám dodneska to nejšťastnější manželství, jaký jsem si mohl představit. A vysvětlení je velice jednoduché. Maminka vybírala tímhle mozkem, což já jsem předtím nedělal. Proto nemám rád takový moderní, za každou cenu moderní řeči. Mladým se do toho nemám mluvit, ale jo, má se jim do toho mluvit a hodně, dokud je zatmění mozku, pak se to stejně musí za ně potom zaplatit. Takže... No ale pro sebe nevybrala tak ideálně, že jo, ty 3 měsíce, ne, myslím, po ty 3 měsíce, potom by jedna za druhou skočila do ohně, jak se říká, ale ty 3 měsíce, no to by tam, Mamince bylo tenkrát 75, Andule 22, že jo, zadávala ten kastrol sem, ta ho chtěla dávat sem, už byli v sobě, hádali se, já je kádroval, každý jsem vynadal zvlášť a u té mámy jsem vždycky končil, nechci si, že ani slovo, co jsi si vybrala, Tomáš? No tak tatínka jsem měl taky rád, to vypadá, když jsem neměl tatínka, to víte, ale to už je jiný druh lásky, když máte tatínka, který zvedne 3 metráky, to už máte rád tak s odstupem trošku, že jo. No on mě nikdy nebyl, on by mě zabil, že jo. Ona mě vždycky roztrhala šaty a pak mě musel koupit nový, takže já jsem ve čtvrtí platil za nejlíp oblíkanýho chlapečka. A on mě dal tvrdou výchovu, táta. Já jsem mu za to vděčný, bač po tom, co mě v životě čekalo, se mi velice hodila ta tvrdá výchova. On vždycky říkal, koukej ty blbečku, koukej něco u mě pořádně, ale dobře, tak dobře, že budou o tobě lidi říkat, že seš machr a pak tě budou vždycky potřebovat. Velice taková zajímavá zásada. Jsem se tak podvědomě řídil. Já jsem tatínka moc neužil, abych byl upřímný. On byl furt v hospodě. To nemyslím jako alkoholik. On měl hospodu. Já je, my jsme živnostníci, no, šekadenku. Jsem s ním měl potíže, když jsem nepotížil, ale vždycky, když legrace, když jsem... My jsme v Buriana jeli někam do zahraničí, tak jsme museli vyplňovat ty archy, že jo, tam byla vždycky taková povolání rodičů a to už menšík a tyhle parchanti číhali mi přes rameno, říkali, no díváme se, díváme, jen to tam napíš hezky, no, no, jen to tam napíš živnostníci. A jste přece měli hospodu, ne? Říkám, ty blbečku, jako by jsme měli hospodu, víš, jak my jsme se jmenovali, restaurace u Rudé hvězdy.
0: Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Jak vzpomíná na Jiřího Sováka Aleš Ulm?
5: No úžasně, jako na úžasného člověka, který, já jsem byl u něj doma někdy v té vilce, co měli venku takhle za Prahou. A...
2: Tu chatku takovou, kam,
5: ano,
2: kde u něj to venkovní sprchu.
5: Ano, tak. Ano, takový, tohle, jo, jo, tak jo. Tam jsem byl přesně a tam jsem s ním projednával nějaký pořad, že jo, a to a on furt nechtěl, jakože ne, a tohle to, na tohle. No a že už je starý na to. A jako já jsem říkal, vy prosím, vy jste studnice tadyhle, jak máte na dvoře, to je plný prostě vaši. No já už jsem všechno řekl a takový byl jako potěšený, ale no a tak jsem ho vždycky jako nějak přesvědčil a říkal jsem, ale vy jste měl i bouřlivý období, že jo, nějaký, jako, ale o tom nebudeme mluvit, že jo. No dá, to nebudeme mluvit, ale pak si taky nějaký věci vyplynuly, jako kdy on
2: se.
5: Měl takový divočejší období a platila na něj jedině paní, teďka nevím to jméno.
2: Andulka.
5: Andulka byla manželka, zavolala ještě pak tu paní do divadla,
2: no,
5: to byla tajemnice divadla národního a ta se sebrala, vzala kabelku a jela prostě za Sovákem. A ten Sovák, který odmítal někam, kamkoliv už nastoupit, že už nebude hrát, tak prostě ona ho jako skrotlého lva přivedla zpátky do klece zase.
2: Takže vyšlo to. Jak budeme pokračovat? S Jiřím Sovákem jako hostem Miloslava Šimka v pořadu Zavěste prosím volá semafor anebo vyprávěním o cizích jazycích z úst Bohumila Klepla. Nabízím proti jako druhou variantu. Takže Ačko Jiří Sovák, Bčko Bohumil Klepl a vy víte, že můžete volat na číslo 731 800 900 nebo SMSky na číslo 90 01 04.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Vysílejte s námi, přidejte svůj hlas někomu, kdo v této chvíli volá a vybírá. Dobrý den, koho jste zvolili?
2: Dobré dopoledne, panové.
3: Dobrý den.
2: To je vás, Petr Zahloty. Já bych si pana Bezovošku.
1: Máme pana Bohumila Klepla.
2: Jo, tak pana Klepla.
1: Dobře, zapisuju, děkuju zároveň, předávám telefon někomu dalšímu, kdo tam je.
4: Dobrý den, Michal, Litultovice Opavsko, hlasu pro Ačko.
1: To je Jiří Sovák tím pádem. Dobrá, děkuju.
4: Ano, ano, ano.
1: Děkujeme moc za zavolání, ať se daří.
4: Shledanou, věte se, hezký den přeji oběma.
1: Vám taky. Další telefon, dobrý den.
5: Dobrý den, Žabeň, téměř od Fridku Místku.
1: Ano.
5: Chci klepla.
1: Dobře.
3: Ano.
1: Dobrá. A ještě poslední hlas, rychlé hlasování. Kdo to bude, komu?
6: No, dobrý den, prosím, pana Klepla.
1: Pana Klepla. Jasně. Tak, sčítám to, ale nestačily tyhle poslední dva hlasy. Vyhrál to Jiří Sovák, 76% hlasů pro něj s panem Šimkem.
7: Pavlíku, najdi, prosím tě, správnou hromádku s dotazy. Fajn, děkuji ti.
8: Ano.
7: Šimek, divadlo Semafor.
8: Sovák.
7: Dobrý večer.
8: Dobrý večer.
7: Tak já už jsem tady přichystán s dotazy. Věříte v magnetickou sílu japonských náramků?
8: No poslyšte to, ale to zavání trochu mytologii, to zásadně odmítám a nevážím si lidi, kteří na to věří. To je nesmysl, skutečně to je pověra, to je nesmysl. To není důstojno člověka 20. století. Ovšem pravda je taková, že se ho bojím sundat.
7: Na čem právě pracujete?
8: Na čem pracuju? No tak snad o práci snad nebudeme mluvit, to snad by se ona televize zlobí, že jí konkurujem, to snad by jsme... Měl něco proti televizi, chraň Bůh, tam je spousta zajímavých pořadů, ale někdy mi to tak připadá, když koukám z okna a nikdo nejde.
7: Přijímáte zahrádku a chatu. Řáděj vám tam taky myši jako nám. Co proti tomu děláte?
8: No, já mám ani ne tak zahrádku, jako hlavně myši. Hlavně myši, já jsem tam trochu hlíny. Má to výhodu, že někdy, když vylezu z chaty, tak mě odvezou k brance, víte? A bojoval jsem proti něm různýma způsoby. Poslední byl, mě poradil jeden zahradník, že byl ohromná věc, řídký vápno, lejt do myších děr. Oni prej, když vylezou ven, tak zbělaj a ty, co jsou venku, je nepoznaj a vyhubějí se zále.
0: Humoriáda.
1: Úžasný Jiří Sovák a Miloslav Šimek taky. Děkuju za návštěvu, Aleši.
3: Já děkuju a budu se těšit někdy příště.
1: Ano, a hezkou dovolenou narodu.
3: O, díky.
1: Ať se daří a vy poslouchejte zase zítra. Možná už to víte, bude to jako host Ondřej Kepka. Těší se i Patrik Rozehnal a poslouchejte dál Český rozhlas.

0: také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede prozrat tou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
3: Hradecký magistrát bude dál jednat s majitelem

0: Končí rozvoj tady toho areálu a my chceme eliminovat riziko, že budou podávána nějaká obstruktivní podání v budoucnosti, tak chceme konstruktivně komunikovat.
1: Výstraha před požáry už kvůli pokračujícímu suchu a horku platí v celém Česku. Oznámil to Český hydrometeorologický ústav. Na víkend je v platnosti i předběžné varování kvůli vysokým teplotám, které budou na většině republiky stoupat až na 32 stupňů. Horko může způsobit komplikace v dopravě, živočišné výrobě a energetice. V neděli večer začne počasí od severozápadu ovlivňovat studená fronta, která v pondělí přinese výrazné ochlazení. Vodoprávní úřad v Dobrušce zatím neeviduje žádné porušení zákazu používání pitné vody k zalévání nebo napouštění bazénů v obci Dobré. Průběžné kontroly tam ale neprovádí. Dodržování omezení chce sledovat hlavně podle odečtů vodoměrů. Pokud se objeví nadměrná spotřeba, může úřad zahájit další šetření nebo přestupkové řízení.
2: Žádné porušení zákazu zatím podle úřadu neregistrují ani na Rychnovsku, kde vodoprávní úřad v Rychnově nad Kněžnou podobně omezil používání pitné vody v Liberku a jeho místních částech. V Dobrém podle úřadu po zavedení opatření spotřeba vody skutečně klesla. Problémy se zásobováním ale pokračují. Jeden ze zdrojů podzemní vody musel být kvůli ztrátě vody odstaven a obec proto část území zásobuje náhradním způsobem. Jiří Hofmann, Český rozhlas.
1: Lávu a popel chrlící italská sopka Etna láká davy návštěvníků. Podle agentury AFP jich průvodci denně evidují stovky. Zároveň ale varují, aby se lidé k vulkánu kvůli jeho nestabilnímu chování nevydávali na vlastní pěst. Sopečná aktivita Etny omezila provoz nedalekého letiště v sicilské Katánii. Od soboty zrušilo stovky letů. Doprava na letišti zůstává pozastavená minimálně do pátečního rána. Sport. Hokejisté Hradce Králové v tuto chvíli nastupují k druhému přípravnému utkání na novou extraligovou sezónu. Poté, co v úterý vyhráli v Jihlavě, nastupují na svém ledě proti Olomouci. Podle hradeckého útočníka Dominika Pavlíka to bude náročný duel.
3: Počasí.
1: Noc bude jasná, nejnižší teploty 14 až 10 stupňů. Zítra nás čeká jasno a slunečno, nejvyšší teploty 27 až 30, na horách kolem 22 stupňů. Vítr povane slabý jihovýchodní, rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé a biohlásí pro zítřek dvojku, střední zátěž.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: V úseku Sedloňov Polom na Rychnovsku máme hlášenou nehodu autobusu. V tomto směru počítejte s objížďkou přes Sněžné a jeďte opatrně.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Den v kraji.
4: S datem 13. srpna Karel Sladký vám přeje dobré odpoledne. Už za necelou hodinu začne v Trutnově 42. ročník rockového festivalu. Je nejstarší v Česku, máme tam reportéra. Velmi těžký úkol mají před sebou fotbalisté Hradce Králové. Pokud chtějí postoupit do play-off před kola Evropské ligy, musí vyhrát na hřišti Bešiktaše Istanbul. V odvetě potřebují smazat jednogólovou ztrátu z domácí arény. My se spojíme s Tureckem, se sportovním reportérem, který je na místě. A v této hodině zjistíme i to, jaké je a bude v Královéhradeckém kraji počasí. Nabídneme výhled z Českého hydrometeorologického ústavu. Den v kraji je tady pro vás, přejeme dobrý poslech.
3: Český rozhlas Hradec Králové, Den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Královéhradeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: To teď uděláme. Přehled událostí 13. srpnového dne v Královéhradeckém kraji přináší Karolina Davidová. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne. Královéhradecký kraj v souvislosti s extrémním suchem svolal na 18. srpna komisi pro sucho. Řešit bude situaci v kraji i možné dopady na kvalitu vody. Informoval o tom mluvčí hejtmanství Dan Lechman. V přírodním areálu na bojišti v Trutnově dnes začíná čtyřdenní rockový festival. Podrobnosti uslyšíte v našem vysílání už za chvíli. Areál koupaliště a kempu u Stříbrného rybníka v Hradci Králové převede magistrát do majetku městských lesů. Město naopak získá akcie městských lesů v odpovídající hodnotě přes 200 milionů korun. Horší kvalitu vody v Královéhradeckém kraji mají podle posledních rozborů přírodní koupaliště Dolce u Trutnova, kemp Písák v Kostelci nad Orlicí na Rychnovsku a Tyršovo koupaliště ve Dvoře Králové nad Labem. Lidé po koupání v těchto nádržích by se měli na místě osprchovat čistou vodou. Litr nejprodávanějšího benzínu Natural 95 se aktuálně u čerpacích stanic v kraji prodává v průměru za 41 korun a 51 haléřů. Před týdnem byl o 62 haléřů dražší. O 62 haléřů na litru zlevnila také nafta. Za litr teď řidiči dají průměrně 43 korun a 90 haléřů. Vyplývá to z údajů společnosti CCS. Multižánrový festival barokního a barokem inspirovaného umění Teatrum Kux nabídne příští týden přes 40 produkcí, festivalový výlet, workshopy a umělecké rezidence. Pořadatelé na webu uvedli, že hlavním tématem 25. ročníku je světlo.
0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Královéhradeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
3: Kup mi den. Kup mi noc.

0: našem zpravodajsko-publicistickém přehledu teď do Trutnova. Nejstarší český rokový festival známý jako Trutnov Open Air odstartuje už za necelou hodinu 42. ročníkem. V přírodním amfiteátru na bojišti ho zahájí bohoslužba pod širým nebem. Přípravy na něj na první koncerty sleduje v Trutnově na bojišti reportér David Macháček. Davide, dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne. Ta bohoslužba, která třeba na někoho může působit netypicky pro rokový festival, je tady už nedílnou součástí trutnovské historie nebo celé, když použiju to modní slovo, celé identity festivalu. Protože bohoslužbou tady začíná každý festivalový den a společně tu bohoslužbu slouží někdy sám kněz, dneska to bude katolický kněz Jan Hanák, ale někdy také společně katolický i protestantský kněz. Takže to je takové specifikum Trutnova. Kdyby si to někdo chtěl představit obrazem, jak to může vypadat na rokovém festivalu, tak na hlavním pódiu už teď je připravená kompletní bicí souprava pro první kapelu. Jsou tady mikrofony od poslechy. A před nimi je směrem k divákům do amfiteátru připravená taková malá forbína, malé podium. A tam bude teď umístěný stůl s ubrusem, což bude prostý oltář tady pro tu mši pod širým nebem. A ta mše se slouží i proto, aby vyprosila pro festivalové dny požehnání, aby vše proběhlo zdárně a v míru, a to tedy v míru jak skutečném, tak i v míru v duši.
0: Mše, kterou bude sloužit katolický kněz Jan Hanák, jak si říkal, jak se na zahájení festivalu připravují první návštěvníci?
1: Areál se otevřel před hodinou a někteří už netrpělivě tu hodinu před otevřením čekali u brány, aby byli mezi prvními. A to jsou ti, kteří už teď sedí v amfiteátru na lavicích, aby měli ta nejlepší místa na večerní koncert. A někteří přijeli do Trutnova už včera, protože přilehlé louky k areálu na bojišti tady slouží jako jeden velký kemp. A už od včerejška tady začaly probíhat mezi návštěvníky první debaty, první setkání, protože i tady to potkávání se je v Trutnově stejně důležité jako ta samotná hudba.
0: Kdo z muzikantů zahájí festival v Trutnově, až se hlavní pódium promění po bohoslužbě zase na to hudební?
1: Ta úplně první kapela, která už tam teď má aparaturu, tak to jsou Krásné nové stroje. To je skupina, kterou v první polovině 80. let založil i její současný kapelník a výtvarník Standa Diviš společně s Robertem Nebřenským, teď už kapelníkem Vltavy. A ta historie Krásných nových strojů vlastně kopíruje historii Trutnovského festivalu, takže jsou to takový přirození souputníci dějinami českého big beatu a proto je to spojení více než symbolické. A takhle vlastně bude ten dnešní první festivalový večer i pokračovat. Bude to taková exkurze nebo seminář z dějin české rockové hudby, protože další kapela bude Jasná páka s Davidem Kolerem, potom Pražský výběr a dnešní produkci zakončí po půlnoci Visací zámek.
0: Trutnovský festival také k jednotlivým ročníkům přidává věnování vybrané osobnosti spojené s prosazováním a obranou svobodu. Davide, připomeň, komu je věnovaný letos?
1: Asi té nejpovolanější osobě v našich moderních dějinách. Letošní 42. ročník festivalu je věnovaný Václavu Havlovi. Je to zamýšlené především jako podsta k jeho nedožitým 90. narozeninám. A Václav Havel také je s festivalem spjatý velmi osobně. Za svého života festival často navštěvoval a tak, jak si Trutnov potrpí na indiánskou terminologii a obraz, tak i proto byl Václav Havel jmenovaný vlastně věčným náčelníkem tohoto festivalu.
0: Rokový festival v Trutnově 42. ročník, který dnes večer začne. Informace nabídl reportér Českého rozhlasu Hradec Králové David Macháček. Díky za to a hezký zbytek dne.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Hradec Králové.
0: Moc děkuju, Davide, mějte se.
2: Den v kraji.

0: budeme mluvit o tom, co zajímá všechny. Pokud máte dovolenou nebo je dovolená před vámi, určitě zbystřete.
1: Počasí.
0: Tomáš Popelka má dnes celý den službu v Českém hydrometeorologickém ústavu. Jsme s ním od rána ve spojení i teď v 17 hodin 23 minut. Dobrý den, dobré odpoledne, Tomáši.
2: Hezké odpoledne.
0: Říkáte hezké, tak jak to dnes hezky vypadalo v Královéhradeckém kraji 13. srpna?
2: Tak celý den bylo jasno a maximální teploty se pohybovaly kolem 28 stupňů. No a vítr nám foukal většinou slabý východní nebo severovýchodní do 4 metrů.
0: Bude klid i po zbytku dnešního dne?
2: Jako bude, počas u nás vlivňuje oblast vysokého tlaku vzduchu a stále tam ještě proudí teplý vzduch, takže v noci bude jasno, teploty ráno klesnou na 14 až 10 stupňů v údolích, tam by se mohly pojat kolem 7, no a vítr bude foukat v noci slabý proměnlivý do 4 metrů.
0: Po zbytek dnešního dne klid, noc taky klidná, do jakého rána se probudíme?
2: Ráno, jak jsem se zmiňoval, bude studenější, 14 až 10 stupňů většinou, ale zítra bude opět jasno, teploty dosáhnou během 27 až 30 stupňů. Na severu kraje tam to bude něco chladnější, 25 až 28, ale vítr stále slabý východní a zítra až jihovýchodní do 4 metrů.
0: Říkal jste 31 stupňů, zdá se, že před víkendem jde a půjde tu teploměru opět nahoru, jak to vidíte?
2: Zatím až do neděle budou teploty stoupat, v sobotu bude jasno nebo skoro jasno, teploty po ránu 16 až 12 stupňů, vlastně v údolích až 8, no a přes den by se mohli dostávat až někam ke 34 stupňům, vítr stále slabý, jihovýchodní do 4 metrů a v neděli k nám vyvrcholí příliv velmi teplého vzduchu. Ráno bude ještě jasná až polejasná a během nezačne od západu oblačnost přibývat a večer už bude jako je oblačnost zataženo a k večeru a večer by se mohly objevit i ojedinělé slabé přehánky. Teploty po ránu kolem 15 stupňů minimálně, no a teploty 32 až 36.
0: Jaký je zatím výhled na začátek nového týdne?
2: V pondělí nás začne přicházet nad ránem zvlněná studená fronta, která přinese mírné ochlazení a i už konečně i nějaké srážky, takže po ránu bude oblačno zataženo a hlavně ráno a dopoledne by se vyskytovala na většinu území přehánky nebo déšť, odpoledne už tento pás sráží bude postupovat dál na Moravu, no a přehánky se u nás budou vyskytovat spíše na onděle a zejména v oblasti hor, tam by se mohla objevit s malou pravděpodobností bouřka. Teploty po ránu 19 až 15 a přes den v úzovkách už jenom 21 až 25 stupňů.
0: Víme, co jsme vědět potřebovali pro tuto chvíli. Děkujeme do Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové a příjemný zbytek služby Tomáši Popelkovi.
2: Díky, hezký den.
0: Děkujeme také. Český rozhlas Hradec Králové bude i před víkendem ve spojení s Českým hydrometeorologickým ústavem. Zítra v tomto čase opět probereme právě předpověď na ten víkend. Skupina Rangers a její píseň je teď v našem dnu v kraji.

0: 30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku zná finalisty. Mezi 10 nominovaných se na základě vašich hlasů dostali Taťána Medvecká, František Kinský, Saskia Burešová, Miroslav Hanuš, Lucie Výborná, Jakub Kvášovský, Naďa Konvalinková, Daniel Stach, Jaroslav Svěcený a Martin Mišička. Vyberte absolutního vítěze. Hlasovat můžete do konce září prostřednictvím SMS zpráv na telefonním čísle 736 30 40 30 ve tvaru SARM, mezera a jméno a příjmení vybrané osobnosti. Nebo také na e-mailové adrese sarm@rozhlas.cz. Na 10 hlasujících posluchačů čekají televizor, chytrý telefon, DAP rádia a další ceny. Více informací na www.sarmantniosobnost.cz.
1: Pokud chtějí fotbalisté Hradce Králové postoupit do play-off předkola Evropské ligy, musí vyhrát na hřišti Bešiktaše Istanbul. S Tureckem se spojíme už za 3 minuty. Český rozhlas Hradec Králové.

0: Fotbalisté Hradce Králové chtějí v odvetě třetího předkola Evropské ligy zaskočit favorizovaný Bešiktaš Istanbul. S tureckým velkoklubem na domácím hřišti prohráli 0-1, takže na půdě soupeře je čeká opravdu těžký úkol. Do Turecka s fotbalisty odcestoval i náš sportovní reportér Tomáš Borovec, kterého do Turecka zdravím. Tomáši, dobrý den.
1: Hezké odpoledne z Praž stadium Bešiktaši.
0: A jak to vypadá na stadionu Bešiktaši před zápasem? Jaká se očekává atmosféra?
1: Aktuálně už jsem tady na svém novinářském stanovišti, když jsme přicházeli s kolegy, tak to je tady vše pod bedlivým dohledem desítky, možná stovky policistů, kteří tady stojí v okolí stadionu. Také je otevřena jenom jedna příjezdová cesta, takže samozřejmě je tady velká zácpa aktuálně. Nejlépe pro pěší dojít na stadion. No a co se týče té atmosféry, tak očekává se velmi bouřlivá, protože jsme v Turecku, jsme v Istanbulu. A to prostě do té kulisy patří, že se fandí, co to dá. No a ten stupeň bouřlivosti bude o to větší, že podle informací od kolegů tureckých by mělo být vyprodáno na dnešní utkání. A zdejší stadion má kapacitu přes 40 tisíc. Jinak trochu srovnání s Královéhradeckou novou arenou, když se dívám kolem sebe, tak trochu se tady člověk doma jako doma cítí, protože i Bešiktaš Istanbul má stejné klubové barvy jako Hradec Králové, to znamená černou a bílou v tomto duchu. Tady jsou také vymalovány sedačky a různá chorea. No ten rozdíl je v tom, že kapacita tohoto stadionu je čtyřikrát větší.
0: V Turecku má Český rozhlas Hradec Králové reportéra Tomáše Borovce, se kterým mluvím. Tak si říkám, jestli se s tím budou umět hradečtí fotbalisté vyrovnat, Tomáši, jak to vidíš?
1: To uvidíme. Asi tady musím říct ten budoucí čas, protože pochopitelně to bude pro mnoho hráčů z hradecké kabiny něco úplně nového. Z toho vybočují určitě kapitán Vladimír Darida, který zažil spoustu velkých zápasů, nejenom na klubové úrovni, ale také s národním týmem. Rozhodně i Tomáš Petrášek, který hrál velké zápasy v Polsku, kde také chodí hodně fanoušků. Ten je sice zraněný, nenastoupí, ale je tady s týmem jako právě takový ten mentor. No a samozřejmě Mick van Biren, který oblékal 8 let barvy Slávie, také toho procestoval hodně a má zážitky z velkých zápasů. Ten za toho ale česky tolik nenamluví. Takže na tiskové konferenci Vladimír Darida říkal, že to chtějí otočit hradečáci ve svůj prospěch. Prostě nasát tu atmosféru tak, aby vyburcovala i náš tým a rozhodně pak to bude záležet na každém hráči, jak si to nechá pustit do hlavy, jak se s tím sám vyrovná, ale kapitán týmu věří, že to hradečáci zvládnou.
0: Tomáš, jak ty, jaké dáváš šance hradeckému celku na postup?
1: Já jsem se díval na Mátkově, jak reagovali před dnešním zápasem bookmakeri, tak ti tedy hradeckému týmu příliš nevěří, protože na vítězství domácího Bešiktaše je vypsán kurz 1,27, nebo tak tomu bylo aspoň před hodinou, a na výhru Hradce 11,5:1. Tak se předpokládá, že Bešiktaš potvrdí svou velkou roli favorita, má tam velké hvězdy ve svém týmu, je obrovským favoritem, dokázal také v Hradci vyhrát 1-0, takže východočeši ještě dotahují tuhletu ztrátu. Nicméně už první utkání ukázalo, že svěřenci Davida Horejše se umí dostat pod kůži soupeři, umí se dostat do gólových šancí, no a pro ten dnešní zápas, pro tu odvetu si hradecký kouč přeje především to, aby šance, do kterých se dostanou, a on věří, že se hradečáci dostanou do dobrých pozic, tak aby je využili, protože to rozhoduje tyhle velké zápasy. Bešiktaš měl v Hradci 1-2 šance, dal jeden gól, díky tomu vede, tak počkejme si na to, hradečáci jsou ale nabuzeni a jdou do toho zápasu, ne že si to chtějí tady užít, ale že chtějí vyhrát a postoupit.
0: Říká z tureckého Istanbulu reportér Českého rozhlasu Hradec Králové Tomáš Borovec. Děkujeme za předzápasové informace a držíme pěsti.
1: Díky moc a hezký večer všem posluchačům Českého rozhlasu Hradec Králové.

0: Rtutní informační servis.
1: Trop je opět před námi, rtuť v teploměrech půjde nahoru, jak jste slyšeli také od Tomáše Popelky z Českého hydrometeorologického ústavu. Připravte se na tropický víkend. Hradečtí hygienici varují před horší vodou na třech koupalištích Královéhradeckého kraje. Horší vodu mají podle posledních rozborů přírodní koupaliště Dolce u Trutnova, kemp Písák v Kostelci nad Orlicí na Rychnovsku a Tršovo koupaliště ve dvoře Králové nad Labem na Trutnovsku. Lidé po koupání v těchto nádržích by se měli na místě osprchovat čistou vodou. Vyplynulo z dnes zveřejněných informací krajské hygienické stanice v Hradci Králové. Na všech umělých koupalištích v Královéhradeckém kraji je pak voda ke koupání vyhovující.
2: Lucie Šubertová, vedoucí turistického informačního centra v Hradci Králové, je mým hostem. Vítejte, dobré odpoledne vám přeji.
3: Hezké odpoledne.
2: Já si říkám, jestli lidé vůbec vědí, kde najdou všechny informace o akcích, které se konají v Hradci Králové. Existuje nějaký souhrnný web nebo odkaz právě na to, kde stačí kliknout nebo podívat se a víme, kde se co koná?
3: Určitě takový web existuje. Pokud lidé mají zájem o to najít informace všechno na jednom místě, tak pozbírali jsme to tak, aby to bylo pro ně pohodlně v jednom kalendáři a ten kalendář najdou právě na stránkách Turistického informačního centra. Je to www.hkinfo.cz.
2: Takže stačí na to kliknout a tam už najdeme všechny akce, aktualizované ano. záležitosti, to, co se
3: přesně
2: děje.
3: Přesně tak. Otevřou se jim webové stránky, na první stránce je hnedka kalendář akcí, tam si vyberou daný den, který je zajímá a tam se jim otevře celá nabídka na ten konkrétní den, všechno, co můžou v Hradci a v tom úplně nejbližším okolí vidět a zažít, tak aby nemuseli složitě hledat na různých webech. To právě proto sbíráme my u nás v informačním centru.
2: Ještě jednou ten odkaz na ten
3: www.hkinfo.cz.
2: To je dobře, že nemusíme běhat po městě, nemusíme třeba běhat do informačního centra, ptát se na každou akci individuálně, jestli bude nebo nebude.
3: Máme tam právě přímo člověka, který všechny ty akce sbírá. Budeme samozřejmě rádi, pokud i posluchači, návštěvníci se dozvědí o nějaké akci a mají pocit, že u nás chybí na tom našem webu, tak tímto bych na ně apelovala. Klidně nám ty informace posílejte plakáty a my to tam právě zveřejníme i pro ty ostatní návštěvníky, aby se ta akce dostala k co nejvíc lidem.
2: A ten web je bezplatně zdarma, kdokoliv se
3: ano,
2: na něj může.
3: Ano, je to web našeho informačního centra. Je to v Turistickém informačním centru na Eliščině nábřeží.
2: Když k vám chodí Hradečáci, tak předpokládám, že už jdou cíleně, že vědí, na jakou akci chtějí jít. Je to tak, anebo se také ptají?
3: Já myslím, že to je tak půl na půl, že spousta z nich třeba si přijdou a chtějí se poradit. Doporučte mi nějaké divadelní představení nebo doporučte mi na víkend mi přijedou babička nebo přijede mi dcera s dětmi, tak doporučte nám nějakou zábavu, nějaký program. Chtějí poradit a to jsme rádi, že nám důvěřují, že se chodí právě radit. Hodně často to bývalo právě, že třeba babička přišla, že jí přijedou vnoučata, tak aby jsme jí řekli, kam v daném období může jít. Takže tak, aby jsme jí poradili, kam s dětmi může jít, jak je může zabavit.
2: Takže vy jste schopni poskládat třeba i víkendový program, když budou chtít?
3: Ano. Jo, to jsme, určitě.
2: Různá místa. A jak dalece?
3: Obecně říkáme Hradec Králové a blízké okolí. Určitě jsou to všechna místa, která pokrývá městská hromadná doprava. Až po Lochenice, Stižery. Snažíme se pokrýt a zmapovat všechna tato místa, všechno to, co se děje až sem. Ale samozřejmě, když je zajímavá akce i o pár kilometrů dál, vnímáme, že je potřeba ji do toho kalendáře dát, tak ji tam také dáme. Pokud se ta daná akce koná dál od Hradce a už ji návštěvník nenajde u nás v kalendáři, tak o ní ale určitě víme v informačním centru. Takže když se právě ti návštěvníci zastaví, tak jsme schopni jim poradit, co můžou vidět někde dál.
2: Lucie Šubertová byla naším hostem.
3: Děkuju, mějte se hezky, nashledanou.
0: Letní informační servis.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat kombinacím léků a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: A už je to 20 let, co byl zpřístupněn otevřen v areálu zámku v Častolovicích zámecký zvěřinec. Oblíbené místo návštěvníků i teď. Dnes jsme o zvěřinci vysílali. Poslechněte si reportáž, kterou v doprovodu zámeckého správce v Častolovicích natočila Vlčka Vildová.
1: Zdeněk Bachmann právě teď dotelefonoval, protože tady se narodila nová prasátka. To je ten váš zvěřinec?
2: Ano, to je náš sámecký zvěřinec, kde jsme dneska máme nejčerstvější přírůstky v podobě malých prasátek getingenských v zámeckém zvěřinci. Můžete spatřit a nejenom spatřit, ale třeba si pohladit nebo i nakrmit různé druhy zvířat. Máme tady lamy alpaky, klasické lamy krotké, štrosa emu, různé druhy oveček a koziček, holandské zakrslé kozy, například uvedu valiserské kozy z oveček, například kamerunskou ovečku nebo kvesanský ovečky. Kromě takovýchhle menších zvířátek máme i trošku větší v podobě šetlenských poníků, oslíků.
1: Jak dlouho je ten zámecký zvěřinec otevřený?
2: Zámecký zvěřinec je otevřený od roku 2006, v podstatě už dlouho 20 let. Dbáme na to, aby se ta zvířátka tady u nás měla dobře, měla dostatečný prostor pro výběh, pastvu. Přemýšlíme do budoucna, že možná bychom rozšířili trochu ještě zvěřinec.
1: Tady holub byl na návštěvě u prasátek.
2: Ano, ano, to funguje.
1: A to jsou nějaká speciální
2: prasátka? To jsou getingenská prasátka, jsou vlastně jako menší druh prasátek. Nevyrostou do takových velkých rozměrů, i když jsou dobře živený.
1: To je úplně mrňavé prasátko. Zvládli to sami, nebo je?
2: Většinou jsou šikovní a vždycky to zvládnou sami.
1: Já jsem si tady hned po ránu popovídala s pávy.
2: Pávy jsou výborní jednak jakoby hlídači, protože oni tady u nás mohou běhat na volno, takže je můžete potkat v kterékoliv části zámeckého parku. Mm-hmm. Na noc řadují na vyšších místech, když jdete třeba po setnění do zvěřince. Pávy o vás ví a hnedka spustí poplach, že se něco děje.
1: Tady holuby ti mají částečně, jako jsou ty pěkné staré holubníky. Aha. Ještě vidím, že jste jim nechali i dole.
2: To mají slepičky. Zrovna tenhle prostor je určený vlastně pro naši drůbež. Tam máme slepičky hedvábničky, rousné, holandské.
1: Údržba to dá také asi zabrat, víte?
2: Ano, přímo ve zvěřinci máme jednoho ošetřovatele, pak samozřejmě pomáhají s údržbou zeleně zahradníci, plus o víkendech chodí dámy na pomoc s víkendovým krmením.
1: Kam vy se jdete podívat, když sem přijdete sám, třeba chcete si trochu odpočinout?
2: V podstatě nemám úplně favorita, každý zvířátko má něco do sebe, takže jsem rád, že když sem třeba přijdu večer na uklidněnou, tak si vemu pytlík s krmením a jdu skrz celý zvěřinec a každému zvířátku dám.
1: Spravedlivě
2: podělím. Tak, tady už přicházíme k lamám. To jsou vlastně největší obyvatele zámeckého zvěřince, Amy a Anna. Amy!
1: Zdeněk hladí lamu. Čerstvé seno dostalo u Amy přednost, kdežto Anna si tady pochutnává na tom, co Zdeněk Bachmann přinesl.
2: To jsou v podstatě jenom zalisované sené granulky.
1: To je spokojený zvuk?
2: To je trávící zvuk.
1: Takže spokojený.
3: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
4: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

0: byl čtvrtek 13. srpna. Co vás čeká ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové zítra? U čeho budou naši reportéři? Představíme program Remeal. Ten má snížit plýtvání jídlem a navíc může lidem pomoci k levnějším obědům. Ve školních kuchyních totiž zůstávají každý den nevydaná jídla, která není možné jen tak vyhodit. A jejich likvidace stojí 10 000. Téma pro naše zítřejší vysílání. Řidiči v Dobružce na Rychnovsku mohou nově využít záchytné parkoviště v areálu bývalých technických služeb. K dispozici mají více než 40 míst a parkování je zdarma. Dlouhodobé suché období a nepříznivá hydrologická situace přiměly vodoprávní úřad Výčíně k výzvě obyvatelům i podnikatelům. Radnice je upozorňuje, aby omezili odběry povrchové i podzemní vody. Víc o tom budeme zítra vysílat. V Neratově v Orlických horách začnou tradiční poutní slavnosti. Ve třech dnech čeká navštěvníky kulturní, charitativní, duchovní program pod prosklenou střechou tamního kostela. I do Neratova vás zítra ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové vezmeme.
1: Český rozhlas Hradec Králové, den v kraji.
0: Za 3 minuty vám nabídneme zprávy a po nich už představíme Kláru Sochorovou, režisérku a dabérku. Vyrazíme za ní na rozhlasovou návštěvu. Karel Sladký přeje hezký podvečer, příjemný poslech Českého rozhlasu Hradec Králové.

0: Radio Servis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
3: Aplikace e-doklady podle ministerstva vnitra ustála zátěžový test. Krajští policisté dopadli zloděje dodávek. Areál na Stříbrném rybníku v Hradci Králové získají městské lesy. Zítra bude jasno s teplotami do 30 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Karolína Davidová. Zátěžový test e-dokladů před podzimními volbami byl podle ministerstva vnitra úspěšný. V jednu hodinu odpoledne se do systému najednou přihlásilo 30 000 reálných uživatelů. Některým ale mohlo otevírání aplikace trvat i desítky vteřin.
4: Teď je přesně 13, takže otevíráme aplikaci e-doklady, klikneme na prokázat se, já jsem tam. Tak co vy, vám se ta aplikace načítá zatím?
5: Ne, se zatím načítá, výborně, takže já jsem se dostal dokladu, trvalo to 30 vteřin, řekl.

0: V případě pravomocného odsouzení hrozí 40-letému obviněnému muži až 10 let vězení, 30-letému obviněnému nejvýše 5 let odnětí svobody. O případu informovala policejní mluvčí Andrea Muzikantová. Areál koupaliště a kempu u Stříbrného rybníka v Hradci Králové převede magistrát do majetku městských lesů. Město naopak získá akcie městských lesů v odpovídající hodnotě přes 200 milionů korun. Podle náměstka primátorky Pavla Vrbického z Pirátů převod pomůže především samotnému areálu.
1: To umožní ještě rychlejší rozvoj, než byl dosud, protože ta akciovka městské lesy má jiné procesy, rychlejší, pružnější procesy, než má magistrát, takže jedině dobrý krok za mě.
0: Vodoprávní úřad v Dobrušce ode dneška zakázal odběr povrchových vod. Opatření platí pro všechny vodní toky a vodní nádrže v celém správním obvodu obce s rozšířenou působností Dobruška. Důvodem je sucho a nepříznivá klimatická situace. Zákaz platí ode dneška až do odvolání. Lidé tak nesmí vodu z řek, potoků a nádrží využívat například k mytí aut, zalévání zahrad nebo napouštění bazénů. Sport. Plzeňský fotbalista David Krčík dostal za vyloučení v posledním ligovém utkání v Teplicích trest na 4 soutěžní zápasy. Disciplinární komise ho potrestala za úder ze zadu do hlavy Tomáše Zlatohlávka. Pokuty za chování svých fanoušků obdržely také 3 kluby. Sparta zaplatí 160 tisíc korun za použití pyrotechniky v zápase se Zlínem. Finanční tresty dostali i Baník Ostrava a Viktoria Plzeň. Počasí. Noc bude jasná, nejnižší teploty 14 až 10 stupňů. Zítra nás čeká jasno a slunečno, nejvyšší teploty 27 až 30, na horách kolem 22 stupňů. Vítr povane slabý jihovýchodní, rostlové podmínky budou mírně nepříznivé a biohlásí pro zítřek dvojku. Střední zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na silnici z Hradce Králové směrem na Smiřice máme hlášenou nehodu v obci Trotina, kde se srazila 2 auta. V tomto místě očekávejte možné dopravní komplikace a jeďte opatrně.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: 13. srpna je s vámi dál Český rozhlas Hradec Králové. Přejeme hezké pozdní odpoledne nebo podvečer, jak chcete, v 18 hodin 5 minut. Rozhlasovou návštěvu dnes připravil Michal Klokočník, který nám v portrétu osobnosti představí Kláru Sochorovou, režisérku a dabérku. Za Klárou Sochorovou se vypravíme hned po písni skupiny Elán. Ať se vám Český rozhlas Hradec Králové dál hezky poslouchá. Příjemné chvíle s námi.

0: Návštěva. Portréty zajímavých osobností východních Čech.
1: Hezký den od Michala Klokočníka. Dnes bych vám v následující hodině rád představil Kláru Sochorovou. Jako dabérka i režisérka se už řadu let podílí na vzniku českých verzí filmů, seriálů i animovaných příběhů a její práce je neodmyslitelnou součástí televizního i filmového světa. Za mikrofonem i v režii dokáže dát postavám emoce, přirozenost a nezaměnitelný charakter. Klára Sochorová patří k významným osobnostem českého dabingu. Její profesní dráha je spojena s desítkami úspěšných projektů i spoluprací s předními českými herci. O své cestě k dabingu a zákulisí této výjimečné profese hovořila nedávno na setkání v základní umělecké škole Jana Nepomuka Filcíka v Chrastí u Chrudimi, kde jsme se také společně setkali.
2: Já jsem se k dabování dostala úplnou náhodou. Byla jsem ještě na JAMU a potřebovali natočit nějakou reklamu na Slovensku. Musel se dělat dabing. A nějak se ke mně dostala ta informace a říkali, hele, Kláry, dabovala jsi už někdy? A já se hrozně nerada vzdávám. A já jsem říkala, jasně, určitě. Tak s náma pojedeš do Bratislavy a natočíme tam tu reklamu. Strašně jsem se bála. Měla jsem tam jednu větu, podotýkám. Kdyby toho bylo víc, tak asi ne. Ale zvládla jsem to a už potom jako říkali, hele, ty už jsi točila někde v Bratislavě, pojď, ještě potřebujeme tady pomoct a tady pomoct. A vlastně sama jsem se do toho dostala a měla jsem výhodu, že jsem měla relativně dětský hlas a začínala jsem na dětských rolích. Na dětských rolích, na sborech, tam jsem se potkávala s kolegy, protože jsme dřív ještě dabovali všichni společně a od každého jsem si něco vzala. A bavilo mě to, moc mě to bavilo. No a zůstala jsem u toho.
1: Dabování obecně jako profese je úžasná věc. Co je na tom nejsložitější? Trefit se samozřejmě do toho synchronu, tak aby to všechno pasovalo, nebo se vžít do postavy, mít jí jako detailně nastudovanou. Co je na tom to nejsložitější?
2: On je to komplex všeho, co jste teď řekl. On musí člověk být technicky připravený, protože ano, laicky řečeno, musí se strefit. Musí tomu dát výraz. A musí tomu dát ještě nějakou nadstavbu. A musí mít talent, pochopitelně. A to všechno dohromady dělá dobrý dabing. A musí s tím hlasem umět pracovat. Kolikrát, když se řekne, hele, já jsem slyšel tamhle toho člověka, on má moc dobrý hlas, mohla by si ho vyzkoušet? Říkám, můžu, ale dobrý hlas ještě neznamená, že ten člověk může dabovat. Protože je to opravdu několik věcí najednou a všecko to musí obsáhnout. A bohužel nestává se často, že teď z hereckých škol přijdou studenti, kteří umí dabovat. Neumí, mikrofonu se bojí, odmítají se přizpůsobit, ale jak jsem řekla, dabing je o tom, že my vlastně se snažíme maximálně přizpůsobit originálu. Tam není moc prostoru na to, aby tam člověk vnášel svoji vlastní iniciativu.
1: Sehrává někdy roli i vizuální podoba toho herce, že se hledá vlastně někdo, kdo je podobný tomu původnímu herci?
2: Je to spíš náhoda, ale když se to povede a ty lidi si takhle sednou, tak je to naprosto geniální. No.

0: Hostem dnešní pravidelné rubriky je herečka a dabérka Klára Sochorová, se kterou jsme se potkali na mimořádném večeru v základní umělecké škole Jana Nepomuka Filcíka v Chrasti u Chrudimi, kde jste vyrůstala. Hovořili jsme o tom, že je málo mladých lidí, které by dabing lákal a že občas při obsazování rolí může být inspirací vizuální podobnost toho původního herce a dabéra. Není to o tom, že pak vlastně i ten český divák si tam vytváří tu asociaci, jakože si řekne, tahle zahraniční herečka je vlastně podobná té naší, kterou známe?
1: Myslím si, že se to divákovi tohle nepropojí. Mm-hmm. Že divák se kouká na obrázek a poslouchá český hlas. Ale aby si spojoval vizuál českého herce, českého dabéra a toho originálního herce, které je v tom filmu, tak se to, myslím si, že se to nestává.
0: Vy jste říkala, že mladí herci se bojí mikrofonu. Jak je to možné, jak potom můžou dělat dabéry?
1: No nemůžou. Tak s češtinou všeobecně je v současné době velký problém. Děti neumějí mluvit. A když mluví, tak je to katastrofa. To znamená, že třeba do dabingu se dostanou děti, které jdou třeba z Dismanova dětského sboru, který už mají nějakou průpravu. Ale na to, aby někdo začal jen tak dabovat, tak to se bohužel nestává teďka.
0: Je tam podle vás zásadní rozdíl v tom, jak vypadal dabing v éře, řekněme tedy, Františka Filipovského a jak vypadá dnes, protože do toho hodně promlouvá i moderní technologie?
1: Je v tom rozdíl, protože dřív na to bylo mnohem víc času. Všechno se zkoušelo, dělaly se různé varianty, točilo se pomalu. Herci spolu byli dva za mikrofonem a vedli spolu reálný dialog, mohli se poslouchat. Teď už to tak není. Každý jsme za mikrofonem sám a soustředíme se jenom na svůj text. Takže to má v ruce režisér, aby řekl, hele, špatný důraz, musíš dávat pozor, tamhle by si měl ještě přidat, protože on ti na to bude něco takového odpovídat. Takže já si myslím, že je to jiný, ale pokud si s tím režisér dá čas, tak ta kvalita je pořád dobrá, pořád máme výborný český dabing, jen někdy se na to hodně spěchá.

0: herečka a dabérka Klára Sochorová v dnešním pořadu Návštěva popisuje nejen svoji profesní dráhu, ale také to, jak lidé vnímají výsledky dabérského umění. Napadá mě otázka, jestli v tom dabingu hraje roli i to, že mám-li předlohu, mám-li originál herce a budu ho dabovat, tak se budu snažit tu jeho osobnost, ten šarm, který třeba vyzařuje, nějakým způsobem napodobit nebo kopírovat a převést to vlastně do té podoby českého jazyka.
1: Ano, a v tomhle je úžasná paní Táňa Medvecká. To já jsem měla tu čest s ní pracovat asi dvakrát nebo třikrát. A to je žena, to je šarm sám o sobě v tom projevu, v té lásce k tomu jazyku. Tam je cítit opravdu pokora, ale šarm. A to je hrozně hezký. To je potom radost s takovou dámou pracovat.
0: Vy jste z toho dabování, herectví dabování se pak dostala i k režírování, takže vlastně dneska jste autorkou mnoha, řekněme, dokumentů, filmů, seriálů, které prošly vašima rukama. Baví vás to víc než to dabování? Řídit dabéry?
1: No, jak se to vezme? Kdyby to bylo vyvážený, tak by to bylo samozřejmě ideální, jako všechno. Ve chvíli, kdy jsem si sedla do režie, tak v tu ránu jsem přestala dabovat. Asi tak na 3 měsíce. A hrozně mě to štvalo, protože dabing mě baví. Baví mě to moc, je to úžasný. A zas na druhou stranu v té režii je krásný, jak vám to všechno vzniká pod rukama, jak se to propojuje, ty postavičky, jak spolu potom mluvěj, je to bezvadný. Teďka už je to vyvážený a zase hodně dabuju i hodně režíruju, ale je to něco jiného. Když jsem jako herec, tak se striktně držím připomínek, který mě řekne režisér. Snažím se mu do toho nekecat. Snažím se. A zase jako režisér vím, co potom herci můžu chtít a co by bylo dobře, aby on splnil moje požadavky. A nejsou to jenom jako moje požadavky, ale jsou to požadavky vůči tomu filmu. A myslím si, že se to zaplať pánbu daří.
0: Umíte se s herci, s dabéry v dobrém pohádat?
1: Ano, a dělám to velmi často. Ano, mám mezi herci spoustu blízkých přátel, takový mladší, kteří si mě dobírají prostě, ale je to práce mezi lidmi. Když je tam dabér za tím mikrofonem sám, je tam pořád sám, ale já jako režisér jsem pořád mezi lidma a to je prostě úžasný.
0: Co říká herečka, dabérka, režisérka Klára Sochorová na současný trend umělé inteligence, který se objevuje ve všech profesích? Je důvod, aby se dabéři obávali o svoji práci?
1: Klára Sochorová a nejen ona se toho velmi bojí, protože už to klepe na dveře. Myslím si, že to přijde. A ačkoliv si všichni říkáme, český dabing je nenahraditelný, nenapodobitelný, je krásný, tak bohužel už kolikrát k nám umělá inteligence promlouvá z reklam a člověk si to ani nevšimne. Nemyslím si, že je to úplně dobře, ale bohužel si myslím, že nás to čeká.
0: Já, když jsem experimentoval s umělou inteligencí, tak se mi dost často stávalo, že třeba neuměla správně intonovat. Dneska už tedy je ta umělá inteligence třeba v oblasti dabingu na takové úrovni, že to běžný divák, posluchač nepozná?
1: Já si myslím, že ještě teď to pozná. Jedna věc je intonace a druhá věc jsou emoce. Umělá inteligence si myslím, že se intonovat naučí, ale co se týká emocí, tak tam doufám, že ještě to se jen tak nenaučí, že to bude ještě chvíli trvat. A zas na druhou stranu český divák je náročný, jo? Takže když mu budeme pořád podsouvat něco z AI, tak on si řekne, jako, to se mi nelíbí. Jo? Nebo si zvykne, což je ten horší problém.

0: fantastickém světě dabingu hovořím s herečkou a režisérkou Klárou Sochorovou. Pochopitelně jsme narazili i na téma umělé inteligence, které proniká také do této profese. Český rozhlas udělal takový experiment, že vlastně vypomohl hlasu zpěváka Ladi Kerndla, kterému v důsledku onemocnění nebylo příliš rozumět, a umělá inteligence jeho rozhovor převedla do autentického hlasu. V tomto případě se to dá asi pochopit, stává se nebo může se stávat v dabingu, že se skutečně napodobí hlas třeba Kláry Sochorové a do budoucna se třeba celý film nebo seriál nechá načíst jejím hlasem. Je to vůbec možné?
1: No, asi by to šlo, ale já si myslím, že tohle není úplně ten záměr. Já si totiž myslím, což jsme o tom i s kolegy mluvili, že třeba Brad Pitt nebude mluvit hlasem Míši Jagelky, ale bude mluvit svým originálním hlasem a bude mluvit česky. To si myslím, že je ještě větší problém.
0: Tím ale trošku převracíme ten svět na ruby.
1: Ale ten se převrací v poslední době jako všude na ruby. Je to tak? Bohužel.
0: Jeden z vašich filmů se dostal do nominace na cenu Františka Filipovského. Je to právě to vyznamenání pro režiséra, že se jeho dílu dostalo uznání, nebo vám záleží hlavně na reakcích, spokojenosti samotných diváků bez ohledu na diplomy nebo nějaké ceny?
1: Je to vyznamenání, je to určitě podsta, ale nejsou to dostihy. Samozřejmě je spousta výborných filmů, které jsou výborně nadabovaný, výborně režijně zvládnutý a taky si tu cenu zasloužej. Já jsem hrozně poctěna, ale není to jenom moje práce. Je to práce celého týmu. Je to práce překladatele, upravce, zvukaře, všech herců, kteří se na tom podíleli. A to, že já jsem to nějak jakože dala dokupy, tak to je báječný, ale je to podsta, to určitě jo. Na druhou stranu je pro mě taky podsta, když se dozvím, nebo na netu se to někde objeví a pod tím je nějaký titulek, nebo že tam někdo napsal, ten film jsem s českým dabingem viděl a moc se mi líbil. A to je taky úžasný.
2: Rád bych si koupil cukrovou.

0: Na co se Klára Sochorová teď nejvíc těší v té svojí profesní branži?
1: Na dovolenou. Na dovolenou, ale já teď za poslední 3 měsíce jsem hodně pracovala a pracovala jsem na 2 různých místech, na 2 jako projektech. Jednak jsou to Čarodějky, které se tady u nás vysílaly v 90. letech a teďka se přetáčejí. A to teď už naštěstí bude končit a pravidelně režíruju různé věci. A už bych si potřebovala trošku odpočinout. Už se na to opravdu hrozně těším.
0: A vy jste říkala, že ale ještě mezi tím přijde do kin nějaký film, který bude z říše podmořský svět?
1: Ano, ano, ano. Jmenuje se to Mrzutá rybka. Na tom jsme pracovali, myslím si, že v lednu se dělal dubbing a byla to krásná práce, protože já mám podvodní svět moc ráda a obsadila jsem si do hlavní role pana Bohdana Tůmu, který je naprosto fenomenální a mám ho ráda i jako člověka. Je to fajn parťák při práci a těším se na to, co řeknou na to malí diváci, protože pro ně to je hlavně. Je to pohádka, je to krásný, je to rozkošný.
0: Vy jste zmiňovala spoustu zvučných jmen z oblasti dabingu a zároveň jsme se dotkli té mladé generace, která dneska vyrůstá, která chodí do školy a učí se třeba herectví. Vnímáte jako problém do budoucna sehnat kvalitní, dobré dabéry, mladé lidi, které by to chytlo, byla by to pro ně srdeční záležitost, aby to nebylo jenom o těch penězích?
1: Mm-hmm. Ano, vnímám to jako velký problém, protože my zůstáváme, my držáci, my jenom stárnem, ale ty mladí, oni by to chtěli dělat, ale oni sami pořádně neumí ještě mluvit. Ale není čas na to je to učit. Oni na škole mají třeba kurz, ale bohužel my nemáme ve studiích čas je brát, aby jsme je to naučili. A nejlíp se to naučí v procesu. Nejlíp se to naučí tím, že já řeknu, otvírej pusu. Usměj se, dostaneš jiný výraz, poslouchej kolegu, oni na to nemají čas. Oni šup, tohle, tamto, tamhle musím být, tamhle točím, tamhle musím být v divadle na zkoušce. Vidím to jako problém.
0: Je něco, co by tomu pomohlo, nebo jak tomu jít naproti, jak přimět, aby se tomu věnovali, jak je přesvědčit nebo podnítit k té fantastické práci u filmu a dabingu?
1: Kdybych to věděla, tak bych asi tu příležitost čapa za palče si, ale já to nevím. Já to nevím, opravdu.
0: Já vám moc děkuju za rozhovor.
1: Já děkuju vám.
0: Přeju, ať se vám vydaří ta dovolená.
1: Děkuju.
0: A budu se těšit u mikrofonu Českého rozhlasu zase někdy naslyšenou třeba u nějakých nových projektů.
1: Děkuju. Děkuju moc za pozvání, moc mě těšilo.

Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Pro Královéhradecký kraj vysíláme na frekvenci 90,5 FM. V Hradci Králové a okolí nás naladíte na frekvenci 95,3 a na Rychnovsku na 96,5 FM. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Samota škodí prý zdraví. To bude téma noční linky Českého rozhlasu ve společném vysílání všech regionálních stanic Českého rozhlasu. Ve 23 hodin začne noční linka na téma Samota škodí prý zdraví. Co si o tom myslíte? Těšíme se na vaše příběhy. Už teď můžete napsat i na web noční linky Českého rozhlasu. Pokud si rádi připomínáte rozhlasový archiv, a nejenom ten rozhlasový, ale i další scénky, komediální výstupy, různá vyprávění, nenechte si ujít divadlo pro vaše uši po 22. hodině. Dnes budeme totiž listovat v archivu. To je přímo téma divadla pro vaše uši. V našem vysílání po 23. hodině. Poslouchejte Český rozhlas Hradec Králové.
1: Telegram s adresou Svět.

ústavního psychologa budeme mít v Českém rozhlase v Hradci Králové zítra. Jak zvládnout cestování, když jsou vysoké teploty, stres, horko za volantem, nervozita, hádky, asi to znáte. Paní doktorka Radana Ryšánková, dopravní psycholog, poradí v radioporadně Českého rozhlasu Hradec Králové zítra hodinu předpolednem a bude prostory pro vaše dotazy. Tak si radioporadnu nenechte ujít, ať už máte cesty za sebou, nebo jsou teprve před vámi, protože určitě jak zvládnout takovou cestu v pohodě, chceme vědět všichni. Zítra si poslechněte radioporadnu Českého rozhlasu Hradec Králové.

Za 2,5 minuty už bude 19 hodin. Český rozhlas Hradec Králové vám nabídne další zprávy, co se do této chvíle stalo v Královéhradeckém kraji. Přehled toho nejzajímavějšího, nejdůležitějšího uslyšíte přesně v 19 hodin v naší zpravodajské relaci. Po 19. hodině Hanu Zagorovou, Marii Rotrovou nebo Ilonu Čákovou. Karel Sladký přeje hezký večer ve společnosti Českého rozhlasu Hradec Králové. Příjemný poslech našich dalších pořadů, našeho dalšího vysílání. A hezky se vyspějte do pátečního dne. I zítra budeme mít co nabídnout, spoustu tipů, doporučení hostů, které ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové rádi přivítáme.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Záchranná služba Královéhradeckého kraje obměňuje vozový park. Ke konci týdne se do Česka vrátí tropy. V neděli by mohlo zapršet. Fotbalisté Hradce Králové nastupují proti Bešiktaši Istanbul. Zítra bude jasno s teplotami do 30 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Karolína Davidová. Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje má 7 nových sanitek. Zamíří na základny v Hradci Králové, Rychnově nad Kněžnou, Jaroměři, Jičíně a Nové Pace. Jejich pořízení je podle mluvčí záchranné služby Lucie Hanušové součástí průběžné obměny vozového parku. Celková cena 7 nových sanitek činí téměř 32 milionů korun. Většinu peněz poskytl Královéhradecký kraj. Přispělo také město Hradec Králové. Vedení Hradce Králové připravuje nakonec prázdnin další opravy podchodu na třídě Karla IV. Práce výjdou na 34 milionů korun a přibližně třetinu nákladů by mohla pokrýt dotace, říká mluvčí magistrátu Kateřina Rohlíčková.
2: Některé z prací si vyžádají úplné uzavření podchodu. Pěší jej budou obcházet po Střelecké ulici v období od 17. do 23. srpna, následně pak od 14. do 30. září. Kompletně zrekonstruovaný a prosvětlený podchod, který nabídne také prostor pro obchody, výstavy a komunitní aktivity, se má otevřít na podzim.
0: Letošní sucho výrazně omezilo provoz vodních elektráren v Česku. Vyplývá to z informací Komory obnovitelných zdrojů energie a společnosti ČES. Problém mají hlavně malé vodní elektrárny. Těch je v republice více než 1400 a 90% z nich má teď zastavenou výrobu. Na většině českých řek už totiž voda nestačí ani na jejich základní provoz. Vodní elektrárny

0: mango z prvního utkání. Kapitán týmu Vladimír Darida už ale v minulosti atmosféru na hřišti Bešiktaše zažil.
1: My se o toho musíme odprosit, musíme hrát náš fotbal, soustředit se na nás, na to, co chceme. Pro většinu hráčů to bude asi poprvé, kdy hráli před tak velkým publikem. Něco jsem říkal, ale nakonec to asi bude na každém hráči, aby si to dokázal na hlavě nastavit co nejlépe.
2: Počasí.
0: Zítra nás čeká jasno a slunečno. Nejvyšší teploty 27 až 30, na horách kolem 22 stupňů. Biohlásí pro zítřek dvojku, střední zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Hlavní tahy Královéhradeckého kraje jsou v tuto chvíli průjezdné bez omezení. V Hradci Králové dejte pozor na nehodu v ulici Jana Masaryka, kde se srazila dvě auta. V tomto místě očekávejte možné dopravní komplikace a jeďte opatrně.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Česky, česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Sledujete televizní soutěžní pořady, paní magistro?
2: Jako o život.
1: Třeba AZ Quiz?
2: No jasně, to je klasika.
1: No já o tom mluvím, protože jsem nedávno slyšel v jednom soutěžním televizním pořadu zadání seřaďte chronologicky podle abecedy a přišlo mi to jako nesmysl.
2: No je to nesmysl, ano.
1: Chronologicky časově vždycky.
2: Přesně, když to vezmeme historicky od počátku, tak bylo řecké slovo chronos a to znamenalo čas. A chronologický, od něj je chronologie, tedy určování podle časového pořadí. No a od chronologie máme chronologický nebo chronologicky, takže opět sestavit, uspořádat něco podle časového pořadí.
1: Kdo to byl chronolog?
2: No, to je, vidíte, chronolog byl specializovaný dějepisec, který uváděl jaksi závazně letopočty z minulosti, ale ne vždy úplně spolehlivě. Například za nespolehlivého chronologa je považován Tadeáš Hájek.
1: Takže sečtěme si to a podtrhněme, buď něco řadíme chronologicky tedy podle časové posloupnosti, anebo jinak a to už není chronologicky.
2: Přesně tak, takže to zadání neprojde ani v televizní soutěži.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že slunečnice je i ryba? Hned několik v Česku žijících ryb má nezvyklá nebo kuriózní jména. Například slunečnice pestrá, původně severoamerický druh, zavlečený do Evropy v 19. století. U nás byla poprvé identifikována v roce 1929. Slunečnice pestrá opravdu hýří všemi barvami. Hlava je zlatohnědá až olivová, na bocích těla má zelenomodré pásky, břicho může být až červené. Žije v čistých stojatých vodách, třeba v pískovnách. Další rybou s výmluvným názvem je hořavka hořká. Drobná, asi 10 cm dlouhá rybka stříbrné barvy, která tvarem zjevně inspirovala tvůrce oblíbeného zavíracího nože rybičky. Název je pravdivý, její maso je totiž skutečně nepříjemně hořké. Samice hořavky se v minulém století využívaly k testování těhotenství. Třetí rybou se zvláštním jménem je piskoř pruhovaný. Dorůstá délky až 27 cm a pozornost upoutá 5 páry vousů kolem ústního otvoru. Nejsou to však pisky, jak by se mohlo podle jména zdát. Zvláštností piskoře je fakt, že umí přijímat i vzdušný kyslík, a to sliznicí střeva.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
2: Prý se mi na čele zračí, že dávno už smát se neumí. Prosím, stačí, já pousmát se pokusím. Tu vrásku mám už po léta a skrývá se v ní Markéta. Její vlasy, dech i hlas a údiv můj je jak prchá čas.

0: se mi na čele zračí, že dávno už smát se neumí. Prosím, stačí, já neříkám, já souhlasím.
1: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
1: Více informací na webu zámecké léto.cz.

Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz.

Dobrý večer. Lačerat Šukar Šuniben. Nový ročník krajských a okresních fotbalových soutěží už odstartoval. V reportáži se vydáme do Jihlavy, kde se po 6 letech podařilo obnovit zaniklý romský fotbalový klub. A přiblížíme vám také projekt Book to Screen, který propojuje svět literatury a filmu. Jedním z představených titulů byla i kniha Skutečná cesta ven novináře Patrika Bangy.

0: Saekchunen a Maro Romanova Kereben Lačerat. Pěkný večer a poslech nám zpříjemnili Tomáš Botlo a Roman z Pardubice. Letošní mezinárodní filmový festival Karlovy Vary poprvé hostil projekt Book to Screen, který propojuje svět literatury a filmu. Mezi 8 tituly ze střední a východní Evropy představenými producentům jako možné filmové či seriálové adaptace nechyběl ani autobiografický román Skutečná cesta ven novináře Patrika Bangy, oceněný v roce 2023 cenou Magnesia Litera za debut roku. Jak vnímá možnost předvést svůj životní příběh na filmové plátno a co mu účast v projektu přinesla, pověděl Reně Horvátové Patrik Banga.
1: V Německu funguje takový jako trh, kde vydavatelství nabízejí svoje literární díla, které jsou vhodné ke sfilmování. Letos se něco takového stalo poprvé na festivalu v Karlových Varech ve spolupráci teda s Moravskou zemskou knihovnou a s veletrhem ve Frankfurtu. A z celé Evropy se vybralo 8 knižních titulů, mezi nimi 2 český a jedna z těch knih byla moje. A představovali se producentům a zástupcům filmových společností jako nejvhodnější příběhy na sfilmování.
2: Říká novinář a spisovatel Patrik Banga, který svou autobiografickou knihu Skutečná cesta ven osobně představil filmovým producentům na festivalu v Karlových Varech v rámci projektu Book to Screen.
1: A Míša Dermau z nakladatelství Host měla skvělou prezentaci v angličtině, kde 70 minut vysvětlovala děj té knížky. Musím říct, že s moderátorkou to dali opravdu dobře dohromady a že z toho vylezl vlastně jako velmi rychlej ucelený příběh a že jsme tam skleděli velký, poměrně velký úspěch, který nám samotným dává naději na to, že by to mohlo klapnout.
2: Po úvodní prezentaci následovala diskuze s producenty. Jejich otázky se nejčastěji týkaly historických souvislostí příběhů i postavení Romů v české společnosti.
1: To bylo face to face. Jakmile skončily ty oficiální prezentace, tak se samozřejmě byly doptávat na různé jako věci.
2: A překvapil vás nějaký dotaz?
1: Ne. Jako je zajímavý, že třeba ty Američani většinou se ptají spíš na ty sociální témata, zatímco lidi ze střední Evropy, tam je prostě znát, že mají jako jiný vztah k těm menšinám trošku, takže zajímají spíš jako ty praktické věci, než sociální věci, které se etnika jako týkají, nebo mě jako dítěte tehdy, že jo.
2: Podle Bangy sehrál významnou roli i fakt, že jeho kniha vyšla v několika jazykových mutacích. Bez zahraničních překladů by se podle něj jen těžko dostala mezi vybrané tituly projektu.
1: Já myslím, že to je úplně klíčová věc, ty překlady, protože čím víc těch překladů je, tím víc těch lidí zodpovědných za ten film si to může přečíst. Někdo je Němec, někdo je Angličan, někdo je Američan. Ta kniha teď vyjde v chorvatštině, v polštině, v rumunštině. Teď jednáme o řeckém překladu, má to arabský překlad, čili těch překladů už je tolik, že můžeš oslovit poměrně velký široký publikum a díky tomu vlastně se ty producenti dozvědí, co v té knize vlastně je a vzbudí to ten zájem.
2: Ačkoliv rukopis ležel řadu let v šuplíku, dnes je autor přesvědčený, že kniha vyšla ve správný čas. Právě načasování podle něj sehrálo důležitou roli v tom, jak ji přijali čtenáři i odborná veřejnost.
1: Potom covidu byl docela hlad, jako po silných knihách. Zároveň ty 90. jsou hodně moderní, takže jeden čas fakt jeli hodně. A já jsem se trefil přesně do té doby, kdy to zaujalo tím tématem, tak vlastně tím časem toho vydání. A navíc se hodně pomohla ta Magnesia Litera samozřejmě.
2: Úspěch Skutečné cesty ven sebou přinesl i očekávání čtenářů. Na Patrika Bangu se stále častěji obracejí s otázkou, kdy vyjde pokračování jeho autobiografického příběhu.
1: Řekl bych, že jsou čím dál tím větší ty tlaky, že hodně lidí vlastně se dožaduje jako toho pokračování, ale já si myslím, že ještě není vhodný čas, že je potřeba nechat to chvíli dojet a pak napsat. Ne, že bych chtěl přivolat chrám Bůh žádný další covid, jo, ale třeba přijde ten správný čas jako něco napsat dalšího. Ale jako přiznávám se bez mučení, že už mi to proběhlo hlavou, že to napíšu. Ale já to mám tak, že já musím dostat impuls a pak k tomu sednu a napíšu to na jeden zátah nebo na dva, ale napíšu to většinou na jednou.
0: Vysvětluje novinář a publicista.

0: Posloucháte Oroma Vakeren a dospíval Nicolas Melko. Nejnižší fotbalová soutěž na Jihlavsku bude mít nového účastníka. Do 10. ligy se po 6 letech vrací romský klub. Pod názvem AF Amari Roma jej zaregistroval jihlavský asistent prevence kriminality David Drevňák s tím, že zejména mladší lidi z tamní komunity přivede ke sportu a při hře je naučí týmové spolupráci a respektování autorit. Součástí klubu bude i žákovský tým. Na jejich trénink se šla podívat naše reportérka.
1: Přehraju. No já jsem vás už jednou na hřišti potkala ve volném čase, jo. Jsme hráli proti sobě, jestli si pamatujete.
2: Asi jo.
3: Jo, jo.
1: Ty jsi mi dal jesle. Bylo to, jak je rošárna, to hřiště. Náš věkový průměr byl tak třeba 35. A dali jste nám hrozný klepec. Třeba 16-2 to bylo.
3: Jo, jo, jo, jo. Jo, jo.
1: Jak dlouho hrajete fotbal?
2: Tak jakoby celý život.
3: Taky no, jsem 4-5 let.
2: To dělám tak moc toho radost.
3: Radost.
2: Dělám to, co mě baví. Cítím se u toho dobře.
1: Kristián a Marek zatím hráli fotbal jen pro zábavu, mimo jakoukoliv soutěž. Teď budou společně kopat ve zbrusunovém dresu a Amari Roma Kvítek Jihlava 5. ligu starších žáků Jihlavska. Na první zápas se už plně připravují.
2: Jsme za to rádi, ale jsme lepší.
1: Takže vy budete trénovat je.
2: Přesně.
3: Jo, jo.
1: A chcete mi ještě k tomu něco říct, k tomu fotbalu?
2: Pokud vás to baví, tak se tomu věnujte.
1: Klub AF Amari Roma po 6leté odmlce obnovil David Drevňák.
4: Hrával tam můj děda, vlastně to byl jeden z těch nejstarších, z té nejstarší generace. Po něm vlastně strejda, táta a další strejdové. Potom v těch posledních letech kolem toho roku 2020, tak to už zase bratranci mý a takhle. Takže vždycky se to vlastně v rodině nějak točilo a dědilo.
1: Teď přišla řada na vás.
4: Jo, jo, přesně to.
1: A dobrovolně nebo?
4: Jo, dobrovolně, jo, jo. Vlastně jsem to bral takovou povinnost za pokračování v tradici.
1: Teď se dcera asi chce něco zeptat?
5: Kde máme tašku?
4: Tam tlačičko, já by to za chvilku dám.
1: Taky má v ruce fotbalový míč. Bude to otevřené pro chlapce, taky dívky?
4: Jo, zatím máme teda těch dívek jenom minimálně. Očekáváme, že se právě budou předávat jak děti, tak i dospělí, ale určitě vítáme i neromský jakoby, hráče. Hlavně chceme, aby se naučili jakoby, nějaký společný týmový hry, nějaký spolupráce. Chceme taky, aby měli respekt ke starším ty děti, ten nějaký vzor v těch dospělých. A proto i ty dospělíci, myslím, že to tak budou brát, že teďka mají nějakou zodpovědnost vůči těm dětem a navzájem se to jako nějak propojí.
1: Podle adresáře klubu fotbalové asociace Kraje Vysočina je to jediný romský klub zařazený v oficiálních soutěžích v regionu. Své zápasy bude hrát v Jihlavě v areálu na Stoupách. Z Jihlavy Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
0: A my jsme na konci dnešního Oroma Vakeren. Savorenge manga Budbacht. Zhorte sa stipen. Díky, že jste byli s námi. Příjemný poslech Českého rozhlasu vám přeje Iveta Demeterová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Nemocnicím v Česku chybí zásoby krve, některé hlásí kritické minimum. Nedostatek zásob pitné vody v obcích napříč Ústeckým krajem vodohospodáři doplňují cisternami. Zítra čekáme slunečno a teploty do 32 stupňů. Zprávy a Tamhara Kocourková. Pěkný večer. Některým nemocnicím dochází zásoby krve. Nedostatek hlásí nemocnice v Praze, Ostravě nebo v Benešově. Dárci v létě odběry často odkládají kvůli plánovanému volnu a dovoleným.
2: Aktuálně potřebujeme doplnit zásoby krevních skupin A, B a 0, a to jak v pozitivním, tak i negativním RH faktoru.
3: Říká mluvčí benešovské nemocnice Markéta Zikmuntová. Krev ale chybí třeba fakultní nemocnici Královské Vinohrady, v pražské ústřední vojenské nemocnici a nebo v nemocnici v Českých Budějovicích. Primář tamního transfuzního oddělení Vít Motaň dodává, že je to každoroční prázdninový problém.
4: Například, když cestujete do Itálie nebo do některých dalších jižních zemí, tak je zde měsíc karanténní doba, po kterou nemůžete darovat.
3: Podle údajů Svazu zdravotních pojišťoven ročně potřebuje transfuzi přibližně každý desátý hospitalizovaný pacient a během života jeden ze tří. Krev je potřeba při operacích, úrazech, porodních komplikacích a nebo při léčbě závažných nemocí. Krištof Jiřík, Český rozhlas.
0: Některé obce napříč Českou republikou musí kvůli suchu doplňovat pitnou vodu cisternami. Místní zdroje vody kvůli snížené vydatnosti nestíhají produkovat zásoby. V Ústeckém kraji vodohospodáři musí neustále zavážet vodojemy tak, aby obyvatelé nepocítili důsledky sucha a z kohoutku jim stále tekla pitná voda, říká mluvčí Severočeských vod a kanalizací Iveta Kardiánová.
5: Nejvíce postižená suchem je oblast Děčínská, kde obce Velká Veleň, Dobkovice u Ovčín, Heřmanov, Markvartice, Brložec, Chlum, Babětín. Toto jsou všechno obce, kde mají lokální povrchové zdroje sníženou vydatnost anebo jsou již úplně vyschlé.
0: Správa Národního parku Šumava získala povolení zpřístupnit stezku Luzenským údolím na hraniční přechod Modrý sloup. Vypořádala se s námitkami Ministerstva životního prostředí, které souvisely především s ochranou tetřeva hlušce. Podrobnosti má ředitel Šumavského parku Pavel Hubený.
6: Schválili povolení vstupu omezeného počtu osob v omezené době. Budeme čekat, jestli se někdo odvolá. Potřebujeme mít k tomu chodníku ještě stavební povolení, protože to nemůže nám být vydáno dřív, než je tohle rozhodnutí pravomocný. Na tom bychom mohli strávit zimu a

0: 15 po souběžné silnici. Zpět se vrátíte u Roudnice. Ve směru do Prahy provoz odklánějí na exitu 29. Je tam krátká fronta, zpět na dálnici se vrátíte u Nové Vsi na 18. kilometru. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už je to repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
2: Naším dnešním hostem je kubánský módní návrhář a každý už ví, že ve studiu sedí Osmany Lafita. Své kolekce předvedl v New Yorku, v Paříži, v Miami, ale tu největší přehlídku své kariéry chystá na podzim v Praze. Vítám vás, dobrý den.
3: Děkuji za pozvání, dobrý den.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: mikrofonu Českého rozhlasu vítám Osmanyho Lafitu, modního návrháře. V dobré náladě opět.
1: Dobré ráno, dobré ráno.
0: No, tak už je odpoledne.
1: No právě, pro mě už je to ráno, protože to je teprve před chvíli normální situace vystává.
0: Takže kvůli rozhovoru jste si musel přivstat? Kvůli rozhovoru v jednu hodinu odpoledne?
1: No právě, brzo ráno jsem stává, abych byl připravený na to.
0: Jaký máte denní rytmus? Chodíte spát pozdě v noci?
1: Já jsem spíš tak

0: Takový jako nošní tak, jak se to říká, protože já miluju presovat, nejlíp se mi presuje v nosi, klidně nekoukaně si je do jednu hodinu, druhou, třetí hodin v nosi, ale pro mě důležitý je, že musím spát já stávám kolem půl desátý a pak klidu se připravím, snídám a nepotřebuju ráno takové hysterky, nebo jak se to říká. Ale je pravda, že pracuju večer dost dlouho v nosi. Je to pro mě fantastický moment. Jsem klid sám a tvořím všechno bez problému. No.
1: Tvoříte, ale produkční věci asi necháváte na den, nebo telefonujete někomu třeba i v jednu, ve dvě ráno?
0: Já mám takové štěstí, že mám kolem sebe dost lidí, jako který se starají věci, který se nestarám já, protože já se zabývám spíš, co se týká navrhování, vyrovatý modely, technické věci, jako okolen technologie, jako technika stříhu a tak dále. Ale pak, co se týká marketingové finance a všechny ty věci, na to mám lidi. Takže já o toho moc se nestarám.
1: A v noci vás napadají ty nejlepší návrhy?
0: Nejlíp, protože opravdu já pracuji takové, že já vyhledávám tu klid, pustím hudba, žádný techno, bum bum, ale takové romantická hudba, dám si sklení se víno, začínám takové kreslím, jako až to nekonečně, jako mě to jde neuvěřitelný, nebo mám tam materiály pána a začínám aranžovat na pány modely, jak má to de facto vypadat. A pak to všechno vysvětlím moje holky.
1: Vysvětlíte to vašim zaměstnankyním nebo kolegyním. A nežádá si to různý styl hudby? Já myslím jako různé styly oblečení, outfitu.
0: Je to zajímavé, protože já kdy tvořím, já jsem hodně na ty romantický, latinský hudba, jo? Ale je pravda, že kdy začínám dát ty návrhy vedle sebe a už vidím, jak ty modely budou i za sebou, já pustím tam de facto ta hudba, co si představím ty modely, jaký má být rytmus, jak má být agresivní nebo míň, víš, jako, ale jenom tentokrát do toho ani nemůžu zasahovat, protože tentokrát se tvoří ta hudba celá pro moje přehlídka, co já nemůžu ani si vybírat, tak na to je člověk, který, jestli můžu, jako je Paul Van Dyke právě, tvoří celá ta hudba. A já se budu jenom nechat překlapit, protože nevím ani, jak vypadá jako.
1: Ale modely budou všechny vaše.
0: Všechny
1: na té
0: moje,
1: velké modní přehlídce, moje, která se chystá na zář.
0: Musím říct, že mám velký starosti, protože navrhuju 140, je to největší show, co jsem dělal, když jsme kariéra, jako. A já působím od rok 1999. A musím říct, že poprvé v životě dělá něco takového. Všichni ví, jakože moje modní přehlídky vždycky byly viditelný, velký show, ale tentokrát, já bych říkal, 50%, možná i 90% vyšší, než to všechno překonali jsme nebo dělali jsme. Očekává se 1800 hostů, bude předvádí 110 modely, jako 100 holky a 10 kluky budu předvádět. Navrhuju 140 navrhu jako kolekce, originální každý model, než budu mixovat se jaký starý. Všechno je originální, nový udělané se na kolekce. No a mezi tím jízdím po republika se můj talk show, takže já mám všechno ve životě mimo času.
1: Tak o to více si vážíme, že jste zavítal do Alex a host. Děkuji. Osmany Lafita.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Alex, ahoj, si povídám s Osmanem Lafitou, kubánským módním návrhářem. Vy jste říkal, že tvoříte od roku 1999.
1: Ano, je to.
0: Podíval jste se někdy na ty návrhy právě z toho roku 99-2000, nebo tak?
1: Já mám tež nedávno...
0: Dalo by se to použít ještě dnes?
1: Jo, právě tež nedávno hrám si můj jubileum, jak jsem slavil můj narození na 50. leta. 60. leta. Vydám 60. leta. Jsem si rozhodnul, že budu dělat retrospektivní módní přehlídka. A nevím, já myslím, že já jsem jediný tady v České republice jako navrhář, který se řídí pohled světový navrháře, protože celý činný světový navrháře, oni skladují svůj kolekce, každá kolekce se skladuje, je to, my říkáme, muzeum. A to je, já mám všichni moji modely od roku 99 do teďka. A když se udělá právě tyhle ty rekopilace, jako retrospektivní show, právě ty vybíráš o každý rok pár modelů. A to všechno potom se snaží, aby to navazovalo. No a mně se to povedlo. Bylo to, myslím, že to kolem 123, 130, nevím, něco takového, ale byl to fantastický. A zajímavé je, že když jsem koukal modely, které jsem dělal už rok 99, ty jsou jako modely, které klíní dneska můžete nosit, jako je to nadčasový, jako nádherný.
0: Takže neřekl jste si, ježíš, co jsem to tehdy vytvořil.
1: No právě, jsou modely, který ani koukám a říkám, je, jako, jsem z toho překlapený, jakože jsem si ho ani nepamatoval, ale přitom i koukám, já miluju ty detaily, ta technika stříhu a tak dále. A já začínám potom vystudoval, co bylo tenkrát a co dělám teď, dokonce i materiály, tež materiály, protože lidi si myslí, že, no, lidi si myslí, já slyším, na každou rohu se objeví tež jakým, každý je navrhář. Stačí mi doma čistý stroj a už říká, že je navrhář. Ale málo kdo ví, jako co do, za to všechno je doopravdu. Kolik studio, kolik technika, kolik... protože furt si musíš naučit, existuje nový materiály, materiály, které jsou v kovové níti, jako vlakno, takové. A musíš umět s tím pracovat. A ty technika stříhu taky... Jestli já koukám to, co jsem si naučil ve škole a co dělám teď, mě vůbec to, co jsem si naučil ve škole, nemůžu říkat, jako, že mě bylo k ničemu. To mě pomohlo na ten start, ale ty jsou věci, které už v současný dobu vůbec ani nepoužívám.
0: Ta praxe to umocnila.
1: Ano, ano, je to vždycky krok dopředu.
0: Kdy jste si řekl, jsem módní návrhář?
1: Já myslím, že to bylo, když já jsem měl ten lom, když jsem končil střední škola, a protože celý svůj život jsem plánoval, nebo jsem myslel, že budu studovat medicínu. Ale takhle, jako dítě, mama pro nás všechno šila. Činy naše oblečení, málo kdy mama něco koupila, všechno nám šila. A mě to fascinovalo, já jsem viděl, jak ona stříhala látky, dokonce mi dala, když pomáhal, mě ona kreslila to šára, říká, stříhej podle šára, jako. A musím říct, že nelakalo mě to, jako, že, nebo ne, že nelakalo, nemyslel jsem, že jedenkrát budu se na to věnoval. S tím, že já jsem byl nemocný dítě, odrozený jsem, měl srdeční problémy, astma a tak dále, furt jsem byl v nemocnici. Asi tohle, to, že jsem byl víc času v nemocnice než doma, mě lakalo, aby se studoval medicína. Jenomže mama říká, Milanšku, to je blbost. Ty nemáš rád studoval, medicína se musí studovat celý život, protože stále jsou nový nemocnice, který se musí naučit nebo pracovat s tím. A pak jsem říkal, ale co mám dělat? Já nevím, co mám studoval. A ona mi říkala, krásně maluješ, proč nejde do umělecká škola, do akademie? No a jsem si přihlásil na naše největší akademie na Kubě, jako malířská akademie San Alejandro. A tam jsem začínal jako studovat jako sochař, malíř. A potom jsem směroval moje znalost nebo moje studio na textilní průmyslové navrhování, co bylo všechno jako textil. A tam celá ta kariéra se směrovala na navrhářství, no.
0: Osmane Lafita je naším hostem.
2: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: host je Osman Lafita, kubánský módní návrhář, který téměř 40 let působí v Česku. Nebude to příští rok přesně 40 let? Bude to mít výročí?
1: Já myslím, že jo. Já jsem přijel do Česká republika rok 1987.
0: Tak to bude. 40 let. Bude oslava. Jste slavící typ? To jsme viděli minulý
1: asi ne,
0: rok.
1: Protože stále lidi mě nadávají, že po tolik léta furt mluvím tak katastroficky česky. No, ale já si myslím, že mluvím docela dobře.
0: Rozumíme vám.
1: No, právě to je to důležité.
0: A máte ještě třeba nějaké, jako zdokonalujete češtinu? Učíte se nebo
1: ne,
0: tak?
1: Právě to je ten problém, že praxi. Já jsem čeština nikdy se nestudoval. Já mluvím, protože jsem to poslouchal od dobu, co jsem přijel do Česká republika tady a nikdo mě nekorigoval. Víš, jako neříkal, to se neříká tak, to, víš, jak oni jenom se smáli, jak já mluvím. A já myslím, že já už nemám věk, aby tam, věk mám, ale nemám čas, aby se jel a studoval ta čeština. Já myslím, že to patří už i ke mně, jako jsou lidi, kteří to milují, lidi, kteří ne, ale mě to vůbec ani nevádí. Tak dlouho, pokud rozumíte, co říkám, a já mimo toho mluvím 5 jazyků, já mluvím španělsky, italsky, francouzsky, anglicky a česky, takže všude, kam jdu do světa, se domluvím bez problému, tak.
0: Takže výbava jazyková velmi, velmi slušná. Jak už jsem narazila na vaše jubileum, které jste oslavil v minulém roce velkolepě, 60. Asi vám to říká spousta lidí, že nevypadáte na ten věk.
1: Říkají to, oni říkají, kolik z toho jsem chci udělat jako plastická chirurgie a tak dále. Díky bohu, že ní sa tím, říkám sa tím, protože Vadí mě, kdy vidím ty mladé holčíšky a nebo i kluci, jak už se začínají píchat botox a to všechno. A to je zbytečné. Měli jste nechat ty svůj ples přírodní. A jasné, že až budu potřebovat něco, tak si do toho pustím, bez problému. Já na to se nestydím, ale říkám, pan Bůh asi mě miluje, protože ta genetika moje je, já bych říkal, tak dobrá, že máte pravdu, lidi mi říkají, že na ty věk nevypadám vůbec. No.
0: Ostatně v minulém roce jsme viděli i vaši maminku, která příští rok oslaví dokonce 90.
1: 90 let bude slavit a taky je, já myslím, že já to mám po mámě, já myslím, že já mám ty geny po mámě, protože mama vždycky byla taková hezká ženská, jako, no každý dítě vidí svoje mama hezká, ale myslím, že jo, že moje mama i s tím, že dělala tu diplomácii, vždycky byla hezky oblečená, nališená, vlasy udělány a starne pomalu. Ona teprve ty vrážky, jako co má na její věk, nebo ne, jak by to říkal, na její doba neexistovalo to, že se píchne botox nebo silikony nebo cokoliv, to vůbec nefungovalo. Mama já vždycky používala kosmetika. A to právě mě inspirovalo i dělat celá svůj řadu kosmetiku taky, co já používám nejvíc. Jako.
0: A vy označujete za Jiřinu Bohdalovou?
1: To je, já říkám, že moje mama je kubánská Jiřinka Bohdalová, protože mama má tu sama energie, co má Jiřina. Ona stává a už je ve funkce. Víš, jako nemá rád být klidná, jako furt musí něco dělat. Taky nezapomněte, že ona už prožívala, já bych říkal, kolem 7. válka. Ona jízdila do světa a vojovala, byla v Angola, byla v Sýrii, Libii. Furt, kde byla jaká válka posílali, tak ona tam šla bojoval, takže neměla taky lehko život, ale daří se jí, díky Bohu.
0: To je ocelená žena. Ocelová.
1: Ocelová.
0: Když ještě zůstanu u těch vašich 60, užil jste si vůbec tu oslavu s ohledem na to, co všechno tam bylo?
1: Právě, že ne. Vždycky většinou a to lituju, protože můj manžel mi říkal, nechceš opravdu si balit a jdeme spolu nikam na dovolená nebo to. Musím říct, že ta oslava mě stala dost peníze, ale nejde o peníze. Já jsem myslel, že mi bude dělat to radost, že se setkám se všichni s tí svůj vlíší kamarádi, to jsem dělal takové, a jsem dělal to po kubánský styl, ale 1950, taková elegance, no, ale s tím, že jsem byl furt chtěl, abyš každý byl spokojený, abyš každý se dobře bavil, takže nakonec jediný, kdo se nebavil a nebyl spokojený, o to všechno jsem byl já.
0: Perfekcionalista
1: no,
0: jste.
1: No, ano, jsem takový. No.
0: Tak, Osman Lafita je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: dát.
1: V Alex a host si povídám s Osmanem Lafitou mimo jiné i o jeho oslavě narozenin 60., kterou si všichni užili, kromě něj. Ale jeden host, který byl pozván, ale nemohl přijet, byl slovenský prezident Peter Pellegrini. Vy jste od něj dostal osobní dopis.
2: Ano, ano, je to tak. A byl to krásný, protože de facto, já nevím, jestli víte, jakože já, když jsem začínal můj kariéra, mě oslovil prezident Havel. Mě pozval na Pražský hrad a mě požádal, abych já oblikal, abych i oblikal průběhu mandátu on i první dáma Daša, jako Dagmar Havlova. A takové jsem začínal já z mé kariéra, kdy potom průběhu času jsem znal Ivana Trump, Sharon Stone a ty další. A to je zajímavé, že potom i Livia Klausova, taky máme dobrý vztah i všechno, ale že současný prezident vůbec, ale přitom byli pozvané na moje akce a nikdy jako ta reakce nebyla nijaké. Ale přitom jsem dělal můj první přehlídka na Slovensko, ne v rámci Fashion Week Slovensko, protože je pravda, že já jsem dělal jedna přehlídka na Vysoký Tátra a byl to obrovský show, ale já jsem byl v šoku, kdy najednou se objevilo prezident republika Pellegrini a sám si požádal, že se se mnou setkal. Takže bylo tam připravené pro nás jaký ty VIP prostory, místnosti a byl to neuvěřitelný příjemný setkání. Bavili jsme si o všechno možné a ještě mě slíbil, že přijde na soukromou návštěvu, jakože musí nikdy, kdy bude kolem Praha, jako Česká republika, že dá vidět. Ale já jsem ho pozval na narozenina. Mě nehalo to otevřeno, jakože pohle jeho funkce, víš, jakože nemůže říkat dopředu, jestli bude moc nebo ne. A s tím, že nemohlo, dělal nádherný gestu, že mě posílal dopis a mě popřál k narozenin.
1: Takže zkrátka, vy jste ho poznal až co by prezidenta Slovenské republiky. On je ve funkci, tuším, že tak 2 roky, takže ano, takhle čerstvě je vaše.
2: Ano, čerstvě, no právě.
1: Vaše
2: fešák to je.
1: Bez pochyby. A obliká se dobře? Obléká se dobře
2: obliká
1: podle vás?
2: Se, až po, jak jsem ho viděl, se oblíkal moc dobře. Byl takový elegantní, celkový. Ladilo mu všechno. Boty, oblek, co měl na sebe, košíle. Byl moc hezky oblečený.
1: Je to taková pro vás vaše profesní deformace, že se na někoho podíváte a nejprve zhodnotíte jeho oblečení a pak se možná dostanete
2: ano,
1: k něčemu dalšímu?
2: To mám, já chodím po ulici jako koukám na každý člově. Jako, nekritizuju, jako, já nejsem takový ten typický, ale na všechno pro sebe, jako mám, jsem takové kritiky, jako říkám, Ježíš, co to je, jak se kombinuje, tak.
1: Ale říkáte si to často?
2: To mi dělá i třeba tady problém, když koukám na naše vláda tady, jak když vidíš ty naše politik, to je katastrofický, to je jako, víš, vrát pistola si zatřeli do mozku. Já nevím, kdo ji oblíkají, nebo kam oni se oblíkají, ale
1: no, k vám asi ne.
2: No, určitě ne, určitě nejsou. Jsou, ale nevím, kdo ji poradí, musí mi někdo, který poradí, jako já nevím, existuje to. I první dáma musí mi svůj poradce, jako a já nevím, jak to dělají, jako ale to je její věc.
1: Dobře, a když tedy hodnotíte i třeba lidi na ulici, tak potěší vás potom, potěší vaše oko, když to někomu sluší a říkáte si, tak tohle je podle mého gusta. Máte z toho radost?
2: Dokonce i jdu za ten člověk a jí chválím. Říkám, máte moc hezky oblečený, nebo jste hezká opravená, nebo hezky. Takhle, já říkám, koukám na všechno, já koukám i na to ošklivé, protože i to ošklivé, co vidím, mě inspiruje něco tvořit. Já jsem takový, že když jdu po ulici, pracuju. Jako koukám na, pardon, ve Česměr. Víš co, tady je jeden velký problém, že tady se objevili různý stylista, kterých rádi a nevím jak proč, protože měli se hrát sám sebe. A pak stane se to, co se stane. Oni zapomenou, jakože tendence nebo trendy nejsou určeny pro každý člově. Poslední dobu vidíš, jako jsou, jak se nosí též oversize modely. Vidíš, člově, který nemá ani metr vysoký a má oversize oblečený, který jaký stylista říká, že je to in, že to jí sluší a je to katastrofický.
1: To zarazí ještě více
2: jako
1: do země.
2: To vypadá jako Monty normálně, ten zvířata se ty velký kabát, to je šílený.
1: Osman Lafita je naším hostem.
3: Český rozhlas Hradec Králové.
0: Rádio vašeho kraje.

0: Ve vysílání Českého rozhlasu je s námi Osmany Lafita, jehož přehlídky dobyly New York, Paříž, Miami a teď, teda na podzim, dobydou Prahu. A má to být vaše největší vůbec přehlídka, kterou jste kdy dělal.
1: Jo.
0: Jak se ve vaší hlavě zrodil nápad, jak to bude vypadat, kde, kolik
1: no,
0: lidí,
1: tahle,
0: co?
1: Bylo to de facto, já jsem ani neplánoval, že budu dělat něco takového. Už se pracuje na ty moje přehlídka od ledna, ale začalo to s jeden z mých klient, který je to berlínský import takové klasické auto, jako veterány, jedno největší, já bych říkal největší. A on přišel tu napad, jestli nejseme dělal show, který byl spojený luxus jako elegantní, vysoká moda a i elegantní luxusní auta. Já říkám, proč ne? To jsem nedělal nikdy. Já jsem dělal všechno možné, ale tohle takové show jsem nedělal a začalo to jakože srandička, jakože jenom mluvíme o to, no a de facto to se skutečnilo, jako, ale říkám, pracuje se od ledna, už je to obrovská produkce, říkám, čeká se 1800 hostů, víc než půlka sál už je prodána, protože to je poprvé, jako, že prodám vstupenky, jako na moje přehlídka nikdo se nemohlo dostat, pokud nebyl osobně pozvaný od nás, jako kamarádi nebo klienti. A pak novináře, ale jiná nedalo se to, jako že koupím stupenka a jdu se podívat na Lafita. To neexistovalo. A tentokrát jo, takže každý, kdo bude chtít se podívat, tak může přijít. Ještě hudba, můžu říct, kdo to dělá, jméno, nebo nemůžu říct, kdo to dělá, můžu.
0: Já myslím, protože, můžete, určitě.
1: Protože hudba přijde osobní Paul Van Dyk a bude hrát na tu moje přehlídka. On říkal, na začátek nestěl, protože on je zvyklý dělal v Ibiza, Tomorrowland, takový ty velký event, ale přehlídky nikdy nedělal a říkal, jako potom volal a říkal, že jo, že přijde, protože pro ní to je výzva. A dokonce slož celá ta hudba, co bude se hrát na moje přehlídka, to je vyložení hudba, které on tvoří jenom pro moje přehlídka. Takže máme opravdu na co se těší. Je to neuvěřitelný event, jako pracuje se tam se světla, prostory. Molo bude 90 metrů dlouhý, takže hodinky modelky, protože modelky musí předvádět 90 metrů tam a 90 metrů zpátky z té vysoké podpáty, ale holky to dají, jsou čikovné.
0: Budou to české modelky?
1: České a zahraniční modelky. Budou mít tam i zahraniční modelky. Moc toho nejseme mluvit, protože pak je to, víš, jak to je, jak už všechny napady můžou ty nikdo ukrát. Ale je velký event, opravdu velký event. Já mám už hlava, že mě vybuchne normálně. Denodenně máme setkání, denodenně se pracuje se celý tým, jako produce, světlo, zvukotechnika, všechno. Je to,
0: dá se říct, že to bude vrchol vaší kariéry?
1: Ano, je to. Doufám, že nevymyslí si nikdo, že ještě něco většího než to, protože pro mě to je jedna z největších. Jako, a věřte mi, že, jako, že jsem dělal hodně velký programy jako show. Já jsem dělal neuvěřitelné přehlídky. Dokonce zapřeli jsme celá Varsavsky na městě a já jediný jsem mohl to udělat. Jsem zapřel celá Varsavsky na městě a dělali jsme obrovská přehlídka tam po japonský styl. Jako, nádherně to bylo.
0: No teď bych to úplně nedoporučoval na Václavské na městě. Osmany Lafita je naším hostem.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Ladíte stále Český rozhlas Alex a host a tím hostem je Osmany Lafita, který má na svém kontě řadu módních přehlídek, ale ta největší show ho teprve čeká a to na podzim. Teď datum 22.
1: nebo 25. září
0: na Expo, v Praze
1: na Expo Leňany, Expo, na PVA Expo.
0: V Letňanech na výstavišti zkrátka.
1: Na výstavišti.
0: A vy jste mluvil o tom, že už teď máte hodně naplno, kromě toho také jezdíte se svojí talk show po krásách České republiky, tak by mě zajímalo, jestli jste našel čas na svoji zahradu vůbec.
1: Vůbec, nemám čas a mě to trošinku stve. Takhle, moje zahrada, i když je zarostla a začínají kvíst, tak je taky zajímavá. Víš, jako, že je to jako džungle, hezká džungle, rozkvětlá džungle, ale mě to strašně vádí, protože já mám rád, když všechno je tak hezky udělané, tráva sekána, kytičky už vystříháné a tak dále, ale moc času na to nemám, ale na to já se dostanu. Já vždycky na všechno musím najít až po ten moment, ten sekund, aby si věnoval, takže nebudu ji nehal takové trpět.
0: Trpět, ale říkáte, že si vystačí i bez vašeho zásahu a možná to bude, když se zjistíte, že to bude i hezčí a lepší.
1: No, doufejme. Jo, můžu ještě říct něco ohledně prodejní stupenky na moje přehlídka?
0: Pokud by chtěl někdo přijít na vaši velkou show?
1: Ano, můžu. Ano? Stupenky se koupí jenom na Ticketmaster. Uh-huh. Ale jsem viděl a jsem slyšel, že začínají prodávat mimo jako... A ty jsou falešní. Ano, právě. Prosím, nedělejte to, nekupujte venku, protože to nejsou... To oni lidi se snaží prodávat věc, který není na prodej. Takže pokud máte zájem a pokud se chcete současný, tak přímo na Ticketmaster.
0: Tak, nikde jinde.
1: No.
0: Buďte opatrní. Než bude ta vaše velká show, tak bude léto, budou prázdniny, budete mít nějakou dovolenou?
1: Myslím, že právě se kamarád a klient, který děláme spolu tu přehlídka, on má v plánu, že jdu do Itálie, do Lago Como, on tam má svoji vílu a tak až na víkend jdu tam relaxoval, odpošíval, ale nemám čas, opravdu nemám čas na žádná dovolená a nechci ani, protože taky plánuju, že tento rok nic nebudu dělat, protože příští rok, jestli pan Bůh mě to dovolí a ještě budu mít mámě na šivu, doufám, že jo, že bude další nikoli let, příští rok máma slaví ty 90 let a manžela já lítáme i spal kamarádi, lítáme na Kubě, protože ta oslava bude na Kubě. No.
0: Bude tak velkolepá, nebo to bude nějaká decentnější, komornější?
1: Bude velkolepá, protože budu tam Čech, proto jdu na Kubě, protože máma má tam víc svůj známý a kamarádi a rodina než my, ale už bude to velký taky.
0: Tak ať se vám všechno vydaří dle vašich představ. Díky, že jste přišel. Osmany Lafita.
1: A děkuji za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: jsme.
1: Radioservis představuje knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas zprávy.
3: Aplikace e-doklady podle ministerstva vnitra ustála zátěžový test. Opavští policisté obvinili 5 lidí kvůli podvodu se sociálními dávkami za víc než 11 milionů korun. Zítra čekáme slunečno a teploty do 32 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Zátěžový test e-dokladů před podzimními volbami byl podle ministerstva vnitra úspěšný. V 1 hodinu odpoledne se do systému najednou přihlásilo 30 tisíc reálných uživatelů. Některým ale mohlo otevírání aplikace trvat i desítky vteřin.
4: Teď je přesně 13, takže otevíráme aplikaci e-doklady, klikneme na prokázat se. Já jsem tam. Tak co vy, vám se ta aplikace načítá zatím?
5: Se zatím načítá. Výborně, takže já jsem se dostal dokladu, trvalo to 30 vteřin, řekněme, je tam ta latence velká.
6: Podobně jako u mě a šéfa digitální a informační agentury Bohdana Urbana mohl zátěžový test vypadat i u dalších 30 tisíc lidí. Další načítání nebo případnou chybovou hlášku mohlo způsobit i to, že aplikaci uživatelé neaktualizovali anebo neměli zkontrolované přihlašovací údaje. Právě na to by agentura měla podle Urbana před volbami víc upozorňovat.
5: To jsou opravdu věci, které už teďka na první pohled je zjevný, že budou muset mediálně zvládnout lépe.
6: Výsledky zátěžového testu teď bude digitální a informační agentura vyhodnocovat a případné chyby do voleb odstraní. Vojtěch Tomášek, Český rozhlas.
3: Policisté odhalili dva bratry z Opavy, kteří měli stát připravit na sociálních dávkách o víc než 11 milionů korun. Téměř 19 let podle kriminalistů předstírali závažné duševní onemocnění a dařilo se jim obelstít úřady i lékaře. Kromě bratrů policie obvinila z podvodu také další 3 lidi, kteří předstírali, že o ně pečují.
7: Podle policie bratři při kontrolách nekomunikovali a vydávali skřeky, takže některá vyšetření vůbec nebylo možné dokončit. Mimo dohled úřadů, ale sami nakupovali v obchodech a uzavírali půjčky nebo smlouvy s mobilními operátory. Z Opavy Andrea Brtníková, Český rozhlas.
3: V libereckých lidových sadech vzniklo 15 zasakovacích tůní. Mají zadržet vodu v krajině, zmírnit erozi a taky ochránit lesní koupaliště před naplaveninami při přívalových deštích. V lesích je vybudovaly městské lesy ve spolupráci se spolkem Milujeme jizerky. Další opatření pro zadržení vody v přírodě zhrnul ředitel městských lesů Jiří Bliml.
8: Svodnice, tůně, jama, hráz. Svodnice tady myslím kolem 60. Těch tůní, velkých tůní zasakovacích, tak těch je tady 15. Jama, hráz je na 3 linkách. Vlastně to území jsou desítky hektarů, které jsme vlastně takhle ošetřili. Sport.
3: Obhájce titulu Jakub Vadlejch postoupil na atletické mistrovství Evropy do oštěpařského finále. V kvalifikaci hodil z první série 80 metrů a 92 centimetrů. Další dva čeští oštěpaři Jan Výška ani Martin Konečný do sobotního finále nepostoupili.
1: Počasí.
3: Zítra čekáme většinou jasno, nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů, na severovýchodě kolem 26, na horách většinou kolem 22.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
3: V Praze na jižní spojce směrem na Barrandovský most u nájezdu

0: toužil, ona ho odmítala, on ji pozval do hor a zrodila se láska.
1: Našli společnou cestu na vrchol citů, kde dominuje víra, naděje a láska.
2: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

0: Příjemný poslech vám přeje Petr Kostka
1: a Carmen Majerová.
0: Zlatá láska je pořad o velké lásce, která si zaslouží pozornost a náš obdiv.
1: Ze zaslaných příběhů jsme dnes vybrali ten, který se týká manželů Zdeňky a Jiřího Tučkových z Horní Radechové v Podkrkonoší.
0: Nedávno oslavili zlatou svatbu. Po 50 letech společného manželství už vědí, jak je důležité, když se o toho druhého můžete opřít, když vám nabídne pomocnou ruku a drží vás s láskou v náručí.
1: Proto jsme k ním do chalupy poslali našeho naslouchajícího kolegu Patrika Rozénala.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Vy budete pan Jiří.
4: Ano.
3: Je to tak?
4: Je to tak, no.
3: A kde máte manželku?
4: Vevnitř.
3: Máte krásnou roubenku?
4: No, snažili jsme se.
3: Dělali jste jako vlastníma rukama něco?
4: Jo, těmhle.
3: Fakt?
4: Všechno sami, no. Odkácení dřeva až po všechno.
3: Vypadá krásně, jak by to stála od pradávna.
4: No, však to tak mělo být.
3: A bydlí se v ní dobře?
4: Bydlí, výborně.
3: Tak jo, no, tak půjdeme za vámi. Jiřího, známe a teď Zdeňku, dobrý den.
5: Dobrý den.
3: Já mám pro vás kytičku.
5: No, děkuju moc.
3: Máte i kytky na zahradě, když máte tak krásnou chalupu?
5: Určitě, určitě máme, ale teďkon jste přijeli pozdě, protože ty nejkrásnější jsou odkvetlí.
3: To nevadí. Vy to teď rozzáříte v tom vysílání.
5: Určitě. Určitě, ano. Pojďte dál.
3: No, krásná světnice. No, to je nádhera.
5: No, to jsem si všechno malovala.
3: Všechno?
5: Všechno. Tamhle mám jednu truhlu po prababičce a podle toho jsem dělala ty krkonošské motivy. Zkoumala jsem, jak se to dělá.
3: A vy to máte i na té lince? No jo.
5: Kupovala jsem po bazarech starý nábytek, který jsem opálila a takhle jsem to všechno malovala.
3: To je krásný.
5: Děkuju, děkuju.
3: A i takhle kachlová kam na
5: no,
3: pec, poráková kam.
5: Ty dělal zase manžel. Dělal manžel a já jsem dělala to patlání.
3: Nahodila jste to.
5: Já jsem to nahodila, tak.
3: Mimochodem, prozraďme posluchačům, jak dlouho už jste spolu, manželé?
4: No, 50 let, no.

0: 53 se známe a 50 let jsme manžele. No.
1: Tak si o tom budeme vyprávět.
0: Tak fajn, posaďte se.
2: Poprvé Jiří zahlédl Zdeňku u své kamarádky z lyžařského oddílu. Zalíbila se mu a toužil jí poznat víc. Jemu bylo 19, ona oslavila 16. narozeniny.
3: Bylo jaro roku 1972 a blížila se Filipojakubská noc a s ní oslava čarodějnic. Jiří proto požádal kamarádku, zda by mu se Zdeňkou nesmluvila rande.
4: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
0: U ty kamarádky se mu líbily moje nohy, které já jsem měla vždycky hrozně hubený, takže jsem si brala dvoje, troje podkolenky ke golfkám. Takže on se nachytal na ty krásné nohy, které pak stejně byly hubený, jo. No a na ty čarodějnice, když jsme šli domů z čarodějnic, tak už byl 1. máj, tak mě povídal, jestli bych s ním nechodila.
1: Takhle rovnou do toho šel.
0: Ano, takhle rovnou do toho šel, tak jsem si říkala, že je nějaký divnej.
1: Co jste za ten večer měli už za sebou, že takhle rovnou řekl, no budeš se mnou chodit?
5: Že jsme si povídali, no a tak jako to vypadalo, že to je dobrý, tak abych nestrácel čas, že jo, nějakým zbalením, tak prostě buď jo, nebo ne, že jo, aby nebyl zbytečná prodleva.
0: No a pak vždycky, když přišel k nám, tak říkám naší mamce, řekni mu, že nejsem doma. No to trvalo asi tak měsíc, dva, ale vytrvale chodil.
1: No. Ty jste se ho bála, nebo?
0: Mně se nelíbil. No pak jsem zjistila, že je hrozně hodnej. No tak jsme pak spolu začali chodit, no.
1: U čeho jste to tak zjistila, že je takhle kluk hodnej?
0: Podle těch činů, jak se chová, co dělá, jak se o něj můžete opřít, spolehnout a tak dále, že jo. To je důležitý.
1: Jak jste to vnímal vy? Vám se Zdeňka líbila od začátku, předpokládám.
5: No, líbila. Tak jsme takhle na výlety chodili a do skal s náma začali jezdit. A...
1: Vy jste měl teda partu, se kterou jste jezdil do skal, protože vy jste tak jako horolezečil, nebo jak to říct?
5: Hodně. Hodně jsem horolezečil. Líbilo se mě to.
1: Zval jste Zdeňku nějak na rande, nebo jenom na lezení do hor a na skály?
5: Ale to chodili jsme taky na rande, to jsme přijeli ze skály, šli jsme do hospody tančit. Do to dřív tady byli, že jo, po náchodě byli, já nevím, 3 kavárny, nebo kde se tančilo, tak jsme šli večer zase tančit. To bylo, víkend byl vytížený, naplno je ten.
0: No my jsme tancovali dlouho a hodně, několik let. Takže jako on chodil tančit už předtím a tančil výborně, takže jako to mě holky záviděli, takovýho tanečníka.
1: Takový tanec, to je přece jenom i možnost toho druhého chytit kolem pasu, přivinout, trošku se ho tak jako přiblížit.
5: To by bylo jako takový, no a teď jsou 2 tunely. To není jenom o tanci.
1: Takže jste to takhle zkoušel?
5: Taky. Tak to zase nebylo úplně to na prvním místě, ale tak jo, no.
1: Jak se vám Zdeňka líbila? Jak byste ji popsal? Jaký máte ve vzpomínkách uloženou z té doby? Jaká to byla holka? Jak vypadala?
5: Byla hezká. To vlastně to jde teď taky, no, akorát je trošku zestárla, ale jinak dobrý. A tak já jsem vždycky rozjel takový heslo, že stejně nenaleznete takovou ženskou, která by sportovala a můžete s ní taky někde do společnosti ukázat jako krasavici, že jo? A tohle to bylo tak akorát.
1: Tady jste ji našel?
5: To bylo dobrý, no. Ta tomu tak odpovídala.
1: Kdy přišla ta první pusa?
0: No tak to si ani nepamatuju. Tak možná po měsíčním chození. To není jako teď.
5: Vždycky jsem chtěl za každou to, jak by to šlo, tak vždycky, no, ale tak zase to nebylo prvotně, že by všechno to, ale jako furt to tak jako stoupalo, no, furt to bylo lepší a lepší.
1: Jak to mladí lidé tedy v té době, v těch 70. letech na začátku, prožívali tu lásku? Co se tak odehrává v té mysli, v srdci, v duši mladé holky? Na co myslí, když už něco s tím Jirkou podnikla? Popište nám ty pocity.
0: No tak určitě ty motýly v břiše, to jsou, to asi je dneska taky stejný, jak to bylo. A každopádně ale jako holka bych ho nikdy svým způsobem nenaháněla, jak to dělají dneska holky, když to vidím u vnuka, co mu pošlou za fotky, SMSky a já nevím co, tak to jako nebylo. Tak spíš jako holka dělala drahoty, anebo se nechala dobývat. No samozřejmě, že vždycky dělalo mě dobře, nebo tak, že má zájem, že cokoliv bych chtěla, že udělá, nebo jen přání nějaký. Jedno, co mě nenosil kytky. A co mě nenosil, neříkal, že mě má rád. To jako ne. Ale to musí všechno člověk poznat. Kytky nejsou nejdůležitější a vždycky jsou lepší ty činy, než vypravovat, že má někdo někoho rád.
1: Lepší lásku dokazovat, než o ní mluvit.
0: Přesně tak, přesně tak.
5: Zamilovaný jsem byl, proto jsem chtěl být s ní, takže jsme furt, jsem vymýšlel někdy, kam pojedem, kam půjdem. No my jsme byli spolu, že jo? Akorát problém bylo to, že jsme pak nemohli třeba někam jet a být tam do druhého dne, že jo? Protože to rodiče nedovolili. Aby jsme jeli někde na chatu někam, to neexistovalo.
1: Poprvé jste se tak jako fyzicky zblížili kdy? Před svatbou nebo až po svatbě?
0: No před svatbou, přeci si ho nevemu, abych nevěděla co a jak.
5: A přeci nebudu dlouho čekat.
1: A to jste si naplánovali, nebo to tehdy bylo dílo okamžiku, chuti a náhody?
5: Ne, to bylo naplánované, protože naši měli zahradu tady za koupalištěm a tam byla taková kůlna, ale v té kůlně byl gauč. No a tak jsme chodili, vždycky jsme šli, jako zbylo se tady takhle, tady jak jste jeli přes to Karlovo náměstí, nebo tam je hospoda, ještě to tam je dodnes, tam jsme si koupili flašku Bikavéru a šli za koupaliště na tu zahradu. No a tam jsme to do půlnoci, do jedny, tak jsme tam byli a pak jsme šli domů, no.
0: No jo, no.
1: Takže pravidelné schůzky takhle.
5: No tak
0: určitě.
5: No,
0: Sobota, pátek, sobota.
1: Zdeňko, a jaké to bylo poprvé? Ten jeho přístup, ten dojem z toho a tak, jako nálada.
0: Co mám k tomu říct, teda já nevím.
5: Je to do kopce a běželi jsme jako srnky na hlavě.
0: A potom by kameru.
1: To šlo.
4: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Dnešní příběh patří Zdeňce a Jiřímu Tučkovým.
2: Seznámili se na čarodejnice. U půlnočního ohně přeskočila jiskra a zažehla lásku.
1: A po třech letech začali uvažovat o svatbě. Už věděli, že jeden druhého nechtějí ztratit, ale naopak se zavázat, že tu celý život budou jeden pro druhého.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: No já si to pamatuju moc dobře, protože moje rodiče mě řekli, jelikož já jsem od 10 let dobře řídila auto a vždycky jsem auta měla hrozně ráda, takže mě rodiče řekli, že když se nebudu vdávat, že mě koupí auto. No tak jsem řekla, že se vdávat nebudu, tak mě v květnu koupili auto. No a v červnu jsem jim řekla, že se 5. července budem brát. No, jo, bylo to tak.
4: No to je asi omylo, ne?
3: No tak, byli překvapený, no ale tak oni ho měli rádi, že jo, tak i tatínek věděl, že je spolehlivý a jako kdyby ho neměli rádi, tak mu nedali přepsat hned půl baráku, ale jak jsme se vzali, tak na něj dali přepsat hned půl baráku, aby se s tím něco dělalo, nebo prostě, aby se tam necítil špatně, jo. Tak jako samozřejmě věděli, že je hodnej a já jsem předtím měla tendenci tak trochu bej do luftu a mě trochu skrotil, takže byli rádi.
4: Ty přípravy na svatbu, jak vy si to pamatujete? Třeba já nevím, šaty, prstínky, jak se scháněly, nebo se něco připravovalo, bylo na vás něco přichystat?
5: Nebylo.
4: Jak to?
5: No nebylo, tak já jsem chodil ještě do školy v tu dobu, dělal maturitu. No tak prstinky, to už byla prodavačka hotová, to už si vydělávala, tak já tak všechno zařídila.
3: Jsem dělala školu ve dvoře Královým, tam jsem měla babičku, takže u ní jsem tam bydlela a ten tam za mnou jezdil, tak jsme babičce řekli, že se budem brát. Babička nám to schválila, tak jsme šli koupit prstinky, no samozřejmě za moje peníze, protože on tenkrát peníze neměl, že jo. Takže babička to věděla první. Pak jsme jeli k nám teda, k mém rodičům, tam jsme to řekli, no ty zůstali z toho docela, teda i kvůli tomu autu, že jo, tak z toho byli trochu divný. No a naši s jeho rodičema se před svatbou nesetkali nijak.

0: prvnímu seznámení došlo až ve slavný den. To ještě Jiří netušil, že zatímco on si maminku Zdeňky zamiluje a ona jeho, Zdeňka od své tchyně zájem a náklonnost ani v budoucnu nepocítí.
1: Nikdy jim to ovšem nevadilo. Jejich vroucné city jim to po celý život vynahradili. Lásku si před ostatními slíbili 5. července roku 1975.
2: Přivez mě ráno Kytku na kole.
3: To byla hezká, byla jako malinká hezká.
4: Vy jste na svatbu jel na kole?
3: No jenom k ním.
2: No. Asi tak.
4: Co tomu říkali rodiče?
2: Tak no, ty už věděli, jaké je. Tak
3: rodiče, to bylo horší, to spíš připadalo, jak když jedeme na schůzi rohá, než na svatbu.
4: Přijel s Kytkou. Vy jste už byla zušlechtěná, nakadeřená.
2: To se tak nedělo. Tenkrát jsem se ostříhala, zasadila jsem si klobouk a bylo to. Jaká zušlechtěná, ušila jsem si šaty. No.
4: Vy jste na stroji, tak jako...
2: Jo, to já všechno. No teď na svatbu jsem si taky šila šaty.
4: Na oslavu 50.
2: Ano. No a odjeli jsme teda na ten obřad, máme tady nádhernou radnici, a proto jsme měli teda i teď jako ten obřad, protože jsem chtěla zase ten příbuzným všem z Moravy na Slovensku ukázat tu radnici nádhernou.
3: Na chodě.
4: Jaký byl obřad, Jirko?
3: No to bylo jen proslov, ne? Socialistický manželství a rodina a tohleto.
2: Rodina je základ socialistického státu.
3: No. Jsme tam stáli a už tam pusa byla a to a už to bylo o to, no, upřát, no.
4: Vrhal se na vás.
2: Ale ani ne. Já nevím, my jsme tohle to nikdy tak nebrali. My jsme byli rádi, že ta svatba je za náma, že prostě budeme spolu bydlet a můžeme už jezdit kam chceme a už nám do toho nebude nikdo mluvit. A tak nějako jsme to...
4: Co rodiče, jak to prožívali?
2: Ty plakali.
3: Ty byli takový z toho, no.
4: Jaké jste měli prstýnky?
2: No, zlatý, široký, tepaný, krásný.
3: A tenkrát byli moderní, tenkrát to byla moda, široký prstýnek hodně a to.
4: Šlo mu to nasadit?
2: No šel, protože jsi to v obchodě zkusil a to. Teď jsme ho nasazovali na malíček, ty sami.
4: A neradil jste jí potom, hlavně se nezapomeň podepsat jako Tučková už?
3: To asi taky jsem ti neříkal, viď?
2: No to jsem trénovala už dopředu. To asi dělá každá holka.
4: Aby to hezky vypadalo ten podpis.
2: Tak, přesně tak. To dělá asi každá holka. Každá holka se chce vdávat. A dítě, já nevím, jestli dneska někdo říká, že ne, je to možný, nevím, ale já si myslím, že každá holka se chce vdávat.
4: No a když je po tom obřadu, tak co vám tak hlavou proletělo? Spokojenost, že už jste svoji, že už můžete cokoliv, nebo se na člověka navalí nějaké možná existenční starosti, že právě protože už je to jenom na něm.
2: Bydlet jsme měli kde? To jsme byli v tom domku u našich. Auto jsme měli. No a lyže jsme měli. No a co?
3: Akorát jediný problém byl, že jsem měl jít na vojnu. A měl jsem vyjednáno, že tady půjdu do Svatoňovic do dolu, abych nemusel na vojnu. No ale no, mě nevzali do Svatoňovic a musel jsem na vojnu. Ale vojna, to byla krásná věc, to byla nádhera. Takový dovolený už nezažila, že na moje, za tu, to už jsme tak takovou dovolenou ani neměli, co jsem byl na vojně. Nádhera.
4: Prosím, pro koho, pro vás nebo pro ženu?
3: Pro oba.
4: Jo.
2: No určitě, protože...
4: Jste veselý kopy teda.
3: To bylo veselý. Nejhorší byl přijímač, to jsem byl v Planiu Maria, byl v pohraniční stráže, a ještě ke všemu důstojník. No a tak v tom přijímači to bylo blbý, tam jsme byli zavřeni. A pak jsem byl na rotě, tam vedle velenic, vedle českých velenic, no a tam... No to byla rekreace úplná, krásná. Protože vždycky jsem akorát zavolal, přijedeš, přijede. Tak moje manželka přijela, tam byla ve vesnici jako hospůdka, tam byla nějaká paní Hrbincová, ta tam měla jednotu krámek a nahoře bydlela a vedle měla ještě pokoj, který nám vždycky nechala tam, že jo, takže ona tam spala, vždycky přijela, já už jsem hlásil kuchaře na rotě, hele, přijede manželka, koukej něco pořádného uvařit. On navazil, manželka přijela, na rotě, z roty jsem se odstěhoval k ní, do pokojíčku, bába Vravnicová nám u manželských postelí rozsvítila svíčky vždycky takhle, no nádhera. Jestli můžu, horší to bylo o svarební noci, to bylo horší. Protože to jsme narychlo zbouchli, jsme si v tom baráku dvě místnosti takhle dolů, provizorně tak a tam se teda udělali postele a tohle, ale no, to bylo takové, co se sehnalo kde. No a teď teda vlezeme večer do postele, že jo, no a to a najednou rána jak zděla a ona ta postele se rozpadla. To propadlo, ty rošty propadly a my jsme leželi na zemi v tom takhle a bylo to.
4: Bylo to nekvalitně odvedenou prací anebo vaším dováděním?
2: Nekvalitně odvedenou prací, protože každý prkno bylo jiný.
3: Oni byli krátký a vypadli, no, tak... No, to se stane, no.
0: Úsměv Zdeňce Jiřímu z tváře v životě mnohokrát zmizel.
1: Ale jejich lásku to nikdy neohrozilo, jak vám oba prozradí už za malou chvíli.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zlatá láska, zlatá manželství, která prověřil čas.
1: Je krásné slyšet jímavé lidské příběhy, plné opravdové lásky.
2: Jsme šťastní, že ji v dnešním světě nacházíme a rádi bychom ji v našem pořadu Zlatá láska ocenili.
1: Proto jsme Patrika Rozehnala požádali, aby Zdence a Jiřímu Tučkovým předal naše dárky. Dva zlaté hrnečky Zlaté lásky a velké digitální rádio. Bylo to pro ně překvapením.
3: Ježíš, to si snad ani nezasloužíme.
4: Já myslím, že jo.
5: No, krásný.
3: Dřevěnej design, no to je nádhera. Tak to moc a moc děkujeme.
4: No, je to digitální rádio, ať si můžete i tenhle pořad, nejen ten, poslechnout samozřejmě v digitální kvalitě.
5: No, to je nádherný.
3: Já
5: se stydím, já bych vám ukázal, na co my posloucháme tady, ale to je hrůza.
4: Tak teď už to není hrůza, teď už je to tohle moderní. No. A myslím, že to dřevo se vám sem i hodí. Co?
3: Určitě se dřevo sem hodí, teď to je do chalupy.
4: No. A pak jsou tam dvě krabičky, každá jedna pro jednoho z vás, to si můžete rozbalit.
3: Kouzelný, fakt jo. To je nádherný.
5: No, nádhera.
3: To si můžeme vystavit tady, viď? No. Kouzlo. Děkujem.
4: Není zač, ať slouží.
2: Už William Shakespeare řekl, pravá láska nikdy neprobíhala hladce.
1: Tak to poznali i Zdeňka a Jiří Tučkovi z Horní Radechové v Podkrkonoší za dobu svého 50letého manželství.
2: Byli si vždy oporou. Tehdy, když Jiří přišel o práci a Zdeňka se musela přibrat ještě jeden úvazek.
1: Nebo když ji osud nachystal těžké rány. Byl to zase Jiří, který ji nenechal padnout a s láskou ji chránil.
3: Vždycky jsme spolu všechno řešili. Všechno. Ať to bylo to nejhorší, ale vždycky jsme řešili všechno spolu a věděli jsme, že se jeden na druhého můžeme spolehnout. Poprvé mě podržel hodně, když mě zemřel ten tatínek náhle, když mu bylo tak 59. A při dalším maléru to mě podržel hrozně, protože vlastně jsem měla dva veliký maléry. Když jsem začala podnikat, tak jsem prostě začala být workaholik a při vysazení z práce jsem asi ve 40 letech se úplně, jak to mám říct, psychicky zhroutila, zbláznila, nevím, jak rok a půl to trvalo. Takže se s dětima musel starat i o ten rozjetej biznis, i o domácnost, i všechno. Pomáhala maminka, já jsem rok a půl byla úplně mimo. Já jsem nejedla, nekomunikovala, nechodila, nic. Až pomalu mě z toho dostával. Já jsem měla fobie z velkých prostorů, z malých prostorů a tak dále.
4: Byl jste to vy, který na to upozornil, že nějaký problém tehdy s tou prací nastal, že je přepracovaná, nebo si to Zdeňka řekla sama a vy jste pomáhal?
5: Ne, to jsem neudělal, ale já už jsem věděl, že to přijde. Protože celý život furt chtěl jezdit k moři. Furt se chtěl opalovat a jezdit k moři. Já jsem k moři nikdy nechtěl. A já jsem pán, nikam nepojedem. Ne, koupila si dovolenou, exkluziv, že jo? Od rána do večera furt v krámě, večer počítač, ráno počítač. No teď jsme sedli do letadla, přijeli tam a tam běhali pikolici, dáte si tohle, dáte si tamhle toho, vemte si tady to, na pice tadyhle to. No a z toho se zbláznila. Protože jsme pak přijeli domů a ona už, že jo, tam neměla co dělat týden a bylo hotovo. To bylo hrozný teda. To bylo blbý, no. Když jsme šli na procházku a vyšli jsme z baráku, pak jsme už obešli les, tak už to bylo lepší. Pak jsme jeli na hory, shodou okolností do Velký Úpí, tam kamarád měl chalupu, nebo má ještě do dneska, takže pojedem k němu na chalupu. Tak jsme dojeli do spáleného mlýna, tam jsme vylezli z auta, kousek jsme popošli a ona říká, Já tam nedojdu.
3: A tak jsem mu pak říkala, víš co, jeď už do skal, protože přestal jezdit i do těch skal, prostě na to nebyl čas, musel se starat o děti, o obchod, o všechno. A když odjel, tak jako řekl, že jo, že jede do těch skal, no ale když odjel, tak teď vám to řeknu úplně blbě, chtěla jsem si vzít život. Přijel a já mu povídám, od někam mě odvez, já už tady bej takhle nemůžu, opravdu chtěla jsem si vzít život, kdybys nepřijel, já nevím, kdybys přijel třeba o 2, o 3 hodiny díl, tak jako třeba by se to stalo.
4: Nebál jste se v tu chvíli?
5: No bál, určitě no. Bál. A to jsme jeli teda na psychiatrii, tam jsme byli, s ní promluvili 2 minuty, a pak tam šel jsem já k psychiatrovi, ten tam se mnou asi 3/4 hodiny vypravoval, no a nic, pak jsme jeli domů, ono mě ještě pomalu vynadala, že ona je nemocná, proč se psychiatr bavil se mnou. Špatný slovo, já pám asi, ona si ví, co děláš, tak co dělá, tak uvidíme, no. Jediný pak, co bylo dobrý, že v podstatě k nám do krámu jezdila nějaká paní doktorka z Prahy, která měla nahrádku chalupu a tady si viděla, protože se znali tak jako trošku, tak si ji vzala do Prahy a tam ji to presto dostala. Úplně jinou, tady by bývalo na psychiatrii, co šla, tak tam mi dali prášky a to by bylo úplně, byla úplně pitomá a nic z toho nebylo. A tady paní doktorka tady dala teda dohromady. Pak už se to začalo značně rychle zlepšit a to už byla radost.
4: To už jste se začal usmívat i vy trochu.
5: No jo, tak to už jsme začali chodit a už to už začínalo trošinku pracovat a tohle a už to šlo. To už bylo dobrý.
4: Takže jste věřil, že se z toho dostane?
5: No věřil, no. Určitě věřil. No, že to půjde pomalu, to je jasný, no, ale takže se z toho dostane nějakým způsobem, no.
4: Když se pak stav začal zlepšovat, co vy jste z toho pocitoval?
5: No tak měl jsem radost samozřejmě. To jako jo, to bylo dlouhý, no, ale jako to bylo vidět výsledky, že jo, jako když už se to zlepšilo, tak jo, to už, pak to bylo už dobrý.
3: No začal mě dávat cíle. Právě uzdravoval mě tím, že mě začal dávat cíle. Paní doktorka, paní profesorka Krejčí, tenkrát se jmenovala, mě dala zákazy, nesměla jsem vzít do ruky počítač, nesměla jsem jít do toho našeho biznisu, do toho kšeftu. Prostě měla jsem úplně režim a to dlouho, to asi rok. A dávala mě spíš prášky na povzbuzení mozkové činnosti, prokrvení a tak dále a ne utlumující. No ale prostě dával mě cíle, to jak jsme říkali, že dojedeme na ty, nejdřív to bylo, obejdeme větší les, protože já jsem nemohla jít mezi lidi, mně připadalo, že lidi na mě blbě koukají nebo tak, tak jsme chodili večír do lesa, nebo, a to mě musel přemlouvat, tak jdem, zvládla jsi to, pak vždycky pochválení, seš dobrá, zvládla jsi to, tak jako to bylo po takových kusech, vemte si, že to trvalo opravdu roka půl. No a jak přidával ty cíle, to bylo jako se sportem, tak s tímhle, jak přidával ty cíle, co zvládnem, co uděláme a tak dále. Až když říkal, až na kole objedeš Jizidierské jezero, tak budeš zdravá. Tak jsem pak na tom kole jsme objeli to Jizidierské jezero 90 km za 30 stupňového vedra a ještě proti větru. No, takže z tohohle toho mě dostal, za tomu jsem nesmírně vděčná. No a potom, když jsem se totálně zrámovala na lyžích a byla jsem přes rok na vozejku. Tomu nikdy nezapomenu. Vlastně 3 takový veliký traumáče si se mnou prožil, kdy fakt teda někdo jiný by se třeba na to vykašlal, ale jako ne.
4: Klobouk dolů. Vy jste takový tvrdák, Jirko. Jo? To nechcete možná dát najevo, ale obdiv vůči vám. Ona se vám vlastně takhle Zdeňka vyznala, že vám děkuje za to, že jste jí pomohl. A to musela být, řekl bych, pro chlapa docela velká oběť, postarat se o rodinu, o ní, o děti, o domácnost. Jste musel mít velkou sílu.
5: No tak to já vím, že jsem jí pomohl, to já jsem si to uvědomil.
3: Za ten život i v té nemoci jsem vždycky věděla, že se zkrátka o něj můžu opřít. Já bych chlapa babu nechtěla, jako chlapa, o kterého se nemůžete opřít. Co s ním?
5: Já si myslím, že to je normální. Že by nepřipadlo jinýho nějak to udělat jinýho. No rozhodně bych kvůli neodešel kvůli tomu, že je třeba nemocná vodní. Proč? To přesně není důvod. To je jako, to je blbost.
4: Jste ráda, že ho máte?
3: No jsem, no určitě jo. Určitě jo.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Příběh, který jsme vybrali pro dnešek, nám vyprávějí manželé Zdeňka a Jiří Tučkovi.
2: Letos už oslavili 50 let manželského života. Mají se moc rádi. Jak se po těch letech znají? Vědí o sobě všechno?
1: Zkusili jsme to ověřit několika stejnými otázkami, které každý z nich dostal zvlášť, aby se navzájem neslyšeli.
2: Jejich odpovědi jsme složili dohromady a vy si je teď můžete poslechnout.
3: Vzpomenete si, jaké náušnice nebo náhrdelník tehdy Zdeňka nosila, když jste se poznali?
4: Ježiši, nosila řetízek, to jo. A náušnice měla, myslím, s nějakým modrým kamínkem.
5: Zlatý náušnice. S kamínkem modrým.
3: Co mu tehdy nejvíc slušelo podle vás?
5: Kraťasy. Riflový jako haberovky. Ten měl krásný nohy.
3: Vy jste oba na ty nohy, co?
5: Jo.
3: No a jako správná ženská, když jste začali spolu chodit, měla jste touhu ho třeba obléct, něco mu koupit, poradit mu nebo tak?
5: No komplet se musel převlíknout. Jako, tak jak chodil ustrojenej, to bylo hrozný.
4: Ono se jí nelíbilo nic, ona jak dělala v textilu, tak byla jako na tu módu víc taková to, takže pak teprve mě ustrojila, no. Ona si mě pak strojila, jak chtěla už pak.
3: Jak jste jí něžně říkal?
4: Říkal jsem jí děndi, ale to bylo, jako to jí říkali, jako už doma. Předtím mě se to líbilo takový, no, to bylo.
3: Jak vám něžně říkal?
5: Miláčku, Zdení, ale jinak ne, nevím.
3: Váš první syn, Jakub, kdo mu vybral jméno?
4: No, to jsme se společně na tom tak dohodli, no. To jsme se shodli, no. Horší to bylo u holky, tom jsme. Já jsem chtěl Zuzanku a ona nechtěla Zuzanku.
5: No, to měla být podle něj Zuzanka. To jsem si, jako já, tu Barboru tak nějak prosadila. No, nebo prosadila, ono se mu to pak líbilo, ale chtěl původně Zuzanu.
3: A co vám se nelíbilo na Zuzaně?
5: Ucucená Zuzana, nevím.
3: Co uděláte jako první, když přijdete do koupelny?
5: No, rozsvítím.
4: Já to nevím, ona stává v 5 ráno a já v 8. Jediný, co vím tu 100%, že si udělá ráno kafe. No, ale to si nedělá v koupelně.
3: Co jste dělával jako první, když jste přišel třeba domů?
4: Když byla manželka doma, tak jsem ji pozdravil, ale jako jinýho tak ne, no.
5: Pusu, dal mě pusu.
3: Jaké šaty má nejraději? Co nejraději nosí?
4: Teďka takový hodně volný to a dřív hodně nosila minisukně. Váska.
5: Prostě, no, minisukně jsem měla ráda.
3: Kam vás nejraději líbal?
5: To se nedá říct.
3: Protože to do rozhlasu.
5: Protože to je do rozhlasu.
3: Kam jste svou ženu kdy nejraději líbal?
4: Tak spíš dolů, no.
3: Jaká část jejího těla je pro vás nejvíc sexy, na pohled taková pěkná, za kterou by se ani dneska nemusela stydět?
4: Tak já myslím ten vršek, já jsem horňák, že jo?
3: Jaká část jeho těla je pro vás sexy?
5: Zadek a nohy.
3: Jakým stylem se držíte za ruce?
5: No, my jsme se hodně vodili za ruce a i teď ve stáří se hodně vodíme za ruce, ale teď dřív to bylo jiný, ale teď mě musí držet, abych mohla chodit, že jo, tak to je vždycky s takovou oporou už i do lokte, ale dřív jsme tak jako normálně, on mě chytil za ruku.
3: Vaši sevřel tedy.
5: No,
4: spíš si myslím, že já ji chytím takhle, že ji jako, tak jako, že ji chytnu.
3: Vložíte si její ruku do své?
4: No.
3: Kdo zavírá oči při líbání?
4: Nevím, já asi jo, taky někdy, určitě. Když nekoukám, jestli někdo nekouká.
3: Kdo zavírá oči při líbání? Nebo zavíral?
5: To to nevím, když jsem je měla zavřený. Jestli mám taky.
3: Jo, taky.
5: Jo.

0: Zdeňka a Jiří Tučkovi přivedli na svět dvě krásné, zdravé děti. Prvorozený Kuba se narodil o Vánocích roku 1978.
1: Jeho příchod na svět ale Zdeňka odsouvala. 25. prosince totiž v televizi vysílali v premiéře komedii Jak dostat tatínka do polepšovny. Chtěla ji vidět. A tak porod odložila až na druhý den ráno.
2: Když už to tu padlo, ten film, jak vytrhnout velrybě stolečku, nebo jak dostat tatínka do polepšovny, nebylo to trochu i o vás? Neskoušel jste taky takhle syna nahoru dostat, nakonec jsme tady kousek od takových skal?
3: Zkoušel, ale jeho to netankovalo, nikdy ne. Toho to vůbec nebavilo a zase na tohle stranu já jsem rád. Ale no pak se seznámil tady s tou nynější, to její manžel bývalej, ten někde zahynul pod lavinou, no a tak jako něco zkoušeli, tak jsem pak s nima byl zase líst, tak to jako začal trošku, a no ale pak to opadlo jiný práce, ale vnuk začal na stěně, tenhle ten, a tak s ním jsem chodil jako na stěnu a to, byl dobrý, mně se líbilo, jak leze všechno, a přestalo to bavit. Ze dne na den řekl, já už tam chodit nebudu, mě to nebaví.
2: Je nějaký jeden okamžik, který byste třeba vypíchla, kdy vás děti dojeli?
4: Dojmutá jsem třeba neustále z toho, že i můj téměř 50-letý syn mě každý den třeba je schopen obejmout, dáně, pusu a tak dále. To je pěkný, jo, že se chová takhle jako neustále. Jako jsem dojatá z jejich chování, protože se opravdu chovají jako pěkně a chovají se i k sobě pěkně. Myslím si, že to vychovávají i v těch dětech.
2: Co vy dva? Ještě se držíte někdy za ruce, obejmete se, dáte si pusu i v tomhle věku?
3: Tak za ruku se držíme každou chvíli.
4: Sex po 70 je nejlepší.
2: Pro toho, kdo třeba ještě nedosáhl toho věku, jenom popišme si, jaká je ta láska v tomhle věku.
4: Máme se možná rádi víc, než jsme se měli ze začátku, protože jako mladý člověk to tak nebere, ale s tím, jak přibývají roky a vůbec jako po těch letech, jako asi si nedovedem jeden bez druhého představit bejt. A je to hrozná představa, že tady zůstane jeden sám.
3: Tak nějako, no. Tak by se to dalo říct.
2: Jste rád, že jste se potkali?
3: Jo.
2: Máte i slzu v oku.
3: No, tak já nejsem asi takový tvrdák taky. To já tvrdý jsem, ale na takovýhle věci osobní citlivý, to jsem měkej. Kdyby to bylo nějaký honění do kopce, tak tam jsem to dej. Ale takhle to je takový slabší, no.
2: Teď to k tomu patří, tě to hezké dát ty city najevo.
3: Patří, no.
2: A myslím si, že by se lidé měli říkat, co k sobě cítí. Někdy to možná chybí.
3: No a tak my si to řekneme, když my tady prosedíme tolika hodin.
2: Kdybyste si měla vybrat sousloví, které nejvíc vystihne tu vaši lásku, řekla byste, mám tě ráda, jsem šťastná, nebo miluju tě?
4: Asi všechny tři. Asi všechny tři. A jako na svatební oznámení, když jsme se brali, jsme si dali jeden verš a ten teda jako jde celým naším životem a vždycky si ho připomínám. Je teda z Bible. Je to 1. Korinským 13. kapitola 13. verš. Nyní zůstávají tyto tři: víra, naděje a láska.
2: To je hezký, že to člověk cítí celý život, ne?
4: No asi jsme si to vybrali, protože jsme si říkali, že to pro ten náš život je takový stěžejní.

0: Zdeňka a Jiří Tučkovi už vědí, co je důležité, z čeho neslevit. A jejich láska je pevná jako skála. A věří, že na její vrchol půjdou ještě hodně let společně. Tam nahoře už pak bude kousek do nebeského ráje.
1: Jak už kdosi chytrý řekl, skutečná láska je pevná jako skála a jemná jako hedvábí.
0: Každý z nás občas potřebuje cítit pevný stisk, jemné náručí a slyšet něžná slova. Nikdy tím nešetřete. I vám se budou jednou hodit. To už dobře vědí
1: Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat kombinacím léků a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Český rozhlas zprávy.
1: Koalice proti suchu vznikne v pondělí. Vysoké teploty mění režim dětských táborů. Zítra čekáme slunečno a teploty do 32 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Na boj proti suchu a stavbu nových přehrad chce vláda vydat 4 miliardy korun. Řekl to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. V pondělí má taky obnovit Národní koalici proti suchu.
2: Podle Babiše vláda připraví výstavbu nových přehrad. Ministr zemědělství Martin Šebestián za SPD k tomu připravuje legislativu.
3: Pan ministr má za úkol předložit vlastně speciální zákon, který vlastně má specifikovat 20 vodních nádrží a voda musí se stát veřejným zájmem.
2: 4 miliardy mají jít i na propojování vodohospodářských sítí nebo zadržování vody v krajině. Podle opozice ale vláda na sucho reaguje pozdě, pokračuje šéf hnutí STAN Vít Rakušan.
4: Sucho se nemá řešit ve chvíli, kdy přijde a hasíme ty následky těch největších požárů. Ale má tady být strategický pohled na práci v krajině, na propojení politiky životního prostředí a zemědělství. Na to tahle vláda úmyslně rezignovala.
2: Průtoky většiny českých řek jsou letos v létě na minimech, někdy i historických. Jakub Vik, Český rozhlas.
1: Víc než 355 dětských táborů je letos nahlášených v Jihočeském kraji. V parných dnech musí jejich vedoucí přizpůsobovat program vysokým teplotám. Děti by měly méně běhat na slunci, dostatečně pít a mít možnost se ochladit nebo odpočívat. Pokračuje krajská předsedkyně Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost Daniela Verdánová.
5: Děti se hýbou. Není možné, aby zůstaly jenom bez aktivity, ale je třeba tu fyzickou aktivitu omezit, jak jde nejvíce. Určitě je vhodné se koupat, přijímat dostatek tekutin, nenutit je do jídla. Ten, kdo špatně to teplo snáší, ať si klidně jde lehnout.
1: Zpráva středověkého Helvštína na Přerovsku zaznamenala v červenci nejvyšší návštěvnost za posledních 5 let. Vstupenku si koupilo zhruba 15 tisíc turistů. První prázdninový měsíc loni jich bylo 7 tisíc. Pokračuje Pavlína Jindřová ze zprávy Hradu.
6: Z celkové návštěvnosti je pak patrné, že v měsících květnu a červnu byl zájem o návštěvu Helvštína o něco nižší, což bylo pravděpodobně způsobeno opravou příjezdové cesty k hradu, kdy tedy turisté museli využít náhradní objízdnou trasu a to mohlo tedy odradit řadu potenciálních návštěvníků. Tudíž nás o to více těší, že po skončení uzavírky na konci června se tento zájem znásobil.
0: Počasí.
1: Zítra čekáme většinou jasno, nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů, na severovýchodě kolem 26, na horách kolem 22. O víkendu se teploty znovu dostanou až k 36 stupňům Celsia. V neděli večer začne počasí od severozápadu ovlivňovat studená fronta, která v pondělí přinese výrazné ochlazení.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: V Praze na jižní spojce směrem na Barandovský most u nájezdu ze Strašnic je uzavřený pravý pruh. Jsou tam hasiči, zasahují u požáru vagonů na nedaleké trati. A na dálnici D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Rosice se zkracuje kolona. Začíná na kilometru 175, osobními auty je to na 25 minut ke sjezdu na Bratislavu. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Tak to byly poslední dnešní zprávy. A teď už divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
7: Buďte vítáni, dámy a pánové. Dnes večer tedy v divadle s odkazem na prvopočátky humoristické povídky, protože autor takových titulů, jako jsou Podívejte se do knihovny, najdete tam kruté

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Anglický spisovatel, a říkejme mu tedy pro dnešek už jenom tím literárním pseudonymem Saki, se, jak už řečeno, v literárním světě proslavil co by průkopník a mistr novodobé humoristické povídky. Za všechny teď alespoň jeden komentář z řady Sakiho čtenářů. Tyhle povídky jsou pro mě balzámem na duši. Čiší z nich pohoda, i když tedy některé příběhy nekončí zrovna šťastně. Autor je ale napsal vybroušeným stylem a jazykem. A samozřejmě nechybí ani typický smysl pro humor.
2: Reginaldův výlet se zpěváčky. Nikdy, napsal Reginald svému nejmilejšímu příteli, nebuď průkopníkem. Raní ptáče všecko odskáče a osudem prvních křesťanů jsou nejtlustší lvy. Reginald svým způsobem průkopníkem byl. Nikdo jiný z jeho rodiny neměl vlasy hrající do Tiziánova ani hravý smysl pro humor. Za to měli na stole vždycky vázu s petrklíči. Z toho plyne, že nikdy nechápali Reginalda, který chodil pozdě k snídani, oždiboval topinku a vyjadřoval se neúctivě o všeho míru. Rodina pojídala kaši z ovesných vloček a věřila všemu, dokonce i předpovědi počasí. Proto si rodina oddychla, když se farářova dcera ujala úkolu Reginalda převychovat. Jmenovala se Amábela. To byla jediná výstřednost, kterou si farář dovolil. Amábela byla považována za krasavici a intelektuálku. Nikdy nehrála tenis a říkalo se o ní, že přečetla Mátrlinkův život včel. Když člověk v malém venkovském hnízdě nehraje tenis a nadto čte Mátrlinka, patří nezbytně mezi intelektuály. Kromě toho byla dvakrát ve Fécampu, aby pochytila správnou francouzskou výslovnost od Američanů, kteří tam tráví léto. Měla tedy dostatečnou znalost světa, jakou je možno pokládat za užitečnou při jednání se světákem. Z toho důvodu si rodina gratulovala,

0: zvolala, když se Amábela ujala převýchovy jejího svéhlavého člena. Amábela zahájila operaci tím, že svého nic netušícího žáka pozvala na svačinu do farní zahrady. Věřila totiž na zdravý vliv přírodního prostředí, neboť nikdy nepoznala Sicílii, kde je tomu jinak. A jako každá žena, která kdy kázala nutnost pokání vzpurnému mladíkovi, zdůrazňovala mu hříšnost planého života, jež se vždycky zdá daleko skandálnější na venkově, kde lidé vstávají se skřivánkem, aby se podívali, jestli se jim přes noc neurodila nová jahoda. Reginald jí připomněl biblické polní kvítí, kteréž nepracuje aniž přede, a přece ani Šalamoun ve vší své slávě nebyl oděn tak skvěle jako ono. Ale to pro nás není příklad k následování, zalapala po dechu Amábela. Bohužel si to nemůžeme dovolit. Kdybyste jen věděla, co z toho mám nesnází, když se snažím vyrovnat se polnímu kvítí v jeho umělecké prostotě. Jste opravdu nezřízeně ješitný na svůj zevnějšek. Řádný život je neskonale důležitější než to, jak vypadáme. Souhlasíte tedy se mnou, že to jsou dvě nesmiřitelné věci? Právě tak se nedá smířit řádný život s živým řáděním. Amábela si začala uvědomovat, že sama rozhodnost vždycky k vítězství nestačí. S odvěkou houževnatostí svého pohlaví tedy zanechala frontálního útoku a jala se zdůrazňovat svou práci mezi farníky, ve které jí nikdo nepomáhá, svou duševní osamocenost a svoje nesnáze, a v pravou chvíli vyrukovala s jahodami se šlehačkou. Poslední argument na Reginalda zřejmě zapůsobil, a když mu jeho preceptorka navrhla, aby zahájil činorodý život tím, že jí pomůže dohlédnout na výroční výlet bukolických dítek z místního sboru chrámových zpěváčků, oči se mu zaleskly nebezpečným nadšením člověka právě obráceného na víru. Reginald však zahájil činorodý život sám a bez Amábely. Ani nejctnostnější ženy nejsou obrněny proti rose v trávě, takže Amábela ulehla s nastuzením. Reginald v tom spatřil zásah prozřetelnosti. Celý život snil o zrežírování výletu chrámových zpěváčků. Se strategickým přehledem zavedl své plaché svěřence s ostříhanými makovičkami k nejbližší lesní říčce, dovolil jim koupat se a pak se usadil na jejich odložené šatstvo a pohovořil s nimi o jejich bezprostřední budoucnosti, která měla podle jeho rozhodnutí záležet v bakchanském průvodu městečkem. Předvídavost mu vnukla, aby pro tu příležitost opatřil zásobu plechových píšťalek, ale objev kozla v blízkém sadu doplnil plán skvělým dodatečným vnuknutím. Vysvětlil svým svěřencům, že správně by měli být oděni v panteří kůži, ale za daných okolností dovolil vlastníkům pokaňkaných kapesníků, aby se přioděli jimi, což také vděčně učinili. Vzhledem k nedostatku času si Reginald uvědomil, že své třesoucí se neofity nestačí naučit žádné hymně na počest Bakchovu, a tak je vypravil na cestu seznámější, i když méně příhodnou, hymnou abstinentní. Konec konců poznamenal, záleží na duchu, v jakém je věc míněna. Podle osvědčené etikety dramatických autorů o premiérách zůstal diskrétně v pozadí, zatímco procesí s nesmírným ostychem a s kozlem vykročilo truchlivě k městečku. Zpěv odumřel dávno předtím, než průvod dorazil na hlavní třídu, ale žalostné kvílení píšťalek vylákalo obyvatele na zápraží. Reginald tvrdil, že něco podobného viděl v obrázkových knihách. Obyvatelé však nic podobného neviděli nikdy v životě a také to otevřeně prohlašovali. Rodina Reginaldovi nikdy neodpustila. Neměla prostě smysl pro humor.
1: Divadlo pro vaše uši.
2: Sakiho popularitu mezi čtenáři lze docela dobře srovnávat třeba s Oscarem Wildem nebo G.B. Shawem. Dokonale promyšlené lsti a pasti na druhé jsou častým kořením jeho příběhů a vyniká v nich mezi jinými autorův oblíbený hrdina, mladý lord Clovis, pro nás tedy dnes Victor Price. Je to tak trochu škodolibý mladík se zálibou v těch nejroztodivnějších žartech.
1: Každý člověk má svůj význam. tedy i Cornelius Epin. Potkal jsem ho u Lady Blemleyové při jednom odpoledním čaji. Upřímně řečeno, domnívám se, že pan Epin je blbec.
3: Jsem vědecký pracovník a jako takový si dovoluji tvrdit, že věda dosahuje v posledních desetiletích udivujícího pokroku.
4: To nám vážně chcete namluvit, pane Epine, že jste objevil způsob, jak naučit zvířata mluvit lidskou řečí?
3: Ano, sire Wilfried, vlastně ne, sire Wilfried, nechci vám nic namluvit. Ne, já ho opravdu objevil.
4: A náš drahý starý kocomůr je váš první úspěšný žák, ano?
3: No, tím problémem se zabývám už 17 let, ale teprve v posledních 8 či snad v 9 měsících jsem byl odměněn zábleskem úspěchu. Experimentoval jsem s tisíci a tisíci zvířaty, ale v poslední době jenom s kočkami. Jsou to podivuhodní tvorové. Báječně se přizpůsobili naší civilizaci a přitom si zachovali všechny své vysoce vyvinuté instinkty. A tu a tam mezi nimi člověk narazí na výjimečný intelekt.
4: A kocomour má výjimečný intelekt, pane Epine?
3: Když jsem se před týdnem seznámil s vaším milým kocomourem, okamžitě jsem si uvědomil, že v jeho případě mám co dělat se super kocourem, vlastně nad kocourem, s mimořádnou inteligencí. A tak jsem s ním začal experimentovat.
4: No a?
3: No, přiblížil jsem se k cíli.
5: Sire Wilfriede, skutečně musíme poslouchat takové hlouposti?
3: Ale to nejsou hlouposti, slečno Reskrová. Já s kocomourem dokázal neuvěřitelné věci a teď jsem u cíle.
5: Tvrdíte, pane Epine, že jste kocomoura naučil chápat a vyslovovat krátké věty o jedno až dvouslabičných slovech?
4: Jako papouška?
3: Ne. Slečno Reskrová, tak to po slabíkách učíme mluvit malé děti, divochy, zaostalé, dospělé a třeba i papoušky.
5: No ano.
3: Ale s vysoce inteligentním tvorem si musíte počínat jinak.
1: Opravdu se, drahý příteli, domníváte, že ten vypelichanec je nějak inteligentní?
3: No to.
4: Lovi si, neurážete laskavě toho milého tvora.
1: Ne, promiňte, ale...
3: Kocomour! Kocomour mluví naší lidskou řeči naprosto plynně.
1: Absolutní blbost, drahý příteli.
5: A neměli bychom toho kocoura sehnat, abychom s ním tedy pohovořili?
3: To by bylo nejlepší, Lady Blemleyová.
4: Podívám se po něm a předem s ním celou věc prokonzultuji.
1: Nežertujte, sire Wilfriede, váš kocomour je geniální stvoření. Stejně jako pan Epin.
3: Jistě, tedy... Jistě.
4: Přátelé, našel jsem ho. Podřimoval v kuřáckém pokoji. Řekl jsem mu, aby se šel nasvačit a...
1: Co říkal?
4: Že půjde, až se mu bude chtít.
5: Vy jste zašílel, můj choti.
4: Taky se mi zdá.
3: Je to... Největší úspěch vědy od vynálezu žárovky.
1: A vidím, že náš kocour právě přichází.
5: Chtěl bys trochu mlíčka, kocomourku?
6: Pro mě, za mě.
5: Tak hned ti naliju. Tak, a promiň, trochu jsem rozlila.
6: Můj koberec to není.
5: Kocomoure?
6: Co je?
5: Bylo to pro tebe těžké?
6: Co jako?
5: Naučit se lidské řeči.
6: Nemám rád otravné otázky. Odpovědi na ně stejně nic nevyřeší.
5: Tak. A mohl bys nám něco říct?
6: Přijde na to co?
5: Chce se někdo na něco zeptat? Ano, paní Pellingtonová.
7: Co si myslíš o lidské inteligenci? To je dobrá otázka, ne?
4: Velmi dobrá, Mavis.
6: Čí inteligenci máte konkrétně na mysli, paní Pellingtonová?
7: Třeba například mou.
6: Uvádíte mě do velkých rozpaků. No, Když šlo o vaše pozvání k nám, sir Wilfried důrazně namítal, že nezná ženskou se zakrslejším mozkem a že je obrovský rozdíl mezi pohostinností a péčí o slabomyslné. Lady Blemlyová na to řekla, že právě pro tu zakrnělost mozku vás zve, poněvadž jinak nemůže při nejlepší vůli přijít na nikoho tak debilního, aby si koupili jich staré auto.
5: Kocomůre, to přeháníš.
6: Nepřeháním. Paní Bellingtonová, jde o auto, kterému všichni říkají Sisyfova pomsta, protože ho stačí tlačit a pak vjede i do kopce.
5: Kocomůre, to auto nehrálo při pozvání paní Bellingtonové vůbec žádnou roli.
7: Ráno jste mi říkala, Lady Blemlyová, že vaše auto je jako stvořené pro mé sídlo v Devonshire.
5: Ale já to tak
6: myslela. Chce si ještě někdo na něco zeptat?
8: Major Barfield se hlásí.
9: A co ty tvoje pletky s tou mourovatou číčou ze stájí? Co, kosomoure?
6: Co mi týkáte, majore? Do školy jsme spolu nechodili a nestudoval s takovými zaostalci, kteří nevědí, že o podobných záležitostech na veřejnosti obvykle nediskutujeme.
9: Nemyslel jsem to zle.
6: Myslel. Už z mého pohledu na vaše chování v našem domě bych soudil, že jste zlomyslný člověk. Jenže vy nevíte, co já vím. A když už jste si začal, co kdybychom převedli řeč na vaše avantýry?
9: Nic takového neexistuje.
5: Nechtěl bys se s kocomoure podívat, jestli ti už kuchařka připravila večeři?
6: Děkuji pěkně, nechtěl. Takhle brzy po svačině ne. Nechci chcípnout z přejedení, i když by se to možná někomu hodilo.
4: Kočky mají přece devatero životu.
6: Ale pouze jedna játra.
5: Lady Blemlyová, to necháte toho hnusného kocoura, aby nás všechny zostuzoval.
8: Tak mě napadá, že kolem oken ložnic většinou vede římsa.
6: Daj se na ně chytat holuby.
7: Nikdo nemá právo dívat se nám do soukromí.
6: Pomyl.
8: Třeba by se mu dala sehnat bedínka bílých myší.
6: Uplatky neberu.
5: Proč já jsem sem jenom jezdila? Proč?
6: Podle toho, co jste říkala včera na kroketu paní Kernitové, přijela jste se sem najíst. Říkala jste, že neznáte otravnější tupceny jsou Blemlyovi, ale že mají alespoň tolik rozumu, aby zaměstnávali prvotřídního kuchaře, že?
5: To je skandál! Pane Epine, vy jste ničem!
3: Já za to nemohu, já jsem vědec, prosím.
6: Abych to dokončil. Říkala jste, že kdyby toho kuchaře neměli, stěží by někoho nachytali, aby sem přijel po druhé.
5: To není pravda! A paní Kernitová to může potvrdit.
6: Paní Kernitová toho asi moc nepotvrdí, taky si smočila.
4: No tak, kocomorku, zastav už příval své výřečnosti.
6: Sami jste si o to řekli. Tedy paní Kernitová opakovala vaši poznámku Bertimu Fantánovi a vás navíc dodala. Ta ženská je pěkná vyžírka. Za 4 jídla denně by vlezla buchvíka, a taky to už vidět na jím pupku. Pupku tady není těhotná.
5: Taková nestoudnost!
6: Berti Fantán k tomu podotkal. Promiňte, musím se omluvit.
5: Kam běžel?
8: Zahlédl jsem kocoura Tomas Fary. Tomu kocomour nemohl odolat. Tom tady nemá co dělat.
3: Přece jenom se v těch kočkách projevují zvířecí pudy, takhle odběhnou přímo uprostřed řeči.
4: Pane Epine, domnívám se, že vědecká činnost by měla sloužit blahu lidstva.
8: Já bych pana Epina hájil. Spousta vynálezů je vysloveně protilidských. Nejde jenom o kanony, ale například taková instituce manželství.
5: Nechte si ty vtipy, Clovisi.
3: Ale, že je to zázrak?
5: Ponesete odpovědnost, pane Epine.
7: A co, když kocomour naučí mluvit i ostatní kočky. Co potom, pane Epine?
3: No tak je na nejvíc možné, že do svého umění zasvětil svou přítelkyni ze stájí, ale jinak snad ne, to ne, ne.
5: Přestože je kocomour cenné zvíře, přestože já jsem ochránkyní zvířat, Lady Blemlyová nemohu než navrhnout okamžité utracení obou koček.
10: Zabít je, slečno Reskrova?
9: Jako voják se hlásím dobrovolně k vykonání poprav.
4: To je nehumánní.
8: Humánnost musí někdy stranou, zvlášť když jde o kolektivní zájem.
5: Správně, Clovis.
10: Mě také nedělala poslední čtvrthodinka dobře. Máme ho rádi. A nebýt toho zrůdného vynálezu pana Epina, vůbec bych o jeho utracení neuvažovala.
3: Přece ho nechcete Zavraždit Lady Blemleyová, je to dítko mé vědy?
9: Mohl bych je prostě utopit, co říkáte?
4: Strychnin do žrádla, by byl kulturnější. Našeho kočího to bude strašně mrzet, ale řeknu mu, že u obou koček propukla zvlášť nakažlivá prašivina a že mám strach, aby se mu nenakazili koně.
3: A co můj objev? Má budoucnost. Víte, kolik let trpělivé práce jsem na tom strávil? 17, prosím. 17!
5: Jděte experimentovat s krávami, Epine. Ty jsou pod kontrolou a nepolezou po římsách.
7: Nebo se slony do zoo. Prý jsou vysoce inteligentní a neplíží se lidem pod křesly a takže.
4: Dám jim ten strychnin.
5: Hlavně, aby se kocomour brzy vrátil.
8: Mohl by vás pomluvit v okolí.
5: To by byla katastrofa.
8: Už by vás nikdo nezval na jídlo, že, slečno Reskrová?
5: Klovisi, to bylo nevhodné.

0: Nevrací se.
1: S tou kočkou ve stáji jsem to vyřešil.
2: Mohu se vydat na průzkumnou akci do terénu a pokusit se ho odstřelit.
3: Je tam tma a stejně byste ho asi nenašel, majore.
0: Proč by ho major nenašel? Má výcvik.
2: Samozřejmě.
3: Podle mě teď Kocomour sedí v redakci místních novin a diktuje první pokračování svých pamětí. Bude to senzace dne.
0: Clovisi, nevím, proč musíte neustále tak nemístně žertovat.
3: Beru si příklad z Kocomoura. A teď jdu spát.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Po zmíněném originálním zážitku s kocomourem se náš, tedy náš Sakiho hrdina Lord Clovis teď vydává na návštěvu své tety. Ale nebyl by to jeho potměšilý autor, kdyby mu do cesty na stránkách svého vyprávění nepřihrál jednu nečekanou náhodu a s ní i další dobrodružství.
2: Nastoupil jsem tedy do vlaku jedoucího do městečka, v němž teta žila. Nešťastná náhoda chtěla, abych cestou vystoupil na jakémsi venkovském nádraží. Chtěje si koupit sklenku piva. Než se mi to však podařilo, vlak odsupěl i s mými zavazadly a já na nádraží osjezel. Zamyslel jsem se tedy nad tím, co dělat, neboť další vlak tudy projížděl až za 24 hodin, když tu ke mně přistoupila energická dáma středních let.
3: Vy musíte být pan Hope, domácí učitel, že?
2: No, vidina 24 hodin strávených na nádraží mě přiměla, abych připustil, že jsem domácím učitelem.
3: Já jsem paní Kebrlová a přijala jsem pro vás. Kde máte zavazadla?
2: Někam se mi zaběhla.
3: Hrůza, jak jsou dnes ty železnice nespolehlivé. No nic, moje komorná vám něco najde v šatníku mého muže. Nastupte si. Víte, mám skvělé děti. Claude a Wilfrid jsou delikátní a senzitivní chlapci. Irena má značně vyvinutý umělecký temperament. A Viola? Violka patří jednoznačně ke klasickému typu dětí 20. století. Je totiž moderní.
2: Máte zřejmě pozoruhodné děti.
3: To jistě. Nechci, abyste je pouze učil. Chci, abyste v nich vzbudil o učení ryzí zájem. V hodinách dějepisu například se je musíte snažit přesvědčit, že poznávají životní příběhy lidí, kteří opravdu žili. A nevtloukat jim do hlav jenom spousty jmén a dát. Samozřejmě čekám, že s nimi budete párkrát týdně mluvit při jídle. Francouzsky? Francouzština je velice...
2: 4 dny v týdnu budu mluvit francouzsky a zbývající 3 dny rusky.
3: Rusky?
2: Ano, rusky.
3: U nás nikdo rusky nemluví, ani nerozumí.
2: No to mě vůbec nepřivádí do rozpaku.
3: No.
2: Lidé si obvykle nepřipouštějí důležitost ruštiny. Ale to je zaostalé. Musíme si uvědomit, že domluvit se je nutné i z hotetoty. Pozor! Když je jí hodně.
3: Držte se! No,
2: díky. A s většinou Rusů se jinak než rusky nedomluvíte.
3: Ano. Jak se vám líbí můj nový automobil?
2: Jezdíte skvěle. Chápu, že podporujete britský průmysl a proto jezdíte v tak prostředním voze. Ale moderní člověk je schopen zapomenout na omezený nacionalismus a zakoupí si kvalitní zboží. A to i když je zahraniční výroby.
4: Doufám, že vám chutná naše víno.
2: Drahý pane Kebrle, pít se dá všechno, že?
4: Toto víno nám doporučili nejlepší odborníci z kraje.
2: Ano, mohu vám s dobrým srdcem doporučit jinou vinařskou firmu. Možná bude ještě lacinější než ta, od které berete tento nektar. Do jejich rukou se můžete svěřit beze strachu, že si uříznete příliš velkou ostudu. Ale jinak, na zdraví.
4: Na zdraví.
3: Dostali jsme na vás od kanovníka Týpa velice dobré doporučení.
2: No, no.
3: Ano. Řekla bych, že si vás velmi považuje.
2: No, díky.
3: A podle mě je kanovník opravdu vzácný člověk.
2: Kanovník Týp? Je nesporně roztomilý. Když přiznejme si, pije jako duha a bije svou ženu.
4: Ale, pane...
2: Hope.
3: To snad přeháníte.
2: Abych byl spravedlivý, musím uznat, že ji nebije bez příčiny. Paní Týpová hraje bridge tak, že bych z toho sám někdy vyletěl z kůže. Její vynášení a hlášky omlouvají u jejího partnera jistou míru brutality, ale vylít na ní jedinou láhev sodovky v neděli odpoledne, když už se jiná nesežene, to svědčí o bezohlednosti k ostatním hráčům. Představte si, píte neředěnou whisky. Tomu nemohu odpustit.
3: Je to možné?
2: No, řeknete si možná, že jsem jednal ukvapeně, ale právě kvůli tomuto incidentu se sodovkou jsem odtamtud odešel.
3: No, obraťme list.
2: Výborně, nikdy se o tom už nezmíním.
4: No. Chtěl jsem se zeptat, čím míníte zahájit zítřejší výuku?
2: Vždy začínám dějepisem.
4: A dějepisem. V hodinách dějepisu je musíte přesvědčit, že poznávají životní příběhy lidí, kteří opravdu žili.
3: To už jsem mu vysvětlila.
2: Učím dějepis podle Schartz-Metterklamovy metody.
4: Ovšem.
3: Ireno, prosím tě, co tady děláš? Myslela jsem, že máte hodinu dějepisu.
5: To máme.
3: Tak proč sedíš na okně asi zahalená do vlčí předložky k posteli? A proč Viola?
5: Mám dělat nějakou Romu a Viola je vlčice.
3: Cože?
5: Ne opravdová vlčice, jenom její socha.
3: No to snad!
5: Římani si ji prý moc vážili, ale protože mi tady u okna byla zima, půjčila mi svůj kožich.
3: A kde jsou Klot? S Wilfridem?
5: Ti unášejí žabinky.
3: Jaké žabinky?
5: Nevím. Ono se jim nejdřív nechtělo, ale pan Houb si vzal tatínkovou pálku a řekl, že je zmlátí jako žito, když nepůjdou. A tak nakonec šli.
3: Ježiši Kriste!
6: Claude! Počkejte na mě, kluci!
3: Wilfride! Claude, okamžitě pustíte ty děti! Pane Hoube, co má tahle šílená sera pro boha znamenat?
2: Počátky římské historie, paní Kebrlová, únos Sabinek. Co pak to neznáte? Dovolíte.
3: To snad.
2: Schartz-Metterklamova metoda učí děti chápat dějiny tím, že je sami se hrají. Zafixují si je tak v paměti, víte? Jestli si ovšem chlapci díky vašemu nepříliš zodpovědnému zákroku budou celý život myslet, že Sabinky nakonec unikly, za to už opravdu nemohu přijmout zodpovědnost.
3: Třeba jste hrozně chytrý a moderní, pane Houpe. Ale musím se přiznat, že bych byla ráda, kdybyste nejbližším vlakem odejel. Zavazadla pošleme za vámi hned, jak přijdou.
2: Nejsem si docela jistý, kde v příštích dnech budu. Můžete mi tady ta zavazadla nechat, dokud vám telegraficky neoznámím svou adresu?
3: Ale jistě.
2: Jsou to jenom dva lodní kufry, golfové hole a leopardí kotě.
3: Leopardí co?
2: No kotě. Vlastně už to není kotě. On je už skoro dorostlý. Každý všední den dostává kuře a v neděli králíka. Po syrovém hovězím to s ním není k vydržení. Vždycky se asi tak hodinu chová jako blázen.
3: No to snad.
2: A automobil mi schánět nemusíte. Docela rád se projdu.

0: Příjezd skutečného učitele musel zákonitě způsobit v duších Keberlových velký zmatek. Ovšem na druhé straně musel na ně působit i nesmírně ozdravně, neboť skutečný učitel se nikdy nepokusí reformovat školství na úkor své kariéry. Přesně řečeno, na úkor svého platu.
1: Oh, jaká to pro tebe musela být otrava, drahý Clovisy. Jaká hrozná otrava zmeškat vlak a muset zůstat přes noc u cizích lidí.
0: Ale kdepak já jsem se ohromně bavil, tetičko. A že se tak ptám, kdo jsou ti lidé, které tu dnes u tebe potkám? Víš, abych neřekl něco?
1: Ne? Loda Pebema znáš. Pana plukovníka Hemptna a jeho chuť také, ne?
0: Ano, ano. Kdo jsou tam ti dva?
1: To je Leonard Bilsita s Mátí. On je prostě fantastický, Clovisy. Alespoň jeho matka to tvrdí.
0: A čím pak je tak pozoruhodný, tetičko?
1: Byl na Urale.
0: No a?
1: Pochopil tam temná tajemství sibirské magie. Často hovoří o svých esoterických schopnostech. Jenom si ho večer poslechni.
2: Má to nesmírné, ale opravdu nesmírné možnosti.
3: Ano, syn je génius. To, co pochopil z lidové moudrosti zabajkalských kupců a domorodců...
2: Ale mama...
3: ...je prostě fascinující.
1: Ráda bych vás seznámila. Můj synovec Clovis,
0: těším
1: paní Hubsová, její syn Leonard.
3: Sympatický mladý muž.
2: Rád vás poznávám.
0: I mě je velkým potěšením a zároveň ctí. Vždycky jsem se zajímal o magii.
2: Ano, tak to si budeme rozumět. Já jsem odborník.
1: A tohle je, Clovis, si pamatuješ, plukovník Hampton a jeho choť Mary.
4: Mezi námi já tomu Leonardovi moc nevěřím. Je to plácal.
5: Ale vypadá rozkošně, ne?
0: Mohli bychom ho požádat o nějakou ukázku.
1: Clovisy, doufám, že nechceš, aby nás tady třeba uškodili.
0: Něco vymyslím, tetičko.
1: Toho jsem se bála.
5: Máma, skvělý nápad.
3: Věřte mi, přátelé. Můj syn před mýma vlastníma očima proměnil obyčejnou dýni v holuba doupňáka.
6: Pozoruhodné, madam, velice pozoruhodné.
5: Drahý Leonarde.
2: Ano?
5: Mohla bych vás o něco požádat?
2: Samozřejmě, jsem vám plně k službám, milostivá paní.
5: Proměňte mě tedy laskavě ve vlka.
0: Mary.
2: To je žart, milostivá paní, že?
4: Nikdy jsem netušil, že máš takovéhle sklony.
5: Pochopitelně jsem myslela ve vlčici. Na člověka by toho bylo moc, kdyby měl tak z nenadání změnit nejen zoologický druh, ale i pohlaví.
0: No to...
2: O takových věcech by se nemělo žertovat.
5: Já přece nežertuji. Myslím to naprosto vážně.
3: Tak tedy, když chcete, pak Leonard určitě.
5: Jenom to prosím, nedělejte dneska. Je nás tu jenom 8 na bridge a rozházelo by nám to jeden stůl. Zítra nás bude víc. Zítra mě, Leonarde, prosím, proměňte ve vlčici. Po večeři.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: No a ještě předtím, než dokončíme tu poslední povídku o proměně ve vlčici, tak tedy ještě několik Sakyho aforismů. Děti jsou nám prý dány, aby v nás potlačovali naše dobré úmysly. Mladí mají své touhy, které se nikdy neuskuteční. Staří mají vzpomínky na to, co se nikdy nestalo. A Saky rovněž tvrdil, že prý ženy a sloni urážku nikdy nezapomenou. Možná bych teď měl říct, že si zbalím své sakypaky, to je ale odvozeno z němčiny, to naše sakum prásk, a nechám tedy, ať Lord Clovis dovypráví pro dnešek svůj poslední příběh. Všechno dobré, přátelé.

0: Lorde Pepem, Lorde Pepem, chtěl jsem se zeptat.
1: Ano, Clovisi?
0: Nemáte ve své sbírce šelem nějakou vlčici?
1: Mám. Luizu. Velice pěkný exemplář. Přímo výstavní záležitost. Vyměnil jsem ji předloni za pár polárních lišek.
0: Výborně. Mně šlo ovšem o to, aby to byla dobromyslná vlčice, aby nikomu neublížila.
1: V mé zoologické zahradě je většina zvířat brzy ochočena a Luisa, troufám si říci, má na vlčici povahu přímo andělskou. Proč vlastně chcete dobromyslnou vlčici?
0: Kdybyste mi laskavě zítra večer zapůjčil k zajímavému experimentu.
1: Zítra večer?
0: Ano. Vlci jsou noční zvířata, jak jsem se kdesi dočetl. Takže jí nebude příliš vadit, když se na kutě dostane trochu později, že?
1: No, prosím, ale vlčice není jako knoflíček do límce. Vlčice se obvykle nepůjčuje. Můžete mi vysvětlit?
0: Ano, jak jsem řekl, zajímavý experiment. I vy se jistě pobavíte, Lorde Pepem, takže někdo z vašich lidí by mohl posetmění přivést z vaší zoologické zahrady sem.
1: Jistě.
0: S trochou pomoci bych pak klidně propašoval do zimní zahrady v okamžiku, kdy Mary Hamptonová elegantně zmizí.
1: Tak tohle máte za lube. Kapku vlastní sibirské magie. A paní Hamptonová jde v té věci s vámi?
0: Mary mi slíbila, že mi pomůže, jestli se 100% zaručíte za Luizinu mírnou povahu.
1: Za Luizu?

0: Dámy a pánové, jak jsem řekl, představa neviditelnosti mě naplňuje přímo živelnou radostí.
1: Leonarde, ano? Udělej konečně něco, co by přítomnou společnost definitivně přesvědčilo o tvých skvělých schopnostech.
0: Ale ano, ano. Proč ne?
2: Správně. Chci se stát vlčicí.
3: Mary.
1: Leonarde, ty to dokážeš. On to dokáže, přátelé.
3: Ano, my všichni si to přejeme.
0: Ano, ano, ano, ale nejprve... Prosím, má někdo z přítomných 3 pence nebo jinou nepříliš cenou maličkost?
4: Ale Leonarde, přece nás nechcete nudit pitomou eskamotáží s mincemi. Na podobné triky nejsme nikdo zvědavý.
2: Proč mi stále nechcete vyhovět? Včera jste slíbil, že mne proměníte ve vlčici. Nebo to snad nedokážete?
1: Leonard dokáže všechno. Opravdu?
0: Už jsem vás varoval, milostivá paní. Je nebezpečné posmívat se těm tajemným silám, které dřímají i ve mně.
2: Nevěřím, že byste to dokázal.
1: Tak to zkuste, Leonarde.
2: Proměňte mě ve vlčici, nebo vám uteču. No tak, dobrá, tak tedy já odcházím. Já odcházím.
1: Mary, kam jdete?
4: Jako budoucí vlčice si šla pravděpodobně hledat do zahrady něco k zakousnutí.
1: Lovi, si už zase nevhodně žertuješ. Co se to děje?
4: Vlčice zřejmě vycedila zuby.
3: Nesmysl. Ale co to do těch hloupých ptáků vjelo?
1: Podívejte se na to bestii. Co je to za příšeru? Určitě nás pokouše.
3: Jako bývalý důstojník mám u sebe vždy zbraň. Mohl bych...
4: Zpamatujte se, plukovníku. Ta vlčice je přece vaše choť.
3: Má choť?
1: Leonarde, proměň tu bestii zpátky na paní Hemptnovou. Ale okamžitě. Vždyť takhle se na nás paní Hemptnová může každou chvíli vrhnout. A dokud jí plukovník Hempt nezastřelí, sežere nás.
2: To zvíře jde k nám.
1: Leonarde, tak dělej něco.
0: Já nevím, jak...
3: Cože?
4: Nežertujte, Leonarde.
3: Vy jste měl tu drzost proměnit mi mou ženu ve vlčici a teď si tu klidně prohlásíte, že ji neumíte proměnit zpátky. Ostudné.
1: Leonard to umí.
0: Ujišťuji vás, přísahám, že jsem paní Hemptnovou ve vlčici neproměnil a že mě to ani ve snu nenapadlo.
4: Ale paní Hemptnová se vlčicí stala.
2: Ono to na mě cení zuby.
0: To nemůže být paní Hemptnová.
3: Ne? Tak kde je tedy má žena? Chci to vědět.
4: A kdo je potom tohle zvíře?
1: Čuchá to ke mně. Já se bojím.
4: Přijmeme-li vaše ujištění, Leonarde, že jste paní Hemptnovou ve vlčici neproměnil, musíte nám něco vysvětlit. Především to zvíře tady.
0: Já nic nechápu.
1: Ty jsi ale pitomec, Leonarde.
2: Pánové, jste nemožní. Vy tady diskutujete, zatímco ta bestie se nás chystá rozkrát na kusy. Vidíte, jak se odzuje.
4: První by měl být sežrán Leonard. Stejně za to může.
3: Lorde Pemhem, vy se přece vyznáte v šelmách.
5: Jistě, a proto souhlasím s Clovisem. Někdo by tu měl být obětován.
0: Nedívejte se tak na mě. Já za nic nemůžu.
4: Zřejmě je těžké najít jiné řešení.
5: Já osobně znám důvěrně šelmy, které žijí v mém zvěřinci. Nikdy jsem se nesetkal s dravcem, jenž by se zčista jasna vynořil z azalek právě v okamžiku, kdy se ztratí okouzlující dáma. Pokud mohu soudit z vnějších znaků, vypadá tohle na dobře vyvinutou samici severoamerického vlka šedého odrůda...
4: Žeňte jí na Leonarda.
2: Lorde Pemheme, nemůžete jí odlákat nějakým jídlem a někam jí zavřít.
4: Ano, ale to je hloupost, tetičko. Paní Hemptnová přece zrovna povečeřela. Nyní se jí chce spíš jen trát.
1: Leonarde, já tě zapřísahám. Využij svých tajných schopností.
4: Leonarde, co kdybyste jí proměnil třeba v králíka? Ten by se pak dal snadno chytit. Miluji zadní nohy králíka.
3: Prosím.
2: Klovis, ty mluvíš o paní Hemptnové.
4: Ta taky nemá špatné nohy.
3: Chci zpět svou ženu a to v lidské podobě. Králíka si zakazuje.
4: Aha, pan plukovník je vegetarián.
5: Většina vlků, se kterými jsem přišel do styku, nezřízeně miluje cukr. Mohu to zkusit i s tímto exemplářem. Na? Chytej!
3: Hop! Chytla ho.
4: Máte moc šikovnou ženu.
3: Děkuji.
5: Pojď, malá, pojď, dostaneš ještě cukříček. No, pojď pěkně, pojď.
3: Tak dost. Kde je má žena, Leonarde?
0: Já nevím.
3: Jestli jste mou ženu neproměnil ve vlčici, vysvětlil byste mi laskavě, kam se poděla?
4: Byl jsem se podívat a vrátka ze zahrady jsou zamčená. Zevnitř. Byl tam klíč.
3: Nenutím vás, abyste mi vysvětloval, odkud se ve vaší zahradě vzala severoamerická vlčice, ale snad mám právo zeptat se, co se stalo s mou vlastní manželkou.
0: Já nemám nejmenší ponětí, pane plukovníku.
3: Leonarde.
1: Jestli paní Hemptnová ztratila lidskou podobu a jestli to nezaviní Leonard, nemůžeme tady zůstat. Nechci se přátelit s vlky.
4: S vlčicemi? Pohleďte, kdo to přichází.
3: Mary! Probůh, Mary, co se to s tebou dělo?
2: Někdo mne zhypnotizoval. Probudila jsem se bezpižírně na zvěřinu a Lord Pebhem mě krmil cukrem. Nesnáším, když mě někdo hypnotizuje a cukr. Mi lékař zakázal.
1: Leonard vás proměnil.
0: No, víte...
2: Cože?
1: Byla jste vlčice, byla. Byla jste, cenila zuby, brčela a očichávala nás.
2: Proboha, snad ne i pány.
6: Ne, chraň Bůh.
2: Tak vy jste to dokázala, Leonarde? Vážně? Byla jsem vlčicí.
0: Milostivá paní, přesněji řečeno.
4: No, tak, abych vás dlouho nenapínal. Byl jsem to já.
2: Ty, Klovisi?
4: Víte, prožil jsem 2 roky v severovýchodním Rusku a seznámil jsem se tam s lidovou magií hlouběji než při té turistické návštěvě, kterou vykonal náš milý Leonard. Člověk o těch zvláštních silách nerad mluví, ale občas, když slyší, jak se o nich vykládá spousta nesmyslů, zmocní se ho pokušení ukázat lidem, co taková sibirská magie opravdu znamená. A já tomu pokušení podlehl. Nezlobte se na mě. Mohl bych teď dostat kapku koňaku.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Noční linka, čtvrtečně páteční v tomto týdnu právě otevírá, právě začíná. Krásný pozdní večer přeje Jitka Lukešová, moc se na vás těším. A vy samozřejmě víte, že jsou před námi celé dvě hodiny společného setkávání se a povídání. Dnes na téma, na vaše e-mailová přání, samota prý škodí zdraví. Trápí vás, že žijete sami, nebo jste naopak vděční za to, že máte svůj klid a jste raději o samotě, nebo potřebujete být ve víru dění a ve společnosti přátel. A je podle vás samota přítěží, nebo člověku přináší možnost v klidu přemýšlet a srovnat si myšlenky? A myslíte si, že má samota vliv nejen na naši psychiku, ale třeba i na fyzické zdraví? A jak se mění člověk, když žije sám? A mimochodem, rozlišujete samotu a osamělost? Samota je nám mnohým velmi často příjemná a dokonce i mnozí i potřebujeme právě proto, abychom si utřídili myšlenky, abychom se koncentrovali na důležité věci a tak dále. Ale osamělost podle výzkumu prý má vliv nejen na naši psychiku, ale také na fyzické zdraví, prý snižuje imunitu nebo zhoršuje komplikace spojené s chronickými nemocemi. Podle výzkumníků je osamělost pro naše zdraví rizikovějším faktorem než třeba obezita. Tak tolik a mnohem více na toto téma z vašeho úhlu pohledu a taky zkušeností. No a telefon k nám 731 800 900, pak máme web rozhlas.cz/linka a máme i e-mail nocnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásný pozdní čtvrteční večer a právě otevíráme
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: nikdy nezažila během dovolený, co jsem s ním prožila, a prostě samota odsaď podsaď. Jo.
1: No a máte dokonce potřebu najde... být někdy sama, abyste měla svůj klid, nebo
0: no
1: ne?
0: No právě, že v práci, tam mám taky jednu ženskou, která mě nedá pokoj.
1: Jo.
0: Tak prostě dneska jsem šla ráno na kobereček v práci, jo, a prostě jsem si to vyříkala s nima, se všema, asi s tou dotyčnou, nevím, jak to bude s ní, ale prostě jdu na záchod, ona jde za mnou, prostě, nevím, ne, pro nás dojemy. Tak už jsem udělal rázný proces.
1: Jo.
0: Takže teď jsem se zbalila s taky patiš, ta jsem si sednul na jiný místo, vzala jsem si rádio se sluchátkama a prostě mám klid. Jdu ve 8 na svačinu, půl 11 na oběd a oni mi říkali včera, proč celý den brečím. Já jsem jim říkala, že co mi provedli, že prostě se nedělá.
1: Mhm. Takže sama tak, ráda, ale jenom opravdu někdy okrajově, jinak.
0: No, a když jsem si teď našla vlastně přítele, no tak přemýšlím, no tak jsem vlastně, no, asi pro něj udělala první poslední zatím, ale nevím, jestli, jak on to bere. On to tady poslouchá teďkon, takže nevím, co z toho bude. Ale samota odsaď podsaď, jo, já jsem chvíli sama ráda, jo, ale zase si třeba přečtu, koupím noviny, nebo si koupím los. A ten zítra si koupím los, protože vím, že 14 vždycky mám štěstí na losy.
1: Jo.
0: Minulý měsíc jsem si taky koupila los. Jo, teďko vlastně jsme byli na vejletě v Plzni, tak jsem říkal, koupím si veverku, protože mi říkají veveruška místo věrka.
1: Jo.
0: No tak, no a vymazala jsem čísla, mám tam výhru, tak prostě jsem dneska na bazénu tady ve Vodňanech. Prostě vím, že tam mám velkou výhru, takže jsem zaplatila, celý lidi neznám, ale byl tam chlap, který neměl kus nohy, jako můj vlastní strejda, nemá nohu, takže jsem prostě jim zaplatila, koukala jsem, co pijou, jo, tak jsem jim koupila pivo, aby na moje zdraví, že přijímá svátek v říjnu, aby to oslavili dopředu.
1: Dobře, no tak to jste dobrá.
0: Takže duše. Oni to dopili, teďkom ta paní šla Atra, kdo jim to koupil, jenže na to nepřišli, tak já jsem udělal druhý kolo.
1: Jo.
0: Já říkám, no tak do třetice všeho dobrýho a zlýho, tak prostě ty lidi, no a včera zase jsem si vzala trochu práce, co jsem měla tady ještě dodělat, jenže tam byly nějaký dvě děti a koukali, co tam dělám, tak mi šli pomoct, no.
1: Dobře. Tak každopádně, co se týče tématu, tak za vás opravdu, jak jste řekla, velmi stručně odsud posud.
0: Anděl strážnej stojí asi.
1: Každopádně moc vám děkuju, Věro, za návštěvu a přeju vám hezký večer, mějte se pěkně.
0: Tak jo, vám taky a dobrou noc.
1: Dobrou noc, naslyšenou. No a my popojedeme, takže připomínám, samota škodí zdraví, vyhovuje vám, jak to vnímáte, jaké jsou vaše zkušenosti a tak dále.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Karel Gott a Darina Rolincová, jejich to známý duet Zvonky štěstí. Máme telefon a na telefonní lince Jardu z Peleřimova. Krásný večer, Jardo.
1: Taky paní Tučko, zdravím vás, dobrý večer a zdravím všechny posluchače noční linky.
0: Děkuju.
1: A také Danu z Blaté si poslouchá.
0: Uh-huh.
1: A teď k tomu tématu.
0: Ano.
1: Takže u mě je ta největší samota, že se nemám s kým ráno na ty manželské posteli probudit.
0: Uh-huh.
1: Takový je to smutný, není ta partnerka stála a není s kým ani usínat.
0: Jo, takže to vám jakoby chybí takový, nejvíce, jo?
1: Nejvíc zatím, ale jako jinak si na samotu nestěžuju, jsem poměrně mladý, že jako tu samotu bavu se toho, že vyhledávala společnost.
0: Jasně, takže máte pocit, že pro vás samota není prostě, že vám nevyhovuje?
1: Jako, ne, absolutně ne, pro mě není, já jako nemám na samotu, takže proto se jí vstažím, takže se mezi ty lidi prostě jít, já jsem poměrně společenský a nedělám problém se seznámit úplně s tím člověkem, jeho oslovit, jako by takhle by to přijde, nevím jak to, pro ostatní třeba, jako, já mám takový spíš takový charisma, že dokážu jako toho člověka zaujmout něčím.
0: Jo, máte nějaké příhody a bavíte ho zkrátka, jo?
1: Buď příhodou, nebo jo, prostě děti ho oslovit, dobře ho pozdravit, usmát se a už to se jinak připadá, buď ten člověk bude chtít navázat kontakt, nebo nebude chtít navázat kontakt.
0: Jasně.
1: Záleží v každém člověku, jaký má, jak to prostě, jak to vám je, že jo.
0: A nikdy nemáte potřebu zkrátka naopak od těch lidí jakoby utéct si třeba do lesa, tak si tak jenom vyčistit
1: jako
0: hlavu?
1: Třeba do lesa jdu na ty houby, když rostu, jako třeba se to moc nedaří.
0: Sám jako na procházku, lesa, tak jo?
1: Jako třeba nemohu by být jako rybář třeba několik dní vody, jo? Teď jsem byl na chatě,
0: no.
1: A jsem tam, a oni už jsou tam skoro dva měsíce u vody.
0: No jo?
1: A chytají ty ryby, ještě přidělali záběr, je, že no, skoro dva měsíce, říkám, jsou tam skoro celý prázdniny už.
0: Tak to byste nemohl říkat, to je na vás moc říkat, jo?
1: To by bylo na mě moc asi, tak u vody sedět, jako koukat do vody, ale. Každý baví něco jiného, že jo?
0: No tak jasně, samozřejmě koníčky má každý jiný a někdo je opravdu velmi společenský a někdo zase právě má rád klid a
1: vydává ten klid přírodu.
0: No přesně tak, no, třeba.
1: A jak to máte mají dítočko třeba vy, když se můžu optat, jestli se můžu optat, jak
0: máte vy? No tak já to mám v podstatě tak i tak, já ráda mezi lidma, no. Ale na druhou stranu samotu potřebuju, protože si potřebuju vyčistit hlavu, jak se říká, a odpočinout
1: si. Já si to mám tady ty večery, tak je tak přemýšlím, rozumím o těch dnech, přes den do práce, nějaký odpoledne nějaká ta káva, buď sám nebo jak takhle, jak když se to prostě to přihodí, no.
0: Jasně.
1: Ale užívám tak jak života. Korun taky teda není moc, ale nějak se s tím musí prostě člověk popasovat, no.
0: Tak
1: to je. Dneska má dostatek, jo.
0: Jo, tak to je dobře, že se vám to daří. Dobře, Jardo, no tak jo, tak vám taky moc děkuju a popřeju všechno dobré a takovou příjemnou taky společnost krásný zbytek, kolem vás.
1: Taky krásný zbytek dětem, krásný zbytek prázdně, než to chvilička potrvá chviličku.
0: No zaplať
1: pán Bůh.
0: Jo.
1: Ještě a rodičů a všem dospělým, ať má ještě nějaký volný, nějaký dovolený a
0: Tak jo.
1: Tak jo.
0: Hezký večer, děkuji za návštěvu, naslyšenou.
1: Naslyšenou taky, dobrou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Hana Zagorová a její biograf Láska a během písničky se k nám dovolal Pavel ze Židlochovic. Krásný večer, Pavle.
1: Taky přeju vám krásný večer.
0: Děkuju moc krát nápodobně. Tak co vy a samota, vyhovuje vám nebo máte pocit, že opravdu může škodit zdraví, že zkrátka z člověka udělá takového zapšklého samotáře, či co já vím, co všechno, každý to má jinak, tak jak vy to vnímáte?
1: Ono záleží, jak se s tou samotou naloží, že jo?
0: No.
1: Já jsem vlastně od dětství, nejenom, že jsme jako neměli, jako jsme byli tři děcka, samozřejmě jsme neměli absolutně jako svůj pokoj každého, jsme měli společný pokoj.
0: Ano.
1: Nic je teda velký, takže jako to nevadilo a byla tam i teda jako sestra a brácha. Takže ale nevadilo to. Oni pak měli tak trošku vlastně pokoj pro sebe, protože já jsem vlastně od první třídy základní školy navštěvoval internátní školu pro slabozraké a nevidomé. Takže jsem tam vlastně přes týden nebyl.
0: Nebyl, jasně.
1: Tak jsem jim tam přišel narušit vždycky na sobotu, na neděli.
0: To se lekli, kdo to přibyl, že jo?
1: Ten je čistý. Ale že jsem byl teda od první třídy vlastně tady na té škole internátní, takže jsem byl, tam jsme byli v pokoji po 8, třeba po 11, po 8, jak který pokoj, jo. Uh-huh. No to samé samozřejmě učiliště, protože tenkrát za dřívějšího režimu bylo učiliště pouze v Praze, teď už je toho trošku víc, je víc možností, ale bylo v Praze učiliště. Uh-huh. A tak to byl samozřejmě ten samý systém, jako jo, pokoj po 8, jo, toto. Teďka už to mají, myslím, lepší, že jsou třeba tam ty pokoje po 2, po 3 maximálně, takže to je, teďka už to tam mají přece jenom tak trošku lepší. A jako ne, že by to k něčemu vadilo, ale vlastně celý to dětství a ten začátek toho mládí, já jsem si prožil vlastně na těchto pokojích. A tam na tom učilišti, to samozřejmě bylo až v Praze, takže tam jsem byl třeba celý skoro měsíc.
0: Jasně,
1: tam byla
0: jasně.
1: Povinnost jednou za měsíc dojet doma. Já jsem tam tenkrát měl tu svou holku nějak to, tak to jsem ani, to se, kdyby nebyla ta povinnost, tak bych možná ani nejel. My jsme tam vždycky zůstávali přes tu sobotu, nedělu, oni se všichni rozjeli a zůstávalo tam jenom pár lidí a tak to bylo takový jako, takový jako, dobrý to bylo prostě.
0: Jo.
1: No a pak teda přišlo to, že jsem teda, jo, skončil. Já jsem tam zůstal chvíli v Praze, ale pak teda jsem se vrátil semka. Mm-hmm. Já jsem teda žil pak jednu dobu v Golčově, Jeníkově.
0: Aha.
1: A takový věci, ale pak jsem se teda dostal zpátky semka k nám do Židlochovic a tady to tak nějak vlastně začalo. Když naši prodali náš starý dům, tak vlastně mě našla mamka s tím druhým manželem, mě našli ubytovnu, tak to ještě taky bylo jako, že sice jsem měl pokoj třeba sám pro sebe, ale bylo to jako taková jednotka, kde byly ty jednotky, kde byl společný záchod a to tam byli kluci ze Slovenska, přidružená výroba. Ale fajn docela jako. Takže taky, až pak to teda začalo, no, jako že jsem byl sám, že jsem dostal byt tady od města, ale to taky byl bytový dům a takový věci. Až pak jsem se teda dostal vlastně do té garáže, o čemž vidou posluchači, takže to nemusím nějak tajit. Je to za mnou, takže klidně o tom můžu mluvit. No a v té garáži vlastně to byla taková samota. Prožil jsem tam několik třeba Vánoc jako prostě sám a to. A já jsem si ale na tu samotu tak nějak jako zvykl. Nebyl jsem úplně jakože úplná samota, protože vlastně jsem chodil dolů do, jak já jsem říkal, do Dury, jakože do města a tam jako přátelé nebo něco, jsem našťoval tu hospůdku, takže jsem byl jako nějak v kontaktu třeba s lidima.
0: Ano,
1: tak jako,
0: a když jste chtěl být sám, tak jste měl svůj klid prostě.
1: Tak jsem měl svůj klid a já jsem a i takový svůj systém, svůj řád a mě to docela vyhovovalo, protože já jsem si vychutnával takovou věc, jakože mě nikdo neříkal, ať už kdokoliv, ať už rodiče nebo prostě nikdo mi neříkal, kdy mám chodit spát, koho si můžu zjít, kdy mám večeře, kdy mám obědvat. Mm. Prostě takové ten můj svět prostě jsem si vytvořil, že jo. Byl jsem tam docela dlouho vlastně v té garáži 15 let, jako takového toho mýho, ten můj svět. A pak jsem to ale dostal od města teďka, co mám tady tu unimobilničku, to bydleníčko, takže to taky je dobře. Mm-hmm. Sice jsem tu sám, ale jak už určitě všichni vědí, tak vlastně jsem v nepřetržitém kontaktu s tou Jančou,
0: ano,
1: s tou kamarádkou přes noční linku, takže my jsme pořád spolu, pořád si pomáháme, takže i když jsem sám, tak sám nejsem.
0: Tak nejste, tak to, že, tak, takže je to vlastně tak, jak si přejete a vyhovuje vám to, což je fajn, že jo?
1: Jasně, zůstalo mě to, že si vstávám, kdy chci, vyspám, kdy chci,
0: jo.
1: Kdy chci a přesto vlastně...
0: Přesto máte přátelé, kamarády.
1: Být kontrolovaný, je mi pomáháno a je mi fajn, že vlastně s někým můžu sdílet.
0: Tak to je super.
1: Jakoby tu samotu, ten svůj život.
0: Ano.
1: Tak je to takové.
0: Dobře.
1: Je to takhle. Takže záleží, jak říkám, záleží na tom, jak kdo s tou samotou naloží. Samota.
0: Přesně tak. Pavle, musím poděkovat už, ale každopádně moc děkuju za příběh a za váš pohled na věc. No a ať se vám hezky žije, ať už mezi lidmi, nebo také v klidu o samotě. Mějte se moc hezky, hezký večer.
1: Taky přeju všem hezký večer.
0: Děkuju, naslyšenou, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Jirka Korn, ještě tě mám plnou náruč, tolik písnička, jinak máme 2 minutky po 11:30 a na telefonu pozdravíme Danu do Blatné. Krásný večer, Dano.
1: Krásný večer, děkuji za přijetí, protože dneska jsem vyloženě se těšila na tohle téma.
0: Aha.
1: No, protože já jsem taková trošku samotářka, jak jsem si užívala v mládí hodně kultury.
0: Ano, ano.
1: Tak potom vlastně vychovala jsem ty 3 děti a když vyletěly z hnízda. No nicméně, chci pozdravit všechny předřečníky, abych nezapomněla teda v úvodu. A Jardu do Pelřimova moc ho zdravím a všem přeju pohodičku. A teď k tomu mému názoru na tu samotu.
0: No jo.
1: Já rozlišuju teda vyloženě samotu a osamělost.
0: Ano,
1: jo.
0: Ano.
1: Já samotu mám, vlastně jak jsem předeslala, já ji mám docela ráda, protože jsem si hodně roku užívala jako kulturního vyžití v podobě teda stání za mikrofonem a zpívání. Takže opravdu s přestávkami a tak dále. Takže nechybí mě vyloženě děti už mě odrostly, takže ty už jsou dospělí. A tím pádem jako musím se s tím nějak popasovat. Ale jak jsem už předeslala, já rozlišuju samotu a osamělost. A osamělá si teda nepřipadám, protože když náhodou se den, dva neozvu, tak mě někdy dcera i zkontroluje, jo, telefonem. A když si chci vyrazit mezi lidi, tak si mezi ně vyrazím, s každým si popovídám, každý, kdo má zájem si popovídat, tak si popovídám o čemkoliv, nemám problém se bavit o čemkoliv, i třeba s pocestnýma, když jdu na nákup,
0: ano, ano.
1: Nemám problém. No, ale vyloženě, abych si srovnala tu hlavu a takový ty svoje myšlenky a to, co třeba mě čeká, co mám udělat, tak na to já potřebuju vyloženě už klídek. A už taky mám nějaký roky a po té 70 prostě člověk potřebuje si urovnávat myšlenky a nepodléhám tomu, že bych byla osamělá,
0: ano, ano.
1: Že žila bez kontaktu s lidma, to vůbec ne. No, i když je to teda někdy to trošku dřev, ale už nevyhledávám takovej ten velký ruch a ruch. No, teď tady třeba budeme mít pouť, jo, a já vyloženě budu ráda, když se přesunu buď do zahrady, jestli vůbec bude možný se tam dostat, dobojovat a nebo tak nějak. No, takže tak asi za mě. No, vyloženě
0: dobře.
1: Zdravím Jarouška z Pelřimova, jak jsem řekla, protože se mě taky pozdravoval, tak opětuji.
0: Ano,
1: zdravím
0: ano.
1: Moc tebe, Jitulko.
0: Děkuju taky.
1: Zdravím moc všechny posluchače, který velice ráda poslouchám. Vždycky je to pro mě přínosem, i když jenom poslouchám, naslouchám.
0: Ano, ano.
1: A vždycky si z toho něco vybírám. A mějte se všichni krásně.
0: Tak to je dobře. Tak moc děkuju za návštěvu a budu se těšit zase příště a přeju krásné letní dny, Dano. Měj se hezky.
1: Noc, ano.
0: Děkuju, dobrou
1: děkuji,
0: noc.
1: Děkuju moc, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Skupina Kryštof a také Tomáš Klus, no a písnička jménem Cesta. A dovolil se k nám Jaroslav z Brna. Jaroslave, krásný večer přeju.
1: Dobrý večer, paní Tunko.
0: Dobrý večer.
1: Zdravím všechny lidi dobré vůle.
0: Ano.
1: Takže i vás.
0: Děkuju.
1: Téma se mi velmi zamlouvá, poněvadž je takové filozofické.
0: Ano.
1: A takové témata já mám rád.
0: To je dobře.
1: No, takže řekl jsem si Jaroslave zavolej, tak jsem to udělal.
0: No. No to je dobře.
1: Tak, tématu. No, já bych řekl, jak vy jste řekla i Tunko, já bych řekl i já bych řekl, jak vy, tak i tak. Tik-tak. No, takhle. Mám rád dobrou, nebo nevyhledávám společnost, ale jako nebráním se společnosti. Takhle, řeknu to přímo, jak to je. Rád se bavím s lidmi,
0: ano.
1: Rád si vyměňuji názory s lidmi, rád si hraju třeba nějaké hry s lidmi a tak dál, ale že bych nutně vyhledával společnost, to zase ne.
0: Nemáte potřebu, já spíš, jasně.
1: Ne, já spíš řekl bych, že to beru tak nějak spontánně, víte, tak
0: ano,
1: nějak
0: ano.
1: Samovolně, tak jako nenutím se k tomu, jo, jako takhle. Ale na druhé straně mi samota nedělá žádné potíže. Podobně jak paní Dana, já se někdy v samotě, já se někdy sám, když jsem sám ze sebou, taky já se někdy cítím dobře. Nevadí mi samota. V žádném případě ne. Toulám se po hvězdách, filozofuji.
0: Ano, ano.
1: A nenudím se.
0: To je dobře.
1: Já bych řekl takhle. V naší rodině, v které jsem vyrůstal, my jsme rodina knihomolů.
0: Jo.
1: Takže i já jsem knihomol. No, a jeden z mých oblíbených autorů je italský autor Alberto Moravia. Autor Horál napsal mimo jiné Horálka, Zimanka.
0: Ano, ano.
1: To bylo zfilmováno se Sophie Loren a napsal spoustu ještě dalších knih. A on píše i krásné povídky. A on ve své tvorbě on má takovou, on má moudra. On má ve své tvorbě moudra. On má i krásné povídky. A jednu takovou knižku, Útlok povídek, jsem četl a jedna z těch povídek mě velice zaujala. Celá povídka od začátku do konce je dialog dvou kamarádů. Jeden navštíví druhého. A baví se o všem možném, o životě ve své plné syrovosti a o samotě, o ženách. A tak jakoby filozofují. A když je tam pasáž, když se baví tak o té samotě a o ženách a tak dál, tak jeden chlapík říká tomu druhému, to je souvětí, to jsou tři, čtyři věty snad, a já vyberu jednu větu, která se dá vyjmout a poučit jako citát. A jestli mě rozumíte?
0: Ano, ano.
1: No a mně se to natolik zalíbilo, že si to pamatuju.
0: Jo.
1: Jsem si to napsal, tak si to pamatuju. Takže vytrženo z kontextu. Není sám, kdo je sám. Je sám, kdo se cítí sám. A to je moudro.
0: Ano, ano, ano.
1: A já bych k tomu dodal tohle. Já to řeknu upřímně. Já ve společnosti lidí spíše hloupých duševně nějak moc nejnavýši, jako lidi tak duševně omezených a tak, tak já ne, takhle, nevždy si člověk může vybírat společnost.
0: Ano, ano.
1: A někdy je mu prostě dána i tahle lidé, že mu dána společnost lidí, který si člověk asi nemůže vybírat.
0: Ano.
1: A kterou si nezvolí a tak v tom případě v takové společnosti nevítané, já se dokážu cítit mnohem osamělejší, než když jsem
0: sám. Když jste úplně sám. Dobře, tak Jaroslave, moc děkuju za ten váš příspěvek, protože byl velmi přínosný, i za to vaše moudro, které si pamatujete, a přeju vám všechno dobré a jenom samou vlídnou samotu, když si ji budete přát, jo?
1: Já vám děkuji, paní Jitunko.
0: Hezký večer vám přeju.
1: Přeji všem dobrou mysl a dobré zdraví.
0: Ano, ano, to je důležitá věc. Mějte se hezky, Jaroslave.
1: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Oblíbená písnička Ztracená bloudím. Blížíme se k půlnoci a na telefonu máme Janu Zírkova. Krásný večer, Jano.
1: No, krásný pohodový večer všem i vám, paní Jitko.
0: Děkuju za všechny.
1: A já bych takhle na úvod podotkla jenom, že si myslím, že můžu mluvit i za všechny ostatní, že kdo posloucháme Noční linku, tak si určitě nepřipadáme samotný, protože Noční linka je takový skvělej noční společník, tak si myslím, že to takhle máme mít.
0: Tak to je dobře.
1: No a já teda ještě chvilku zůstanu u Noční linky,
0: ano.
1: Protože právě ona, Noční linka, mě pomohla zbavit se té samoty, protože, jak už zmiňoval pan Pavel, tak také jsme se skamarádili přes Noční linku a Pavel je takový zdatný technik, tak mě pomohl na chytrém telefonu i nainstalovat službu WhatsApp. Vlastně taková služba, kde se vidíte přes ten telefon, přes kameru, můžete spolu komunikovat, vidět se. No a také mě zasvětil do Facebooku, kterého jsem byla dlouho leta odpůrkyně. No a i tam jsem vlastně získala takhle pár aspoň virtuálních přátel a to jako taky Facebook mě pomohl tak trochu od té samoty, že když si tam najdete to, co vás baví, tak je to taky takový pěkný, no. No a ještě také pár ostatních přátel z Noční linky, s kterými si také občas zavoláme, tak za to jsem taky moc ráda.
0: Ano, ano.
1: No a pak ona, ta samota, má občas taky své výhody a to spíš jako jsem zažívala v minulosti, protože jsem byla třeba v kontaktu nebo blízkosti s lidmi, se kterými jsem si neměla tak moc co říct, tak to jsem si tak jako říkala, no, že bych byla radši sama, než takhle ve společnosti.
0: Kde vás to nebaví vlastně,
1: no,
0: s některými.
1: Ano, tak. No,
0: stane se, že se člověk někde vyskytne a že vlastně ho ta společnost těch dotyčných lidí neoslovuje. To prostě tak je, no.
1: Takový ty dvě roviny to má, no. Prostě za mě asi takovou tu kladnou a i zápornou, no.
0: Takže i samota je pro vás prostě důležitá, abyste si tak jako třeba utříbila myšlenky a udělala
1: taky,
0: si svůj klid v sobě a tak v duši, jak se taky říká, že jo?
1: Když si potřebuje třeba odpočinout od něčeho, no.
0: No je, tak to je taky ideální. No. Dobře, no tak jo, Jano, tak moc děkuju a jinak vám přeju také
1: děkuju.
0: Krásné letní dny a děkuju za návštěvu.
1: Ano, i vám a pěkný zbytek léta i všem posluchačům, naslyšenou.
0: Mějte se hezky, dobrou noc, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Martinová a až na vrcholky hor dospívali jsme a těsně před půlnocí pozdravíme na Valašsko Pepína. Krásný večer, Pepíno.
1: Taky krásný večer, zdravím vás a všechny posluchače.
0: Děkuju. No, Pepíno.
1: No, ano.
0: Tak co vy a samota? Jak vy vnímáte tuhle tu věc? Rád, nerad?
1: Tak samota. My už jsme zvyklí. Já už jsem 16 roků na důchodě, takže my býváme na té polosamotě, takže my tu jsme zvyklí jenom sami na sebe, takže nejak máme klid, nevnímám, že by ten den uteče, protože při práci, při zvířatoch a tak.
0: A teď mluvíte o tom, že bydlíte na samotě, ne, že byste bydlel sám, jo?
1: Ne. Teď jsem sám od středy, protože manželka je na operaci kyčle, takže
0: aha, jo.
1: Jsem sám, takže ten, ale jinak jako je to úplně jako v klidu.
0: Jaké je to v dnešní době takové bydlení na samotě? Potřebujete někdy, nebo stýská se vám někdy po ruchu města třeba?
1: Ne,
0: vůbec
1: paní,
0: ne.
1: Vůbec ne, protože já jsem celý život po světě jezdil, takže to je úplně, člověk vypne a má svůj takový režim a klid, takže teď my jsme, včera jsme byli jako to zatmění slunce bylo, tak přijeli kamarádi a jeden hvězdář, on a i v ten 99. u nás, protože u nás je absolutní tma, žádné osvětlení.
0: No jasně, ano, ano.
1: Tak to fotili, že a tak jsme to do noci ty snímky prohlídali, že já osobně jsem se jako nedíval, protože jsem měl ještě jakousi prácu kolem koně a takové drobnosti, že a tak až več v noci jsme ten tak večeřali, tak opoždění, že a tak se zahrál jsem na harmoniku jim, takže měli jsme veselo.
0: No tak to jste si udělali krásný večírek, pánečku.
1: Takže už to už je poslední to zatmění, co jako zažiju, nebo jsem zažil, že takže my jsme, to bude až za 50 roků, takže
0: jo.
1: To už je pase, ale bylo to krásné a jináč jako říkám, u nás jako jsem teď v létě třeba jsem tam nějaký ten hřibař, ale teď hřiby nerostou, takže není těch lidí a já ráno skoro jedu do toho hůžďa, že pár těch kmenů stáhnu, že přijde hajny, si to poměří a to. No a pak potom už před obědem jedu domů, bohužel horko, bude i koňový, že?
0: Ano.
1: No a tak prožíváme to úplně v klidu, takže
0: tak
1: nejsme,
0: dobře.
1: Máme klid a nejsme sami. Takže,
0: ano. No, tak jo, tak to může být krásná poetika tam u vás přímo.
1: Je to krása. Akorát té vody trošku méně, že, ale tak nedá se nic.
0: Já vím, ano.
1: No, všade to je. Jak to člověk poslouchá, lidé to mají úplně zlé. Vím, bo okolí tě, co jsou chataři, tak nemají vodu, když tak přijdu k nám na vodu, že? Takže,
0: ano.
1: No.
0: Dobře, no tak jo, tak Pepíno, moc vám taky děkuju, ať se vám krásně žije a bydlí na samotě u lesa.
1: Jo, krása, dobrou noc, mějte se.
0: Mějte se taky hezky, děkuju, naslyšenou.
1: Dobrou noc.

0: Tak s písničkou od Johnny Matisse jsme se přehoupli do nového dne a ejhle, je tu pátek s datem už 14. srpna. Na Prahu nového dne nám všem přeju krásný páteční den. Užijte si ho podle toho samozřejmě, jak nejraději umíte a jak nejraději dokážete a nejlépe dokážete. No a hlavně nám všem přeju samozřejmě hodně důvodu k radosti a také pevné zdraví i v páteční den. A máte-li pracovní povinnosti a jdou dobře od ruky a pokud vás čeká prázdninový letní den, tak si ho užijte naprosto naplno. Co se týče noční linky, tak ještě až do 1 hodiny nás čeká povídání na téma Samota škodí prý zdraví. Trápí vás, že žijete sami, nebo jste naopak vděční za to, že máte svůj klid? Jste raději o samotě, nebo potřebujete být ve víru dění a ve společnosti přátel? A je podle vás samota přítěží, nebo člověku přináší naopak možnost v klidu přemýšlet, srovnat si myšlenky? A myslíte si, že má samota vliv třeba nejen na naši psychiku, ale i na fyzické zdraví? A jak se podle vás mění člověk, když žije sám? A rozlišujete samotu a osamělost? Samota je nám mnohým velmi často příjemná, dokonce ji mnozí i potřebujeme, proto abychom si právě urovnali myšlenky, abychom se koncentrovali na důležité věci, ale osamělost podle výzkumů může ovlivňovat i naše zdraví. Tak tolik a mnohem více na téma samota. Telefon k nám i teď po půlnoci 731 800 900, pak máme web rozhlas.cz/linka a máme i e-mail nočnilinka@rozhlas.cz. Tak hezkou noc, hezký poslech a můžeme pokračovat.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Petr Rezek a jeho písnička Jsi. A 8 minut po půlnoci pozdravíme Rudolfa na Žatecko. Rudolfe, krásnou noc vám přeju.
1: Krásnou noc všem posluchačům i vám.
0: Děkuju. Dítuško. Děkuju.
1: A já bych chtěl přispět taky trošku do toho,
0: přispěte,
1: do toho tématu, který dneska je. U mě ta samota je taková různorodá, jo. Já jsem teda teďko už 7. rok sám, jako. Uh-huh. Naštěstí teda mám přátelé, ale víte, když pak jako přijde to období, kde ty přátelé mají rodiny, že jo, jezdí na dovolenou a tak podobně, uh-huh. Jo. Když člověk pak nemá s kým, že jo, tak dělat tu dovolenou a letošní léto je takový extrémní poměrně. Takže je mi smutno vždycky, no, tak si říkám tohleto. Tohle mě docela oslovilo, to, co jako dneska máte tady.
0: Mm-hmm. A vy nerad třeba cestujete sám, že byste se někam vypravil, nebo s partou kamarádů, že byste se někam vypravil?
1: No, já to cestuju rád, mám trošku zdravotní handicap takovej. Mm-hmm. No, mám jako štípnutou kostrč a to je strašně bolestí. Mm-hmm. To člověk prostě se špatně pohybujete, nebo už se pohybuje.
0: Jasně.
1: Pohybuje. No a takový tak jako někde tam někam, jako rád jsem vždycky jezdil třeba po vlastech českých a podobně.
0: Ano.
1: A vždycky i u moře, jo, jsem takový italofobik, protože jsem byl tam třikrát v Itálii.
0: Mm-hmm.
1: No ale tak jako je to takový dost dneska těžký, ono se řekne, jo, tak s někým tam se seznámíte nebo jako tu samotu, ale ono to tak jednoduchý není, jak to vypadá, už jsem se o tom přesvědčil několikrát. Kamarádů mám tak nějak, já nevím, 5-6 dobrých kamarádů.
0: Mm-hmm.
1: No ale tak říkám, tak ty jsou vesměs všichni prostě mají ty rodiny a tak dále. Já prostě jsem sám delší dobu a teď ještě i děti se prostě s nima to je dlanový povídání, prostě nekomunikují se mnou dítě, mm-hmm. s manželce a podobně, ty jsou mm-hmm. takový rodinný šarvátky, to není to dnešní téma, by jsem nechtěl. Ale jako bych přivítal, no, někoho, kdo je na tom třeba stejně jako já.
0: Mm-hmm,
1: já jsem člověk takový, já když začnu povídat, tak já mám tolik, prostě to hodně říkají, jsem hodně upovídaný. Ale společnost mám rád, jako jo.
0: Prostě jo.
1: Třeba někde sedíme, jdu s kamarádem, takhle někdy tady, mám asi 500 metrů od sebe, tak jdeme na to pivko a v té hospodě, jenomže tam je to taky, že jo, tam schodí určitá kasta lidí a tam zase to není takový hodný období. Takže jako by jsem nechci zdržovat, protože jsou určitě další, který chtějí zavolat, tak jako by jsem tím chtěl oslovit někoho, kdo třeba je na tom stejně jako já, jo, v těchto těch aspektech, který jsem tady povídal. No a tak jako máte fajn téma, jako já vás poslouchám.
0: Děkuji.
1: Když jsem možná byl, ale je jediný, co je problém, se dovolat. No.
0: Jo, neklapne to vždycky, jasně.
1: No, nikdy to neklapne. Já už jsem měl takový různý metody, paní Duško, že jsem vždycky zkoušel, když třeba byla písnička, vy jste něco povídali, pak zase bylo jako nějaká, tak jaký je čísla, tak do toho se vsunou, tak to někdy se povede, někdy ne, no. Tak jako,
0: jasně.
1: Každý má jiný, prostě jinou metodu tady na tohle. To jste výborný rádio.
0: Děkujeme. Úžasný. Děkujeme za přízeň a za pochvalu.
1: A takže ještě jednou teda na závěr bych jsem jako uvítal, kdyby někdo byl na tom jako já a já vím, že to není seznamka žádná, ale prostě tak lidi poslouchají, že jo, mají podobný nebo stejný názory nebo každý něco jiného a tak. Takže já vám chci popřát všechno nej a až si takový rádio, jaký jste a budu se těšit zase
0: tak
1: na
0: další. Tak jo, děkujeme moc a děkuju za návštěvu a ať se vám daří a hezké dny přeju, jo? Mějte se pěkně.
1: A krásný léto ještě.
0: Nápodobně taky. Taky, Rudolfe. Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Trianda, skupina Olympic, a taky jsem se narodil bos. No a dovolal se František z Moravy ze Židlochovic. Františku, krásnou noc přeju.
1: Ano, dobrý večer, paní Tuška, vám taky přeju krásnou noc, pěkný vysílání a posluchačům všichni pěkný poslech.
0: Tak jo, děkuju moc krát. Tak co vy a samota, Františku, vy jste, já mám pocit, pořád mezi lidmi hlavně, co?
1: No, tak já vám to řeknu. Tady ještě nikdo neřekl to, co řeknu vám já.
0: Mm-hmm.
1: Já jsem, jak jsou někde sám kolikrát, tak já usnu sám, jak, jo, když jsou někde o samotě, tak dokážu usnout. A to bylo aj na vojně ve stráži.
0: Jo.
1: Tak se to byl sám, no, a já jsem usnul třeba u zástavy Vestoja. Víte, co to je Vestoja?
0: No to je zvláštní Vestoje, to vám řeknu. No,
1: ale jak se něco šustlo, nejde, tak se prostě jo, tak se procítil jako, jo, no, takže nikdy mě nikdo nenachytal tam, že jsem spal u zástavy, no. Jinak třeba přijedu 100 kilometrů daleko od Židlochovic do restaurace.
0: Ano, ano.
1: Tam si něco poručím a paní, ta Češíca přišla zpátky, dostanu už nějaký to jídlo a říká, nejste pan František, jako já říkám, on jsou, proč? No, ona říká, já vás poslouchám vždycky v té rádiu, jak mluvíte, jo. No a ona totiž jede, ona slouží odpoň třeba do 10, v 10, že jede dom, dojede dom v 11 a ještě synovi, že chystá nějakou baštu,
0: ano,
1: a že
0: ano.
1: Si pustí rádio, no a poslouchá noční linku, tak tam je...
0: No jo, svět je malý, jak se říká.
1: Já jsem jenom trochu promluvil, ona asi podle hlasu.
0: No jo, poznala, někdo má vysloveně ucho dobrý na lidský hlasy a rozlišuje, no, je, tak to je možný, ano, ano.
1: A dneska taky, dneska tam hrajeme karty s jedním kamarádem v spodě a tam seděla taková paní, jedna z měsíc přítelem, a najednou říká, jste pan Švadiček? Já říkám, musím prosit, a proč? No, my jsme vás včera poslouchali, nebo vedli v rádiu, jak jste mluvili, jo, my vás rádi poslouchali.
0: No tak to vidíte.
1: A zase jsem tam nebyl sám, zase tam byl rachot, jo, a vykládání a sdělování.
0: Jo, takže závěr, pořád, jo. Aniž byste chtěl pořád mezi lidmi, ale přece jenom potřebujete někdy být sám, Františku?
1: No, tak jako si to... Já jako nevinucu, nepotřebuju, protože vidíte, kdybych potřeboval být třeba s nimi spat, nebo já jdu pozdě spat, že? Takže jsou akorát teď u toho rád, já jsem sám, jak to, jo?
0: Ano,
1: jsou
0: ano, rád, ano.
1: No. Ale jinak mám, já mám celkem rád společnost, jako, jo, lidi, když je v kolmě rachu, to jo, jo. Ale musí to být všechno dobrý, jo, nesmí to být nějakým... s nějakým zlým, aby jsme se třeba někde nehádali, nebo tak. Takže v dobrým jsou rád sám, teda rád lidím, tak, aby to řekl.
0: Jasně, no. jasně.
1: No, a třeba na městě, na mě už čekala, paní čekala, jak přijdu z restaurace, tak vyndu věc z restaurace, že tak říkala, pane Františku, já už teda vás čekám, zase se vám přičá, no a zase jsou lidi okolo, no, takže zase nesu sám. Určitě okolo mě něco někdo mutá, jo, a tak,
0: jo, jo.
1: Tak,
0: no. Tak to je dobře, a nebo, že jsou to v dobrým všechno.
1: Nebo vidí o to moje vozítko lidí a zhání o mě jako udělat nějakou práci, jo, no a tak mě tam najdou v té hospůjce, no a zase mám okolo sebe lidi, jo.
0: Ano,
1: no.
0: ano.
1: Takže,
0: nestačíte před ním utýct, Františku.
1: No, ale co říkám, že když jsem sám, že usnu, já bych nemohl dělat jako zodpovědnou práci, třeba řídit lokomotivu nebo tiráka.
0: Jo, že byste to prospal celý, jo.
1: Já bych to prospal na to život, na to smrti, myslím, protože bych někde mohl rád.
0: Jo, jo, velmi malér, no jo.
1: Velmi malér, no. Takže tak, no.
0: Tak jo, Františku, taky vám moc děkuju a přeju vám samozřejmě samotu jenom tehdy, když si ji budete přát a když vám bude vyhovovat. Mějte se hezky, hezkou noc přeju. Dobrou noc, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Helena Vondráčková právě dospívala a my se přesuneme do Otrokovic. Čeká na nás Staňka. Krásnou noc, Staňko.
1: Krásnou noc, Jitko, a všem, kdo poslouchají.
0: Děkujeme, děkujeme.
1: Byl to starý song, ale my nejsme starý, my máme staré děti.
0: Jo, jo, jo.
1: No, jinak jako to, co říkal pan František, tak se mě taky párkrát stalo a nevolává to do noční linky a já říkám, jo, jako už jsem byla uslovená jménem přímo.
0: Ano, ano.
1: Jo, ale jako s tím, s tou samotou, jestli teda téma...
0: Ano, samota a tak.
1: Jako, co se týká jako si nestěžuju na velkou jako společnost. Mm-hmm. A čím víc jako to třeba nefunguje v rodině, tak tím víc já jsem vždycky říká, ne, co s chlapem, jo. A dneska říkám, jo, jako potřebovala bych jako tím, že blbě člověk vidí. Mm-hmm. A jako ráda bych měla ten doprovod, ale ten spolehlivý doprovod.
0: Jasně, jasně.
1: Ale partner se nehledá, partner se musí potkat. Seznámky v žádném případě.
0: To je pravda. Hmm.
1: A jako je to složitý, je to hodně složitý. Dneska mě vzali moji kamarádi, kamarádka skoro nevidí a aha, její manžel jsou spolu 25 let a říkám, buďte rádi, že jste dva.
0: Hmm.
1: Jako není to jednoduchý. A byla jsem ráda, že mě vzali do Českého Těšína, jeli jsme tam nakupovat něco, konkrétně nebudu říkat řetězec.
0: Jasně, jasně.
1: Ale opravdu si považuju tady těchto lidiček.
0: Hmm.
1: A no, jako nebráním se potkat někoho, ale to se musí opravdu potkat.
0: Hmm.
1: Jako nedá se hledat. Partner se nehledá, partner se musí fakt potkat.
0: No a jinak, když jakoby bydlíte sama, žijete sama, tak vyhovuje vám to vlastně, že máte, uvědomujete si zase obrovské výhody tohoto, že máte svůj klid, svůj režim a tak?
1: Já to řeknu jinak. Mm-hmm. Ano, mám svůj klid. Asi by mě něco nabouralo, kdyby to se změnilo, ale zase teď jsem se začala, jak jsem říkala, trošku to nefunguje v nejbližším příbuzenstvu jediné moje děti.
0: Mm-hmm.
1: Prostě ten systém si je tak nějak ukradl a tak jak jsem říkala, jo, sama, ale ne sama.
0: Jasně.
1: No, mě třeba říkají jako jedna trošku taková jednodušší kamarádka, proč si nenajdeš chlapa? Já říkám, víš co, partner se nehledá, partner se musí potkat. A víš, co je první oční kontakt.
0: Hmm.
1: A to právě my, co tak trošku jako hodně blbě vidíme, tak tam je to složitější. A proč si nenajdeš partnera v té tvojí společnosti? Říkám, no protože potřebuju spíš k sobě někomu, kdo mě zastoupí a
0: ano.
1: pomůže. Jako nečekám, že bych potkala někoho, okolo bych lítala, koho by se musela vysloveně já starat.
0: Hmm.
1: Jo, je to o tom vzájemném. Vzájemná pomoc. Jako upřímně, nedovedu si představit vedle sebe člověka staršího než tu já, protože to jsou obyčejně ti, kteří už chtějí tu péči.
0: Jo.
1: Ale jako taky já mám třeba kamarády mezi lidima 20, ale 45 a víc, 50, ale to by nebyli partneři. Ale teď mám třeba kamaráda, my jsme se neviděli v životě, jo, mm-hmm. Ale známe se po telefonu z určitých jako kontaktů nějakého vysílání. A to je tak úžasný človíček.
0: Ano,
1: 45 roku, jo. A říkám, prosím tě, proč nemáš o 20 víc? Jako, je to složitý, je. Ale jako opravdu bych tak nějak nelovila, já nelovím, ale opravdu jako vidím to tak, že vidím, že blbě vidím, ale jako moje roky spíš míň, jo, a to jsem si nikdy nezovedla představit. No, a jako asi by to tak mělo být, že já nepotřebuju chlapa, jako já mám barák, je kolem něho hromadu práce a vím, jasně, že udrazuju tím, že tady je moc práce. Hmm. Ale já po nikom nechci prácu.
0: Rozumím.
1: Já si udělám to, co udělám, akorát na co nestačí, na to prostě mám kamarády, ale abych jako kolem někoho chodila, s tím, že se budu jako starat o někoho a jenom já o něho, ne.
0: Jasně.
1: V případě.
0: Takže v podstatě zkrátka na něco samota dobrá, na něco zase tak úplně ne, jak tak poslouchám pozorně. Je to tak.
1: Řeknu to tak, když mi někdo řekne, jo, dojdu, stavím se tu, ať je to kdokoliv, ženská chlap, jo, tak vím, že někdo přijde, a pak když někdo dojde a zazvoní, říkám, kdo sem leze?
0: Kdo mi jde rušit můj klid a pohodu, že jo? No jo.
1: No, jako kdo není ohlášený najednou, jo, prostě, jako říkám to ve srandě, ale,
0: jasně,
1: ale je to
0: jasně.
1: Prostě tak, jo, jo, jo. Jako když se někdo ohlásí. Ale taky mi vadí, když někdo řekne přijdu a pak nepřijde pro něco třeba. A pak přijde, jako by se nic nestalo a to už jako se na to dívám tak nějak jako divně, jako buď teda se domluvíme.
0: Ano.
1: Opravdu jako platí to, co jsme se domluvili.
0: Mhm.
1: No, jako, ne.
0: Dobře, Staňko, tak taky už musím poděkovat každopádně. Přeju všechno dobré, hlavně hodně zdraví, hodně optimismu, dobré nálady a ať se vám daří.
1: To zdravíčko. Tak jo,
0: přesně
1: zdravím
0: tak. Děkuju. Dobrou noc.
1: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Miroslav Žbírka, Můr našich lások. Tolik písnička, na telefonu teď máme paní Jiřinu. Krásnou noc, Jiřino. Halo, halo, halo.
1: No, ano, ano.
0: No, jste v noční lince. Pasovala. No.
1: Ano, dobrý večer. Ta písnička pasovala akorát tak na nás. My jsme, já jsem měla manžela Slováka.
0: Mm-hmm.
1: Takže to bylo slovenské.
0: Mm-hmm.
1: A už mě v 2008 umřel a od té doby jsou sama.
0: Mm-hmm.
1: No sama, nedá se říct, dcera bývá nahoře, já jsem dole.
0: Jo.
1: Tak, ale to je, víte, jak to je. Děti jsou sami a maminka, jsem tam se na ňu dojdu podívat.
0: Jo, jo, jo.
1: A já mám dvě chodítka.
0: Mm-hmm.
1: Protože mám jeden schodek, důle to bych nezešla,
0: mm-hmm.
1: tak ona mě vždycky to chodítko jako jedno, když jsem měla, tak ona něho vždycky nesla, musela nosit hore, dole.
0: No,
1: tak
0: no.
1: Jsem si koupila druhé a jedno mám po bytě, druhé mám pod tím schodkem a pár kroků udělám přes chodbu, tu před naším venku sednu si pod strom do stínu a tam chvíli vydržím, sedět, dívám se na svět. A to je celý můj život, televíza a stromy. Teď byli mladí v Turecku,
0: mm-hmm.
1: tak pozvali z Brna vnučku, aj s manželem, aj z pravnučku, aby mě šli hlídat, tak jsem nebyla sama. Tak jsem byla ráda. Teď mě je zase smutno po nich, protože odešli. Už tu malou tu nemám.
0: Mm-hmm.
1: Tak už je něco takové.
0: Takže samota vám prostě nevyhovuje. Radši máte lidi kolem sebe, jo?
1: No, radši, ale tu žádný dokola nikdo takový není.
0: Mm-hmm.
1: Já mám už 86 roku, víte,
0: mm-hmm.
1: tak tady žádný takový není v té naší ulici. To všechno ty staří lidi už to byli.
0: Jasně.
1: Umírali a...
0: Mm-hmm, takže je vám tam smutno spíš, když tam nemáte děti.
1: Je tady smutno.
0: Rozumím, je. Rozumím. No, každopádně jsem ráda, že jste se u nás zastavila v noční lince, aspoň na chvilku, paní Jiřino, a přeju vám pevné zdraví, ať se vám daří a máte radost právě třeba
1: zdraví,
0: z těch dětí.
1: To zdraví, kdyby to vyměl.
0: Já vím, to je to nejdůležitější vždycky. Nezlobím se, já jsem ráda, že jste se zastavila a doufám, že se zase brzo uslyšíme, jo? Mějte se hezky.
1: Ano, děkuju.
0: Dobrou noc, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: na čase být.
1: Lucie Bílá a písnička Dobrý kafe. A dovolala se Pepa Skijová. Krásnou noc, Ani. Pepo.
2: Zdravím aj vám přeju krásnou noc. Dostal jsem od manželky napomenutí, že když jsem s váma posledně mluvil, že jsem vám nedal slovo, nebo že jste mě nemohla klas otázky, že jsou ukecané.
1: Jo.
2: Protože byla taky vzhůru, tak to poslouchala.
1: Jo, to já se nemusím pořád ptát, já jsem ráda, když lidi vypráví
2: já,
1: sami.
2: já bych aj rád byl, kdybyste mě položila nějakou otázku. Tak. Je to něco o samotě, že?
1: Samota prý škodí, zdraví se říká, samota osamění. Jestli rozlišujete, jestli někdy tu samotu potřebujete, abyste byl sám se sebou a skoncentroval se na svoje věci, jestli je to pro vás důležité, nebo naopak se cítíte nesvůj, když se sami, z kterého konce to chcete vzít, je to na vás.
2: No, tak já to začnu o té samotě. Já jsem rád sám, když jdu na zahrádku a můžu se kochat jako tu přírodu a to se tam urodilo, ale to je na to teda smutný pohled, protože co mohlo uschnout, tak uschlo. Ale jinak mám radši společnost. Jezdíme do Vůčovic na harmoniku, kde hrává jednou za měsíc kamoš, který mě hrál na 70. Takže tam si zaspíváme. My tam lidi tak stejného věku tak a celkem příjemní. A nemám rád lidi, nebo společnost, kde jsou lidi, kteří neznáší názor o jiného. I když je opačný a uráží tyto lidi, tak o tam radši se zvednu a jdu pryč.
1: Jasně, rozumím.
2: Já mám možná známý, řekne si svůj názor, mám ho rozlišný, ale jako uznám jeho fakta nebo moje a každý si vezme si to, co chceme, ale neurážíme.
1: Ano.
2: S takovýma lidma jsou rád, ale jak někdo začne urážet, tak odkázím pryč. Já se rád bavím, rád si zaspívám. A jako mám společnost rád, jako a co rád, když mám kolem sebe lidi. Jinak mě samota jako doma, když manželka byla v nemocnici, to mě nedělá moc dobře.
1: Nebaví vás, jo.
2: Nebaví mě to, protože pouštím hudbu, televizu moc nemocím, protože tam není moc na co hledět. Říkám, že to vždycky, když chci na to, říkám, jediný dobrý program je tam fotbal a hokej. A to ona moc nemusí, tak jo. Říká, no, 22 bláznů se tam honí za kulatým nesmyslem. Vám, babi, to bys musela rozumět.
1: Ano.
2: Jinak zítra mám manželka narození, tak dojde u všechny tři děti s rodinama, tak už se těším, bude veselo.
1: Budete mít zase hodně společnosti.
2: Máme výdavně takový rozdělávací stůl, tak ho přestěhujem do většího pokoje a budeme rozdělávat to, aby jsme se vešli všichni.
1: Ano, no tak to je super.
2: Už to bude jak vůle, bude tam vzduch. Někteří jsou divočejší, že musíme se tam přibrzdit.
1: Jo.
2: Ale jinak, která, když mám kolem sebe lidi, ne. Říkám, jediná samota mě nevadí, když jsou na té zahrádce.
1: Takže samota není úplně pro vás.
2: Tak lid je to kousek od Kyjova a je to tam tak za větrem, jak se říká.
1: Ano.
2: Vždycky, když jsme tam mají s manželkou, říkám, babi, tady jak na kraji v nebi.
1: Tak to moc přeju, ať se vám na zahrádce daří, ať se to pak taky trošku zazelená k podzimu.
2: No, potřebovali, aby nám poslali od někud trochu té vody.
1: Jo. No jo, s tím zaléváním v létě je to horší. Tak každopádně, Pepo, moc vám děkuju, ať se vám daří, užijte si oslavu, vaší paní, všechno nejlepší.
2: Já už jsem měl strach, že se ani nedovolil, já jsem šestkrát už to zkoušel, pan Mítka na mě kašle, ona už mě ani nevezme.
1: Ne, to takhle není, to je takový, my tady máme na počítači vlastně takový hybrid, jako telefonní linka, a tam vlastně nabíhají ty takový světýlka a pod každým světýlkem je někdo z vás schovaný. Takže já tam vlastně ani nevidím a podle toho si vás potom vždycky přepojíme, jak se to rozbliká. Takže takto.
2: Tak děkuji.
1: Loterie to je.
2: Příjemnou noc vám přeju.
1: Děkuji, nápodobně.
2: Mějte to hezky.
1: Zase se budu těšit příště, Pepo. Naslyšenou. Užijte si oslavu.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Maša Patejdl, mal som rád býtníkou. Tolik písnička a jdeme do finále. Čtvrtečně páteční noční linky. Pojďme se podívat také do pošty, jinak za všechny odkazy mnohokrát děkuju. Psali jste hodně a mnoho věcí právě, které se týkají toho našeho tématu a pan Mojmír Kříž ze Světav třeba dodává. Je otázka, zda si člověk svou samotu vybral sám nebo neměl jinou možnost. Skončil jsem v domově důchodců, mám hodně přátel, ale v tuhle chvíli je mojí společnicí hlavně komtesa Agnes Freja, doktorka flinoterapie a léčitelka depresí, nositelka pruhovaného ocasu. Dneska mi přinesla darem malého ptáčka a myšku. Oba byli mrtví, tak jsem jí je zahodil. Ještě se s ní podělím o jogurt a půjdeme spát. S lidmi se setkám zase zítra na večerní mši a v neděli na liturgii a moc se na ně těším. Jinak přeju příjemné vysílání, všechny zdraví. Mojmír Kříž ze Světav. Pane Mojmíre, já vám moc děkuju. Přeju také všechno dobré, krásné dny. A jinak, protože jsme téměř na konci noční linky, patří se poděkovat za pozornost, za společnost. Loučí se Jitka Lukešová, přeju vám krásnou noc, hezké sny. Pokud jdete spát, pokud jste se rozhodli, že budete bdít, máme pro vás spousty krásných pořadů, tak vám přeju hezký poslech. No a já se budu těšit zase velmi brzy, naslyšenou. Děkuju moc a dobrou noc.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, vážení a milí. No, pojďte se podívat tady. Vidíte, u mě doma v knihovně celá jedna dlouhá řada patří Karlu Čapkovi. Dokonce různá vydání, výběry. Panečku, tak to by bylo, aby nebylo z čeho vybírat. Hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Dnešní Divadlo pro vaše uši, ano, věnujeme opět počase Karlu Čapkovi. Pro dnešní večer především tedy Karlu Čapkovi povídkáři, který vstoupil originálním způsobem nejenom mezi autory detektivní literatury, protože ony ty Čapkovy povídky vlastně nejsou nikdy čisté detektivky, spíš takové psychologické příběhy s kriminální zápletkou. No a když se navíc obrací do historie, vzniklo z toho třeba tohle zajímavé vyprávění o pádu rodu Votických a v rozhlase výborná příležitost pro dvojici Miloš Kopecký a Vlastimil Brodský.
2: Jednoho dne přišel do kanceláře policejního úředníka doktora Mejzlíka takový pomenší člověk se zlatými brýlemi a ustaranou tváří.
3: Archivář Divíšek. Pane doktore, já k vám jdu na poradu. Jako k vynikajícímu kriminalistovi. Mě totiž řekli, že vy račte být jaksi zvlášť, pokud jde o složitější případy. Totiž to je neobyčejně záhadný případ.
2: Doktor Mejzlík vzal do ruky tušku a poznámkový blok.
4: No prosím, jen řekněte, oč jde.
3: Mělo by se vyšetřit, kdo zavraždil toho Petra Berkovce, jak zemřel jeho bratr Jindřich a co se stalo s jeho chotí Kateřinou.
4: Petr Berkovec, pokud vím, nemáme tady o jeho smrti žádné hlášení. Vy chcete podat udání?
3: Ale ne.
2: Pan archivář se neklidně zavrtěl na židli.
3: Totiž já se k vám obracím o radu, víte? Muselo se stát něco strašného.
4: A kdy to bylo? Prosím, nejdřív datum.
3: No přece roku 1465, to byste měl vědět, pane. Za požehnané vlády krále Jiříka z Poděbrad.
4: No tak, milý pane, na tenhle případ je spíš doktor Knobloch.
2: Abyste věděli, to je policejní lékař.
4: Já vám ho zavolám, ano?
2: Pan archivář se zasmušil.
3: To je škoda. Mě tak doporučovali vás. Víte, já právě chystám historické dílo o vládě Jiříka z Poděbrad a přitom jsem klopítl o takovou věc, se kterou si nevím rady.
2: Neškodný, rozhodl se doktor Mejzlík.
4: Milý pane, já se obávám, že vám nebudu mnoho platen. Abych se přiznal, v dějinách jsem příliš slabý.
3: To je chyba. Dějiny byste měl znát. Ale i když vám, pane, příslušný materiál není znám z první ruky, já vám uvedu všechny zjištěné okolnosti. Bohužel je jich málo. V první řadě je tu ten dopis pana Ladislava Pcháče z Olešné panu Janu Boršovskému z Čerčan. Ten dopis je vám ovšem znám.
4: To prosím není.
3: Ale člověče, ten dopis přece publikoval už před 17 lety historik Šebek ve svých registech. Aspoň to byste mohl vědět. Jenže ani Šebek, ani Pekař, ani Novotný, ani nikdo jiný nevěnoval tomu dopisu patřičné pozornosti. A právě ten dopis, který byste ovšem měl znát, neuvedl na stopu tohoto případu.
4: Aha. No tak

0: spravedlnosti boží čekat jim. Tedy rozumíte? My bychom řekli, že jeho milost král pana Ježka konfinoval na jeho zboží a statcích. Pane, není vám něco nápadné?
1: Pan Divíšek se vítězně zahleděl na doktora Mejzlíka.
2: No tedy zatím mi ještě není nápadného nic.
0: A vidíte, Šebek si toho také nevšiml. Tedy velmi nápadná, pane, je ta okolnost, že jeho milost král nevolá pana Ježka, ať už pro jakékoliv neblahé skutky, na řádný světský soud, nýbrž doporučuje ho boží spravedlnosti. Jeho milost tím dává zřejmě najevo,
1: pan archivář nabyl úctivého výrazu,
0: že ty neblahé skutky jsou takového rázu, že je sám panovník vyjímá ze světské spravedlnosti. Kdybyste znal jeho milost, pane, věděl byste, že to je naprosto nevšední případ. Král Jiří blahé paměti tuze držel na řádné a přísné konání spravedlnosti.
2: No, snad se pana Ježka bál, prosím vás, za těch jeho času.
0: Pane, co to říkáte? Král Jiří, že by se někoho bál a dokonce někoho z pouhých rytířů?
2: No tak to byla nějaká protekce, to víte u nás.
0: Žádná protekce. Za krále Vladislava byste snad mohl mluvit o protekci. Ale za krále Jiříka ne, pane. Na toho byste si s protekcí nepřišel. Ten by vás hnal.
1: Pan archivář se poněkud uklidnil.
0: Žádná protekce ne. Pane, tady zřejmě muselo být něco zvláštního na těch neblahých skutcích, že jeho milost král je ponechal boží spravedlnosti.
2: Aha, no a jaké to byly skutky?
0: No to přece vy mě máte nalézt. No nač pak jste kriminalista? Právě proto k vám jdu.
2: Pro pána krále, jak já můžu vědět, co se stalo léta páně 1465?
0: Nejdřív musíte znát fakta. Když tedy jsem si všiml té nejasné narážky, začal jsem pátrat po těch neblahých skutcích na Votici Velenově. Bohužel se nezachoval žádný zápis, ale za to jsem v kostele na Votici Velenově našel náhrobní kámen pana Petra Berkovce. A ten kámen, pane, je právě z roku 1465. Víte, on, pan Petr Berkovec, byl zeť pana Ježka Skalického, toho, kterého král Jiřík nepozval na Pražský hrad. Petr Berkovec pojal za manželku jeho dceru Kateřinu. Tady je fotografie jeho náhrobku. No, nevidíte nic zvláštního?
2: Ne, nevidím.
1: Doktor Mejzlík prohlížel z obou stran fotografii náhrobního kamene, na němž byl vytesán nějaký rytíř s rukama složenýma na prsou a dokola nápis gotickou frakturou.
2: No počkejte, tady v rohu je otisk prstu.
0: No to je snad od mého prstu, ale všimněte si tady toho nápisu.
2: Ano, Domini MCCCCL. X5, no leta páně 1465, no to je letopočet smrti toho pána, ne?
0: No to se rozumí, ale nevidíte nic? Některá písmena jsou zřejmě větší, koukejte se.
1: Rychle začal psát tuškou zmíněný letopočet.
0: Ten sochař vytesal schválně písmeno O, C a C větší. To je kryptogram, rozumíte? Napište si ta písmena O, C, C. Nenapadá vás nic, no?
2: O, C, C. No, O, C, C. To by mohlo být... Aha! Zkrátka Okcizus, že? No to znamená zavražděn.
0: No právě. Sochař tím naznačil potomstvu, že urozený pan Petr Berkovec z Devotice Velenova, byl úkladně zavražděn. Tady to máme.
2: No a zavraždil ho jeho tchán, ten Ješek Skalický.
0: Nesmysl. Kdyby pan Ješek zavraždil pana Berkovce, volala by ho jeho milost na hrdelní soud. Ale to není všechno, pane. Hned vedle tohohle náhrobku je druhý, pod kterým odpočívá Henrikus Berkovec z Devotice Velenova, bratr pana Petra. A na tom náhrobku je týž letopočet, 1465, jenže bez kryptogramu. A pan Jindřich, čili Henrikus, na tom náhrobku má v rukou meč. Sochař chtěl patrně naznačit, že zemřel v čestném boji. A teď mě pro boha povězte, jak ty dvě smrti spolu souvisí.

0: Snad je to jen náhoda, že ten Jindřich přišel o život téhož roku.
1: Náhoda. Pane, my historikové žádnou náhodu neuznáváme. Kam bychom přišli, kdybychom připustili, že se něco stalo náhodou? Tady musí být přece nějaký příčinný vztah. Ale to není pořád ještě všechno. Rok na to 1466 zemřel v pánu pan Ješek Skalický a prosím, jeho zboží tak připadlo dědictvím jeho sestřenci, řečenému panu Janu Boršovskému z Čerčan. Víte, co to znamená? To znamená, že jeho dcera Kateřina, kterou, jak ví každé malé dítě, pojal roku 1464 pan Petr Berkovec za ženu, už také nebyla naživu. A tahle paní Katuše, prosím, ta nemá nikde žádný náhrobek. Račte dovolit. To je také náhoda, že paní Katuše nám naprosto mizí hned po smrti svého manžela. Co? Tomu říkáte, pane, náhoda? A proč nemá náhrobek? Co? Náhoda? Nebo právě to jsou ty neblahé skutky, pro které jeho milost král doporučoval panu Ješkovi spravedlnost boží.
0: Poslyšte? To je docela možné.
2: Doktor Mejzlík se dlouze a povážlivě zadíval na seznam osob.
0: To je zatrápená věc, no. A možná, že nám schází někdo pátý.
1: Co byste chtěl s tím pátým? Vždyť se ani s těmi čtyřmi nevíte rady.
0: No, tak tedy to musel být někdo z těch dvou, kdo zabil Berkovce. Buď jeho tchán, nebo jeho bratr, ale... Safra, poslouchejte, že ona to udělala, ta Kateřina.
1: Pro pána, na to jsem nechtěl ani pomyslet. Ježíš Maria, že by to provedla ona? A co by s ní bylo dál?
2: Doktoru Mejzlíkovi zrudly uši od přemýšlení.
0: Okamžik. A už do toho začínám vidět. No hrom do toho, no tohle je případ. No ano, to se shoduje. Pan Ješek v tom má hlavní roli. Aha. Kruh se zavírá a proto on Jiří... No teď tomu rozumím, poslouchejte, to byl... Číman, ten král Jiří.
1: To byl, panečku, to byl moudrý panovník.
0: No, tak koukejte se.
2: A doktor Mejzlík usedl na svůj vlastní kalamář na stole.
0: Tak nejspíš to mohlo být takhle a já na to vezmu jed, že to tak bylo. Tedy především hypotéza, kterou přijmeme, musí vzít v počet všechna daná fakta. Žádná ani sebe menší okolnost jí nesmí odporovat. A za druhé, je musí vřadit do jediného souvislého děje. Čím jednodušší a uzavřenější a souvislejší je děj, tím je pravděpodobnější, že se věci staly tak a ne jinak. Tomu my říkáme rekonstrukce činu. Víme? Hypotéza, která všechna zjištěná fakta zařadí do nejsouvislejšího a nejpřehlednějšího dějového pásma, ta pro nás bezpodmínečně platí, rozumíte? To je naše metodické pravidlo.
1: Ano.
0: Tedy fakta, která musíme mít na zřeteli, jsou v pravděpodobném pořádku tato. Za prvé, Petr Berkovec pojal za choť Kateřinu, za druhé byl zavražděn, za třetí Kateřina mizí bez náhrobku, za čtvrté Jindřich bere za své v nějakém boji, za páté král vytýká Ješkovi Skalickému jeho prchlivost, ale za šesté nepohání ho na soud. Aha. No tedy, Ješek Skalický byl nějakým způsobem v právu. Jsou to všechna daná fakta? No zajisté. No a tak tedy dál. Ze srovnání těchto faktů plyne, že Petra nezavraždil Jindřich ani Ješek. Kdo ho tedy mohl zavraždit? No? No patrně Kateřina. Ten dohad se nám potvrzuje i tím, že nemáme po Kateřině žádný náhrobek. Byla nejspíš někde zahrabána jako pes. A proč vůbec... Nebyla pohnána na řádný soud? No patrně, protože ji nějaký prchlivý mstitel bezmála na místě zabil. Byl to Jindřich? Patrně ne. Kdyby Jindřich trestal Kateřinu smrtí, byl by s tím starý Ješek asi souhlasil a proč by ho potom král káral za jeho prchlivost. Tedy z toho plyne, že Kateřinu utratil její rozuřený otec. Aha. No a teď je otázka, kdo zabil v boji Jindřicha, pane? No, kdo to udělal?
1: Nevím.
0: Ale tak přece Ješek, člověče. Vždyť už tu nikoho jiného nemáme. Teprve tím se nám celý příběh zaokrouhluje, chápete to? Tedy podívejte se. Kateřina, žena Petra Berkovce, jak se říká, zahořela hříšnou láskou k jeho mladšímu bratrovi Jindřichovi.
1: Máte na to doklady?
0: Ale no to plyne z logiky děje, prosím vás. Poslouchejte, buď jde o peníze nebo o ženskou, to my známe. Jak dalece Jindřich tu vášeň opětoval, to nevím, ale tady musíme hledat motivy, proč by Katuše zavraždila svého muže. A já vám říkám do očí, že ona to udělala.
1: Já jsem to tušil.
0: No a teď se objeví na scéně její otec Ješek Skalický jako rodinný mstitel. Zabije svou dceru, protože ji nechce odevzdat Katovi, a pak vyzve na souboj Jindřicha, protože ten nešťastný mladík je jaksi spoluvinen na zločinu a zatracení jeho jediné dcery. V tom souboji Jindřich padne s mečem v ruce. Ovšem, je tu druhá alternativa. Jindřich chrání Kateřinu vlastním tělem před rozuřeným otcem a v souboji padne... Ne. Ta první alternativa je lepší. No... Tady máte ty neblahé skutky. A král Jiří, protože cítí, jak málo je lidský soud povolán soudit čin tak divoce spravedlivý, ponechává docela rozumně toho strašlivého otce, toho prchlivého mstitele vyšší spravedlnosti.
1: Pane, vy jste prokázal cennou službu naší historické vědě. To vrhá tak dramatické světlo na tehdejší lidi a vůbec... Až vyjdou mé dějiny vlády krále Jiříka z Poděbrad, dovolím si vám je, pane, poslat. To budete koukat, jak tam ten případ vědecky zpracuju.
2: Po čase opravdu dostal doktor Mejzlík mohutný svazek dějin vlády krále Jiříka z Poděbrad s vřelým věnováním archiváře Divíška. Pročetl celou knihu od A až do Z, neboť přiznejme to, byl velmi hrd, že má podíl na vědeckém díle. Ale nenašel nikde nic. Až teprve na stránce 471 v bibliografických poznámkách četl drobonkým písmem toto. Šebek Jaroslav, Regesta 14. a 15. století, strana 213, dopis pana Ladislava Pcháče z Olešné panu Janu Boršovskému z Čerčan. Zajímavá, vědecky dosud nespracovaná poznámka o Ješku Skalickém ze Skalic zasluhuje zvláštní pozornosti.

z ekliptik hvězdných drah. Zítra to je tajemství a já bych je chtěl znát.

0: Bylo by chybou domnívat se, že povídky Karla Čapka patří jen a pouze do těch dvou svazků známých jako povídky z jedné a z druhé kapsy. Jsou tedy mimo jiné třeba i bajky a podpovídky, které se obírají člověkem, zvířaty, přírodou, věcmi, zkrátka mnoha věcmi kolem nás. K vydání je připravil, považte, doktor Miroslav Halík, takto otec dnešního profesora a teologa Tomáše Halíka. A mezi jinými v jeho zajímavém výběru najdeme i tenhle příběh o spolku věřitelů barona Biháriho.
1: Tak zase nám odešel jeden náš člen. Starý pan Police, víte, co prodával psací stroje, dej mu pánbu věčnou slávu, pravda, bylo mu už něco přes 80 let, ale ještě tu mohl dlouho bejt, no chudák, chodil takrát na ty naše úterky. Kdybychom mohli tušit, že nás tak brzy opustí, byli bychom ho zvolili za našeho předsedu, ne, že by byl z těch větších věřitelů, ne. On měl za panem baronem jenom pár tisíc, ale aby měl starý pan radost, že jo? To se zas musí nechat. Mezi námi je dobrá vůle, pane, jako v málo kterém spolku. No teď už se to nedá spravit, ale jen jsme mu dali na rakev radost se podívat, jo. A jakýže je to spolek? No to máte tak... Žil v Praze nějaký pan baron Bihári, takový veliký urozený člověk, vlasy jako havran a oči, no, ženské se za ním jenom bláznili. Měl v Bubenči najatou vilu, dvě auta a co se týče milenek, tak to jenom podle účtu jich bylo 7. Marná slava, byl to kavalier, ten pan baron. Měl mít velkostatek na Slovensku, lesní panství tamhle někde u Jasiny, nějakou celulózku, sklárnu a navrtaný petrolej kdesi u Antalovců. No zkrátka báječný majetek. Nemáte ponětí, co na to potřeboval. Traktoru, mašina, kancelářských zařízení, šeku, psacích strojů, šperku a kytic. No jo, pravda, takový majetek má hroznou režii, ale pan baron se taky uměl ukázat. Všecko dělal ve velkém, člověk by na něm zrovna oči nechal. No, ono se pak ukázalo, že celuloska není, petrolej není, lesní panství není a velkostatek taky ne. Byla jenom sklárna, ale stroje z ní pan baron už dávno prodal. A taky se ukázalo, že pan baron Bihári není žádný baron, ale nějaký chájem rod tamhle z Perečína. Mělo se na něho udělat udání jako pro podvod a takové věci, ale když se sešlo pár jeho věřitelů, tak jako viděli, že by si na něm moc nevyžalovali. Něco těch koberců a voňavek, co měl ve vile, to by nikoho nevytrhlo, to dá rozum. Že jo, a když pana barona zavřou, no tak přijdeme o všecko, řekli si ti věřitelé. Ale třeba jednou pacholek mizerná přijde nějak k penězům. Gauner on je, hubu má jako šlejfíř a vystupovat umí jako kníže. Může se nám bohatě oženit nebo co? No zkrátka v takovém pádu by nám mohl zaplatit aspoň něco. Jenom ho nesmíme zničit, nebo své peníze už nikdy neuvidíme. No a tak se všechny žaloby odvolali a udělal se spolek věřitelů. Bylo nás asi 170. Ono vám to bylo jako tihle rotariáni, od každého povolání někdo. Obchodníci s auty, vrchní sklepníci, bankéři, krejčí, klenotníci, květinař, jeden stavitel, jeden koňař, parfumér, je švadlena, pár advokátů a kde kdo. Dohromady asi za 16 nebo 17 milionů. No a tak jsme se teď scházeli a radili, jak pana barona zachránit, aby to s ním neprasklo. Museli jsme ho držet nad vodou, aby mohl semhle tamhle zkusit své štěstí a přitom dávat pozor, aby něco nespískal, po čem by ho zabásli. No, jednou jsme ho na den ztratili z očí a už nám zavalel nějaký podvod a my jsme to museli potichu vyrovnat. Ja, pane, to byly napínavé doby. On byl pan baron zrovna posedlý po kartách a jen falešně hrát nebo si chtěl dát na špionáž. To přinese báječné peníze. No porád ho někdo z nás musel hlídat. Ale to se musí nechat. Pan Bonon byl ukrutně milý společník. Vždycky nás skvěle pohostil a pak řekl, zaplaťte to a napište to na účet. No, co platno, jak živí jsme, tolik neužili, jako tehdy s panem baronem. A taky jsme si na sebe zvykli a tuze dobře jsme si všichni rozuměli. No, sami takoví starší, rozšafní, zkušení lidé, kteří by jenom chtěli vidět peníze, co měli za panem baronem. No a pak nám pan baron zmizel, prý utekl do Ameriky, do Hollywoodu nebo kam. No co pak ten se nestratí a možná, že jednou udělá ohromné peníze, dopak ví, třeba se nám po letech vrátí, jenže víte, my věřitelé jsme si na sebe opravdu zvykli. Pan baron nám sice ukrutně chyběl a ty peníze taky, ale ještě víc by nám chybělo, kdybychom se přestali jednou týdně scházet. My jsme si vždycky tak pěkně popovídali o těchto těch hospodářských věcech. No víte, co je dnes z těch trampota šikán a taky už není v kšeftě ta solidnost, jak bývala dřív. No taky jsme si vyměňovali zkušenosti z různých branží, kde pak jinde by se našinec dostal k tomu, aby slyšel, jak to vypadá v automobilech nebo v květinářství. Ale u nás, v tom našem spolku, jsou všechny ty branže, jak se říká, jako na jedné lodi. A tak jsme si řekli, vem to nešť, našeho pana barona vzal čert, ale my tuhle jsme se našli a budeme k sobě držet dál a basta. No, a tak my se každého úterka scházíme dál, už po 10 let. Vždycky si vzpomeneme na našeho pana barona, jak on se chudák v té Americe potlouká. A pak mluvíme o těch zlých časech. Člověk si aspoň uleví. I o všelijakých nemocech, že asi můžeme pohovořit. Já, tak už asi 12 z nás je na pravdě boží. Starý pan Policel nám teď bude tuze chybět. Je škoda, že jste nikdy nepotkal pana barona Biháriho. To vám byl takový šaramantní pán. No, a vy byste aspoň mohl chodit do našeho spolku, že jo?
2: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
0: Jak už jsme dnes několikrát slyšeli, povídky Karla Čapka jsou věru vzácnou příležitostí pro velkou hereckou miniaturu. Velká miniatura, to zní hezky, co? Takový dialog pánů Miloše Kopeckého, Vlastimila Brodského, Karel Heger a teď Martin Růžek a Zločin na poště. To je vám další Čapkova citlivá studie lidského charakteru, ještě podpořená právě herectvím Martina Růžka. Ono je to tak, to Čapkovo můžeme trestat, ale někdo musí odpouštět. Stále platí. Tak zůstávejte ve zdraví a brzy naslyšenou, přátelé.
3: Pane, spravedlnost. To bych rád věděl, proč to je na obrazech taková ženská s kšandou na očích a s váškami, jako by prodávala pepř. Já bych mínil, že spravedlnost spíš vypadá jako četník. To by nikdo nevěřil, co věcí my rozsoudíme bez soudce, bez vážek a bez takových caviků. A já vám povím, pane, že tuhle jsem já sám usvědčil 2 lidi z vraždy a sám jsem je odsoudil k spravedlivému trestu a trest jsem vykonal a nikomu jsem o tom nehlásil ani slovo. Tak počkejte, vám to teda řeknu. No jo, že vy si pamatujete, pane, na tu slečinku, co tady v obci byla před 2 lety na poště. No, právě Helenka se jmenovala. Taková hodná a milá holka, hezká jako obrázek. Tak ta Helenka, pane, se loni v létě utopila. Skočila do rybníka a šla asi 50 metrů, než přišla do hloubky. Teprve za 2 dny vyplavala. A víte, proč to udělala? V ten den, kdy se utopila, přišla najednou z Prahy revize na poštu a našla, že Helence chybí v kase 200. Mizerné 200, pane. Trouba revizor teda řekl, že to musí hlásit dál a že se to bude vyšetřovat jako zpronevěra. Ten večer, pane, se Helenka z hamby utopila. Když ji vytáhli na hráz, musel jsem u ní stát, než přišla komise. Už na ní, chudákovi, nebylo nic hezkého, ale já jsem pořád viděl, jak se směje z toho šaltru na poště. Inu, všichni jsme tam za ní chodili, že jo? Tu holku měl každý rád, sakra, povídám si, to děvče neukradlo 200. Předně proto, že tomu nemůžu věřit, a za druhé, vždyť ona nepotřebovala krást. Její tatík byl mlynář tamhle z té druhé strany a ona šla na poštu jen z takové té ženské ctižádosti, že se sama uživí. Tatíka jsem dobře znal. Pane, to byl nějaký písmák a krom toho evangelik. A já vám řeknu, tihle evangelíci a duchaři u nás nikdy nekradou. Jestli ty 200 na poště chybí, to by je musel ukrást někdo jiný. Tak jsem, pane, té mrtvé holce tady na hrázi slíbil, že to tak nenechám. Tak dobrá, zatím jsem na poštu poslal nějakého mládence z Prahy, Filipek se jmenoval, takový šikovný a zubatý chlapík. Teda za tím Filipkem jsem chodil na poštu, abych něco vykoukal. To víte, je to tam jako všude na malých poštách. U okénka stolek, v tom stolku v šupleti peníze a známky. Úředník má za zády takový ten regál se všelijakými sazebníky a lejstry a váhu na vážení balíku a takové věci. Pane Filipek, povídám mu, prosím vás, koukněte se do těch vašich sazebníků, co by tak stál, řekněme, telegram do Buenos Aires. 3 koruny za slovo, povídá ten Filipek, jako by nic. Tak co by stál Express telegram do Hongkongu? Ptám se ho zas já. To se musím podívat, řekl ten Filipek, vstal a obrátil se k regálu. A zatímco listoval v tom sazebníku zády ke stolku, protlačil jsem se rameny skrz to okénko, dosáhl jsem rukou na zásuvku s penězi a otevřel jsem ji. Otvírala se docela lehce a tiše. Tak děkuju, už to mám, povídám. Takhle se to mohlo stát. Dejme tomu, že Helenka něco hledala v tom regálu. Pak mohl někdo štipnout ty 200 ze šuplete. Koukejte se, pane Filipek, kdybyste mě ukázal, kdo v těch minulých dnech odtud něco telegrafoval nebo posílal. Pan Filipek se drbal na hlavě a povídá, pane Machmeister, to nepůjde, víte, ono platí něco jako listovní tajemství, ledaže byste to hledal jménem zákona. Ale to bych musel ohlásit nahoru, že tu byla prohlídka. Počkejte, povídá mu. To bych zatím nerad dělal. Ale helejte, pane Filipek, chodíme spolu na kuželky tak ze známosti. Kdybyste vy se takhle z dlouhé chvíle nebo tak podíval do těch lejster, kdo v posledních dnech odtud poslal něco takového, že se třeba Helenka musela obrátit ke stolku. Pane Wachmeister, povídá ten Filipek, co pak o to? Odtelefonované blankety tu budou, ale od rekomandovaných dopisů a balíků máme jenom zapsáno, komu se to posílá, ale ne, kdo to poslal. Já teda vám sepíšu všechna jména, která tu najdu. Ono to vlastně nemá být, ale pro vás to už udělám, ale já myslím, že z toho poznáte starou belu. On měl, pane, ten Filipek, pravdu. Přinesl mě asi 30 men. To víte, na venkovské poště se toho mnoho nepodává, ještě takhle nějaký ten balík pro kluka na vojně, ale z těch jsem nevycucal ani nejmenší zdání. Pane, kudy jsem chodil, tudy jsem na to myslel. Tak mě tlačilo, že už svůj slib té mrtvé holce nesplním. Tak jednou, to bylo asi za týden, jdu zase na poštu. Ten Filipek se na mě cení a povídá: pane Wachmeister, s těmi kuželkami už nebude nic, já pakuju. Zítra sem přijde nová slečna z Pardubic z pošty. Aha, na to já. Nějaká disciplinárka, že jo, že tu slečnu přeložili z města na takovou mizernou venkovskou vesnickou poštu. Pane, povídá ten Filipek a kouká na mě tak nějak zvláštně. Ta slečna je sem přeložena na vlastní žádost, pane Wachmeister. To je divné, říkám. To přece víte, jaký ty ženský jsou. Je, povídá ten Filipek. A pořád tak na mě kouká a ještě divnější je, že to anonymní udání, aby se na zdejší poště udělala blesková revize, přišlo taky z Pardubic. Já jsem si pískl a myslím, že jsem koukal na toho Filipka stejně, jako on na mne. A najednou povídá listonoš Uher, který si tam rovnal roznášku: jo, do Pardubic, on tam dopisuje skoro denně pan Adjung z velkostatku nějaký slečně na poště, to bude jeho láska, že jo? Poslouchejte, fotr, povídá ten Filipek, nevíte, jak se ta slečna jmenuje? Nějak jako Julie Tauferová, řekl Filipek. Tak je to ona, ta, co sem má přijít. On, pan Houdek, jako pan Adjung, povídá pošťák, taky dostává z Pardubic skoro denně psaníčko. Pane Adjung, já mu říkám, tady je zas psaní od nevěsty. On mě, jako pan Houdek, chodí vždycky takový kus cesty naproti a tady má dnes bedničku, ale z Prahy. Hele, to je vrácená zásilka, adresát neznám. To on si, pan Adjung, zmailil adresu, tak mu to nesu zpátky. Ukažte, povídá Filipek. Adresoval to na nějakého nováka, Praha, Spálená ulice, 2 kila másla, razítko 14. července. To tu ještě byla slečna Helenka, řekl pošťák. Ukažte, povídám Filipkovi a čuchnu k té bedničce. Pane Filipek, říkám, to je divné. To máslo bylo 10 dní na cestě a nesmrdí. Fotr, nechte tu bedničku tady a sypte s roznáškou. Sotva byl pošťák pryč, řekl mě ten Filipek. Pane Wachmeister, ono to nesmí být, ale tady je dláto. A šel pryč, aby to jako neviděl. Pane, já tu bedničku vypáčil. Byla v ní 2 kila hlíny. Tak já jdu za tím Filipkem a říkám mu: člověče, teda o téhle věci nikomu ani slovo, rozumíte? To já už si spravím sám. To se rozumí, sebral jsem se a šel jsem za tím adjunktem Houdkem do velkostatku. Seděl tam na kládách a koukal do země. Pane adjunkte, povídá mu, tady je nějaká konfúze na poště. Nevzpomínáte si, na jakou adresu jste posílal před 10 nebo 12 dny takovou bedničku? Ten Houdek trochu zbledl a povídá, na tom nezáleží, to už sám nevím, komu to bylo. Pane adjunkte, řekl jsem, a jaké to bylo máslo? Ten Houdek, který vyskočil bílý jako stěna, co to má znamenat, křičel: proč mě s tím obtěžujete? Pane adjunkte, povídá mu, to je tak. Vy jste zabil Helenku z pošty. Vy jste tam donesl bedničku s fingovanou adresou, aby ji musela vážit na váze. Zatímco vážila, vy jste se naklonil přes šaltr a ukradl jste ze šuplete 200 korun. Pro těch 200 korun se Helenka utopila. Tedy tak je to. Pane, ten Houdek se třásl jako list. To je lež, křičel, proč já bych kradl 200. Protože jste chtěl dostat na zdejší poštu slečnu Tauferovou, svou nevěstu. Ta vaše slečna udala anonymním psaním, že Helence chybí v kase peníze. Vy dva jste Helenku vehnali do rybníka. Vy dva jste ji zabili. Máte na svědomí zločin, pane Houdek. Ten Houdek se vám svalil na ty klády a zakryl si tváře. Jak živ jsem neviděl chlapa tak plakat. Ježíši Kriste, naříkal, Já nemohl vědět, že ona se utopí, já jenom myslel, že bude propuštěna, teď mohla jít domů. Pane strážmistře, já jsem si jenom chtěl vzít Julču, ale jeden z nás by se musel vzdát místa, kdybychom šli k sobě a pak bychom nestačili s platem. Proto jsem tolik chtěl, aby Julča přišla sem na poštu. 5 let už na to čekáme. Pane strážmistře, to je taková strašná láska. Pane, já vám to nebudu dál povídat. Byla už noc. Ten chlápek přede mnou klečel a já, pane, jsem brečel nad tím vším jako starý vůl. Nad Helenkou i nad tím ostatním. Ráno po té noci jdu na poštu. Sedí tam za šaltrem bledá a vysoká slečna s takovýma palčivýma očima. Slečno Tauferová, povídám. Tak tady mám rekomandovaný dopis. Podal jsem jí dopis s adresou Ředitelství pošt a telegrafů v Praze. Podívala se na mne a přimázla na dopis nálepku. Okamžik, slečno, řekl jsem. V tom dopise je udání, kdo ukradl 200 korun vaší předchůdkyni. Kolik bude stát to porto? Pane, v té ženské byla hrozná síla, ale přece jen zbledla do popelava a stuhla jako kámen. 3,50 Kč vydechla. Odpočítal jsem 3,50 Kč a povídám, tady jsou, slečno. Ale kdyby se tady ty 200 Kč, říkám, a dávám jí na stolek ty 2 ukradené bankovky, kdyby se ty 200 Kč našly tady někde zapadlé nebo založené, rozumíte, aby bylo vidět, že mrtvá Helenka nekradla, slečno, pak bych si ten dopis vzal zpátky. Tak co? Neřekla ani slovo. Jen se tak palčivě a strnule dívala. Já nevím kam. Za 5 minut tu bude pošťák, slečno. Povídám. Tak co? Mám si ten dopis odnést? Kývla rychle hlavou. Tak já jsem ten dopis sebral a chodím před poštou. Pane, tak napjatě jsem ještě nikdy nepřešlapoval. Za 20 minut vyběhne pošťák Uher a křičí: pane Wachmeister, tak už se našly ty 200 Kč, co scházely slečně Helence. Ta nová slečna je našla založené v jednom sazebníku. To je náhoda. Fotr, řekl jsem mu, tak běžte a všude říkejte, že se ty 200 Kč našly. Víte, aby každý věděl, že mrtvá Helenka nekradla. Zaplať pámbu. Tak to bylo první. Druhé bylo, že jsem šel k starému velkostatkáři. Vy ho asi neznáte, je to hrabě, tak trochu blázen a moc hodný člověk. Pane hrabě, povídám mu, neptejte se mě na nic, ale jde tu o věc, ve které my lidé máme držet za jeden konec. Zavolejte si adjunkta Houtka a řekněte mu, že ještě dnes musí odjet na váš velkostatek na Moravě. Kdyby nechtěl, že ho na hodinu propouštíte. Starý hrabě zvedl obočí a chvíli na mě kouká. Pane, já jsem se nemusel nijak nutit, abych vypadal tak vážně, jak si jen kdo může představit. No dobrá, řekl hrabě, já se vás tedy nebudu na nic ptát a dal si zavolat toho Houtka. Houdek přišel a když mě viděl u hraběte, zbledl, ale stál jako svíce. Houtku, řekl hrabě, dejte zapřahat a pojedete k vlaku. Dnes večer nastoupíte službu na mém statku u Hulína. Budu telegrafovat, aby vás tam čekali. Rozuměl jste? Ano, řekl tiše Houdek a upřel na mě oči. Víte, takové oči jako zatracenec v pekle. Máte nějaké námitky, ptal se hrabě. Ne, řekl chraptivě Houdek a nespouštěl ze mě oči. Pane, mě bylo z těch očí housko. Tak můžete jít, skončil hrabě. A bylo to. Za chvíli jsem viděl, jak odvážejí Houdka v kočáře. Tak to je všechno. Až půjdete na poštu, všimněte si tam té bledé slečny. Je zlá. Zlá na všechny. A dostává takové zlé a staré vrásky. Já nevím, sejde-li se někdy s tím svým adjunktem, snad za ním někdy jede, ale pak se vrací zlejší a palčivější. A já se na ní dívám a říkám si, spravedlnost musí být. Já jsem jenom četník, pane, ale tohle vám povím podle své zkušenosti. Je-li nějaký vševědoucí a všemohoucí Bůh, to já nevím. A kdyby byl, tak nám to není nic platný. Ale já vám řeknu, musí být někdo nejvíc spravedlivý. To zas jo, pane. Protože musí být někdo, kdo by odpouštěl. Já vám řeknu, ta pravá a nejvyšší spravedlnost je něco tak divného jako láska.

Špatně čte, tak říká postel, s kýmkoliv můžeš spát. Kde modrá barva ledem zebe, tam nehledejte modré z nebe.

0: zmatek, ale protože jak si nechci způsobit zmatek, chci nechat geografie.
1: Ta mapa, to je papír čistý. Kdo je on, může být jistý, že šťastnou lásku prožije.